Na stanici Český rozhlas D-dur doznělo třetí dějství z opery Macbeth od Giuseppa Verdiho. Posloucháme nahrávku vydavatelství Deutsche Grammophon vzniklou v lednu 1976 v nastudování Claudia Abbada. V hlavních úlohách zpívají Piero Cappuccilli, Macbeth, Nikolaj Giaurov, Banco, Shirley Verrett, Lady Macbeth a Plácido Domingo, Macduff. Zpívá a hraje sbor a orchestr Teatro La Scala v Miláně. Ponořme se bez dalších průtahů do závěrečného čtvrtého dějství Verdiho Macbetha, v němž vyvrcholí tragický děj celého dramatu. Pustá krajina na pomezí Skotska a Anglie. V anglickém vojsku jsou i Skotové uprchlí z vlasti před Macbethovou krutovládou. Je tu i Macduff, jehož ženu a děti dal Macbeth zavraždit, i Malcolm, syn zavražděného krále Duncana. A ten, nic netuše, napomůže věštbě. Přikáže vojákům, aby se zakryli větvemi stromů a takto maskováni pomalu vyšli proti Macbethovu zámku. Proměna. Zámeckými síněmi bloudí Lady Macbeth pronásledována hrůzou nad svými zločiny. Zdá se jí, že krev na jejich rukou se nedá smít. Zešílí a sama se zabije. Macbeth už jen jako v mátohách lhostejně přijme zprávu o její smrti, když vidí, jak proti němu postupuje birnamský les. Stále však věří, že mu nehrozí smrt. V souboji se utká s Macduffem, který mu vyjeví, že nebyl porozen ženou, ale vyříznut z jejího už mrtvého těla. Macbeth pochopí, že se naplňuje i druhá část věštby a probodnut Macduffem klesá mrtev na zem. Králem Skotska je provolán Duncanův syn Malcolm.

Na stanici Český rozhlas D-dur dozněla opera Macbeth od Giuseppa Verdiho. Libreto podle stejnojmenné tragédie Williama Shakespearea napsali Francesco Maria Piave a Andrea Maffei. Operu jsme poslouchali z nahrávky vydavatelství Deutsche Grammophon, vzniklé v lednu 1976 a v nastudování italského dirigenta Claudia Abbada. V hlavních úlohách zpívali Piero Cappuccilli, Macbeth, Nikolaj Giaurov, Banco, Shirley Verrett, Lady Macbeth a Placido Domingo, Macduff. Zpíval a hrál sbor a orchestr Teatro alla Scala v Miláně. Celé pěvecké obsazení nahrávky je na webových stránkách Českého rozhlasu D-dur. A ve vysílání Českého rozhlasu D-dur bude i nadále znít hudba italských mistrů. Nejprve to bude čtyřvětá orchestrální svita B-dur z pera skladatele a houslového virtuóza turínského rodáka Gaetana Pugnaniho. Žil v letech 1731 až 1798. V 50. a 60. letech 18. století podnikl velmi úspěšné evropské koncertní turné, které mu přineslo velkou slávu díky jeho mimořádnému houslovému umění. Velké úspěchy sklízel v Paříži a následně v Londýně. V roce 1770 se Pugnani vrátil domů do Turína a byl jmenován hudebním ředitelem Královské kaple. Komponoval opery, orchestrální a komorní hudbu. Pugnaniho uvertýru svitu číslo 4 B-dur hraje Academia Montis Regalis, řídí Luigi Mangiocavallo.

Academia Montis Regalis, řízená Luigi Mangiocavallim, dohrála uvertýru svitu číslo 4 B-dur od Gaetana Pugnaniho. Italský skladatel Alfredo Casella náležel k umělecké generaci, která svá díla tvořila v první polovině 20. století, ke generaci, která zažila velký stylový a estetický zlom v nástupu hudební moderny ve 20. letech, ale která se zásadně neodstřihla od spojení s tradicemi předchozích epoch, ale naopak na ně zcela osobitě navazovala. Mimochodem, jednou z velkých Casellových zásluh je, že se zasadil o vzkříšení barokní hudby Antonia Vivaldiho, když roku 1939 zorganizoval v Benátkách takzvaný Vivaldiovský týden, který lze považovat za počátek návratu Vivaldiho hudby k posluchačům a interpretům. Ve svých vlastních skladbách, jejich množství je rozsáhlé, se Casella nejednou inspiroval díly svých slavných italských předchůdců, jako například ve čtyřvětém orchestrálním divertimentu na témata Nicoli Paganiniho, opus 65, nazvaném Paganiniana a zkomponovaném v roce 1942. Hraje orchestra Svizzera della Italiana, řídí Christian Benda.

Tak to byla Paganiniana, divertimento pro orchestr na témata Nikoli Paganiniho, opus 65, od Alfreda Caselli. Hrál orchestra Svícera della Italiana, řídil Christian Benda. Caselovým generačním souputníkem byl další významný italský skladatel Ottorino Respighi, renovovaný pedagog a muzikolog. Byl hluboce oddaný studiu italské renesanční a raně barokní hudby a zasloužil se o její publikování. A roku 1935 i o první novodobé provedení opery Orfeus od Claudia Monteverdiho. Ve svých skladbách, jichž vytvořil přes 200, Respighi kombinuje hudební romantismus 19. století s předklasickými hudebními formami renesance a baroka. Je považován za typického představitele italského neoklasicismu, přesněji neorenesance a neobaroka první poloviny 20. století. Z díla Ottorina Respighiho si v podání Kateřiny Englichové poslechneme půvabnou Sicilianu pro solovou harfu.

Kateřina Englichová dohrála Sicilianu pro solovou harfu od Ottorina Respighiho. Závěr našeho vysílacího bloku bude patřit italské romantické hudbě Saveria Mercadanteho. Byl o generaci starším současníkem Giuseppa Verdiho a ve své době patřil spolu s Bellinim, Donizettim či Rossinim k významným a často vyhledávaným operním autorům. Ve svých operách byl ovlivněn díly jak zmíněných autorů, tak třeba i operami Giacoma Meyerbeera. Mercadanteho rozsáhlé dílo zahrnuje vedle 58 oper velké množství chrámových, komorních a orchestrálních skladeb, které poněkud upadly v zapomnění, ale opět se z něho vynořují. Jako například jeho koncert B-dur pro klarinet a orchestr opus 101, který si poslechneme v podání Dietra Klöckera a Pražského komorního orchestru.

Dietrich Loecker a Pražský komorní orchestr přednesli koncert B-dur pro klarinet a orchestr opus 101 od Saveria Mercadanteho. A to byla také hudební tečka za naším vysílacím blokem. Mnoho krásných hudebních zážitků při poslechu stanice Český rozhlas D-dur vám přeje redaktor Libor Dřevíkovský.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Pane profesore, v Dakápu se často snažím rozbourat ten mýtus, že skladatelé jsou jacíci snílci, kteří mají neustále hlavu v oblacích, ale u písní to tak docela neplatí. Tam asi skutečně je té liriky hodně i v tom prožívání toho autora a v tom všem, vidíte.
1: Já si myslím určitě. Já si totiž myslím, že první písničku, kterou naši pra-pra-pra-předkové si zaspívali, byla určitě písnička o lásce. Ať už to byla láska šťastná nebo nešťastná, něžná, skrytá či skrývaná, a nebo taky až k zbláznění vášnivá. Protože láska je vždycky silná, vždycky životodárná, vždycky obohacující a vždycky potřebná. Já myslím, že skladatelé všech dob a všech směrů vyslovili svá milostná vyznání nejčastěji právě v té písni. Tedy v tom komorním, intimním a řekněme možná nejsoukromnějším sdělení. Takový snílek, jako byl Robert Schumann, inspirován lirickými texty Heinricha Heineho, uložil svou velikou citovou zpověď do písňového cyklu Láska básníkova. Do 16 hudebních básní, nebo chcete-li básní v tónech, které slavný německý dirigent Bruno Walter nazval nejkouzelnějšími květy hudební liriky. A já si myslím, že to je kytice skutečně velice pestrá. Od jarního májového zasnění v té první písni,

a melancholický epilog o pevné, těžké rakvi, do níž chce uložit navždy svou lásku i svou bolest, pak celý ten cyklus ukončí.

0: Láska Básníkova a s ní její protějšek Láska a život ženy patří nejen k vrcholným dílům Schumannovým, ale oba tyto cykly znamenají významný mezník ve vývoji písňové literatury, jak svým rozvrhem, tak intenzivním soucítěním skladatele s básnickou předlohou. K naprostému vrcholu tu dospělo sepětí sólového hlasu s klavírním partem, který už dávno přestal být pouhým doprovodným nástrojem.
1: Jiný písňový cyklus, který bychom mohli nazvat jakýmsi hudebním románem o lásce, má své kořeny hluboko v minulosti. Kdysi na počátku 16. století jistý měšťanský synek z Poríní, Veit Warbeck, studoval v Paříži teologii a práva. A při této příležitosti přeložil do němčiny středověkou provansalskou pohádku o rytíři Pierrovi a krásné Magellon. Na motivy této pohádky napsal v 90. letech 18. století německý romantický spisovatel Ludwig Tieck román Podivuhodné příběhy lásky krásné Magellon a rytíře Petra z Provence. A mezi jednotlivými jeho díly bychom mohli číst 15 veršovaných lyrických intermec, které zhudebnil v 60. letech 19. století jiný německý romantik, veliký melodik, mužný statný lyrik Johannes Brahms, a nazval tento cyklus Romance o Magelloně.
0: Je to příběh statečných milenců, kteří překonávají všechny úklady okolního světa a zvítězí nad všemi nástrahami, a proto jejich věrná láska bude trvat věčně. Závěrečný zpěv celého cyklu tvoří jakési lyrické rezimé, epilog tohoto romantického příběhu.

0: Ať už to byla kterákoliv žena, která prošla nebo se jen myhla Beethovenovým životem, ona neznámá, jedna jediná, musela pro něho znamenat hluboký a neopakovatelný citový zážitek, s nímž se vyrovnával snad po celý život. Kdo byla ta záhadná, vzdálená, milá? Byla to adresátka jeho proslulého dopisu Nesmrtelné milence? To už se nikdy nedovíme. Toto tajemství si Beethoven sebou vzal na věčnost.
1: Ani jeho blízcí přátelé netušili, když Beethoven zveřejnil písňový cyklus a pojmenoval jej Vzdálené milé, kdo se za tímto záhadným označením skrývá. Tento zpěv Beethovenova zraněného srdce charakterizuje výstižně Romain Rolland.
0: Na několika stránkách načrtne svou vlastní píseň, svou tichomluvu, jež příští z nejtajnějších útrob srdce, svůj odhmotněný lyrismus, který nikdo nikdy nedovedl napodobit.
1: Text k těmto písním našel Beethoven v jakési vídeňské ročence, kde je právě v roce 1816 uveřejnil mladý 25-letý brněnský lékař Alois Isidor Jajteles. Beethoven byl prý těmito verši doslova dojat a mladému básníkovi srdečně děkoval za jeho šťastné vnuknutí.
0: Beethovenův opus 98, písňový cyklus Vzdálené milé, je komponován zajímavým způsobem. Jednotlivé písně jsou vzájemně propojeny bez přerušení. Celek je vystaven v přísné architektonické jednotě, je zřetelně symetrický, a to jak tonálně, tak i vnitřním uspořádáním. Je to jeden jednolitý zpěv, hluboce reflexivní, je to zpěv o veliké a nenaplněné lásce, nekonečné, jak nekonečný je sen.

0: Podobně jako Beethoven najde svou textovou inspiraci o 100 let později i náš Leoš Janáček. V květnu 1916 vyšel v brněnských Lidových novinách cyklus veršů, o jejichž autorství se vedly dlouhé debaty a pře. Nevím, zda se už literární kritici a vědci shodli na jménu valašského literáta Jana Misárka.
1: To však nic nemění na tom, že Janáček v této sbírce náhodně našel text k jedné ze svých nejvýznamnějších hudebně dramatických skladeb, ke svému zápisníku zmizelého. Toto lyrické monodrama je psáno jako rozsáhlý písňový cyklus pro sólový tenor a klavír, k němž se později přidává sólový mezzosoprán a tříhlasý ženský sbor. Zde nemůžeme nepřipomenout studii Maxe Broda o Janáčkovi a z ní několik slov právě o tomto sboru.
0: A konečně jako víly, sladké akordy, mizející hlasy vypravování, nedotknutelné lidským utrpením, prosté hlasy nehybné přírody.
1: Janáčkův zápisník je úchvatná, senzitivní výpověď o mladé lásce, divoké, vášnivé touze a milostném opojení. Dílo, které klade zejména na oba hlavní interprety neuvěřitelné nároky, od intimní, stichlé lyriky až po vypjaté dramatické tóny. Od prostého, zasněného popěvku k vášnivému, milostnému vzepětí, které vrcholí v takřka hymnickém zpěvu na oslavu lásky největší a nejmocnější.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Johann Sebastian Bach, Braniborský koncert číslo 2, třetí věta. Muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

Základní dílo německé romantické opery, zasazené navíc do českého prostředí, konkrétně Šumavy. Úchvatné hudební vykreslení přírody nebo nadpřirozených bytostí. To vše je Čarostřelec, opera Karla Marie von Webera. Od prvního provedení v roce 1821 dodnes mimořádně úspěšná a posluchačsky oblíbené dílo. Opera přímo oplývá působivými místy prakticky od předehry. Ve třetím dějství pak najdeme i tento slavný čtyřhlasý sbor myslivců, příhodně se čtyřmi lesními rohy. Royal Opera Chorus a Orchestra of the Royal Opera House z londýnské Covent Garden.

George Gershwin a jeho méně známá skladba pro klavír a orchestr, Concerto in F, třetí věta, hraje Karl Eichinger, Brno Philharmonic Orchestra řídí Kaspar Richter.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Wolfgang Amadeus Mozart a opera Don Giovanni, duet Cerlini a Leporella, zpívají Arian James a Ildebrando d'Arcangelo, anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Čajkovského Labutí jezero je balet na německou pohádku. Moskevskou premiéru připravil český choreograf Reisinger. Reakce byly rozpačité, ale nakonec se Labutí jezero stalo nejúspěšnějším baletem všech dob. Tanec Labutí z Labutího jezera hraje Saitokinen orchestra, řídí Seiji Ozawa.

Oratorium je vokálně instrumentální dílo pro sbor, sólisty a orchestr, které má děj, vypráví nějaký příběh. Nejčastěji jde o duchovní dílo na biblický námět, ale existují i světská oratoria, třeba na antické náměty. Georg Friedrich Händel, tři sbory z druhého dílu oratoria Mesiáš. Hraje a zpívá Collegium Vocale a Collegium 1704, řídí Václav Lux.

Teď si poslechneme Mutations from Bach, co si jako mutace z Bacha. Dílo pro žestě a tympány od Američana Samuela Barbera z roku 1968. Vycházejí ze sekvence Christe du Lam Gottes, Kriste Beránku Boží, v nápěvu gregoriánského chorálu s harmonizací Joachima Deckera z roku 1604 a z pozdější Bachovy harmonizace, užité třeba v některých kantátách nebo v chorálním preludiu. Takto nápěv prochází 6 minutami Barberova kompilátu, aby na závěr zazněl zřetelně a stišeně. Královský skotský národní orchestr vede dirigentka Marin Alsop.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. V době začátku 19. století, o níž někdy hovoříme jako o Biedermeieru, kdy stál klavír snad v každém šlechtickém salonu a hlavně ve většině měšťanských domácností, byl doslova hlad po příhodném repertoáru. A tak skladatelé chrlili klavírní miniatury nejrozmanitějších druhů a názvů, také písně pro zpěv s klavírním doprovodem a také třeba písně beze slov. Toto je jedna z mnohých od Felixe Mendelssohna Bartholdyho v tónině A-dur Andante Grazioso a u klavíru Walter Gieseking.

Dédor, vaše tónina. Teď nás čeká vrchol Mozartovy opery oper Don Giovanni a scéna, kdy je hříšník stržen do hlubin pekelných. Zpívají Rodney Gilfry, Andrea Silvestrelli a Ildebrando d'Arcangelo. Anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Antonio Vivaldi, třetí věta z koncertu pro dva hoboje, dva klarinety a orchestr. City of London Baroque Symphonia řídí Nicholas Kremer.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Ludwig van Beethoven, první věta ze symfonie číslo 5 C-moll opus 67, osudová. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Typickým renesančním všestranně vzdělaným šlechticem byl Krištof Harant. Cestoval, podnikl pouť do svaté země, ovládal několik jazyků, věnoval se poezii i literatuře, malířství i hudbě. Asi by zanechal mnohem více děl, kdyby nebyl v červnu 1621 popraven na Staroměstském náměstí za spoluúčast na Stavovském povstání. Co se týká jeho hudebního umění, zachovalo se nám pouze 7 jeho skladeb. Navíc jen 3 z nich jsou kompletní, 2 moteta a mše. Před námi je teď jedno z oněch motet, je pětihlasé, v němčině, má titul Maria Kron a vyšlo ještě za Harantova života v roce 1604. Zpívá soubor Fraternitas Literatorum.

Antonio Caldara byl italský skladatel a violončelista, ale působil hlavně ve Vídni, takže se mnohokrát ukázal při různých významných příležitostech i v Praze. Zazní jeho Symfonia C-dur v podání Collegia 1704.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Dona Giovanniho z prvního dějství opery Don Giovanni, takzvaná šampaňská, zpívá Bernd Weichl, londýnský filharmonický orchestr řídí Sir George Sholty. Sta fa preparar, su e troppi piazza, qualche ragazza te con quella cerca menar.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Dmitrij Šostakovič a první věta z jeho první symfonie, která mu otevřela cestu do celého světa. Gennadij Rozděstvenský řídí symfonický orchestr Velkého divadla v Moskvě.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Česko-německá muzikoložka, čembalistka, varhanice, hráčka na kladívkový klavír Barbara Maria Willi, která u nás velkou měrou přispěla k vlně zájmu o starou hudbu a její historicky poučenou interpretaci, teď ve své poučené interpretaci zahraje kanzon in F pro loutnový spinet od německého protestantského skladatele a vynikajícího varhaníka přelomu renesance a baroka Hanse Lea Hasslera.

0: Spřou, proč 25-letý Franz Schubert v roce 1822 rozepsal svou v pořadí osmou, podle nového vydání Schubertova díla, sedmou symfonii H-moll a proč ji nedokončil, když, byť už měl před sebou jen 6 let života, bylo to přeci jen dost času na dokončení díla. Někteří si myslí, že tou dobou zjistil, že u něj propukla nemoc. Jiní se domnívají, že se chtěl primárně věnovat své mohutné klavírní fantazii Poutník. Možná to byla kombinace obojího. Ze symfonie H-moll máme dochovány 2 věty a svou lyrikou i dramatičností odpovídají tomu, že se někdy o této nedokončené symfonii hovoří jako o první romantické symfonii. Tady je působivá první věta. Úvod ve violončelech a kontrabasech, pak tremola smyčců a konečně...
1: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
2: Přejeme dobré ráno, je právě 6 hodin.
3: Český rozhlas Vltava, zprávy.
4: Od dneška v Česku opět platí regulace cen pohonných hmot. Ministerstvo kultury posílí zejména rozpočet příspěvkových organizací. Symfonický orchestr Českého rozhlasu vznikl na den přesně před 100 lety. A čekejte slunečno, odpoledne potom přibývání oblačnosti, teploty až 25 stupňů. Ministerstvo financí obnovilo každodenní určování nejvyšších cen paliv. Litr benzínu Natural tak dnes v Česku stojí maximálně 46 korun a 14 haléřů za litr. Nafta potom 48 korun a 72 haléřů. Vláda zastropovala i marže čerpacích stanic. Na litru paliva můžou vydělat na nejvýš 2,5 koruny. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů budou muset pumpy na dálnicích výrazně zlevnit. A to podle něj může uškodit ostatním čerpacím stanicím.
5: Buď přijdou o zákazníka, který netankuje běžně na dálnici, ale protože teď bude mít stejnou cenu na té dálnici, tak si prostě dopře, a nebo budou muset jít s cenou dolů a pak jim ta marže klesne o to víc.
4: Vláda taky stejně jako na jaře snížila spotřební daň na naftu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO, tak stát za měsíc přijde o více než 1 miliardu korun. Všechna opatření mají platit minimálně celý říjen. Vláda zvýšila návrh rozpočtu Ministerstva kultury na příští rok na 19 miliard 260 milionů korun. Oproti srpnovému návrhu je to o 670 milionů a meziročně o 1 miliardu a 660 milionů korun víc. Nejvíc, zhruba 660 milionů, přidá ministerstvo svým příspěvkovým organizacím, například Národnímu divadlu nebo Národnímu památkovému ústavu. Na podporu živého umění zůstává vyčleněna 1 miliarda a 250 milionů korun. Nezměnila se ani částka 300 milionů. Na podporu profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů, přestože ministerstvo dostalo požadavek na její zvýšení na 500 milionů. Jednou z vládních priorit je také zvýšení platů pracovníků v kultuře. Dnes začíná růžový říjen. Celosvětová osvětová kampaň připomíná ženám, aby mysleli na prevenci. V Česku mají na pravidelné mamografické vyšetření hrazené z veřejného pojištění nárok všechny ženy od 45 let. Skoro 40% z nich na ně ale podle dat Národního screeningového centra nechodí.
6: Mamografie byla v pořádku.
7: Oznamuje výsledek preventivního vyšetření na mamografu 57-leté Mirce primářka mamocentra fakultní nemocnice Bulovka Lívia Večeřová.
8: Děkuju, takovej kámen vždycky spadne.
7: Mirka chodí na mamograf každé 2 roky. Přednostka ústavu radiační onkologie Petra Tesařová by byla ráda, kdyby takových žen do budoucna přibývalo.
9: Představuje minimální radiační zátěž. Je to velice malá daň za obrovský přínos časného záchytu nádoru a možné záchrany života.
7: Lékařům se díky mamografickému screeningu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu. Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: Země Severoatlantické aliance nečelí podle Marka Rutteho bezprostřední hrozbě ze strany Moskvy. Generální tajemník aliance dodal, že hodnocení rizika představovaného Ruskem je stejné jako před rokem. Některé evropské členské země na tom v posledních měsících opakovaně upozorňují na nárůst ruských hybridních aktivit. Řadí mezi ně sabotáže, žhářské nebo kybernetické útoky i narušování vzdušného prostoru. Podle evropských představitelů je cílem těchto aktivit mimo jiné oslabovat podporu Ukrajiny a narušovat jednotu evropských zemí. Přesně před 100 lety vznikl orchestr Radiožurnálu, předchůdce Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na počátku měl pouhých 20 členů a dnes jich v tělese hraje bezmála 100.

0: začátku rozhlasového vysílání bylo důležité, aby se hrála živě hudba. A v určitém okamžiku došlo k rozhodnutí, že se nebudou jednorázově zvát muzikanti z jiných orchestrů, ale založí se vlastní rozhlasové těleso.
1: Naživo hráli hudebníci i dlouhé hodiny, jak vypráví hudební publicista Českého rozhlasu Jindřich Bálek. Taktovku tehdy držel Joška Charvát.
0: Bezchybně ovládal takovou tu praktickou stránku věci.
1: Hned 2. října orchestr odehrál v Radiopaláci svůj první koncert. Návštěvníci vyslechli díla Zdeňka Fibicha, Antonína Dvořáka, Beethovenovu romanci a předehru ke Smetanově Prodané nevěstě. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Počasí.
2: Bude jasno nebo polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20. Na Českomoravské vrchovině a na severu Čech může foukat silnější vítr. Ve Frýdlantském výběžku s nárazy až kolem 70 km za hodinu. Více zpráv na irozhlas.cz.
3: Radioservis představuje CD Gramo Tingle Tangle.
4: Vítám vás na tomto našem zvláštním Gramo Tingle Tanglu bez gramo, ale za to s mnohými krásnými písněmi.
3: Dosud nevydané živě vysílané pořady s dvojicí Suchý šlitr z roku 1968 a jeden bonusový z roku 1966.
4: Přeju vám příjemnou zábavu, přestože budeme tady zpívat.
3: CD Gramo Tingle Tangle dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
5: Naše srdce bije pro Janáčka. 10. ročník festivalu Janáček Brno otevírá své brány. Kompletní cyklus 9 oper v podání nejlepších orchestrů, světoví umělci a jedinečná energie. Buďte u toho i vy. Od 13. října v Brně. Více na janáček-brno.cz.
6: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Mozaika. Dobré ráno, tak nejenom, že je tady nový den, máme čtvrtek, ale i nový měsíc je 1. října. A už od prvního dne tenhle měsíc nabízí celou řadu důvodů zastavit se u lidí, kteří výrazně ovlivnili naši kulturu i prostředí, ve kterém žijeme. Vydáme se za architekturou, která teď není jenom kulisou kolem nás, ale třeba i obrazem toho, jak jsme v různých dobách bydleli a chtěli bydlet. A připomeneme si osobnost, která zásadně proměnila Česko. Populární kulturu. 95. narozeniny slaví Jiří Suchý, divadelník, hudebník, textař a spoluzakladatel Semaforu, který vede už 67 let. Mimochodem napsal víc než 1700 písňových textů.
1: My si některé z nich pustíme právě dnes ráno, teď je 6:07 a už můžeme slíbit, že to budou třeba Modré džínsy, později také Honky-tonky blues a další. Takže poslouchejte ranní Mozaiku, kde je taky samozřejmě klasická hudba, nejenom Jana Křtitele Václava Kalivody, ale jako první Paul Hindemith. Část sonáty pro flétnu a klavíra.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Část sonáty pro flétnu a klavír Paula Hindemitha v 6 hodin a 12 minut na Vltavě.
1: 8 desetiletí života, desítky filmových a televizních a rolí a taky řada výrazných postav rozhlase. Herečka Daniela Kolářová před pár dny oslavila 80. narozeniny. No a dnes přijde za námi do ranní mozaiky.
0: Chceme do jejího narozeninového setkání zapojit i vás, takže už od rána, od teď, nám můžete na adresu mozaika@rozhlas.cz napsat, ve které rozhlasové hře, filmu nebo třeba televizní inscenaci máte Danielu Kolářovou nejradši.
1: Z jaké role si ji třeba nejvíc pamatujete? No a vaše vzpomínky jí připomeneme tady přímo ve vysílání a jednoho z vás, kdo nám napíšou, taky v průběhu dopoledne vylosujeme a pošleme mu dárkový balíček Vltavy.
0: S Danielou Kolářovou si budeme povídat o rolích, ke kterým se člověk po letech vrací jinýma očima, o paměti, herectví a taky o tom, co všechno dokáže v rozhlase říct. Hlas, dech nebo takové obyčejné ticho.
1: Takže Daniela Kolářová bude dnes naším hostem po 9. hodině a své vzpomínky na její role nám už teď můžete posílat na adresu mozaika@rozhlas.cz.

0: Jan Křtitel Václav Kalivoda, oho v kapele Stuttgart Friede Bernius a část symfonie číslo 1.
1: Už jsme to tady připomínali, 95. narozeniny právě dnes slaví Jiří Suchý. Výrazná osobnost českého divadla a populární hudby druhé poloviny 20. století a taky spoluzakladatel a dlouholetý principál Semaforu.
0: Začínal jako baskytarista v Akord klubu, později vystupoval v pražské Redutě, kde se seznámil s Miroslavem Horníčkem a Jiřím Šlitrem.
1: No a právě spolupráce s Jiřím Šlitrem vedla v 59. roce ke vzniku Semaforu.
0: Jiří Suchý je autorem více než 1700 písňových textů a Semafor vede už 67 let.
1: Co chystá v právě začínající 68. sezóně, tak to prozradil Českému rozhlasu v exkluzivním rozhovoru.
2: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.
3: Stáří je doba, kdy už člověk zná odpověď na všechny otázky, ale nikdo se ho na nic neptá.
4: Parafrázuje s oblibou výrok Járy Kohouta Jiří Suchý a připomíná, že nezná nikoho, kdo by v 95. stál na jevišti. Když založil Semafor, bylo mu 28. Ještě předtím spoluzakládal divadlo Na zábradlí, ve kterém s Ivanem Vyskočilem představil pásmo Kdyby tisíc klarinetů.
2: Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil.
4: Semaforským debutem Člověk z půdy, který neskrýval obdiv k osvobozenému divadlu, společně s Jiřím Šlitrem změnil dějiny českého divadla i české populární hudby.
5: Krajina posedlá tmou,
6: krajina posedlá tmou,
5: vzpomínky do sedla zvou,
6: vzpomínky do sedla zvou.
4: Přestože Jiří Šlitr náhle o Vánocích 1969 zemřel, Jiří Suchý divadlo Semafor nikdy neopustil. Vystřídal 5 stálých scén, až se v roce 2005 zabydlel v Dejvicích.
3: Víte, že se hádáme vždycky něco jiného, je kolik let je Semaforu a kolikátá sezona. Já myslím 68.
4: Do 68. sezóny sice Jiří Suchý vstupuje s jistými indispozicemi, za to ale chystá 2 premiéry.
3: Ta první, to je taková polopremiéra vlastně, jmenuje se to Bludička.
4: Vy jste rozparceloval Kytici.
3: Ano, v Kytici. To je poslední balada, která je ovšem podvrch, to není žádnej erben, to jsem udělal já. Já jsem si řekl, jako Hanka s těma rukopisama, tak se taky zapíšu do dějin literatury.
4: Zkrátí se tak stávající představení Kytice o poslední Suchého baladu, z níž vznikne samostatné představení. Parafráze Erbenovy Kytice se poprvé na repertoáru Semaforu objevila v roce 1972 a stala se nejuváděnější hrou. Hudbu k ní napsal Ferdinand Havlík a právě jemu bude patřit i další premiéra v nové sezóně.
7: A ty ho zahubíš, jak se na Bludičku sluší.
8: Ano.
4: Vy jste hluboce věřící člověk, pomáhá vám víra udržet si nějakou zdravou mysl?
3: Jo, pomáhá. Já totiž v tom hloubám. Já nejsem člověk, který by bral všechno, jak mě někdo předloží. V tom nacházím ohromný klid.
9: Anděle budou, i když my tu nebudem.
4: K 95. narozeninám Jiřího Suchého vyšlo výběrové album Haleluja. Na pultech knihkupectví se brzy objeví i kniha Jiří Suchý kabaret v duši. Výpravnou publikaci doplněnou autorovými grafikami otevírá předmluva Zdeňka Svěráka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Undergroundový ostrůvek svobody v totalitním Československu.
1: Ukrytý v žižkovském bytě 1+1 čtvrté kategorie.
0: Vzpomínky na dětství mezi zakázanými básníky, ztracenci i muzikanty.
1: V syrové výpovědi Marie Zelbové, Táňa, Praha 3, Žižkov.
0: Čtěte s Vltavou od 27. září.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Ivan Ilič, 34 etýd pro klavír ve stylu fugy Antonína Reichy. Pátou jsme slyšeli 4 minuty před 6:30.
1: A Muzeum Prahy dokončilo opravu Millerovy vily ve Střešovicích v Praze 6 a prohlídky pro veřejnost začínají právě dnes.
0: Muzeum tuto unikátní funkcionalistickou vilu uzavřelo loni v únoru kvůli rekonstrukci střešních teras a interiérů.
1: Jenom připomenu, že Millerova vila je národní kulturní památka. Je považována za jednu z nejvýznamnějších památek moderní architektury ve střední Evropě. Udělejte si tam cestu.

0: 31 stupňů ve stínu. A teď nemyslím teploměr, ale jazz. Skladbu Luďka Hulana nahrál roku 1964 jazzový orchestr Československého rozhlasu tehdy pod vedením Karla Krautgartnera. My jsme slyšeli Laca Déčiho, Richarda Kubernáta, Rudolfa Rokla, Milana Ulricha a jako vokalistka tehdy zpívala velice mladá Marta Kubišová. 31 stupňů ve stínu a 6 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Česká obec sokolská požaduje po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píší v dopise, který má Radiožurnál k dispozici. Podle interního auditu ukradla Kolding celkem 40 milionů. Když se na to přišlo, spáchala sebevraždu. Ode dneška povede Úřad pro zahraniční styky a informace Miroslav Toman. V jeho čele vystřídá Vladimíra Posoldu. Vláda o tom rozhodla v srpnu. Toman ve zpravodajských službách pracuje od roku 1991. Sloužil v bezpečnostní informační službě i na vysokých postech právě v civilní rozvědce, kterou bude ode dneška řídit. Jako diplomat působil ve Spojených státech, Afghánistánu, Severní Makedonii a Bulharsku. Na Ukrajině platí ode dneška pravidelné odstávky elektřiny. Přerušení dodávek proudu potrvá každý den 3 hodiny dopoledne a 5 hodin večer. Oznámila to státní ukrajinská energetická společnost Ukrenergo. Důvodem jsou intenzivní ruské útoky na energetiku, příchod chladného počasí a začátek topné sezóny. Výpadky můžou v případě dalších ruských útoků na infrastrukturu nastat i mimo vyhrazené časy. Stát se znovu pokouší prodat zámek Štiřín, dnes už po desáté. Vyvolávací cena v elektronické aukci je 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, zámek a okolní pozemky nabízí opakovaně od roku 2024. Původní cena byla 3 miliardy a 300 milionů. A čekejte jasno nebo polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě 20. Na Českomoravské vrchovině a na severu Čech může foukat silnější vítr ve frýdlantském výběžku s nárazy až kolem 70 km za hodinu. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A s novým měsícem začíná celá řada nových kulturních akcí, třeba týden čtení dětem. Dnes slavnostně zahájí program v ostravském divadle Loutek. Tahle akce nabídne čtení, ale i setkávání s autory.
2: Hudební večer věnovaný poezii a textům českých šestatřicátníků se dnes večer koná v Městské knihovně v Praze. Vystoupí Vladimír Merta, Přemysl Rut nebo Jiří Dědeček.
1: Filmový festival Debutik, ten začíná v Trutnově a zaměří se výhradně na režijní debuty.
2: Festival Fall se od dneška koná v Centru současného umění DOX v Praze.
1: Co je za obrazem? Tak na to se zase ptá výstava věnovaná soukromé sbírce Jana Kačera. V Písecké bráně v Praze bude k vidění víc než 30 děl, mimo jiné od Vojtěcha Hynajse, Teodora Pištěchka nebo Františka Kavána.
2: A ještě festival Reconnect v Brně nabídne koncerty, diskuze a další program na různých místech ve městě.

0: Hudba Františka Xavera Richtra a Sukův komorní orchestr, část symfonie pro smyčcový orchestr a čembalo.
1: Bydlím, tedy jsem. Takhle zní motto 16. ročníku celonárodního festivalu Den architektury. Právě dnes začíná a celý týden potom nabídne tematický program na zajímavých architektonických místech.
0: Do akce se zapojí i některá města v Libereckém kraji. Lidé tam můžou zavítat třeba na přednášky.
1: Nejenom na ně, ale i na komentované procházky, projekce filmů a taky na výstavy.
2: Téma letošního ročníku festivalu Den architektury nabídne pohled na historické typy bydlení i na ty současné, od nájemních domů přes poválečné bydlení až po dnešní hledání dostupného a udržitelného bydlení. Tematický program chystá taky Severočeské muzeum v Liberci ve spolupráci s Pamětí národa pro severní Čechy.
3: U nás v muzeu proběhne ve čtvrtek 1.10. od 18 hodin projekce krátkého filmu Na brzkou shledanou příběhy ztracených sousedů.
2: Vysvětluje mluvčí Severočeského muzea Petra Slováková.
3: O čem vlastně film vypráví? Je to vlastně o situaci od ledna roku 1946, kdy probíhalo organizované vysídlování a dosídlování opuštěných pohraničních oblastí. Podíváme se na to, kým byl region na severu Čech nově osídlen, jak jsou ty sociální, demografické nebo hospodářské dopady této migrace. Vlastně milionu lidí patrné v té společnosti. Navazuje debata historika Ivana Rousa. A jak film, tak ta debata bude vlastně hledat odpovědi v tom severočeském pohraničí.
2: Projekce navazuje na putovní výstavu Paměti národa, která bude do 12. listopadu k vidění v ulici 5. května v Liberci. Další program tam můžou lidé navštívit v sobotu 3. října v domě Karla Hubáčka, jak říká Luděk Lukuvka z Dokumentačního centra architektury.
4: V rámci dne architektury jsme si připravili specifickou komentovanou prohlídku na téma prefabrikace rodinného bydlení roku 1959, kdy vznikl projekt, který měl připravit takový prototyp levného rodinného domu z připravených materiálů, tedy odlitých betonů. V tomto případě to byly takové specifické duté betony plněné břidlicí. Všechny ty materiály měly být původně průmyslově produkované masově, což se v případě teda Hubáčkova domu nepotvrdilo, protože on tímhletím projektem předběhl tu dobu zhruba o 10-20 let.
2: Mimo Liberec chystá program taky Turnovská nová knihovna Antonína Marka, energetické centrum se zauhlovací a vodárenskou věží ve Vratislavicích nad Nisou i někteří organizátoři v Jablonci nad Nisou. Tam se zájemci můžou v neděli 4. října zúčastnit třeba komentované procházky, jak říká Dita Procházková z pořádajícího spolku Plac.
5: Návštěvníci s námi projdou z centra procházkou přes Neptun, bývalou ubytovnu, kterou město koupilo v tomto roce, až po Bezručovku, respektive bývalou dětskou nemocnici v ulici Petra Bezruče, která se bude přestavat na byty. Budeme si povídat o různých formách dostupného městského bydlení i obecně o různých formách nájemního bydlení, protože jednou z průvodkyní bude architektka Magdalena Havlová, která napsala publikaci Náš dům. Budeme se bavit o sociálním rozměru bytové politiky, proč by město mělo zahušťovat bydlení v centru.
2: Zájemci o procházku se sejdou v 16.30 před Jabloneckou radnicí. Festival Den architektury potrvá do 7. října. Jeho podrobný program lidé najdou na webu denarchitektury.cz. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Merton na Scimento v nahrávce z roku 1970. Necelá minuta zbývá do 6:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Zakladatel divadla Semafor Jiří Suchý právě dnes slaví 95. Muž, který dokázal propojit poezii, hudbu, divadlo, humor i výtvarné umění a také který se nesmazatelně zapsal do české kultury.
0: Jeho vlastní vzpomínky si můžete poslechnout na Vltavě v 10dílných osudech. Dnes už to bude 4. část.
2: K těm předešlým dílům se už teď můžete vrátit na našem webu. A tady je krátká ukázka z osudů.
3: Klatovy mě poznamenaly vůbec ze všeho nejvíc. Tady já jsem objevoval svět a život. Jo. Tak si vzpomínám, jak jsme třeba šli, bylo to v zimě, takže mohly být 4-5 hodin, už byla tma, kolem kluziště a to už mě byly takový 4 roky asi. A tam jezdila taková holčička a tlačila před sebou takovou lavičku, to tam měli pro ty začátečníky, aby se měli čeho držet. A ona, jak viděla, jak tam stojím s maminkou a koukám, okouním, tak říkala, pojď chlapečku, já tě svezu. A já, který jsem si tehdy ještě říkal ve třetí osobě, poněvadž tu první osobu jsem neznal prostě. Když o mně mluvili, tak říkali, on vám je takovej a takovej. Tak, a já jsem mi říkal, von nemůže, von nemá prusle. Já jsem si říkal, von, nějaký takový šlechtický pocity se ve mně. Jaksi, ale samozřejmě záhy jsem si to přestal říkat. No, ale, no a takových vzpomínek, to jsou desítky, které se mě vynořují, ale nebudu tady s tím zasekávat tenhle ten program, protože ty dojedou pobavit pouze mě.
0: Přejeme krásné 95. Jiřímu Suchému a jeho osudy poslouchejte na Vltavě vždy v 11 hodin a 30 minut.
2: A dnes ráno tady na Vltavě pro vás máme několik jeho písní, které budeme hrát. Teď nás čekají Modré džínsy. To je docela nenápadná písnička s docela zásadním příběhem. A Jiří Suchý kdysi vzpomínal, že právě tenhle twist napsali s Jiřím Šlitrem v době nástupu beatové generace.
0: Píseň se dostala do tehdejší rozhlasové hitparády Houpačka a skončila až na posledním místě. Pro autory jejichž Krajina posledlá tmou předtím dlouhé měsíce královala, to byl signál, že se hudební svět přeci jenom mění.
2: A tak si pánové Suchý Šlitr řekli, pop music přenecháme mladým, my se vracíme k divadlu a k muzikálům. Tady jsou tedy Modré džínsy, píseň, která zachytila okamžik generační výměny.

0: Poetický rituál nabitý energií.
1: Festival Pri Bohemia Rádio a Vltava
0: vás zvou na koncert Moniky Načevy.
1: Úterý 20. října od 20 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci.
0: A chybět nebudou ani písně z kultovního alba Nebe je rudý.
1: Více na webu pribohemiaradio.cz
0: nebo na vltava.rozhlas.cz.
1: Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.

0: Torontský komorní orchestr a symfonie G-dur Leopolda Mozarta, čtvrtá část, v 6 hodin a téměř 52 minut.
1: No možná jste stejně jako František nebo já zašli do lesa na houby. Houby mají v tomhle období svůj čas a v Lipnickém lese se letos urodila jedna opravdu pozoruhodná historka scénáristky Niny Rutové.
2: Až někdo z vědců rozluští, za jakých podmínek se houbové zárodky mění v plodnice, dostane Nobelovu cenu. Já zatím žádné teorie nepíšu, jen chodím po lipnických lesích a pozoruji. Vědec by řekl, že schromažďují data. Já říkám, že jen koukám pod nohy a poslouchám, co se kde šustne. Houby jsou totiž neuvěřitelně citlivé na životní prostředí. A vztah mezi lidmi a houbami někdy je skrytý jako ten nejvzácnější lanýž, jindy je až trapně přímočarý. Moje nejoblíbenější skrýš leží ve smíšeném lese vysoko nad lomem. Vede k ní neviditelná pěšina, po níž se dojde k obřím kamenům. Nejsou holé a studené, pokrývá je sametový povlak z hustého, stále zeleného mechu. Je tam místo pro rozjímání pod nebesy i trůn pro královský pár. Nebo pro milence. Na jaře si mé místo vyhlédla dvojice čtyřicátníků. Ona vdaná za jiného, on ženatý s jinou. Byli, řekněme, živočišní. Vyvrcholilo to 30. dubna. Šla jsem se po čarodějnickém reji na Lipnickém hradě vykoupat do lomu a jejich milostný křik, řev, ryk se nesl na kilometry daleko. Jako čtenářka odborné literatury o starých Keltech jsem jim to přála. Keltové věřili, že milostný akt o magické noci zúrodňuje půdu. A Keltové měli pravdu. Půda zapracovala. Přesně o 40 dní později, 9. června, po 40 dnech absolutního sucha, přicházím na své zamilované místo a co vidím? Celá mítina je obsypaná houbami. Byla to hadovka smrdutá, odborně Phallus impudicus, neboli penis nestoudný. Příroda má očividně smysl pro humor a žádné metafory nepoužívá. Tam, kde proběhla bezbřehá vášeň, vyrostla armáda botanických erekcí. V některých krajích těmto houbám říkají trefně oplzáci. A když se k tomu přidá jejich typický, doslova nezapomenutelný zápach, je keltská magie dokonána. Takže až budete příště v lese přemýšlet, proč někde z ničeho nic vyrostly zrovna tyto nebo jiné houby, neptejte se vědců. Ti ještě nerozluštili, za jakých podmínek se zárodky mění v plodnice. Já bych věděla, ale Nobelovu cenu za to asi nedostanu.
1: Hlavní role v dnešní úvaze scénáristky Niny Rutové hrála hadovka smrdutá, dávná keltská víra i dvojice milenců.
0: Dnes po 9. hodině bude naším hostem herečka a taky ambasadorka Vltavy Daniela Kolářová, která před pár dny oslavila 80. A tak nám napište, v jaké roli, rozhlasové, divadelní či filmové, ji máte nejradši a proč.
1: No a co ty? Co bys napsal ty, Františku?
0: No to je řada věcí a ještě jsem si to nepromyslel, takže odpovědět nemůžu.
1: Tak v průběhu dnešního rána budeme i my s Františkem a tady s našimi kolegyněmi Denisou Hergeslovou a Romanou Kouřilovou, mistryní zvuku, tady přemýšlet. Taky vám dáme vědět, v jaké roli máme Danielu Kolářovou nejradši. Mimochodem už nám chodí vaše e-maily na mozaika@rozhlas.cz a píše nám jeden z posluchačů první film, kde se objevila Daniela Kolářová, třetí ročník herecké školy. Tehdy se psal rok 1967. Mám rád film Soukromá vichřice v režii Hinka Bočana.
0: Pište mozaika@rozhlas.cz.

0: Jí něco jiného. Chtěli, abych se tady seznámil.
1: Hotel uprostřed ničeho. 14 lidí. Hosté i zaměstnanci. Každý si sem přivezl něco svého a nikdo přesně neví, co si odveze.
2: Máte rezervaci?
3: Nový film Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala Zpráva pro Minervu 2. Od 1. října v kinech. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
4: Příjemné čtvrteční ráno, máme právě 7 hodin.
5: Český rozhlas Vltava, zprávy.
6: Sněmovna by dnes mohla hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Sokolové žádají po policii zabavené miliony, které podle vnitřního auditu ukradla bývalá zaměstnankyně. Světelný festival Prototyp letos poprvé rozsvítí centrum Brna. A čekejte slunečno, odpoledne potom přibývání oblačnosti. Teploty až 25 stupňů. Třetí den projednávání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě by mohlo dojít i na samotné hlasování. Na mimořádné schůzi mají vystoupit ještě desítky poslanců, a hlavně opozičních. Ke slovu se dostali pořadě vystoupení jednotlivých ministrů a koaličních zástupců s přednostním právem. Opozice nechala schůzi svolat kvůli tomu, že vláda podle ní neplní své sliby a své programové prohlášení. Samuel Volpe z Pirátů dodává, že kabinet nemyslí na mladé lidi.
7: Co říkalo třeba například hnutí ANO o tom, že budou 75% slevy na jízdné, no nebude to. O tom, že hnutí ANO slibovalo, že budou levnější hypotéky, teď nenajdete menší jak 5% úrokovou sazbu, do budoucna opět od ekonomických expertů slýcháme, že to poroste.
6: Opozice pravděpodobně nebude mít dostatek hlasů na vyslovení nedůvěry vládě. Koalice má totiž ve sněmovně většinu v podobě 108 poslanců. Česká obec sokolská požaduje po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píší v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. Kolding čelí podezření, že ukradla Sokolům více než 40 milionů korun. Když na to vedení Sokola přišlo, spáchala sebevraždu. Peníze před 2 lety zabavila policie, ale dosud je Sokolům nevrátila. Podle policie může za zdržení při šetření případu i pomalý postup advokáta České obce sokolské, jak říká pražský policejní mluvčí Jan Daněk.
8: Tím hlavním důvodem je, že Česká obec sokolská podává stížnosti proti rozhodnutím policejního orgánu o soudní úschově, přičemž stížnosti podává blanketně. Následně musíme čekat na jejich odůvodnění, se kterým bohužel právní zástupce Sokolu nespěchá, což celou věc prodlužuje.
6: První místostarostka Sokola Kamila Šolcová říká, že podají kromě žádosti o vrácení peněz taky oficiální stížnost. Německo znovu zavedlo daňovou úlevu na pohonné hmoty. Litr benzínu a nafty u čerpacích stanic tak může zlevnit v přepočtu až o 4 koruny. Sleva potrvá do konce roku. Stát vyjde v přepočtu zhruba na 80 miliard korun.
9: Das gilt für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch für die Betriebe.
10: Kancléř Friedrich Merz už před 2 týdny prohlásil, že tzv. Tankrabat uleví podnikům i lidem dojíždějícím za prací. Například opozice ale tvrdí, že sleva není adresná a nejvíc z ní vytěží ti, kteří podporu za stolik nepotřebují. Samostatnou otázkou v Německu je, nakolik ropné koncerny skutečně převedou slevu na zákazníka. Na jaře to při obdobné slevě na dani bylo podle antimonopolního úřadu asi z 80%. Litr benzínu a nafty v Německu za poslední rok podražil v přepočtu zhruba o 20 korun. Nafta se dnes prodává v přepočtu zhruba za 60 korun za litr. Vláda vysvětluje růst cen zejména válku v Iránu. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
6: Brněnské ulice od dneška rozzáří světelné instalace nebo videomapping. Festival Prototyp se letos poprvé přesouvá z vodojemů na Žlutém kopci přímo do kostelů, parků nebo na nádvoří v centru města. Cílem organizátorů bylo dostat umění k více lidem. Na procházky rozsvíceným centrem Brna se můžou lidé vydat vždy od 19 do 20 hodin do 20 různých lokalit, jak upřesňuje mluvčí festivalu Jana Janoušková.
11: Od Zeleného trhu, Biskupského dvora přes Dominikánské, Moravské náměstí až třeba Janáčkovo divadlo nebo třeba Spielberg. 7 instalací pak je součástí i placené trasy, například audiovizuální show v kostele svatého Jakuba, díla na krajském úřadě, na Spielbergu nebo třeba v tělocvičně pod Hradem. A většina programů zůstává zdarma.
5: Počasí.
6: Bude jasno nebo polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Teploty 20 až 25, na horách 16 a na Šumavě 20. Na Českomoravské vrchovině a na severu Čech může foukat silnější vítr, ve frýdlantském výběžku s nárazy až kolem 7.

0: Mozaika. Dobré ráno, hudba a rozhlas. K sobě patří od samého začátku a někdy dokonce doslova. Když v roce 1923 začal vysílat Radiožurnál, tak bylo brzo jasné, že samotné slovo potřebuje svého hudebního partnera a o 3 roky později proto vzniká Orchestr Radiožurnálu, tedy předchůdce dnešního symfonického orchestru Českého rozhlasu. My si právě dnes připomínáme jeho 100. výročí. Mluvit o tom budeme ještě podrobněji. Od hudby se potom podíváme v této hodině taky k výtvarnému umění. Pozveme vás do Pražské galerie Prostora na Vinohradech, kde vystavuje své práce performer Tomáš Ruler. No a ještě musím připomenout, že po 9. hodině sem za námi do studia přijde herečka Daniela Kolářová. Před pár dny oslavila 80. No a vy můžete být součástí našeho dnešního ranního rozhovoru. Napište nám na adresu mozaika@rozhlas, v jaké její rozhlasové divadelní anebo filmové roli máte nejraději. A především proč, a posílat můžete i otázky, které byste jí chtěli položit. Navíc některé z vašich odpovědí potom vybereme přímo do vysílání a jednoho z pisatelů odměníme dárkovým balíčkem Vltavy.
1: Připomínáme si taky 95. Jiřího Suchého, třeba z písní Honky Tonky Blues, kterou nabídneme před 8. hodinou ráno. Ještě předtím třeba Petr Ilič Čajkovský, Orchestr de Paris a Polonéza z opery Evžen Onegin. Přejeme dobrý poslech.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Petr Ilič Čajkovský, Semjon Byčkov, Orchestr de Paris v 7 hodin 11 minut.
1: A plní se nám schránka mozaika@rozhlas.cz. Píšete nám neustále, v jakých rolích máte rádi Danielu Kolářovou. A třeba David Šutera z Majetína píše, že má rád třeba Danielu Kolářovou v roli maminky ve filmu A zase ta Lucie, nádherně a živě a energicky hraje ve filmu Noc na Karlštejně. Tak děkujeme.
0: Daniela Kolářová přijde do ranní mozaiky po 9. dopoledne. Malby, kresby, sochy, fotografie i nejrůznější objekty. Galerie Prostora na Pražských Vinohradech vystavuje soukromou sbírku performera a profesora Tomáše Rulera.
1: Výstava Zpětná vazba představuje na jednom místě díla významných světových i českých umělců. Najdeme tady například Marcela Duchampa, Salvadora Dalího nebo Yoko Ono.
0: Z českých autorů František Kupka, Adriana Šimotová, Vladimír Boudník nebo Krištof Kintera.
1: Jak taková sbírka vznikala, co pro jejího majitele znamená, to zjišťovala redaktorka Zuzana Filipková, která si povídala přímo s Tomášem Rulerem.
2: Ta celá sbírka je původně sbíraná živelně. Později vlastně nějak, když jsem to viděl, jak to spontánně se vrství, tak jsem si říkal, že bych se mohl pokusit tomu dát i nějakou strukturu v posledních letech, protože ona je původně složená z, řekněme, darů, víceméně od mých přátel, od lidí, s kterými jsem žil, spolupracoval, od mých generačních souputníků.
3: Říká Tomáš Ruler, který má k dílům ve své sbírce co by umělec i velmi osobní vztah. S většinou výtvarníků, od kterých díla koupil nebo je od nich dostal, se zná. Část také podědil po svém otci, architektu Ivanu Rulerovi.
2: Protože můj otec byl obklopen umělci jako architekt a založil jakousi sbírku svých generačních souputníků, především Matala Kubička, protože byl z Brna a s Matalem měl ateliér a potom spolupracoval se skupinou Trasa, takže Preclík, Zoubek, Fibichová, Kmentová a další. Takže já jsem vyrůstal od dětství vlastně obklopen uměleckými díly a zároveň i s otcem jsem chodil po stavbách, kde se realizovaly ladíla nebo po ateliérech, takže jsem se účastnil třeba i nějakých akvizic.
3: Galerie Prostora sídlí v bývalých telefonních ústřednách v Blanické ulici a nabízí tak jeden velký výstavní prostor se sloupy a omšelými zdmi, které nemají jednu barevnost. Stěny doslova naplněné uměním mají pokaždé tak trochu jinou atmosféru.
2: V domě, kde žijí, je to zhruba v 5 prostorách, zhruba v stejné kubatuře, ale na dvojnásobné ploše zdí, takže rozptýlené a není možné to tam vidět pohromadě. Pro mě to byla výzva se pokusit to takhle nahlédnout a zejména jsem musel udělat jakousi koncepci, čili je to tady poskládáno víceméně historicky.
3: Pokud se ode dveří dáte doprava, putujete chronologicky. Začínáte u nejstarších děl z Rulerovy sbírky.
2: Tím přelomem století přes abstrakci, surrealismus, modernu, přes 50. a 60. leta, teda aspoň zlomky. A 70. vlastně tady potom víceméně mý souputníci a potom i mladší generace, až po mé žáky a nejbližší rodinu. Jsou zde práce mé ženy, mých dětí, moje dcera má grafické studio v Amsterdamu, takže je tady plejáda velmi různorodých generací, různorodých přístupů. Mezi výjimečné práce patří díla například získaná od dlouhá léta jsem spolupracoval s Woodym Vašulkou, takže je tam velká grafika od Woodyho Vašulky, kterou jsem dostal za tu mnoholetou spolupráci. Ale je tam i práce třeba od Saši Hamida, s kterým jsem se potkával v New Yorku, který chodil na mé performance.
3: Dodává Tomáš Ruler, který má prakticky ke každému dílu v této místnosti nějaký příběh.
2: Například to je tady strašidelný surrealistický portrét od Bohdana Laciny, který mě vždycky v dětství děsil doma. Já jsem se ho bál prostě, takže ano, tamhle. Z těch zajímavějších artefaktů asi jeden z takových nejvýznamnějších tady je sklo od Adriany Šimotové v okně, což je papírová asambláž vlastně. A to jsem dostal od Adriany darem. Když jsem studoval na akademii, tak ona měla ateliér dlouhá léta. Hned za rohem, asi 3 minuty od akademie, tak jsem tam k ní chodil. A zpřátelili jsme se, já jsem ji pozval do Malechova právě, kde se účastnila a pak jsem ji seznámil taky s otcem. On měl prostě jiný okruh umělců zpřátelených a takže jsme se spřátelili a mám od ní tady několik grafik. Asi nejvýraznější obraz, který tady ve vodě expozici od Václava Ztratila, vodník. Je to jeden z těch mála větších formátů.
3: Tomáš Ruler je známý performer, multimediální umělec, sochař a vysokoškolský pedagog. Pohybuje se na poli takzvaného domácího akčního umění a nových médií. Na výstavě je zaznamenaná i jeho tvorba.
2: Ve vstupu je výběr portrétů. Každý z umělců, kdo tu měl výstavu, nějakým způsobem reprezentoval i portréty, takže je zde portrét, který fotografoval Tono Stano a my jsme ho vytvořili v nějaké spolupráci, protože to je do jisté míry dokument nějaké mé performance. Jsou tam portréty od Bohdana Holomíčka, od Dušana Šimánka, Jindřicha Štrajta, od Peggy Gerald Kaplan z New Yorku a potom jsou tam fotografie ze spoluprací, to znamená z mých performancí, které byly zaznamenány fotografii. Je tam zase fotografie od Holomíčka, od Hany Hamplové a dalších autorů.
1: Rozsáhlou sbírku Tomáše Rullera si můžete tedy prohlédnout v Pražské galerii Prostora.
0: Rozhlasoví symfonikové vznikly přesně před 100 lety. Jožka Charvát to byl jejich první dirigent a významné rozhlasové výročí si připomeneme i za okamžik.

0: Devadesátiny amerického skladatele Stevea Reicha.
1: Minimalismus prý nesnášel, přesto se stal jeho velkým klasikem.
0: Reichovy zásadní skladby Do sedmého nebe vybral a komentuje Pavel Klusák.
1: V sobotu 3. října od 19 hodin na Vltavě.

0: mnichovští filharmonikové a část z variace na Haydnovo téma Johannesa Brahmse.
1: Je to jednoduché, rozhlas nemůže existovat bez hudby a jasné to bylo už roku 1923, kdy začal vysílat Radiožurnál.
0: O pouhé 3 roky později vznikl orchestr Radiožurnálu, předchůdce Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: A dnes je to přesně 100 let.
2: Od začátku rozhlasového vysílání bylo důležité, aby se hrála živě hudba. A v určitém okamžiku došlo k rozhodnutí, že se nebudou jenom jednorázově zvát muzikanti z jiných orchestrů, ale založí se vlastní rozhlasové těleso.
3: Naživo hráli hudebníci i dlouhé hodiny, jak vypráví hudební publicista Českého rozhlasu Jindřich Bálek. Taktovku tehdy držel Joška Charvát. Jméno tohoto prvního rozhlasového dirigenta zůstává dnes už téměř pozapomenuto.
2: Bezchybně ovládal takovou tu praktickou stránku věci. Musíme si uvědomit, že ten orchestr ze začátku hrál z listu, že musel velmi pohotově nastudovat velmi široký repertoár a právě tahle schopnost pro toho Jošku Charváta musela být nejvýznamnější.
3: Tuto dovednost prvního dirigenta orchestru Radiožurnálu oceňuje i Petr Popelka, který donedávna působil v pozici šéfdirigenta Sočru.
4: Mnohdy byli i lidi, že, kteří dokázali, nevím, se chtěla zahrát velká nějaká symfonická skladba, ale hold ensemble byl menší, takže se různě aranžovalo. Tohle to museli být lidi, kteří byli strašně pohotoví.
3: Orchestr měl pouhých 20 členů. Rozšířil ho v roce 1929 až Otakar Jeremiáš, který úroveň tělesa významně pozvedl.
5: Jistě se pamatujete, jak to začalo skromně. Bylo nás málo.
3: Takhle Jeremiáš vzpomínal na přelom 20. a 30. let v roce 1956, když si orchestr připomínal 30. výročí vzniku. Z té narozeniny bude orchestr slavit celou sezónu, do níž vstoupil s novým šéfdirigentem Eliasem Grandim. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: tenhle potlesk patří Michelu Petrucianimu a jeho skladbě s názvem Hub Art. Nabídli jsme vám ji v 7:30.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ode dneška nejméně na měsíc platí v Česku regulace cen pohonných hmot. Jejich maximální výši určuje ministerstvo financí. Litr benzínu Natural se tak dnes smí prodávat maximálně za 46 korun 14 haléřů za litr. Nafta za 48 korun 72 haléřů. Je to součástí opatření, která mají mírnit dopady krize na Blízkém východě. Vláda taky snížila spotřební daň na naftu a zastropovala marži obchodníků. Agenturu Czech Tourism má ode dneška na starosti rezort průmyslu a obchodu. Předtím spadala pod ministerstvo pro místní rozvoj. O přesunu vláda rozhodla v srpnu. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO změna přispěje k jednotné ekonomické prezentaci Česka. Czech Tourism se totiž stane součástí agentury Czech Business. Změnu uvítal i Svaz obchodu a cestovního ruchu. Americký stát Tennessee může přistoupit k popravě Christy Pajkové, rozhodl o tom nejvyšší americký soud. Zvrátil tak včerejší rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu ženy hodinu před vykonáním zastavil. Odvolací soud chtěl prověřit, jestli tvrzení odsouzené o sexuálním zneužívání a znásilnění v dětství byla tehdy dostatečně zohledněna před vynesením verdiktu. 50-letá Pajková byla odsouzena k trestu smrti za vraždu spolužačky. Spáchala ji v roce 1995 se svým tehdejším přítelem a další spolupachatelkou. Tehdy bylo 18 let. Pajková bude první popravenou ženou v Tennessee za posledních 200 let. Lékaři aplikují smrtící injekci. Ostravou dnes bude jezdit Havlova literární tramvaj. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tegrida si tak připomenou nedožité 90. narozeniny významného dramatika, disidenta a prezidenta. Tramvaj studenti vyzdobili portrétem a citáty Václava Havla. A čekejte jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Teploty 20 až 25 stupňů, na horách 16 a na Šumavě 20. Na Českomoravské vrchovině a na severu Čech může foukat silnější vítr a ve frýdlantském výběžku s nárazy až kolem 70 km/h. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Nesmí pochopitelně po krátkých zprávách chybět ani naše kulturní typy. Architektura, která je kolem nás, ale často jí nevěnujeme pozornost, přesně tohle chce změnit festival Den architektury. Začíná právě dnes.
2: V Ostravě, jak jsme slyšeli, jezdí ode dneška Havlova literární tramvaj, ale v Brně tam začíná 52. ročník Mezinárodního filmového festivalu o přírodě Ekofilma.
1: 6 večerů, 6 různých hudebních světů. Festival 6 na 5C zahájí v 19 hodin kinský trio Prák a následující koncerty nabídnou moravský folklor, vídeňský klasicismus anebo hudbu 20. století.
2: Hudební večer věnovaný poezii a textům českých 36tníků se odehraje večer v městské knihovně v Praze. Setkáte se tam s Vladimírem Mertou, Přemyslem Rutem nebo Jiřím Dědečkem.

0: Terranova kolektiv u nás na Vltavě 7 minut po půl osmé.
1: Od skutečné tragédie přes děsivá manga příběhy až po vraždu, která zamotá život dvěma ženám. Před námi knižní tipy publicisty Jana Nejedlého.
2: Nakladatelství Jota vydalo co by osmý díl své oranžové edice True Crime svazek Cesta do Jonestownu z pera amerického novináře Jeffa Gwina. Kniha tentokrát neportrétuje žádného typického sériového vraha, nýbrž charismatického kazatele Jima Jonese, který v 50. letech minulého století začal hlásat myšlenky rasové rovnosti, okořeněné socialistickými idejemi. Jeho kongregace Chrám lidu se zasloužila o zrušení některých rasových omezení v USA, ovšem psychopatická Jonesova osobnost vedla nakonec k tragédii obřích rozměrů. Jak postupně vycházely najevo toxické vztahy v jeho církvi, včetně sexuálního zneužívání, podvodného uzdravování vírou, finančních machinací a dalších podvodů, snažil se vůdce ukrýt svou sektu v jihoamerické džungli. Ve státě Guyana vystavěli jeho stoupenci osadu, kterou Jones vydával za příklad vzorné socialistické komunity. Ve skutečnosti zde vládl tvrdý drill, kult osobnosti a manipulace. Vše vyvrcholilo 18. listopadu 1978, kdy Jones ve strachu před intervencí amerických úřadů donutil k hromadné sebevraždě přes 900 svých přívrženců, včetně 300 dětí. Namísto velkolepého gesta revolučního vzdoru, jak celou akci koncipoval Jones, vstoupila tato pohroma do dějin slovy autora jako nejtragičtější příklad lidské naivity. Knihu přeložil Marek Pavka. Manipulace s davy a vymývání mozků jsou tématem i další knižní novinky, i když tentokrát nejde o literaturu faktu, nýbrž o komiks ve stylu manga. Japonský kreslíř a libretista Junji Ito, známý u nás tituly jako Spirála či Balónky oběšenců, se v souboru 12 nových příběhů opět zaměřuje na temné stránky života. Zveličuje krutost, která je v člověku, a k tomu přidává ještě zdánlivě fantaskní motivy, třeba když jeden druhému krade krásu anebo duši. Hrdiny jsou většinou ti nejzranitelnější, děti a mladí lidé. Příběhům, které působí opravdu děsivě, je vlastní snová nedořečenost a absence happy endu. Pod názvem Dezertér v domě knihu přeložila Anna Křivánková. Vydalo nakladatelství Krev. Nakonec jsem si nechal napínavý román Doktorova milenka, pod nímž je podepsán anglický prozaik Daniel Hurst. Příběh dvou žen, zhrzené manželky a potrestané milenky, je vyprávěn jaksi odzadu až po osudné vraždě inkriminovaného doktora. Jedna žena je na útěku, druhá je jí v patách a obě se starají o novorozené dítě. Ve chvíli, kdy už je pomsta konečně na dosah, přichází nečekaná zápletka v podobě ohrožení života dítěte. Grandiózní finále pak ukazuje, že věci nejsou nikdy takové, jak se zdají, a že právo a spravedlnost jsou pojmy relativní. Ještě před pár okamžiky jsem tuto ženu celým svým srdcem nenáviděla. Teď do ní vkládám veškerou důvěru, říká ve vypjatý moment jedna z aktérek o druhé. Netypický psychologický thriller přeložila Drahomíra Michnová. Vydala Euromedia Group.
1: Literatura faktu, komiks a taky thriller. Tři žánry nových knížek, které pro nás vybral publicista Jan Nejedlý.
0: Dnes po 9. hodině přijde do ranní mozaiky herečka Daniela Kolářová, která nedávno oslavila 80. A tak se vás od rána ptáme, v jakém filmu nebo v jaké roli v rozhlase nebo taky na divadle, televizních inscenacích je máte nejradši. A už nám chodí řada odpovědí, budeme se jim věnovat za chvíli.

0: Dan Bárta s Ilustratosférou ve vysílání Českého rozhlasu Vltava ve čtvrtek 1. října.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Celkem nedávno oslavila Daniela Kolářová 80. narozeniny a my se jí po 9. budeme ptát třeba na to, jak se za desítky let mění pohled herečky na vlastní role. A je on právě Daniela Kolářová, je nově ambasadorkou Vltavy. No a my jsme vás vyzývali, abyste nám psali třeba, v jakých rolích ji máte rádi.
0: Hana Nováková volí roli Doubravky ve filmu Léto s kovbojem. Je to podle ní nejlepší role paní Kolářové.
2: Veronika Půrová píše, že přeje Daniele Kolářové hodně zdraví a taky chuti do života. Tohle všechno pochopitelně vyřídíme. Děkuje za všechny role, ve kterých je mohla vidět. A první na mysli vytane a opět je to Doubravka z Léta s kovbojem.
0: Tak emancipované a vtipné v každé situaci jsme chtěli být všechny my dívky s brýlemi, píše potom Kawasakiho Růže. Vždycky z toho filmu běhá mráz po zádech.
2: No a dokonce i divadelní postava Evičky ve hře Milá Evičko milí Luďku. Lehkost, vtip a ty pusinky musí Martinu Fingerovi závidět každý. Tak děkujeme Veronice Půrové, pište nám dál, mozaika@rozhlas.cz.

0: Befra.
1: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou i 3 minuty po 7:45.
2: Vizitka.
3: Dnes bude patřit novocirkusové umělkyni a akrobatce Alžbětě Tiché, která patří k výrazným osobnostem nového cirkusu. Dokonce o ní někteří mluví jako o úkazu. A ve své inscenaci Frekvence zkoumá zavěšená na laně vlastní tělo i hranice pohybu ve výškách. A tak o tom všem bude Alžběta Tichá mluvit ve vizitce po 10. dopoledne.
1: Dnes slaví 95. Jiří Suchý. S divadlem Semafor spojil prakticky celý svůj život. Po smrti Jiřího Šlitra v roce 1969 vytvořil novou výraznou dvojici s Jitkou Molavcovou a společně vystupují na scéně dodnes.
3: Ani normalizace jeho působení v divadle nezastavila, protože byl kvůli svým postojům omezený v práci, pro televizi, pro film i divadlo. Dnes má tedy 95. Mistře, všechno nejlepší.

nikdo mě nevadí, že to piano neladí, když hraje Jack, jak už jsem řekl, svý honky tonky blues.

0: Jiří Suchý s Jiřím Šlitrem na vlnách Vltavy 8 minut před 8 ráno.
1: Jiří Suchý, krásný text, je to básník. Pojďte si dát ještě trochu poezie. Básnění tento týden má na starost spisovatelka a vydavatelka Jiřina Fuchsová.
2: Básnění.
3: Karel Jan Kryl, narozený 12. dubna 1944 v Kroměříži, zemřel 3.3.1994 v Mnichově, ještě mu nebylo 50. Báseň, 10. básnička na zrcadlo, napsaná Kláře Humalové na otázku, co je pokora? Waldkirchen, 5. března 1992. Co je pokora? Když pícha mrazí z papíru, hovoří vrazy o smíru a radost z boje okorá. Vzpomeneš, co je pokora? Vždy znovu z nuly stěny domu tmelit. Ze vzdoru. Svobodnou vůlí vytrvale čelit netvoru. Bez píchy vstoje střepy odstraňovat ze sítnic. Pokora to je všechno obětovat, nechtít nic. A důvod, proč je tady Kryl s touto básničkou a možná, že se mnou koryfejové literatury nebudou souhlasit, já si myslím, že ve svých vrcholných bodech je Kája Kryl klidně roven tomu velikému Shakespeareovi. A proč je tady, že jsme si ustavili vládu v den, kdy popravili jedinou ženu popravenou na české půdě v těch strašně těžkých dobách, Miladu Horákovou. Protože v té básničce ten Kryl tak strašně, rusky by se řekl, zžáto. Všechno je to převedeno do strašně krátké formy. Ale je tam všechno. Vždy znova, z nuly, stěny domu tmelit. Nenechat se ušlapat, nenechat se znechutit, i když se ten klášter Chutěšov drolí a chce. Někde na to nazbíráme penízky, pošleme tam ty památkáře. Veliká báseň. Kryl. Karel. Lidé, čtěte.
1: Budeme číst, slibujeme, stojí to za to. Inspirativní text Karla Kryla pro nás vybrala Jiřina Fuchsová.
0: Teď už hraje Charlie Hayden v nahrávce z roku 1988.

0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Poslanci budou pokračovat v jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Vláda obnovila regulaci cen paliv. Symfonický orchestr Českého rozhlasu vznikl na den přesně před 100 lety. A čekejte slunečno, odpoledne potom přibývání oblačnosti. Teploty až 25 stupňů. Poslanci by se na dnešní mimořádné schůzi mohli dostat k hlasování o nedůvěře vládě. Návrh budou dnes projednávat už třetí den. Po řadě vystoupení koaličních zástupců od včerejšího odpoledne vystupují taky opoziční řečníci. Opozice vadí hlavně návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Na vyslovení nedůvěry opozice pravděpodobně nebude mít dostatek hlasů. Se 108 poslanci má totiž vláda ve sněmovně většinu. Ode dneška nejméně na měsíc v Česku opět platí regulace cen pohonných hmot. Jejich maximální výši určuje ministerstvo financí. Litr benzínu Natural se tak dnes smí prodávat nejvíce za 46 korun 14 haléřů za litr a nafta za 48 korun 72 haléřů. Je to součástí opatření, která mají mírnit dopady krize na Blízkém východě, jak říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
2: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
1: Vláda proto taky snížila spotřební daň na naftu, i když kvůli tomu rozpočet podle Schillerové měsíčně přijde o více než miliardu korun. Kabinet navíc zastropoval marži obchodníků na 2,5 korun za litr paliva. Poprava Kristy Pajkové se nezdařila. Žena je naživu a odvezli ji z vězení do nemocnice. Odsouzená je za vraždu, kterou spáchala v roce 1995 ve věku 18 let. Nejvyšší soud Spojených států zvrátil rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu včera na poslední chvíli zastavil. Právníci Pajkové argumentovali, že soud před nařízením popravy dostatečně nezvážil, že žena byla v dětství sexuálně zneužívána a znásilněna. Případ ve Spojených státech obnovil debatu o nařizování trestů smrti pro mladé trestance. Ukrajinci musí ode dneška počítat s pravidelnými každodenními odstávkami elektřiny. Důvodem jsou obnovené ruské útoky na energetiku, příchod chladného počasí a začátek topné sezóny.
3: Provozovatel přenosové soustavy společnost Ukrenergo oznámila, že ode dneška budou stabilizační přerušení dodávek proudu trvat 3 hodiny dopoledne a 5 hodin od pozdního odpoledne až do večera. Průmyslové podniky budou mít omezené dodávky proudu od rána do večera. V případě pokračujících ruských útoků na elektrárny a sítě mohou nastat i mimořádné odstávky elektřiny mimo harmonogram. Největší soukromá elektrárenská společnost DTEK k omezení dodávek přistoupila už včera. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Přesně před 100 lety vznikl orchestr Radiožurnálu, předchůdce Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na počátku měl pouhých 20 členů a dnes jich v těle se hraje bezmála 100.
4: Od začátku rozhlasového vysílání bylo důležité, aby se hrála živě hudba. A v určitém okamžiku došlo k rozhodnutí, že se nebudou jednorázově zvát muzikanti z jiných orchestrů, ale založí se vlastní rozhlasové těleso.
5: Naživo hráli hudebníci i dlouhé hodiny, jak vypráví hudební publicista Českého rozhlasu Jindřich Bálek. Taktovku tehdy držel Joška Charvát.
4: Bezchybně ovládal takovou tu praktickou stránku věci.
5: Hned 2. října orchestr odehrál v Radiopaláci svůj první koncert. Návštěvníci vyslechli díla Zdeňka Fibicha, Antonína Dvořáka, Beethovenovu romanci a předehru ke Smetanově Prodané nevěstě. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Počasí. Bude jasno nebo polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě 20 stupňů Celsia. Na Českomoravské vrchovině a na severu Čech může foukat silnější vítr, ve Frýdlantském výběžku s nárazy až kolem 70 km za hodinu. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, dnes 1. října, začíná nový měsíc a myslím, že bude ve znamení architektury, umění a taky hudby. A právě všechny tyhle tři oblasti se v této hodině ranní mozaiky potkají. V Praze začíná festival Fall, propojuje současné umění s debatami a autorskými čteními, tak se u něj zastavíme. Architektura

0: To bude naše další téma. Zdaleka nemusí být jenom o domech, na které se díváme. Může to být taky o prostoru, který má člověku v těch nejtěžších chvílích nabídnout bezpečí a blízkost. Začíná tedy festival Den architektury. No a hudba slaví významné výročí. My už jsme to před chviličkou zmínili taky ve zprávách. Je to 100 let, kdy se poprvé představil orchestr Radiožurnálu, tedy předchůdce dnešního symfonického orchestru Českého rozhlasu. A nejenom o tom si budeme povídat s jedním z jeho členů, s flétnistou Máriem Messánym, který za námi přijde do studia.
1: A budeme taky hrát klasiku a jazz, Johnny Mitchell, František Ondříček nebo Curtis Stangers v této hodině. Taky Pavel Vranický, Akademie für Alte Musik Berlin pod vedením Bernharda Forka.
2: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Druhá část symfonie D-dur opus 36 Pavla Vranického v 8 hodin a 11 minut na Vltavě.
1: Festival Fall v pražském DOXu bude propojovat spisovatele a umělce napříč žánry, nabídne diskuse, čtení, workshopy. Zaměří se taky na otázku, co nás zatím odlišuje od umělé inteligence.
0: Jedním z hostů letošního ročníku, který začíná dnes a potrvá do neděle, bude básník, slemer a performer se syrskými kořeny Sufyan Masaléma.
1: Ve svém vystoupení představí svůj pohled na výzvy současné maskulinity a na podrobnosti se ho ptala naše redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
2: Na festivalu Fall vystoupíte spolu s Adamem Borzičem a Vratislavem Maňákem v pásmu o výzvách současné maskulinity. Jak jste se k tomuto tématu dostal a jakým způsobem se ho chopíte ve svém vystoupení?
3: Dostal jsem se k tomu tím způsobem, že jsem byl pozvaný Vratislavem Maňákem, který ten náš program nějakým způsobem zaštiťuje. Bude probíhat v prostorách výstavy, kterou on zprokurátoroval. Že výstava Andros, která probíhá paralelně v DOXu během toho, co probíhá i literární festival. A to je výstava, která je tematicky zakořeněna v tom, jak chápeme maskulinitu a postavení mužů v 21. století. Takže od toho se odvíjí i téma toho čtení. Tam budeme vlastně tři, každý budeme v jiné místnosti té výstavy a diváci budou postupně procházet skrze tu naši performance, stejně jako skrze tu výstavu. To téma samotný mi přišlo zajímavý jednak i protože jsem tomu podle mě tak jako subverzivně věnuji ve své vlastní tvorbě, jakkoliv bych neřekl, že téma je nějaký stěžení téma. Jsem též muž v 21. století, takže to, co řeší ta výstava, nějakým způsobem řeším nebo dotýká se i mě samotného. Třeba ve vztahu k migračním krizím v posledních 10 letech, to mužské tělo, které se vydávalo taky na ty migrační cesty, bylo z mé perspektivy zcela vlastně dehumanizováno. Tohle to je nějaké téma, které prostupuje mojí vlastní tvorbou. Kdyby ho mohl akcentovat během toho čtení, toto bych byl vděčný a tomu bych byl rád.
2: Mohl byste být ale ještě více konkrétní stran tématu, které se týká výzev současné maskulinity? Zda jsou i nějaké motivy, možná stylotvorné prvky, které zarezonují tím vaším vystoupením?
3: Myslím si, že maskulinita v literatuře a nebo v poezii se v posledních letech dotýká často témat spojených s LGBT komunitou, jakkoliv já jsem heterosexuál, ale ty témata mi přijdou podnětné, co se týče literární a básnické tvorby, jak ve vztahu k milostné rovině toho prožívání, tak i k nějaké tělesnosti. Myslím si, že se s tím ale pojí i nějaká fragmentárnost, nejen tematicky, co se týče textu, ale samotné vlastně slov na tom papíře, s tím, jak se možná rozpadá konzervativní role muže v 21. století, tak jak jsme ji znali od 19. v kontextu nějakých viktoriánské morálky. Čemu já bych se vlastně chtěl při té performance věnovat je to, že jakkoliv může v našem západně evropském kontextu v posledních tisíce letech byli ti, kteří vlastně rozhodovali nebo měli to zásadní slovo na běhu těch společenských událostí, tak pořád tady je nějaká služka toho obyvatelstva, jako jsou to vlastně muži, kteří tohleto slovo neměli. A teď se můžeme bavit o tom, že do nějaké míry to byly příslušníci LGBT komunity.
2: Já jsem vás teď zastihla na rezidenci v Maďarsku. Tento rozhovor natáčíme v online prostoru. Ty básně, které uslyšíme 4.10. v DOXu, jsou to básně, které už jsou hotové, jsou publikované, anebo vzniknou ještě i nějaké nové, případně vznikají třeba právě v tuto chvíli?
3: Myslím, že to bude amalgam z mé tvorby, ze kterého bych si rád vybral texty, které by nejlépe dramaturgicky seděly do rozhraní toho literárního festivalu. Ale zároveň mě Vratislav zastihnul v období, kdy se tomu nějak věnuji i ve své kontinuální literární tvorbě. V kontextu kontroverzního tématu v dnešní společnosti, a to je mučednictví, zejména proto, že česká literární tvorba se třeba konceptu smrti věnuje velmi podrobně a systematicky, ale často to je úzce vymezený profilování toho, jak o tom píše. Tedy takže většina básnických tvorby, která se jmenuje smrti, začíná tak, že někdo blízký vlastně zemře a po zbytek toho textu se ten básník vyrovnává se smrtí toho blízkého a s tou ztrátou a končí to většinou nějakým smířením. A u toho mučednictví ten koncept je zcela vrácený, zejména v tom, že titul toho mučednictví člověk získá, že vlastně, když už tady není. Část mé rodiny žije v Palestině a v Sýrii a spoustu z nich během uplynulých vojenských konfliktů zemřelo. Když člověk zemře takovým vážným konfliktu, tak v islámském kultuře je často označovaný za mučedníka. Myslím si, že se to trochu liší od toho, jak je to interpretováno v Evropě, v tom smyslu, že ten mučedník je někdo, kdo zemře aktivně v tom boji Ale v Palestině nebo v Sýrii to jsou často osoby, kteří zemřou už jen proto, že v tom konfliktu vlastně se nachází, ať už jsou to děti, ženy, muži nebo důchodci.
0: Básník Sufjan Masaléma vystoupí na festivalu v Pol v pražském Doxu už tuto neděli.
1: A ještě chvilku v Centru současného umění Dox v pražských Holešovicích zůstaneme, protože je tam nová výstava s názvem Andros a ta se ptá, kdo je muž a co ho určuje. A za okamžik si o téhle expozici budeme povídat s výtvarnou publicistkou Michálou Vrchotovou.

0: Johnny Mitchell na vlnách Vltavy v nahrávce z konce 60. let a albu Clouds v 8 hodin 21 minut.
1: Spisovatel, novinář a literární historik Vratislav Maňák dnes do programu Holešovického centra současného umění DOX vstupuje hned ve dvou rolích. Je diskutujícím hostem festivalu Fall, o kterém jsme mluvili před pár minutami, a zároveň je taky autorem výstavy s názvem Androx, která v DOXu právě probíhá.
0: Naším hostem už je výtvarná publicistka Michaela Vrchotová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobré ráno.
0: Ještě nedávno se o Vratislavu Maňákovi mluvilo především v souvislosti s jeho knihou s Wittgensteinem v Gejsauně, kterou on dává právě s textem, ten text dává tedy do souvislosti s výstavou Andros. V jakém smyslu nestala se z výstavy ilustrace jeho zatím posledního souboru esejí?
2: Podobnou otázku jsem si, Františku, položila, totiž jestli Vratislav Maňák výtvarnými díly nerámuje to, co už napsal. A napadlo mě to, když jsem zjistila, že tady tu výstavu pro DOX připravuje. Jenomže zarámovat by znamenalo tu otázku, základní tezi uzavřít. A ilustrovat jen těmi vystavenými výtvarnými díly zase potvrdit. Ale Vratislav Maňák postupuje v opačném gardu a dále rozvíjí téma mužské neúplnosti, fragmentárnosti a na výstavě tyto otázky vztahuje na muže obecně, tedy neohraničuje tentokrát téma jednou sexuální orientací. Podíváme-li se do historie umění, tak tam od starověku budeme nacházet ideál muže, který byl zobrazován jako pevná figura zdravého svalnatého hrdiny, vojevůdce v brnění nebo s insigniemi vítěze. A Vratislav Maňák si všímá, že právě výtvarné umění poslední doby tento ideál reflektuje jako neúplný a vlastně dost zásadně spochybňuje nejenom původní kánon, jak zobrazovat lidský ideál, ale i tisíce let starý narrativ, co to lidský ideál je, tedy to vyprávění velkého příběhu o velkém muži velkým mužem.
1: A je na koncepci výstavy patrné, že je jejím autorem nikoliv historik umění, ale právě spisovatel, novinář?
2: Ano, a je to velmi občerstvující. A to zdůrazňuji, že si velmi vážím kvalitní práce, odborné práce dobrých historiků a historiček umění. Ale tady nám Vratislav Maňák, právě proto, že není svojí první profesí teoretik výtvarného umění, ale spisovatel, nabízí jinou optiku, možnost změnit pozici a nechat se, chceme-li, výstavou provést jako možná knihou, kde je určité napětí a která je řazena do postupně gradujících kapitol. Zároveň návštěvníkovi nechává dostatek prostoru pro vlastní čtení daného tématu. A také tady možná více než jinde hraje důležitou roli katalog výstavy, který by měl snad, doufám, v nejbližších dnech vyjít a pro který Vratislav Maňák napsal místo obvyklého kunsthistorického katalogového textu esej, který jako cop utkal z příběhu mytického hrdiny Filoktéta, kterého, když hadem uštknut, onemocněl, zeslábl a zasmrádl. Jeho druhové raději preventivně vysadili na ostrově Lémnos. A ten druhý pramen, kterým Maňák svůj eseistický cop střídavě utahuje, řeší otázky lidské identity, včetně té mužské, v době postmoderní, nebo sleduje je.
0: Maňák na výstavě představuje díla od zhruba 50 umělců. Podle jakého klíče jednotlivá díla vybrala?
2: Podobně jako u svého literárního díla, i v případě výstavy autor zůstává v regionu střední Evropy, odkud vystavující umělci a umělkyně vesměs pocházejí. A jak už jsem řekla, jejich díla návštěvníkovi postupně představuje ve třech kapitolách. Ta první je nazvaná Ztráta kontur a uvozuje jí obraz idol. Na němž je zobrazen asi dobře stavěný muž v zeleném bundě, ovšem s rozmazanou tváří, od rakouského umělce Tomase Riese. Ve druhé kapitole, pojmenované Přetížení těla, si autor skrze vystavená díla všímá toho, co se s mužským tělem děje, pokud se stane hlavní a možná jedinou jistinou maskulinní identity. V této kapitole je jedna část doslova přeplněna obrazy, které v té možné přemnožené kompozici spodobují mužský falus, ne jako součást muže, ale jako jeho torzo, jakýsi fragment. No a poslední kapitolou, nazvanou Křehké monstrum, Vratislav Maňák představuje díla, která mimo jiné sledují nekritickou rekonstrukci mužské identity, z níž se stává právě monstrum, které, jak sám autor uvádí, se snaží být silnější, úplnější a mužnější než muž sám. A je tak neústrojné, že celistvost maskulinity znovu ukazuje jen jako iluzi.
1: Výstava Andros stojí na otázce, kdo je muž, co ho určuje, tak dává taky odpověď?
2: Hotovou odpověď nenabízí, alespoň já jsem ji tam nenašla a jsem tomu vlastně ráda. Vratislav Maňák ale pro mě zajímavým způsobem navazuje na dobře známou tezi, se kterou v 70. letech minulého století přišel francouzský postmoderní filozof Jean-François Lyotard, totiž na jeho skepsi vůči velkým vyprávěním. Takže se na výstavě Andros musíme ptát, co bude dál s člověkem bez metanarativu. A to je, myslím, dobře otevřená otázka pro nás všechny.
0: Téměř do konce ledna máte čas vyrazit na výstavu Andros do pražského DOXu. Mluvili jsme o tom s výtvarnou publicistkou Michaelou Vrchotovou. Děkujeme, mějte se hezky.
2: Těšilo mě. Nashledanou.

0: František Ondříček, Scherzo Capriccioso, Václav Snítil a Josef Hála, 8:30.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A za námi do studia přijde za půl hodiny herečka Daniela Kolářová, která je ambasadorkou Českého rozhlasu Vltava a navíc před pár dny oslavila 80. My se na ní těšíme, máme pro ní připravenou už květinu a stále vás vyzýváme k tomu, jestli máte Danielu Kolářovou v nějaké její oblíbené roli, tak nám o tom napište a nám už chodí celá řada e-mailových odpovědí do naší schránky mozaika@rozhlas.cz.
0: A vyplatí se napsat, protože potom budeme losovat výherce dárkového balíčku od Českého rozhlasu Vltava. Zita Kazdová z Prahy píše, že jednak gratuluje paní Daniele Kolářové k narozeninám, posílá velké poděkování za všechny role a také občanskou angažovanost a neumí vlastně jmenovat jedinou nejroli.
2: A paní Kolářovou má ráda třeba ve filmu Kawasakiho Růže, ale jak píše, je to jenom jedna za všechny. Tak děkujeme a pište dál, budeme se těšit všechno Daniele Kolářové, minimálně za půl hodinky všechno vyřídíme.

0: Georg Filip Telemann, část svity pro flétnu Zobcovou a další nástroje v ranní mozaice na Vltavě.
1: Získal hlavní cenu i cenu veřejnosti České ceny za architekturu za rok 2025 a navíc titul Stavba roku. A mluvím o brněnském domě pro Julii. Je to první dětský hospic v Česku.
0: Jeho vnitřní prostory ale nejsou běžně přístupné veřejnosti. Festival Den architektury nabídne komentovanou prohlídku objektu s architektem Tomášem Págem ze studia 4 stěn, a to už v pondělí 5. října.
1: Jak se navrhuje místo, které má nevyléčitelně nemocným dětem a jejich rodinám připomínat radost a také život? I o to se v Brně zajímala naše redaktorka Alena Rokusová.
2: S Tomášem Págem ze studia 4 stěn stojíme před domem pro Julii. Jsme na severu Brna, na Kociánce, což je taková kopcovitá lokalita plná zeleně. Jak moc tohle místo předurčilo podobu domu pro Julii?
3: Naprosto zásadně. Ten dům je šitej přímo a jenom pro toto místo, nejde použít nikde jinde. Ten terén určil vlastně tvar, velikost i celkový členění toho domu.
2: Je to třípodlažní dům, zapuštěný do terénu, a na první pohled nás zaujmou ty tři hlavní materiály. A to je modřínové dřevo, sklo a beton.
3: Beton je zvolen s ohledem na ten terén, na zapuštění do terénu, vzhledem k únosnosti a odolnosti vodě. Dřevo jsme použili kvůli jeho teplému vizuálu a charakteru, takovému příjemnému. A sklo je tady, aby ten dům byl co nejvíc otevřený, prosvětlený a propojený s krajinou.
2: Tady jsme vstoupili do hlavní recepce, do toho centrálního příjmu.
3: Je tady dominantní schodiště, takový vlastně rozcestník. Hnedka u vstupu po pravé straně společenská místnost, po levé straně místnosti denních aktivit, rovně klidová lůžková část, nahoře rodiče a dole administrativa. Je tady malé atrium, které sem pouští denní světlo.
2: Když bychom zahnuli doleva, to je jaká část?
3: Část denních aktivit, je tam muzikoterapie, arteterapie, kinosál, vatsuterapie.
4: Je tady spoustu aktivit, které děti můžou zažít, například rezonanční kolébka, která je velmi oblíbená pro svůj krásný různý zvuk a vibrační efekt, protože některým dětem opravdu stačí drobné vzruchy a je to pro ně hrozně důležité.
2: Ukazuje Pavel Kachlík z domu pro Julii.
3: Hlavní společenská místnost je prosklená na obě strany. Vlevo se otvírá do vnitřního chráněného atria a vpravo je vlastně ta hlavní fasáda domu. A je tam výhled na Brno.
2: To atrium je takovým centrem, srdcem celého objektu.
3: Všechny místnosti jsou do něj orientovány, všechny pokoje, i tady ta společenská místnost. Z každého pokoje se do toho atria dá vyjít. Je to místo pro setkávání, pro pobyt venku a je to taková ta oáza, klidová přírodní část.
2: Ačkoliv se tu rodiny setkávají s velmi těžkými situacemi, je to objekt určený dětem nevyléčitelně nemocným, tak jste chtěli, aby to byl vzdušný, radostný prostor plný života? Protože vím, že vy jste si v rámci vašeho studia udělali takovou interní soutěž a každý jste přišli s vlastním návrhem. Tak mě zajímá, jestli jste měli všichni tu stejnou vizi.
3: Naopak, měli jsme každý úplně jinou vizi. Někdo dělal velmi otevřený dům, někdo naopak velmi komorní a intimní. Měli jsme 5-6 návrhů, z každého z nich jsme si chtěli vybrat to nejlepší a to tady aplikovat. Tady přes ty prosklené dveře vcházíme do klidové části lůžkové pobytového křídla pro děti. Je tady 10 jednolůžkových pokojů.
2: Jste otevřel dveře do pokoje číslo 1.
3: Všechny ty pokoje jsou stejný. Přímo se otvírá výhled ven do atria. Je tady vložena přespávací nika nebo takový jako gauč, který zároveň může sloužit jako na přespání rodiče, když by tady chtěl spát. Navazuje terasa, která je přestřešená a vlastně zeleň tady vytváří nějakou částečnou optickou bariéru od toho veřejného nebo otevřeného atria. Veškerý nábytek je tady na míru. Pracovali jsme na stropě s pohledovým betonem, aby se dítě, které leží na lůžku, nekoukalo do bílého zdi, ale aspoň do něčeho, co má strukturu.
2: Takže vy jste od začátku věděli, že nechcete navrhnout objekt, který by připomínal klasické zdravotnické zařízení.
3: To jsme si zakázali hned na začátku, že netvoříme instituci, ale domácnost.
0: Říká architekt Tomáš Págo. Pokračování reportáže z prohlídky domu pro Julii v Brně najdete na vltava.rozhlas.cz s celou řadou fotografií. Ve vysílání se tomu budeme věnovat po 15. hodině. Reportérka Alena Rokosová v našem vysílání.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu právě dnes slaví 100. A tak za chviličku za námi přijde do studia flétnista Sočru Mario Messani. You'd be so nice to come home to. You'd be so nice by a fire.

0: Adolf Loos, Nestav malebně.
1: Na prohlídku pražské Millerovy vily, která se znovu otevírá návštěvníkům, zve Michaela Vrchotová s historičkou umění a vedoucí Millerovy vily Eliškou Zlatohlávkovou a profesorem dějin umění a architektury Jindřichem Vybíralem.
0: V sobotní víkendové příloze 3. října a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Hudba Alexandra Konstantinoviče Glazurova v ranní mozaice 9:03.
1: Mnohokrát to tady dnes ráno padlo. Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví stovku právě dnes. No a my v pravidelné rubrice vítáme dlouholetého flétnistu orchestru Maria Messaniho. Vítejte, dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Vy jste se k rozhlasovým symfonikům dostal ještě jako student, máte rád historické nástroje, starou hudbu, působíte také jako učitel a bude to neuvěřitelná 40. sezóna, co působíte v Sočru. Nastupoval jste za éry šéfdirigenta Vladimíra Válka, tak jaké byly ty začátky?
2: Jako každé začátky, člověk je nervózní, vstupuje do nového prostředí, mezi nové kolegy, kteří ho samozřejmě pochopitelně neberou takzvaně, takže člověk si musel vybudovat nějaké místo sociální mezi těmi staršími, zkušenými kolegy. Takže bylo to tvrdé. Ve mnoha směrech to prostě bylo náročné. Plus člověk musel vlastně dostat tomu, proč tady v tom orchestru hraje, to znamená, že musel všechny ty party honem honem umět, že jo, nemohl vlastně dělat žádné chyby, protože když nováček dělá chyby, tak tam asi nemá co dělat, že jo, takže bylo to asi jako v každém oboru, když člověk nastupuje jako nový, tak je to náročné.
1: A jaké důvody potom drží hráče, který je v Sočru 4 dekády tak dlouho?
2: No, to je asi vlastně složitá otázka, nicméně jednoduchá odpověď je, že mě to pořád baví. Muzika je prostě to, co jsem vždycky chtěl dělat už od malička a asi si těžko dokážu představit svůj život i zpětně, i do budoucna bez hudby. Neříkám, že musím stále do ní aktivně vstupovat, jako doteď, ale hudba je součástí mého života. Jakákoliv hudba.
0: Ono během té kariéry, a je to i přirozené, že jste zažil řadu adrenalinových situací i mimo pódium, že vám třeba v cizím městě ujel autobus s orchestrem, nebo jste před generální zkouškou zjistil, že v pouzdře nemáte flétnu. Máte nějaké další příhody, které vám třeba spolehlivě zvednou tep?
2: To máte dobré informace. Těch příhod bylo mnoho a jak jste zmínil takový ten odjezd autobusu, o kterém se dozvíte až 10 minut po tom, co odjel, protože jste měl špatné informace o odjezdu, nebo že člověk otevře futrál na zkoušce, to byl zrovna, myslím, že generálka na Pražské roz s panem mistrem Herbie Hancockem, kdy jsme vlastně doprovázeli jeho trio jazzové a já jsem potom za ním musel jít a vysvětlit mu, že prostě bohužel musím ještě domů.
1: Jak to Herbie Hancock přijal?
2: On říkal, že jako v klidu, že tak ty jazzmeni jsou většinou že velice, velice pohodoví lidé, takže říkal, jak bydlíš daleko? Já jsem říkal, na Vinohradech, to stihnu. Říkal, tak pijánko, v pohodě. Tak já jsem že vůbec v pohodě nebyl, nicméně jsem to skutečně stihnul. Tenkrát první hoboistka dávala Ačko a já jsem přiběh prostě do toho Rudolfína, sednul jsem si a Hancock na mě jako palcem nahoru říkal, dobrý, super.
1: No vidíte, tak jste i sportovec, ale kromě toho hraní v orchestru učíte ještě na konzervatoři, učíte na HAMU. Co je pro vás na práci s mladými muzikanty třeba nejtěžší?
2: Myslím si, že to, že jsem schopný s nima hrát, to, že mám vlastní praxi dlouholetou, tak mi to strašně pomáhá. Já s nima pořád hraju. Jo? Já nejsem teoretický učitel, já vlastně, když něco nemůžou zahrát, tak já se jim to snažím předvíct. Někdy to taky nemůžu zahrát na poprvý, samozřejmě, ale oni mají pochopení. A nejtěžší je možná je motivovat speciálně tu dnešní generaci k tomu, aby opravdu prostě se snažili jít za tím, co chtějí dělat. Je to jako vrcholový sport, jako stovky, tisíce lidí prostě hrají dobře tenis, ale jenom pár se jich dostane na to výsluní a bohužel v té muzice je to úplně stejné. Neříkám, že je tam rovnítko mezi tréninkem a hraním na jakýkoliv nástroj, ale ten trénink tam prostě potřeba je a jeho potřeba prostě hodně a to, že je někdo talentovaný, ale nepracuje, tak to bohužel se potom v budoucnu o něm nikdo nedoví. No.
0: Mario Messene si přivezl, teda přinesl respektive svůj nástroj flétnu k nám do studia Vltavy a nejlépe prý z něj flétny ze zlata. I z něj je váš nástroj. Proč to tak je?
2: To je dobrá otázka. Je to tradice, dřív byly flétny ze dřeva, do nějakého přelomu vlastně 19. a 20. století bylo běžné, proto se taky flétna řadí do dechových dřevěných nástrojů, ale postupně se experimentovalo s různými materiály, velice časté jsou stříbrné flétny, to je opravdu pravé stříbro, plus zlaté flétny nebo kombinace zlaté hlavice plus stříbrného těla. Každý preferuje něco jiného, nicméně ty zlaté flétny opravdu se ukazuje, že mají nejnosnější a nejkulatější tón, který jako ten nástroj dokáže vytvořit, respektive ten hráč dokáže na ten nástroj vytvořit. Takže bohužel je to trošku finančně náročná záležitost, jo, protože ten materiál pořád jde nahoru, cena toho materiálu. Nicméně ty zlaté flétny jsou prostě takový talon. Prostě.
1: Kolik karátů má vaše zlatá flétna?
2: Tato flétna je kombinací 10 až 14 karátového zlata a má stříbrnou mechaniku a myslím si, že takové slušné auto by za to určitě bylo, jenže auto máte na pár let, když to takováhle flétna vydrží desítky let.
1: Tak si pojďme poslechnout, jak tahle vaše nádherná zlatá flétna zní. Co nám zahrajete, Mario?
2: To nevím vlastně, já vám zahraju nějakou improvizaci.

0: Mário Mesány, Mraní mozaice na Vltavě. Než se rozloučíme a poděkujeme vám, máte nějakou oblíbenou nebo naopak obávanou pasáž flétny v té symfonické literatuře? Prý se o Brahmsovi a jeho první symfonii v téhle souvislosti často mluví. O sólu flétny.
1: Všichni flétnisté a samozřejmě dechaři jako takový mají speciální party, speciální noty, soubor partů, kde jsou právě shromážděny jako ty nejobtížnější sóla, v tom našem případě na flétnu. Těch sešitů je asi 20, v každém je asi 50 těch sól. Takže vypíchnout jedno solo, které je obávané a nejobtížnější, nemohu. Nicméně každý hráč má takzvanou svoji parketu a pak má spoustu věcí, které mu úplně nesedí. Takže nebudu teď mluvit o jednom sole, protože bych třeba odradil nějaké flétnisty, pro které to naopak je oblíbená věc. Ale mě se jedna známá nedávno zeptala, ty seš tam už tak dlouho v tom rádiu, tak to vlastně stane se ti někdy, že by si hrál něco, co si v životě neviděl? A já jsem jí odpověděl pokaždé. Pořád je to něco nového.
2: My vám, Mario, přejeme, ať každé náročné solo na flétnu hravě zvládáte. Vážíme si toho, že jste se zastavil tady u nás ve studiu na Vltavě a budeme se těšit třeba na některém z dalších koncertů Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který právě dnes slaví stovku. Mario Mesány byl naším hostem. Díky.
1: Já moc děkuju. Hezký den.

0: Dobrý den, je právě 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrany.

působil jako policista. V roce 2022 se stal ředitelem odboru integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany. Izrael posílí bezpečnostní kontrolu pilotů, kteří létají z a do Izraele, uvedl to mluvčí kanceláře premiéra Benjamina Netanyahu. Izrael tak reaguje na včerejší incident na palubě letadla společnosti Fly Dubai, kdy jeden z pilotů během letu z Dubaje do Tel Avivu zřejmě nožem napadl a zranil druhého pilota. Neštěstí zabránili cestující. Stát se dnes po 10. pokusí prodat zámek Štiřín u Prahy. Vyvolávací cena v elektronické aukci je 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se kulturní památku a okolní pozemky snaží prodat od roku 2024. Původní cena byla 3 miliardy a 300 milionů. Úřad už dříve nemovitost nabídl jiným státním institucím, ty ale oni neprojevili zájem. A čekejte jasno nebo polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Teploty od 20 do 25, na horách 16 a na Šumavě 20 stupňů Celsia. Na Českomoravské vrchovině a na severu Čech může foukat silnější vítr. Ve Frýdlantském výběžku s nárazy až kolem 70 km za hodinu. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobrý den. Některé filmové postavy, herecké role si pamatujeme desítky let. Některé hlasy poznáme okamžitě. Herečka Daniela Kolářová takových postav za svou kariéru vytvořila desítky a před pár dny oslavila 80. narozeniny. A tak si s ním tady ve studiu budeme za chvilku povídat o herectví, o paměti a třeba taky o tom, co všechno dokáže v rozhlase říct hlas, dech a ticho. Daniela Kolářová je navíc ambasadorkou Vltavy. Hostem tedy dnešní ranní mozaiky bude za okamžik. Mimochodem, pořád nám ještě můžete psát na adresu mozaika@rozhlas.cz, v jaké její rozhlasové, divadelní nebo filmové roli ji máte nejradši a proč. A posílat můžete taky otázky, které byste ji sami chtěli položit. Vaše vzkazy přečteme, jednoho z vás potom taky vylosujeme. Máme pro vás velký dárkový balíček Českého rozhlasu Vltava.
2: A dnes si taky připomínáme 95. Jiřího Suchého, jeho nahrávku v této hodině nabídneme, stejně jako Wolfganga Amáda Mozarta, Georga Friedricha Händla nebo Freddyho Habarda. Přejeme dobré dopoledne ve čtvrtek 1. října.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava, i 6 minut po 9. dopoledne máme čtvrtek 1. října.
1: A s námi ve studiu už Daniela Kolářová, srdečná gratulace, trošku opožděná k vašim 80.
2: Moc krát děkuju, dobrý den.
1: Daniela Kolářová je jedna z nejvýznamnějších a nejvýraznějších českých hereček. Já jenom připomenu, že je taky ambasadorkou Českého rozhlasu Vltava.
0: Stanice, které má podle svých slov blízko a pro kterou taky v poslední době natočila například rozhlasovou dramatizaci Angela Marka Ravenhilla. Nejenom o herectví rozhlase, ale taky o paměti třeba budeme s Danielou Kolářovou mluvit. My se od rána našich posluchačů ptáme, s jakou vaší rolí se vás nejvíc spojují. Rozhlasovou, divadelní, televizní, zaznívá tam celá řada odpovědí. Najdete vy sama mezi svými rolemi nějakou, ke které máte pořád blízko?
2: Tak myslím si, že jsem měla veliké štěstí, ale já mám z těch filmových, tedy když zmíním nejradši paní učitelku Maxovou z obecné školy, protože se odlišovala prostě od všeho předtím i potom, tak na to ráda vzpomínám.
1: To je taky moje, vaše oblíbená role, Kalhotky měla růžový. Jestli si vzpomínám správně. A já musím zacitovat, teď nám píše třeba paní Lucie Výchová a ta píše: děkuji Daniele Kolářové za takovou normální rodinku. Hmm. Tak to už je skoro historie.
2: No to ani to číslo neříkejte. Je to pravda, ale bylo to moc krásná jako zkušenost pro začátečnici, protože ta parta lidí, to složení prostě bylo úžasný a chovali se všichni bezvadně. Obzvlášť teda přes týden jsme zkoušeli vždycky v divadle na Vinohradech a pak v sobotu, v neděli se natáčelo. Takže to bylo takhle narežírováno, ale bylo to hrozně fajn.
0: Často se tady opakuje taky Lucie Postrach ulice, ale taky všechny krásné audiopohádky. A paní Výchová zmiňuje i divadelní inscenaci Návod na přežití, takže posluchači i na divadlo často chodí.
2: A tak to děkuju, ano.
1: Máme tady otázku od Davida Šutery z Majetína a ten se vás ptá, jestli máte ráda třeba i výtvarné umění, jestli máte nějakého oblíbeného umělce nebo dílo.
2: Mám velice vřelý vztah k výtvarnému umění a jako to je strašně široká oblast výtvarníků, takže teď honem to jste mě zaskočil.
1: Vůbec nevadí.
2: Ale mám pozitivní, moc pozitivní vztah.
1: Když už jsem vás zaskočila, tak já ještě zůstanu u paměti, protože vy jako herečka pracujete s pamětí celý život. Potřebujete si, paní Kolářová, třeba pro postavu, kterou stvárňujete, něco opravdu prožít? A nebo se dá nějak herecká vzpomínka vytvořit jinak?
2: Tak pravda je, že samozřejmě, když se setkáte s nějakým zajímavým textem, hrou, nebo prostě to je jedno zajímavý text, tak to vždycky poměřujete nějakými svými vlastními zkušenostmi. No a pokud je nemáte, tak musí naskočit fantazie a tu situaci si umět představit, jo? Nebo nějakým způsobem prostě k ní dospět, aby ji člověk pochopil, a vždycky je to o způsobu myšlení a přemýšlení těch figur. Takže to je důležité prostě tomu věnovat pozornost.
0: Těch rozhlasových rolí je celá řada. Posluchači si teď můžou třeba poslechnout ságu rodu Forsythů u nás na webu, za kterou jste taky v roce 2000 získala hlavní cenu v anketě Neviditelná herečka. Na vaše narozeniny jsme vysílali Lorkovu krvavou svatbu, nedávno tedy taky hlavní role Angely v dramatizaci románu Marka Ravenhilla. Co mikrofon podle vás dokáže zachytit, co na tom jevišti nebo před kamerou stejně zůstane skryto?
2: Víte co, to je zázrak. Mikrofon je zázrak, protože to, co si nemůžete dovolit na divadle, šeptat. Skutečně opravdu šeptat. Jo? Ten mikrofon na větší vzdálenost můžete zakřičet, ale tohle to, že můžete pracovat s nějakým intimním pocitem takhle nablízko, je zázrak. To vlastně vám nikde jinde není umožněno, ani při filmování, v televizi. Prostě je to jenom záležitost mikrofonu v rádiu.
1: Musíme říct, že s Františkem mikrofon taky za zázrak považujeme, ale možná, že k němu přistupujeme trošku jinak než vy jako herečka, protože když je v našem případě s Františkem ticho, tak to znamená průšvih. Jak pracuje herečka Daniela Kolářová právě s tichem, s dechem, s pauzou, do jaké míry je právě tohle klíčové k nějakému hereckému rozhlasovému vyjádření?
2: No právě na tyhle ty emoce. Je to úžasná záležitost, protože samozřejmě, že vás pak koriguje režie, že jo, ale vy si to můžete vyzkoušet, prostě i ty pauzy, jo, pracovat s tím. Takže pak je to samozřejmě věc střihu a tak dále, ale můžete se prostě pustit do velké intimity, nebo jo, prostě to, je to nádhera.
0: Stíhá Daniela Kolářová poslouchat třeba současné rozhlasové hry i kromě vaší vlastní tvorby?
2: Tak když mi to vyjde, tak ráda. No, skutečně, já jsem na rádiu vyrostla doslova, protože jsme měli televizi asi, až když už jsem byla na střední škole, takže od malička, od pohádek, prostě potom jsem poslouchala pořady o opeře, o operetách a já nevím, co všecko možný, ale hlavně hry, no a jako dítě pohádky. V neděli, nedělní pohádky a jsem doslova skutečně na rádiu vyrostla.
1: A s námi stále zůstává ve studiu Daniela Kolářová. Potěší vás pramínek vlasů od Jiřího Suchého, Jiřího Šlitra?
2: No jejda.

0: Je totiž neděle a mám dost času.
1: Píseň Pramínek vlasu od dvojice Jiří Suchý, Jiří Šlitr. Právě Jiří Suchý dnes slaví 95. Ale v našem studiu herečka Daniela Kolářová.
2: A ta oslavila 80. už v minulém týdnu. My slavíme stále s paní Kolářovou její narozeniny. Dostala jste nějaký dárek, který vám vyrazil dech?
3: Dostala jsem spoustu květin, takže jsem hledala nádoby doma, kam je umístit.
2: A kam umístíte tu od nás, protože i od nás má Daniela Kolářová pugáčku.
3: No tak něco už se uvolnilo samozřejmě, takže jsem zavalená květinami.
1: Jiří Suchý, ten neslaví, ale máte s ním spojenou nějakou vzpomínku, když má ty 95?
3: No, jednak mu blahopřeju a přeju všechno nejlepší, ale hlavně chci říct, že pro mou generaci byl semafor a je vlastně, ale byl v té době prostě absolutní špička vedle třeba činoherního klubu, jo, jako divadla, tak tenhle ten žánr, prostě tohle způsob divadla, co provozuje Jiří Suchý a dřív pan Šlitr taky, tak prostě to byla absolutní jednička.
2: Stále dostáváme na adresu mozaika@rozhlas.cz celou řadu gratulací, které vám srdečně tedy vyřizujeme, třeba od Hany Novákové, od Veroniky Půrové, mimochodem ta vás viděla nedávno ve hře Milá Evičko, milý Luďku. Lehkost, vtip a ty pusinky musí Martinu Fingrovi závidět každý, píše paní Veronika Půrová.
1: My jsme taky soutěžili v rámci těch vzkazů o Vltavský balíček, který už víme, kdo dostane. Píše nám, ještě než řeknu to jméno, posluchačka, že Daniela Kolářová byla skvělá v obecné škole, ale nadchla mě zvlášť v Betlémském světle. Sehrála tam roli, kterou mi připomněla moji maminku a její vztah k tátovi. Ty dialogy jsou jak vystřižený z jejich života. Paní Daniela má obdiv celé naší rodiny, nejen pro svou hereckou tvorbu, ale i životní postoje.
2: Tak my děkujeme, stejně jako paní Kolářová, a tenhle e-mail přišel od Magdy Justové, kterou jsme vylosovali, a posíláme tedy Vltavský balíček z dárky.
1: Za desítky let jste hrála velmi rozdílné ženské postavy. Stává se vám, paní Kolářová, někdy, že se k nějaké postavě vrátíte až po letech a najednou ji rozumíte úplně jinak, než v době, kdy jste ji hrála?
3: Ale tak to spíš souvisí s nějakou životní situací nečekanou, před kterou se octnete nebo která se vás dotkne a vlastně vám to vyvolá, evokuje prostě něco z minulosti. Takže stane se to jako ne často, ale může se to stát.
2: Vy jste v rozhlasovém dokumentu nazvaném Na co nelze zapomenout, který jste natočila tady pro Český rozhlas, vracela jste se tam k několika zásadním okamžikům svého života, tak jste otevírala znovu různé kapitoly. Překvapilo vás třeba na tom něco, co si člověk pamatuje a zase jiné věci naopak úplně vytěsní?
3: No bývá to tak, protože když, já nevím, že studujete třeba v divadle novou a novou hru, nové a nové hry, nebo prostě, já nevím, jdete točit nový scénář, tak zastrčíte všecko, co bylo předtím a věnujete se tomu, co je teď, co musíte řešit teď. No a pak se to někdy všecko naplácá jedno na druhý a máte v hlavě zmatek, ale jako, no, musíme se učit to třídit, no.
1: Řada posluchačů, kteří nám napsali, taky obdivuje vaši občanskou angažovanost, podporu demokracie, odpovědného života. A vy jste dřív v jednom rozhovoru zmínila, že se vám zdá, že lidé ztrácejí paměť, že se možná někdy nechají opíjet nerealistickými sliby. Tak je podle vás pro tu schopnost pamatovat si osobní i společenskou minulost je důležité tohle než dřív?
3: No, myslím si, že je to důležité vždycky, jako nezapomínat, jo. Ale hlavně to, co jste zmínil, že se mi zdá, že prostě nějak lidé ztrácejí paměť a nechají se opít lacinými sliby, tak to ukázaly vlastně tyhle ty volby. Tak teď jsem zvědavá na ty zastupitelské a senátorské.
2: Co vás udržuje v kondici? Setkávání s lidmi? Práce?
3: Ano, určitě práce, setkávání s lidmi. Ano, tyhle ty kontakty jsou strašně důležité.
2: A je herecká práce právě způsob, jak zůstat v kontaktu dál se světem?
3: Určitě, protože je vždycky zajímavé každé představení v divadle naživo, i ta komunikace s publikem, prostě jak to funguje, protože někdy dobře, někdy ne. Takže si to vždycky sdělujeme. Dneska byli prýma lidi, že jsme komunikovali.
1: Když člověk zraje jako herec, herečka, tak samozřejmě může své umění předávat i mladším kolegům. Jeden z posluchačů se ptal taky na to, jak se vám hraje s dětmi. Protože my vás známe s řadou dětských herců i z těch starších filmů, inscenací, ale jak je to třeba dnes?
3: No tak teďko v poslední době jsem se s dětským hercem nesetkala, ale v dřívější době to bylo báječné, jak v setkání v červenci, tak potom s Lucínkou, Lucie
2: Postrach ulice,
3: ano. Ale tak to byly moc zajímavé děti, velice, velice přirozené a bezprostřední.
2: My jsme tady zmínili v úvodu jednu z vašich prvních rolí a to bylo v takové normální rodince. Mm-hmm. Kdybyste se dnes mohla sama se sebou setkat před těmi desítkami let, co byste Daniele Kolářové, té mladé absolventce herectví, co byste jí řekla?
3: Víte co, já vždycky, když se zahlídnu v něčem, tak pak trpím, protože se říkám, tohle si měla udělat úplně jinak. Jo? Takže já mám k sobě prostě tenhle ten postoj, že jsem vždycky toužila teda to udělat dobře, ale teď, když to zpětně vidím, tak si říkám, že to mohlo být ještě lepší. No.
1: Hostem Ranní mozaiky byla herečka ambasadorka Českého rozhlasu Vltava Daniela Kolářová, která před pár dny oslavila 80. narozeniny. My moc děkujeme, že jste si udělala čas a přišla za námi a ještě naposledy jednou všechno nejlepší. Mějte se krásně.
3: Moc krát díky moc.

0: Kdo tady mluví o donášení?
1: Už jste byl na svačině?
0: Proslulá audience Václava Havla.
1: Tentokrát s Ivanem Trojanem a Martinem Mišičkou.
0: Poslouchejte v premiéře v sobotu 3. října na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Dobré čtvrteční dopoledne s Českým rozhlasem Vltava v 9 hodin a 30 minut. Máme čtvrtek 1. října.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Ani bych si nevzpomněla, kdyby nám Tomáš Pilát nepřipomněl, že je právě dnes Mezinárodní den hudby. Tomáš Pilát s námi už ve studiu, a to proto, aby se věnoval filmové hudbě. Vítej u nás.
3: Hezký den.
0: V Malé klapce se zaměříš na filmy o muzikantech, hudebních skupinách nebo hudebních festivalech, a ono jich existuje opravdu obrovské množství. Jak si dnešní rubriku pojal?
3: Tak ono se právě nabízelo, to Malou klapku pojmout buď čerlce, vybrat filmy o muzikantech různých žánrů a zahrát z nich hudbu, no a nebo najít nějakou jednotící linku, o což jsem se tedy nakonec snažil. Takže ta dnešní Malá klapka bude amadeovská. Wolfgang Amadeus Mozart je bezesporu jeden z nejslavnějších muzikantů historie, jeden z nejhranějších autorů, a jeho hudba, myslím si, nikdy nezarmoutí. Takže si připomeneme jeho hudbu v různých filmech, které jsou mu věnovány.
2: A kde a kdy začneme?
3: Začneme v roce 1975 ve Švédsku. Slavný Ingmar Bergman natočil tehdy film Kouzelná flétna. Jde o filmové stvárnění téhle známé Mozartovy opery. Bergman záměrně vybral mladé a neokoukané zpěváky, aby postavy působily přirozeně, zamilovaně a energicky. No a jelikož se ta opera netočila pro velké divadelní sály, ale pro kamery a mikrofony, tak Bergman nehledal mohutné operní hlasy, ale lidi s vřelým a lirickým projevem. A jedna zajímavost, ta opera je celá natočena ve švédštině. Papagena zpívá Håkan Hagegård.

0: som helt och hållet fick bli min.
1: Arie Papagena ve filmu Ingmara Bergmana Kouzelná flétna. Jehož předlohou se stala stejnojmenná opera Wolfganga Amadea Mozarta. Snímek je z roku 1975. Tomáši, v amádeovské Malé klapce bychom neměli opomenout slavného Amadea režiséra Miloše Formana.
2: To rozhodně ne. Ten film byl natočen v roce 1984 a určitě jde o nejslavnější a nejoceňovanější filmové zpracování osudu význačného komponisty v historii kinematografie. Ten film, jak jsem řekl, z roku 84 dostal několik Oscarů, no to několik 8 z 11 nominací a má taky jedinečný soundtrack, za kterým stojí dirigent Sir Neville Mariner a Orchestr Academy of St. Martin in the Fields. No a znějí tu i pasáže z opery Così fan tutte.

0: Hudba ze slavného filmu Amadeus. S námi Tomáš Pilát stále ve studiu. Pojďme trošku v čase poskočit. My se dostáváme do našeho milénia.
1: Je to tak, připomenu, že v roce 2006 natočil režisér Kenneth Branagh Kouzelnou flétnu. Takže se vracíme ke Kouzelné flétně. Je to britsko-francouzský film a Kenneth Branagh zasadil ten děj do první světové války. No ale pojďme se věnovat ještě jinému filmu. V roce 2022 měl premiéru fantasy snímek režisera Floriana Zeekla nazvaný Magická flétna. O co v něm jde? 17-letý zpěvák Tim, mladíček, odjíždí z Londýna do Alp na internátní školu Mozart. V knihovně školy pak objeví tajný vchod do fantastického světa, který oživuje Mozartova opera. A on má v té škole trable, takže vlastně tady uniká z těch trablů a vyskytuje se tu, co by princ Tamino. Ve filmu zní pochopitelně i Mozartova hudba, taky původní scénická, no ale s tou Mozartovou pracoval muzikant, skladatel Martin Štok.

0: Tak to byl Wolfgang Amadeus Mozart ve fantasy filmu a nakonec zase změníme žánr v Malé klapce. Dostaneme se k televiznímu seriálu. Tomáš, i tuhle audiovizuální formu slavný skladatel opanoval.
1: Opanoval, není se čemu divit. A je to nejmladší projekt naší dnešní Malé klapky. Britský seriál nazvaný Amadeus vznikl v roce 2025, čili je velmi čerstvý. Stručná anotace téhle série. 25-letý Mozart přijíždí do rušné Vídně a je odhodlán vytečit si vlastní uměleckou cestu, která přesáhne jeho slavné dětství. No a o tom, jak se mu to daří, právě ten seriál je. V seriálu zní i úryvky z Mozartova klavírního koncertu D-moll. Hrají maďarský studiový orchestr a Benjamin Holder.

0: hudba Wolfganga Amadea Mozarta v televizním seriálu Amadeus. Tomáši, nakonec dnešní rubriky tradiční otázka, jaké téma bude mít velká klapka, tedy klapka, kterou na Vltavě vysíláme tuto neděli od 16:30 odpoledne.
1: Tak je to vlastně celodenní dnešní velké téma. Jiří Suchý slaví 95. Takže v té nedělní klapce se budu věnovat přínosu právě tohoto úctyhodného půlkulatého jubilanta Jiřího Suchého českému filmu a audiovizi a nechám samotného Suchého vzpomínat například na Miloše Formana nebo na natáčení filmu Kdyby tisíc klarinetů, mého oblíbeného.
2: Redaktor Tomáš Piláta na dnešní malá klapka, se kterou jsme oslavili taky Mezinárodní den hudby. Děkujeme za návštěvu, měj se hezky.
1: Ráda se stalo a naslyšenou.

0: Vox Orchestr, část z předehry k oratoriu Alexandrova slavnost a Georg Friedrich Händel na Vltavě.
1: Houby mají právě svůj čas a v Lipnickém lese se letos urodila jedna opravdu pozoruhodná historka scénáristce Nině Rutové.
2: Až někdo z vědců rozluští, za jakých podmínek se houbové zárodky mění v plodnice, dostane Nobelovu cenu. Já zatím žádné teorie nepíšu, jen chodím po lipnických lesích a pozoruji. Vědec by řekl, že schromažďují data. Já říkám, že jen koukám pod nohy a poslouchám, co se kde šustne. Houby jsou totiž neuvěřitelně citlivé na životní prostředí. A vztah mezi lidmi a houbami někdy je skrytý jako ten nejvzácnější lanýž, jindy je až trapně přímočarý. Moje nejoblíbenější skrýš leží ve smíšeném lese vysoko nad lomem. Vede k ní neviditelná pěšina, po níž se dojde k obřím kamenům. Nejsou holé a studené, pokrývá je sametový povlak z hustého, stále zeleného mechu. Je tam místo pro rozjímání pod nebesy i trůn pro královský pár. Nebo pro milence. Na jaře si mé místo vyhlédla dvojice čtyřicátníků. Ona vdaná za jiného, on ženatý s jinou. Byli, řekněme, živočišní. Vyvrcholilo to 30. dubna. Šla jsem se po čarodějnickém reji na Lipnickém hradě vykoupat do lomu a jejich milostný křik, řev, ryk, se nesl na kilometry daleko. Jako čtenářka odborné literatury o starých Keltech jsem jim to přála. Keltové věřili, že milostný akt o magické noci zúrodňuje půdu. A Keltové měli pravdu. Půda zapracovala. Přesně o 40 dní později, 9. června, po 40 dnech absolutního sucha, přicházím na své zamilované místo a co vidím? Celá mítina je obsypaná houbami. Byla to hadovka smrdutá, odborně phallus impudicus, neboli penis nestoudný. Příroda má očividně smysl pro humor a žádné metafory nepoužívá. Tam, kde proběhla bezbřehá vášeň, vyrostla armáda botanických erekcí. V některých krajích těmto houbám říkají trefně oplzáci. A když se k tomu přidá jejich typický, doslova nezapomenutelný zápach, je keltská magie dokonána. Takže, až budete příště v lese přemýšlet, proč někde z ničeho nic vyrostly zrovna tyto nebo jiné houby, neptejte se vědců. Ti ještě nerozluštili, za jakých podmínek se zárodky mění v plodnice. Já bych věděla, ale Nobelovu cenu za to asi nedostanu.
1: Zajímavá historka se přihodila Nině Rutové a hlavní role v ní hrály hadovka smrdutá, dávná keltská víra i dvojice milenců.
0: Hlavní roli teď má Oskar Nedbal a část z operety Polská krev.

0: Posloucháte Vltavu a stále ještě ranní mozaiku ve čtvrtek 1. října.
1: S námi ve studiu Ondřej Cihlář, který, myslím si, se před vstupem do studia dobře rozcvičil.
2: Ano, rozcvičuju se stále, ale rozcvičil jsem se, ano, už byl dneska, je 1. října, to je potřeba připomenout.
1: Tak už jsi rozcvičený.
2: A už jsem dneska zahajoval akademický rok na katedře nonverbálního divadla na Pražské HAMU a říkám to nejenom proto, abych se tady pochlubil, ale také proto, že dnešní host s tímto oborem dost souvisí, protože hostkou bude akrobatka Alžběta Tichá a budeme si povídat o novém cirkuse, závěsné akrobaci a nových možnostech v těchto oborech.
1: Těšíme se na ní. Alžběta Tichá, novocirkusová umělkyně, akrobatka, za pár minut hostem Ondřeje Cihláře. Ať se to povede.
2: Já děkuju.
0: Těch narozenin jsme dnes ráno zmínili spoustu. Zítra bude Stingovi 75. Jak je možné, že dokáže tak umě propojovat pop s prvky rocku, jazzu, reggae, soulu nebo klasické hudby? O tom budeme mluvit v Akcentu v 16.30, tak si to nenechte ujít.
1: První říjnový den, ať je pro vás dobrý, přejeme dobrý start i do nového měsíce. Ze studia zdraví a dobrý den přejí František Šedivý
0: a Naděžda Hávová.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Nafta v Česku dnes po obnovení vládní regulace zlevnila. Cena za litr je na některých pumpách oproti včerejšku až o 3 koruny nižší. Benzín zlevnil jenom někde. Za cenu pod stanoveným limitem ho některé čerpací stanice prodávaly i včera. Maximální možné ceny paliv bude ministerstvo financí určovat každý den. Vláda také snížila spotřební daň na naftu a zastropovala marže obchodníků na 2 koruny 50 za litr. V Česku bude teplo a slunečno i o víkendu, vyplývá to z předpovědi meteorologů. Dnes může být až kolem 25 stupňů.

prototyp se letos poprvé přesouvá z vodojemů na Žlutém kopci přímo do kostelů, parků nebo na nádvoří v centru města. Na procházky rozsvíceným centrem Brna se můžou lidé vydat ode dneška až do soboty, vždy od 19 hodin do 20 různých lokalit. A čekejte jasno nebo polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Teploty 20 až 25 stupňů, na horách 16 a na Šumavě 20 stupňů Celsia. Na Českomoravské vrchovině a severu Čech může foukat silnější vítr, ve Frýdlantském výběžku s nárazy až kolem 70 km/h. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Zajímavé je, že mezi akrobaty je spousta lidí, kteří mají z výšek strach a přesto se akrobaci rozhodli věnovat, aby ji překonali. Já ale výšky miluji. Vždy jsem se jich bála ráda, proto závěsnou akrobaci dělám. Říká odhodlaně náš dnešní host Alžběta Tichá, cirkusová umělkyně, autorka a lektorka a podle mnohých kulturních pozorovatelů tvůrkyně s unikátním přístupem v hledání nových výzev a forem současného cirkusového umění. Já tě tady vítám. Ahoj. Tak to už byl hlas Alžběty Tiché, která po absolvování taneční konzervatoře Duncan Center v Praze se rozhodla věnovat novému cirkusu. V Nizozemí absolvovala Goddard University for the Arts v Rotterdamu obor vertikální lano. V performativním umění propojuje různé cirkusové techniky, fyzické divadlo, improvizační techniky, tanec a další pohybové principy. Zkoumá tělo v přítomném okamžiku, jeho limity, fyzickou zátěž a vztah k prostoru, objektům i divákovi. Se svým autorským představením Frekvence se dostala až do užších nominací na cenu Thálie v kategorii alternativní divadlo. Performance zkouší možnosti svého těla za pomocí technologií, které v reálném čase snímají její tepovou frekvenci. Proto se to představení jmenuje Frekvence. A pozor, vyhlášení cen Thálie, tedy výsledky, abychom zjistili, zda bude nominace proměněna také v tuto skleněnou plastiku, bude už tuto sobotu 3.10. Takže teď je Alžběta Tichá ve velkém napětí.
2: Je to tak?
1: No, jak to prožíváš? Protože to je velký úspěch.
2: Je to zajímavé, protože já jsem to vlastně vůbec nečekala. Trošku to přišlo tak z nenadání a taky tím, že vlastně Frekvenci si děláme vlastní produkci ještě společně s kolegyní. Mm-hmm. Tak jsem nějak ani nečekala tím, že nejsem pod žádným divadlem, teda hraju to v Doxu, ale tím, že nejsem pod žádným divadlem, že bych mohla být na něco takového nominovaná. Takže když jsem se to dozvěděla, tak no... Vlastně mě to hodně potěšilo, že to není, že na mě nechodí jenom kamarádi, kteří mě plácají po rameni nebo mě dávají kritiky, ale že i ta odborná veřejnost to nějakým způsobem ocenila. No.
1: Dokonce asi i někdo z herecké asociace se na to musel jít podívat, aby to navrhl a prosadil, protože tato organizace udílí ceny Thálie, pokud se nepletu.
2: Je to tak?
1: No nicméně pojďme se tedy Frekvencí, touto inscenací zabývat trošku detailněji, protože můžeme nalákat naše posluchače případně na živou návštěvu, protože ty nehraješ toto představení pouze v Doxu, kde je tedy tvá domovská pražská scéna, ale také na celé řadě různých zájezdů. Měla si odjíždět do Ostravy teď hned bezprostředně po tomto našem rozhovoru. Nicméně pojďme si říci trochu více, protože jednotlivé scény této inscenace vycházejí z celé řady experimentů. Jsou tam, řekněme, 4 obrazy a každý má jinou atmosféru, které pomáhají dotvářet různé objekty. V úvodní scéně, která je od diváků vzdálená nejvíc, využíváš LED a pak se k ním přibližuješ. Tak pojďme si to trochu popsat, protože ty máš skutečně na sobě měřící zařízení, které přenáší frekvenci tvého tepu do repráků, aby to mohli sledovat diváci, nebo je to jinak? Ptám se trochu, jo. Samozřejmě, abych tě navedl, protože to představení jsem viděl teď v létě na festivalu Correspondance ve Žďáru nad Sázavou, což je festival, řekněme, současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu, který našim posluchačům také doporučuji. Nicméně pojďme k původní otázce.
2: No já mám na ruce senzor, který snímá ten tep, ale není to, ten senzor vyloženě nesnímá úder toho srdce,

0: ale on vlastně zprůměruje ten tep, takže to vyhodí nějaký číslo a to cestuje do taky krabičky skrz Bluetooth a pak to cestuje kabelem prostě do počítače, kde to posílá signály jak osvětlovači, tak zvukaři na různý kýučka.
1: Ano, tedy na různá, řekněme, další, jak to říci, kýučka, na takové různé jako odbavovací body,
0: ano,
1: dalších tak akcí, které oni pouštějí. To znamená, co tedy tento tvůj zprůměrovaný tep všechno zapříčiní v tom představení?
0: On třeba určuje tempo hudby nebo intenzitu světel, který jsou vidět na tom jevišti, to znamená, tam mám několik, asi 12 nebo 13 žárovek a ty svítí v této intenzitě. A pak tam mám vzadu obrazovku, kdy opravdu lidi můžou vidět čísla. Ten vlastně konkrétní tep toho srdce.
1: Mm-hmm.
0: A pak tam mám jednotlivý spotřebiče, který se spouštějí v určitou chvíli, takže já musím dojít třeba na 120 BPM, aby se spustila třeba rychlovarná konvice nebo popcornováč. No, takže to jsou takový...
1: No, hry. Čili ty se musíš dostat do pořádného zápřahu fyzického, aby vlastně to srdce se ti roztepalo. Mám pocit, že, a to mě oprav, že hraním tohoto představení se ale vlastně tvoje tělo může zocelovat a vlastně jako seš pravděpodobně pořád v lepší a v lepší kondici a ty, aby ses dostala na ty hranice, které potom zapříčinují celé ty další akce, to znamená, aby se roztepala své srdce víc a víc, to znamená, že musíš se představení od představení dostat do větší námahy, aby vlastně ses dostala na ten tep.
0: Je to tak, vlastně skrz tady to představení já jsem došla k tomu, že se vlastně připravuju na představení úplně jinak, než jsem se kdy připravovala. Že naopak jako hodně šetřím energii předtím, než jdu na jeviště, že předtím jsem se tak jako víc motivovala a hodně jsem skákala přes švihadlo a už jsem vlastně se spotila předtím, než jsem vůbec šla na to jeviště. A tady, protože je to hrozně jako i delikátní práce s tím srdcem, že já potřebuji taky se tam i sklidnit, tak naopak se třeba snažím celý den opravdu skoro nic nedělat. Samozřejmě se rozehřeju a kvůli kloubům a tak dále, ale je to spíš takový, řekla bych, meditativní způsob. Takže vůbec tohleto představení mi vlastně změnilo vůbec přístup k pohybu a to, jak se svým tělem pracuju. Nevím, jestli díky tady tomu představení mám lepší fyzičku, to asi jo, ale spíš díky tomu zkoušení, protože to zkoušení bylo vlastně mnohem víc náročný, než teďka samotný to představí.
1: Říká Alžběta Tichá, cirkusová umělkyně, autorka a lektorka. No a my si pustíme první píseň, protože, nebo bych možná řekl spíše scénickou hudbu, protože vše, co ty si vybrala, jsou části hudebního doprovodu právě k inscenaci Frekvence. Tak nám pojď říci, které části si vybrala a kdo je také autorem této scénické hudby?
0: Já jsem vybrala písničku, která se jmenuje Techno a taky jeden podkres, který je na začátku představení a autorem je Simon Thierry.
1: Pozor, v první tam máme teďka first part, v první jo. V řadě, tak jenom, tak, abychom neudělali chybu.
0: Jo, tak to je ten první podkres k tomu, kdy já vlastně na začátku slízám z lana a je to takový... No, spíš jenom taková atmosféra pro začátek. Mm-hmm. A hudbu složil Simon Thierry, což je belgický skladatel a upravoval to a míchal to Jan Sedláček.
1: Tak, to jsou všechny informace, které potřebujeme vědět a ještě předtím, než zazní první tóny uvedené skladby, tak připomínám, že na cokoliv se chcete zeptat našeho dnešního hosta, cirkusové umělkyně Alžběty Tiché, tak pište a posílejte na rozhlasový e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: No a my se dostáváme k dalšímu vstupu s naším dnešním hostem, cirkusovou umělkyní Alžbětou Tichou. Bavili jsme se před touto melodií z inscenace Frekvence právě o tomto kusu a mě by zajímalo, když už tady divákům představujeme byť slovně tady tento, řekněme, vizuální zážitek, tak když si na to vlastně zkoušela, tak jakým si prošla veškerým testem proměny vlastně frekvence tepu tvého srdce, co si zjistila, že na tebe nejvíc vlastně funguje a jestli jsi se dostala do nějakých hraničních momentů, například těsně před infarktového stavu.
1: Já jsem teda předtím, než jsem začala dělat ten projekt, tak jsem vůbec netušila, že vlastně fakt to srdce můžu hodně ovlivňovat dechem a že to zároveň i platí opravdu skoro na všechny, protože já jsem to, ten senzor dávala i svým kolegům, který skákají na trampolínách a dělají i různé jiné disciplíny. A asi jsem úplně nejvíc, čeho jsem jakoby dosáhla, bylo 195 BPM. A to bylo na jevišti, když jsem to prezentovala, myslím, ve Francii před komisí na Circus Next, což je taková platforma cirkusová, evropská. A bylo to zajímavé, protože já jsem ještě ten princip trošku měla v tom představení jiný, že jsem to měla tak, že dokud nedojdu do nějakého BPM, tak se nemůžu posunout dál v té scéně. Mm-hmm. A mně se stalo to, že mně se ta frekvence vůbec neposouvala nikam.
0: Nenarůstala.
1: Nikam nenarůstala, ani neklesala, vůbec nic se nedělo. A já jsem tam prostě visela na laně a bylo to úplně umorný a to bylo hrozný. No. To jsem byla hodně ve velkém stresu a na základě toho jsme vlastně pak si hodně bavili v tom týmu, do jaký míry to může být vlastně takhle performativní, že vlastně ta scéna může trvat nekonečně a do jaký míry to vlastně musí být i divadelní v tom, že jsem nějakým způsobem soudná k těm divákům, že to netrvá třeba tak dlouho, nebo že to dramaturgicky sedí k sobě.
0: No, ono je to tak, protože pořád tvá performance zůstává divadelním představením, které nemusí být nutně zábavné ve smyslu, že se lidé smějí, ale mělo by to jako udržet jejich pozornost.
1: Přesně tak. No.
0: A to by mě zajímalo, jak vlastně sleduješ, jestli jsou tam nějaké propady a jestli vlastně diváci chápou to, že ty musíš skutečně dosáhnout nějakých těch údajů frekvenčních, aby se něco stalo, aby se třeba rozjela rychlovarná konev, jak si uváděla, nebo ten popcornovač a tak dál, jestli jako rozumí, že vlastně tam je tato souvislost mezi tím tvým tepem a těmi akcemi, které to spouští.
1: No, dost často tomu nerozumějí, to, že já právě musím dojít do 145 BPM, aby se rozjela rychlovarná konvice, protože je to pro ně jako nepředstavitelný, že to takhle může fungovat. I když třeba divák přichází vlastně do toho prostoru a my tam máme napsaný text, jak to funguje a je to i v anotaci a dokonce na začátku i pouštíme to, že si lidi mají vypnout telefony, aby to nenarušovalo celou tu technologii, tak i tak to je pro ty lidi strašně jako abstraktní. Mm-hmm. Na druhou stranu, ty lidi chápou, konkrétně v této scéně, že já vlastně tlačím to BPM nahoru, co nejvíc, co to jde. Takže je to takový, a většinou já pak po tom představení dělám diskuze, kde ty lidi se můžou doptat, nebo právě říkám tyhle ty detaily. Mm-hmm. Takže to takový, jako řekněme, potom do vysvětlení toho, když má někdo o to zájem. Ne každý o to má úplně zájem.
0: Hmm. No, pojďme si říct, jestli ještě si přišla na něco, co tvůj tep takhle promění, kromě fyzické námahy, protože častokrát třeba u sebe to znám, že je to třeba úlek, který mě najednou rozbuší srdce, i když jsem třeba jako úplně statický, takže ne, na co jsi přišla ty?
1: No já jsem ze začátku právě si myslela, že nejvíc a nejrychleji tu tepovou frekvenci zvýším pohybem, protože to je to, čemu se i věnuju, ale zjistila jsem, že třeba stres je mnohem rychlejší v tomhletom. Mm-hmm. A je to vidět i během toho představení, že třeba když se něco mi tam nepovede, nebo jsem v nějaký krizový situaci, protože tam ty situace se docela dějou, že právě třeba pracuji s tím ledem a on ten led každý představení se chová trošičku jinak, takže pak já, když jsem nervózní z toho, že se snažím vymyslet, jak z té situace vyjít ven, tak najednou se to hned objeví vlastně na té tepové frekvenci.
0: Hmm. Což je zajímavý.
1: To je hodně zajímavý.
0: Zajímavá zrada. No, proč tam tenhle je? Jaký má význam?
1: My jsme hledali s režisérem, který mi s tím pomáhal, Robertem Magrem, první scénu, která bude zamražená. A právě, jak jsi říkal na začátku, takým způsobem, že jsem co nejdál od těch diváků. To znamená, že já jsem chtěla se postupně rozstávat a dostávat se víc do svých emocí a sama k sobě. Ono v tom ledě vevnitř je zamražený můj kostým, mm-hmm. takže já se dostávám i k tomu kostýmu postupně. Takže ta první scéna pro mě je taková spíš vizuální a lidi na to koukají hodně zvenku. A postupně právě v dalších scénách si i pak sedám mezi diváky. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že ten led mě taky mění tepovou frekvenci a celý to představení prochází trošku dramaturgii tání ledu. To znamená, že na začátku je tam ta kostka, já ji pak rozbíjím a pak ji i dávám třeba do té rychlovarné konvice a pak se do toho zpátky namáčím.
0: Mm-hmm. Abychom neudělali, řekněme, takové velké prozrazení celé této inscenace, na kterou samozřejmě diváky zveme, tak se ale dostáváme k tomu, že vlastně nový cirkus, nebo řekněme ten současný, jehož ty si tedy, řekněme, zástupkyní, tak v něm se snažíš posouvat vlastně možnosti těch jednotlivých artistických disciplín vlastně dál a hledat možnosti, jaké významy se řekněme, jejich prezentací, kombinací dá co sdělit. Tak v tomhle tom se určitě lišíš výrazně a pravděpodobně i z tohoto důvodu si nominována na cenu Thálie od celé řady jiných novocirkusových, řekněme, skupin, ať už českých nebo zahraničních, které prostě předvádějí disciplíny, ve kterých jsou dobří a člověk obdivuje jejich fyzickou dovednost, ale častokrát to je třeba, řekněme, jedinou jejich ambicí předvést zkrátka skvělou show. Mě by zajímalo, jestli právě tím, že jsi říkala, že jsi také prezentovala různé fáze zkoušení tohoto představení právě na platformě Circus Next, jestli se právě v kontaktu s jinými umělci, kteří se snaží o to též, co ty, po celé Evropě, dostáváte vlastně k nějakým dalším novým zajímavým možnostem a jestli máš pocit, že skutečně ten nový nebo současný cirkus v tomhle tom se vyvíjí a jestli má své publikum.
1: Mně přijde, že spíš nalézáme různý principy, nový principy, jak se s tím dá tvořit, s tou disciplínou. Já třeba jsem objevila i skrz tu platformu Circus Next, kde se právě člověk setkává s kolegy z celé Evropy, že je zajímavý hledat, co ta samotná disciplína říká, případně, že ta disciplína je to téma.
0: Mm-hmm.
1: Určitě má svoje diváky. Třeba tady jako konkrétně v Čechách vnímám, že se to ubírá hodně jedním směrem. Jako,
0: jakým?
1: Právě mi přijde, že je to hodně právě zaměřený na tu akrobaci samotnou, na ten výkon jako takovej.
0: Na tu show,
1: na tu
0: té dovednosti.
1: Tý dovednosti, což si myslím, že taky má svoje kouzlo. Ale pak právě strašně moc různých variant, jak k tomu cirkusu přistupovat, třeba skrz jenom risk a ta samotná disciplína tam vlastně nemusí úplně bejt a mm-hmm. stačí hledat různý riskantní situace. A pro mě třeba už v tu chvíli je to něčím cirkus nebo nějaký v uvozovkách kouzlo, že člověk nebo ten divák to nečeká, najednou se tam objeví něco, co není předvídatelný. To je taky už pro mě v tuto chvíli nějakým způsobem cirkus. Mm-hmm. A to jsou podle mě třeba témata, do kterých se člověk může fakt může jít do toho hloubš a udělat z toho jedno představení. Takže já si myslím, že tam je ještě strašně moc prostoru co objevovat. On ten obor je vlastně furt docela mladý.
0: To rozhodně ano. Ty často vystupuješ v některých představení s Eliškou Britnickou, která stejně jako ty se věnuje celé řadě různých možností a zkoumání vlastně, co všechno se dá udělat v rámci závěsné akrobacie, to znamená akrobacie na visícím laně. Tak by mě zajímalo, jestli nemáš tendenci objevovat pro sebe nějaké další nové disciplíny.
1: Teďka pracuju říká se tomu multicord, to znamená, že to jsou tenký lanka, jich hodně vedle sebe.
0: Visící ze zhora dolů.
1: Visící ze zhora dolů. A což je taková disciplína, která je celkem, nebo není úplně známá, ale už ji dělají nějaký akrobati. Ale mě zajímá samotný ten materiál. Ona to trošku dělá Eliška se svojí hrozdou, protože s ní hraju v představení Thin Skin a ona vlastně v tomhle představení rozebrala úplně hrozdu a dostala se jenom k samotný tý tyči, kterou pak nakonec v tomhle představení ohybáme. Tak já trošku hledám kvality toho lana, co to lano může dělat. A teďka třeba se dostávám i k tomu, že si to lano sama háčkuju společně s mojí kolegyní Gaio Santuccio z Itálie. Mm-hmm. Takže i hledáme, jak se s tím dá jinak pracovat s tím materiálem. No.
0: Mm. Pojďme si pustit další píseň nebo melodii z představení Frekvence nebo z inscenace Frekvence, abychom byli přesnější. A to, ta se jmenuje Techno od stejného autora. Tak něco k ní chceš říct?
1: No, tato skladba je k takový nejvíc intenzivní scéně, bych řekla. Je to uprostřed toho představení. A tam třeba konkrétně je fakt ta hudba ovlivňovaná tím, jak rychle mi tepe srdce. Takže dneska to uslyšíme v nějaký takový uzavřený formě.
0: Říká cirkusová umělkyně Alžběta Tichá a dotaz na ní můžete hned posílat na e-mail visitka@rozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: No a my pokračujeme ve vizitce s naším dnešním hostem, cirkusovou umělkyní Alžbětou Tichou, která je v současné době nominovaná za svou performance Frekvence na cenu Thálie v kategorii alternativní divadlo. Vyhlášení cen Thálie bude už tuto sobotu 3.10. Jseš nervózní?
2: Jsem.
1: Seš?
2: Jo, já říkám, že jsem napnutá jak šandy.
1: Nebo jak špagát.
2: Nebo tak, špagát, no.
1: V tvém případě spíše špagát, protože to je vlastně, tvoje disciplíny se týkají napnutých lan. Nicméně ty jsi mi řekla během písně, že ještě ano, přišla si na to, že zkoušíš novou disciplínu a sice, že jsi od bratří Pospíšilů půjčila kolo z kolové, ne nikoliv, od bratrů Formanů, takové akrobatické cyklistické kolečko a na něm tedy ve dvou lidech se snažíte na něco přijít. Tak jak vám to jde?
2: No, my jsme začali teďka někdy v květnu a myslím si, že právě jsme měli taky working progress rozpracovanou fázi toho celého představení na letní Letné. Je to zajímavé.
1: Na největším českém festivalu nového cirkusu, abychom připomněli posluchačům.
2: Je to zajímavé, protože tím, že je to spíš balanční technika a já vlastně jsem zvyklá dělat spíš silovou technikou, tak je to úplně něco jiného. I na té scéně je to něco jiného. Jinak se člověk musí koncentrovat. No, ale ještě velký kus prostě práce před námi.
1: Na co vás to napadlo? Na vybrat si kolo?
2: Já jsem totiž, já na tom jezdím s Matějou Komiso, taky můj italský kamarád, který žije tady v Čechách. A já jsem ho přizvala ke spolupráci balon, letající vzduchoplavba, kde já jsem vlastně měla zavěšený lano na horkovzdušném balónu. A já jsem hledala nějakého parťáka k sobě, který mi pomůže i manipulovat ze země s tím velkým horkovzdušným balónem. Zároveň jsme tam udělali i duet na tom laně. A pak jsme tam měli takový úvod akrobatický na zemi, kde jsme dělali vlastně párovou akrobaci, protože já jsem párovou akrobaci dělala i ve škole, tak okrajově. A my jsme hledali nějaký úvod, jak se dostat k tomu balónu a Matyja přišel s tím, že má skládačku a že bychom mohli přijet na skládačce k tomu balónu.
1: Na kole tedy.
2: Na kole. A nějak se nám to strašně zalíbilo a když tady ten projekt jsme dodělali, tak jsme si říkali, že bychom mohli prohloubit víc tuto disciplínu a začali jsme hledat a pátrat, kde se dá tato disciplína trénovat a ve stejnou chvíli vlastně Cirkion, což je centrum pro nový cirkus, dělají se tam různý kurzy a workshopy a rezidence pro umělce, tak vypisoval vlastně takový program, že lidi, kteří už se pohybují v tomto oboru, tak můžou jet někam a učit se novou disciplínu. Tak jsme toho využili a odjeli jsme na 2 týdny do Itálie se to učit od 2 akrobatů, který jezdili z Cirkus de Soleil a, a tak dále.
1: No jak jste přišli na to, že bratři Formanové mají nevyužité kolečko?
2: No to bylo velký pátrání. Protože ani oni nevěděli, že mají v tom skladě tohleto kolo. A vlastně Formani se pak museli odstěhovat z toho skladu, kde to měli všechno složený. A v tu chvíli my už jsme jakoby obvolávali různý kolegy, u kterých jsme věděli, že třeba to zkoušeli to kolo, nebo jsme právě věděli, že v Dead Town, což je jedna inscenace vodních, že tam někdo jezdil na kole, tak jsme tak jakoby pátrali. No a pak mi zavolala Veronika Švábová, myslím, nebo nevím, jestli, nebo Matěj, že našli to kolo a jestli si ho teda chceme půjčit, že oni ho nemají teďka
1: jak využít.
2: A zároveň teda druhý, protože já trénuji na jednom kole a Matyja, když nejsme spolu, tak Matyja trénuje na druhém kole a to jsme si půjčili od Laputiky.
1: No tak vydá, takže se tady cirkusanti všech zemí spojili a vy máte 2 kolečka na trénování. To je samozřejmě radostná situace. Nicméně ty jsi zmínila, že také různě na škole a tohle a tamhle, tak pojďme si zkusit udělat trošku přehled o tom, proč ty jsi se vůbec od své původní dráhy, která byla, řekněme, vytyčená výukovým programem Duncan Centra, což je tedy, řekněme, ta taneční akademie, dostala dostala až k akrobaci. Co tě vlastně od toho tance takhle vzdálilo?
2: Já jsem nějak po tom studiu hledala, já jsem chtěla úplně odejít z umění. Já jsem prostě po škole nějak mě to vyčerpalo a říkala jsem si, že umění se asi věnovat nechci. Ale pak, protože já jsem od svých nějakých 12 let žonglovala se svým bratrem, protože můj starší bratr chodil na žonglerský kroužek, tak já jsem samozřejmě musela taky. Mm-hmm. A vlastně celý svý dospívání my jsme spolu vystupovali ještě s Jakubem Mirovským, s mým kamarádem, který teda pak nakonec programoval, on se stal programátorem a programoval veškerou tu technologii do toho představení frekvence. Takže my jsme se spojili potom zpátky, ale jako děti, nebo no, jako teenage děcka jsme vlastně spolu žonglovali a vystupovali jsme. A na takých různých dětských dny a tak dále jsme objížděli. A to mi vlastně zůstalo i po tom, co jsme skončili, nebo co jsem skončila Duncan. A pak mi zavolal Matěj Forman, jestli bych nechtěla s bráchou žonglovat v Jeníčkově a Mařence v opeře. Mm-hmm. Takže jsem říkala, tak teďka jsem dokončila školu a nemám do čeho píchnout, tak jo. A ve stejnou chvíli mě zároveň Cirkeon oslovil, jestli tam nechci učit kondiční trénink. Takže vlastně jsem se takhle dostala zpátky k tomu pohybu, ale vlastně skrz ten cirkus. A zároveň já jsem trošku hledala něco nového, kde můžu oslovit, řekněme, širší publikum, kde je vlastně, a zároveň, kde já uspokojím svoji touhu po adrenalinu. Mm-hmm. Protože já miluji adrenalin.
1: Čím ho získáváš? Při jakých činnostech? Mimo teda cirkusovou činnost?
2: Právě třeba lezu. Mm-hmm. Jako já jsem vlastně taky díky tátovi, tak jsem lezla od malinka a pak jsem dokonce měla kolem sebe lezeckou partu, takže lezení a právě dělali jsme různý outdoorový sporty s tátou, takže a zároveň jsem chodila do oddílu, takže všechny tyhle ty...
1: Do oddílu jako skautskýho nebo do oddílu lezeckýho?
2: Turistickýho oddílu, no. Takže tam jsme dělali různý, sjížděli jsme divoký řeky a nevím co všechno, tak tímhletím. Ale pak musím říct, že ten cirkus mi to tak uspokojuje, že už to zase tak tolik nevyhledávám.
1: No co byla pro té největší inspirace, aby se potom přihlásila teda do Nizozemí na cirkusovou školu?
2: Jo, já jsem odjela do Belgie na takovej intenzivní kurz na 3 týdny, kde jsem se přihlásila na capoeiru, fyzický divadlo o žonglování právě. A když jsem tam přijela, tak oni mi řekli, že učitel žonglování onemocnil a že tam budu místo toho mít závislou akrobacii. A dostala jsem lektorku, která učila takový spíš tanec na šálách a na laně. A mě to strašně oslovilo, úplně mě to pohltilo. Bohužel si nepamatuju její jméno. Já to musím někde vyhledat zpětně, ale oslovilo mě to tak, že když jsem se vrátila, tak jsem se rozhodla, že to chci studovat. Mm-hmm. A vlastně jsem se pak v Cirkeonu připravovala na přijímačky na vysokou školu. No.
1: Což dopadlo dobře, ovšem my se teď budeme připravovat na další melodii, která zazní, další skladbu, Ice Tango, což je tedy pravděpodobně ze začátku představení frekvence.
2: Přesně tak.

0: Tak a my se dostáváme k dalšímu rozhovoru s naší dnešní hostkou Alžbětou Tichou, cirkusovou umělkyní. Abychom pokračovali v té tvé genezi toho vzdělání, protože ty jsi o sobě napsala, že, a taky jsi nám to částečně prozradila, že jsi vždycky ráda lezla na všechno možné, šplhala po stromech, tvůj otec byl horolezec, takže jsi s ním a s turistickým oddílem se dostávala do hor a do takových situací, řekněme, nebezpečných a díky mámě, která působila v kultuře a zakládala Roztocký spolek Roztoč, který mimo jiné pořádá třeba Roztocký masopus, což je známá tady taková i celopražská, řekněme, akce, tak jsi se dostala ke kultuře a dostala jsi se právě třeba přes tuto okrajovou část částečně Prahy, tak jak produkcím bratrů Formanů nebo švýcarského souboru Cirk Trotola, který sem zajíždí už několik let a je to skutečně legendární cirkus nového, toho legendární soubor nového cirkusu, který je k vidění například právě na festivalu Arena bratří Formanů nebo na Letní Letné. No a mě by zajímalo, jaké vlastně pro tebe byly ty nejzásadnější inspirace, že ses potom rozhodla studovat nový cirkus právě na té nizozemské vysoké škole.
1: Ono to asi přicházelo postupně, ale myslím si, že za to může právě cirkus Trotola, protože jsem ji viděla podle mě tady na Letní Letné, když jsem ještě byla dítě. To stejný vlastně Formani a taky dělají představení, které mě hodně oslovaly, vždycky mě pohltil celý ten jejich svět a říká si, že to chci tvořit taky, takže to jsou takový...
0: Co se ti nejvíc líbilo od nich?
1: Já si pamatuju dětskýma očima na chový plachty. To byl pro mě úplně, že to bylo na plující lodí, která plula vlastně po Vltavě a během toho se to představení odehrávalo na té lodi a celá ta loď prostě ožila. Oni jsou v tomhle tom, že skvělý.
0: To představení bylo magické. Já sám jsem tam trávil čas, řekněme, na své bakalářské stáži ještě během mého studia na DAMU, takže to si pamatuju velice důvěrně. Nicméně to už je spoustu let, protože tohle představení mělo premiéru v roce 2000 u příležitosti Prahy, která byla hlavním městem kultury v rámci tohoto evropského projektu. Takže to už je 26 let. A ještě ti utkvělo nějaké další jiné jejich představení, které tě ovlivnilo a poslalo tě tímto
1: ještě
0: směrem?
1: Ještě Obludarium. Tam dokonce v tomto představení hrála Jitka Štecová, což ona mě učila, když jsem byla dítě a ještě předtím, než jsem vůbec šla na Duncan, tak mě učila tanec, takže to byl takový jako vzor k tomu se věnovat pohybu. Takže to jsou asi takový hlavní pro mě inspirace.
0: No a teď, kdyby jsi si měla dostat do současnosti, tak jsou tady nějaké osobnosti současného i třeba evropského nového cirkusu, které jsou pro tebe důležitou inspirací?
1: Pro mě jsou hrozně velkou inspirací lidi, kteří třeba dodělávají školu nebo dodělali školu třeba zrovna letos na Letní Letné byla Sodas Symfony, což jsou mý spolužáci, ale oni to dostudovali 4 roky přede mnou. Takže třeba ten přístup, který oni k tomu mají a vůbec jak to dělají, nejenom to, co dělají na vyvišti, ale i to, jak vůbec produkčně se připravujou na to představení, tak to je pro mě velká inspirace. A já jsem teda ještě dělala takovej, studovala jsem na takovým programu, který dělá právě Roberto Magro, což je italský režisér, který mi právě pomáhal pak s tou frekvencí, tak jsem u něj studovala cirkusovou dramaturgii rok ve Španělsku a tam jsem třeba potkala Claudia Stellata, který mě zase inspiroval tím přístupem, jak vůbec zkouší, jak zkouší skrz improvizace. Takže takhle různě, různým způsobem, ne třeba jenom jako jedním představením, ale vůbec těma způsobama, jak k tomu ty lidi přistupují, tak to mě inspiruje.
0: Hovoříš tady o celé řadě osobností z Evropy. Zeptám se úplně jednoduše, hlavním dorozumívacím jazykem je angličtina, nebo i s těmito, řekněme, lidmi ze zemí jižní a západní Evropy, kde angličtina není úplně doma, tak to všechno, tak na to všechno angličtina stačí.
1: Bohužel, já bych si hrozně přála mluvit francouzsky, španělsky, italsky, je to velký můj sen a snažím se o to, ale moc mi to nejde, takže hlavně angličtina. Ale teďka právě já vlastně docela hodně spolupracuju s Italama, takže teďka takový můj hlavní jazyk, který se učím, je italština.
0: No dobře, tak držím palce. Pojďme se teď podívat ovšem na tvoji také, řekněme, lektorskou praxi, protože třeba nás poslouchá někdo, kdo by k tobě chtěl poslat své děti. Tak kde je možné se s tebou setkat jako s lektorkou a co vlastně učíš?
1: Já učím v Žižkostele pod vlastně takým spolkem Tichá malina se to jmenuje. Ten prostor je na Žižkově. A učím tam hlavně závisnou akrobaci pro dospělí a pak pro vlastně teens pokročilí. Takže ty už většinou, když mají nějakou zkušenost nebo zkušenost s nějakým sportem, tak tam prostě učím takovouhle skupinku. Mm-hmm. Ale já spolupracuji s dalšíma lektorkama, takže mi ten... Tu nabídku máme vlastně celkem širokou od úplných začátečníků až po pokročilí, jak pro dospělí, tak i pro děti.
0: Mm-hmm. Ty jsi zmínila Tichou malinu, tak to je produkční, řekněme, společnost. Jak je vlastně těžké vůbec, když to řeknu úplně hrubě, přežít jako nezávislá umělkyně, jako nezávislý soubor vlastně v tomhletom divadelním provoze bez nějakého zásadního stálého zázemí, řekněme nějakého kulturního domu, nebo řekněme, ty jsi říkala, že tvoje vlastně takové stále místo, kde hrajete, je DOX, což je pravděpodobně ten nový sál, který tam přibyl, ale DOX mají lidé spojené hlavně teda jako s, řekněme, prostorem pro výtvarné umění. Také jsou tady tendence, že také Cirkeon je, řekněme, spoluproducentem. Některé soubory také třeba vystupují pod Jatkama, některé například v Bránickém divadle. Tak jaké jsou tyhle ty možnosti?
1: No, těch možností není bohužel moc, i když, jako jak jsi to teďka vyjmenoval, tak
0: to, tak to vypadá, jako, že jich
1: tak
0: hodně.
1: Vypadá, že to je hodně, ale těch lidí, co chce hrát a tvořit, je taky hodně a vždycky každý ten prostor má nějaký specifika, že třeba Jatka jsou vlastně hodně velký prostor, takže konkrétně frekvence, já tam jsem solo umělec, na jevišti, takže právě když jsem nad těma prostorama přemýšlela, tak je to třeba hrozně velký a hrozně by mě to pohltilo a tak, takže je to neustálý hledání jak financí, tak prostorů, podpory, pak třeba člověk nějaký spolupráce a tak dále, takže v tomhle tom je to hodně náročný, protože ten můj obor, že neobsahuje jenom to, ale i to, že já potřebuji chodit trénovat a zkoušet ty představení. Ale vlastně ta produkce, když neproběhne ta produkce, tak člověk nemůže zkoušet ani trénovat. Hmm. Takže je to takové neustálé hledání toho balancu, kam dávat pozornost. To je pro mě strašně těžký a něčím i trochu vyčerpávající. No.
0: Hmm. Ale jenom abychom to doplnili, tak ty nejsi pouze, řekněme, umělkyní svých vlastních představení, ale také, jak už jsme zmínili, spolupracuji třeba s Eliškou Brtnickou, kde vás je více, jste také v představení komíny, kde z různých komínů se spouštíte a tak dál. Ty jsi sama říkala, že někteří akrobati se vlastně výšek bojí, tak jak to máš ty? Dostala ses do nějaké situace, kde ses opravdu bála, kde jsi řekla, aha, tak tady pozor, tady možná riskuju příliš.
1: No já mám z výšek vždycky respekt. A to mám trošku, myslím, naučený od svého táty, protože můj táta několikrát spadl na skalách a zároveň můj bratr se věnuje arboristice, což znamená prořezávání stromů a dělá výškový práce. A vím, že stačí jeden špatný uzel a člověk může být na zemi.
0: Takže, a může být takzvaně po něm?
1: Takzvaně po něm, přesně tak. Takže já z toho mám respekt. Vždycky třeba právě, když lezeme po těch komínech, tak si neustále říkám to, co dělám. Tady se zacvaknu, tady se chytám, tady dělám krok.
0: Takže si to verbalizuješ, abys měla jistotu, že to proběhlo.
1: Ano, protože jednou se člověk prostě cvakne špatně a ještě tam mám kolegyně, takže nejenom, že riskuju svůj život, ale mám tam vedle sebe i partnery. Takže to je hodně důležitý. A no, asi nejvíc takový riskantní, co jsem se kdy cítila, tak to bylo na tom balóně horkovzdušným, na kterém jsem lítala.
0: Jak vysoko jste se dostali?
1: No, třeba do 40-50 metrů. Mm-hmm. Protože on ten balón pak i odlítá pryč, takže. A jednou jsme lítali.
0: A ty visíš pod ním.
1: A já visím pod ním, no. A jednou jsme lítali a už byla tma, zapadlo slunce. A ono, jak člověk nevidí, tak nevidí, kde je podlaha a kde je, nebo kde je zem a kde je nebe. Mm-hmm. A to je pro akrobata noční můra, protože člověk prostě ztrácí orientaci. Mm-hmm. Tak tam jsem si říká, že to už je trošku na hraně, že se musím víc jako si říct, kdy můžem vystupovat a víc předcházet těmhle těm situacím. Ale ono se to prostě, děje se to, že třeba člověk něco přesně nedomyslí, jako že zapadne slunce a pak už nic neuvidí a že ty světla, které tam jsou na zemi, mu vlastně vůbec nepomůžou. Tak to stejně třeba jsem vystupovala s Air Team Art Company, tak jsem vystupovala v O2 aréně, tam je taky vlastně docela hodně výška. Tak to, že jenom člověk si třeba zmotá do toho lana nebo do šály nebo si sedne do kruhu a nechá se vyvíst nahoru a vůbec si se nacítí, jak se cítí v té vejšce, je vlastně strašně důležitý před tím, než vůbec tam začne člověk dělat nějaké akrobatické prvky. Hmm. A to se podle mě člověk naučí postupem času v té profesi, no.
0: No tak hodně štěstí, ať se ti hlavně nic nestane. Držím samozřejmě palce do dalších projektů. My jsme si povídali celou dnešní vizitku s Alžbětou Tichou, cirkusovou umělkyní, autorkou a lektorkou, ale zejména také tedy autorkou představení Frekvence, inscenace, za kterou se dostala do uších nominací na cenu Thálie v kategorii alternativní divadlo. Vyhlášení cen bude už tuto sobotu, držím ti palce.
1: Moc děkuju.
0: Snad to dopadne a i když to nedopadne, tak nevadí, nominace jako je skvělý výsledek. Tak hodně štěstí a děkuju za tvou návštěvu.
1: Já moc děkuju a děkuju za pozvání.
0: Rádo se stalo, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář a my se rozloučíme další melodii z představení Frekvence. Vince.

0: Socher slaví 100 let.
1: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi planety a i v Sovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemika pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů. socher.rozhlas.cz.
2: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
3: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
5: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
4: Výrobci kabelů dostali od antimonopolního úřadu rekordní pokutu za kartelovou dohodu. 4 firmy dohromady zaplatí skoro 2 miliardy korun. Nejvyšší pokutu 955 milionů korun dostala společnost Prysmian. Je to nejvyšší sankce, kterou kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil. Firmy se podle úřadu domluvily na jednotném výpočtu části prodejní ceny telekomunikačních a energetických kabelů z mědi nebo hliníku. Spolupracovat tak měli přes 10 let. Státu se nepodařilo prodat zámek Štiřín ani na 10. pokus. Do elektronické dražby se nikdo nepřihlásil, vyplývá to z aukčního webu. Vyvolávací cena byla 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí zámek a okolní pozemky opakovaně od roku 2024. Původní cena byla 3 miliardy a 300 milionů korun. Litevské a americké tajné služby varovaly ruského šachového velmistra Garyho Kasparova, že může být v ohrožení života. Kasparov žije v zahraničí a patří k nejhlasitějším kritikům ruského

korejské válce, ve které zvítězili komunisti nad nacionalistickou stranou Kuomintang. Komunistická strana vládne zemi dodnes. A počasí bude jasno nebo polojasno, odpoledne bude přibývat oblačnost. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 16. A více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Dagmar Kopečková přeje hezký den a dobrý poslech. Propluli jsme do další hodiny našeho vysílání a následující minuty budou patřit Liz Wright, vokalistce s překrásnou barvou altového hlasu i brilantní technikou zpěvu, kterou dobře známe z několika vystoupení u nás. Liz Wright vydala nové album a překvapivě nikoli jen pod svým věhlasným jménem. Do studia přinesl vybrané nahrávky z čerstvé desky Nearness, muzikant, hudební publicista a také komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Nejenom pod svým jménem, jak tomu máme rozumět?
2: Že to je skutečně album, které je pod jménem Liz Wright, ale také ještě Kennyho Bankse, kterého v podstatě jazzová veřejnost příliš nezná jako nějakého solistu. Je to pianista, který ale doprovází Liz Wright už vlastně skoro čtvrtstoletí. Hraje na drtivé většině jejich alb, kterých bude už tak pomalinku k desítce. A tohle je první, které je takhle komorně natočené, čistě jenom v duu, zpěvačka a pianista. Na některých nahrávkách hraje Kenny Banks také na varhany, ale většinou sedí u piana. Čili je to od ní, řekl bych, taková podsta i tomuhle muzikantovi, kterému za hodně vděčí a se kterým je hodně propojená, že tady to nenapsala jenom na sebe, i když ona je tam ta hlavní hvězda, ale že to je vlastně album jich obou.
1: Vybral jste tři písně, co si poslechneme?
2: Ano, ono je to, vlastně těch tracků je dohromady 11 a je to taková směsice několika jazzových standardů, ale většinou písní, které vychází spíš z spirituálu nebo z gospelu, k tomu se ještě dostaneme, ale začneme tím, čím, co album také otevírá a k tomu se váže i jeho název, to je standard, který Hoagy Carmichael napsal na počátku 40. let, The Nearest of You, to album se jmenuje Nearest a je to taková vlastně takové vyznání nebo respektive oslava platonické lásky, že stačí být jenom té milované blízko, bytosti na blízku, není třeba zacházet dál, aby se tak řeklo. A Liz Wright ho právě dokonce věnovala ten titul i tuhle tu písničku právě Kenny Banksovi, za který má tu dlouhodobou spolupráci a jsou partnery, ale čistě jenom hudebními.

0: Zpěvačka Liz Wright je na světové scéně už přes 20 let. Debutové album Salt, na kterém ji doprovázela hudební elita, vydala už roku 2003. Jak se ona sama, co by zpěvačka, za ty roky proměňovala?
1: Tak ono se zpočátku zdálo právě, že půjde spíš tou jazzovou cestou. To první album také produkovali velmi významní lidé, Tommy Lee Puma, bohužel už nežijící, a to byl producent vysloveně jenom a dva instrumentalisté, kteří také na té desce hráli, ale to byl velice slavný, bubeník Brian Blade a klávesista John Cohart. Ale pak se to trošičku změnilo na těch dalších deskách Dreaming White a White a The Orchard. Tam se objevil například jako producent Craig Street, který předtím spolupracoval s Cassandrou Wilson u toho jejího velkého startu. Trošičku se zdálo, že to je vlastně cesta taková blízká právě tomu, co dělala Cassandra Wilson, že se to pohybuje někde mezi blues, folkem, ale samozřejmě s těmi jazzovými kořeny, nebo možná trochu jako Nora Jones, která byla enormně úspěšná hned od prvního alba u Blue Note, kterého se prodalo asi 6 milionů kusů. Takže trošičku se zdálo, že následuje tu jejich cestu, která ale dělala velmi krásně a po svém, a zaplať pánbů se vlastně k tomu do jisté míry zase znovu vrátila přes takovou odbočku, která právě se váže k těm už zmíněným duchovním písním, čili tradici spirituálů, ale spíš těch gospelů takzvaných, což jsou songy vlastně duchovní, ale vycházející hodně často z příběhu Bible, konkrétně ze Starého zákona. To je prostě taková tradice u Afroameričanů ještě za dob otroctví, protože oni, jak je ti bílí pánové vedli právě ke křesťanství, tak oni se tak identifikovali s tím porobeným židovským národem v egyptském otroctví a to vysvobození, respektive ten exodus, který se podařil pod Mojžíšem tomu izraelskému národu, dával takovou naději těm afroamerickým otrokům, že také něco takového je čeká. Nakonec se to tak i stalo, konec konců. Ale ty písně na to téma se zpívají při pobožnostech dodnes, takže z toho hodně dlouho Liz Wright vycházela, dokonce dva koncerty, které měla u nás, byly hodně právě v gospelovém duchu, ale ona se nakonec zase vrátila vlastně tak trošičku k takové té směsici jazzu, blues, folku, moderního písničkářství, se kterým jakoby vlastně začínala, nebo respektive to se projevilo právě na té druhé, třetí desce. Ale my se teď pustíme právě zrovna nahrávku, která odráží tu duchovní stránku. Hold On je gospel úplně jak ložený.

0: Už jsme naznačili, že Nearness, deska, ze které posloucháme dnes hudební ukázky, je album nahrané jen v duu s pianistou, případně varhaníkem Kennym Banksem. Znamená to nějaký obrat v kariéře Liz Wright? Bude teď vystupovat, řekněme, v komornější podobě?
1: No tak samozřejmě je možné, že v rámci tohoto alba nějaké komorní turné třeba bude následovat, ale jinak si to nemyslím, ona má v rukou už několik let pevně svoji kariéru, založila vlastní hudební vydavatelství se svojí životní partnerkou a zároveň manažerkou a vrátila se právě k té směsici, o které už jsem mluvil, jazzu, blues a folku a moderního písničkářství. Má skvělou kapelu, ve které samozřejmě figuruje i Kenny Banks. My jsme ji už dvakrát v tomhletom jejím vlastně jakoby poslední etapě mohli vidět v Praze, naposled loni v listopadu v Žižkovské Akropoli. Byl to fantastický koncert. Divil bych se, kdyby se vzdala té kapely, to jedině, že by o ní byl najednou tak malý zájem, že by ji nemohla zaplatit, ale to si nemyslím. Liz Wright je skutečně velká světová hvězda, nemyslím v tom pop musicovém obrovském rozměru, ale přesto tak veliká, aby si mohla dovolit držet 5 nebo 6 členou kapelu. Čili až se zase objeví, myslím si, že to spíš bude z více muzikanty a hlavně všem posluchačům doporučuji na to jít, protože skutečně Liz Wright je úkaz, řekl bych, je to fantastická zpěvačka právě s tou nádhernou barvou hlasu a s velikou technikou a obrovskou muzikalitou.
0: Ještě nám prozraďte, čím zakončíme dnešní setkání.
1: Ano, zase taková věc, která vlastně se týká spíš toho jazzu, je to zase standard, dokonce ještě starší než Nearness of You, čili píseň, která se jmenuje Just You, Just Me, pochází už z konce 30. let a tady si oba dva, jak Liz Wright, tak Kenny Banks, hodně užívají.
0: Říká muzikant, hudební publicista, také komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Kondrát. Dnes zavítal do vltavského studia. Děkujeme, hezký den.
1: Taky díky. Just you.

0: V úvodu polední Vltavy jsme poslouchali zpěvačku s nezaměnitelným hlasem Liz Wright. Je 11 hodin 25 minut a dnes slaví 95. narozeniny klasik české kultury, člověk s mimořádným talentem a bezmála renesančním záběrem činnosti Jiří Suchý. Při příležitosti jeho významného jubilea na Vltavě uvádíme desetidílný cyklus jeho rozhlasového vyprávění a čtvrtý díl nabídnu už za okamžik.
1: Vyrozumění, asanace, audience.
2: Slavné hry Václava Havla.
1: V původním znění i v premiéře.
2: V září a v říjnu na Vltavě.
1: A také na vltava.rozhlas.cz.

0: Americký jazzový trumpetista, bubeník a skladatel Don Ellis se svým orchestrem vás provází čtvrteční polední Vltavou. Bude 11:30.
1: Co kdybyste věděli, kdy zemřete? Obyčejný let. 6 cestujících. Jedna děsivá předpověď. Liane Moriarty s novým románem Ještě jeden okamžik. Nyní v Luxoru a na luxor.cz.
2: Osudy.

0: Na programu je čtvrtá epizoda rozhlasového vzpomínání herce, zpěváka, spisovatele, textaře a zakladatele i obnovitele divadla Semafor Jiřího Suchého. Pořad v roce 2007 natočil Ondřej Vaculík v technické spolupráci s Tomášem Gzelhofrem.
1: Život je pro mě obnošená vesta, vše, co se dalo, dávno už jsem prožil, teď už mi zbývá jenom jedna cesta, střiknu si trochu, jedu do žil. Pár kapek u trejchu jsem požil a zítra zas si pro změnu, v případě, že bych ještě ožil, kulí hlavu pro ženu.
2: Pro koho?
1: Pro ženu.
3: Ve škole jsem neprospíval. A proles jsem jenom proto, že jsem byl poměrně slušný chlapec a pánům učitelům se zželelo se mnou nakládat nějak extra tvrdě, tak mě vždycky nechali nějak jako, no tak dobře, takže jsem jakž takž proles. No a záhy jsem samozřejmě pocítil svoji nedokonalost, zvlášť vedle Ivana Vyskočila. Ivan Vyskočil byl člověk, se kterým se úplného mládí se tak trochu přátelil. Byli jsme oba ze Spořilova, on byl asi o 2 roky starší než já. Ale on byl asi o 2 roky starší než já, ale asi o 200% chytřejší a moudřejší. Takže když jsme se někde ocitali, tak s ním už ty dospělí, jemu bylo 16, mě 14, s ním už ty dospělí jednali jako rovný s rovným a on s nima diskutoval o věcech, o kterých jsem nevěděl ani, že jsou, jo, natož abych o nich měl přehled. Že jo. A já jsem byl takový ořezávátko, který jako nikdo kaže, jo, tam brali mě jako, že jsem takový hodný chlapec a tím to haslo. A já jsem cítil tu svou nedostatečnost. Dokonce jsem měl potom ještě kamaráda Miloše Lébra, spolužáka, a ten byl velice inteligentní. A vzpomínám se, jak jednou jsme se vloupali, prostě byli jsme ve sborovně naší školy, poněvadž jsme tam tiskli náš školní časopis. A shodou okolností tam byla taková kartotéka, kde byli, poněvadž jsme byli už v posledním ročníku, a tam byly údaje o nás všech žácích a tak. A takové tabulky to byly, kde se vyplňovaly různý, no kádrování to bylo vlastně. A tak on tam našel hned to svoje a tam bylo v rubrice inteligence nadprůměrná. A já jsem našel svoje, tam bylo inteligence průměrná. A to mě tenkrát hrozně vzalo. Já jsem před ním najednou si připadal tak jako nedostatečný. No a já jsem měl tedy asi veliký štěstí, že se mi začaly vytvářet takovýhle mindráky různý a ty byly obrovským motorem. A já, když jsem odešel ze školy, tak jsem se začal vzdělávat, ale prostě tak, že jsem vypustil všechno to, co nebudu potřebovat. Takže jsem o fyzice nebo prostě o takových věcech, tam jsem naprostej primitiv dodnes, ale upnul jsem se, začal jsem třeba se zajímat o literaturu. Ivan Vyskočil chodil po antikvariátech pořád a tak já jsem taky chodil po antikvariátech mnohdy s ním a když mi řekl, tohleto si přečti, tohleto si, tak jsem to okamžitě vzal. Od Miloše Lébra, který později se dostal na krátkou dobu naštěstí na takový scestí a začal uznávat takovou spíš proletářskou literaturu a tak, tak jsem odkoupil všechny knihy Nezvalovy a tak za pár halířů. On potom zase změnil názor a to byl takový jako v těch postpubertálních dobách takový záchyjev. Tak jsem začal číst a začal mě to zajímat a zajímavý, že já později komik jsem byl odchovanec dekadence. Já jsem miloval Karáska ze Lvovic a začalo to vlastně Oscarem Wildem, kterýho jsem objevil a tam byl humor ještě, že jo, byl to takový sice. A ten Karásek už byl bez humoru, nebo Karel Hlaváček, tak a to byl takový v tmách, v hlíně tlíš, jí sahni sem nyní, byl život sen hrob pravdou jest, nebo takový. A já jsem dokonce navštěvoval hřbitovy a tak, no bylo to takový zvláštní. Vedle toho jsem vyznával Voskovce a Wericha. Začal jsem toužit být taky něčím takovým. Byly to takový dva póly ve mně a možná dneska, když se na to zpětně dívám, tak si říkám, možná, že díky právě těm dekadentům, který na mě působili stejně tak jako Klaus klauni a komici v té době, takže se mi podařilo, že ta moje komika nebyla taková úplně plyptká, rozesmát co největší počet lidí za jakoukoliv cenu. O to mi nešlo, já jsem se snažil, aby to mělo svoji poetiku a svoji tvář zvláštní a za to vděčím zřejmě těm dekadentům. Poněvadž jsem byl grafik a pořád mě přitahovalo výtvarné umění a pořád jsem kreslil a zdokonaloval se v tom trošičku, tak jsem chodil na výstavy. A teď vám něco řeknu. Když jsem vstoupil tehdy do propagační tvorby, že se musím takhle vrátit nazpátek, tak tam samozřejmě ty výtvarníci chodili neustále po nějakých výstavách. Já do té doby jsem výstavám neholdoval nějak, ale tak když chodili všichni, tak jsem chodil taky. A přišel jsem na jednu věc, že když je člověk snob, takže to může mít někdy velmi pozitivní význam. Poněvadž já jsem tam chodil na ty výstavy, protože se mi líbilo, jak oni tam chodili a teď stáli před těma obrazama, teď si o nich povídali a o té kompozici a tak. No tak já jsem taky postával před obrazy a občas jsem k tomu něco řekl, většinou to byla asi strašná kravina, ale cítil jsem se tak dobře, jako že jsem trochu lepší člověk. No a když jsem šel už na 50. výstavu, tak už jsem to nešlo jinak, než že jsem skutečně začal rozlišovat a najednou něco na mě skutečně zapůsobilo. Čili já si říkám, být snob na počátku není zase tak špatná akvizice, poněvadž se dostanu do určitých souvislostí, do kterých bych se nedostal. Je to takový motor, chtít se vyrovnat těm, který opravdu o tom něco vědí. Samozřejmě musí nastat okamžik, kdy se člověk, takový zlom, kdy začne už myslet samostatně a kdy už nic nepředstírá a přizná si, tomu nerozumím a tomu bych chtěl rozumět a začne to brát vážně, ale zpočátku jsem to bral opravdu jako, že jsem chtěl být jako oni, jak se tak říká.
1: To jsem si říkal, když mě bylo 20, když nevěděl jsem, kudy dál, až dobrý přítel vrazil mi pár facek a pak se všem se mnou smál.
3: První to bylo vystoupení v roce 1959 v televizi. Představte si, že nás pozvala Česká televize, Československá televize na Silvestra a protože ta reduta v těch lidech v Praze zbuzovala takový prostě jako, že něco novýho a strašně to milovali, ale neměli ještě zřejmě moc soudnost, nevěděli, jak třeba udělat televizní program, tak nás nasadili mezi 11:30 a 12:00, šli teda mě, jenom my dva. No Šlitr celkem už byl trochu otřískaný z toho kabaretu, ale já jsem byl ještě naprostý amatér a teď jsme tam tedy přišli do té televize a to se vysílalo živě, jo? To nebyly, že by se něco natáčelo nebo tak. Takže v 11 už jsme tam byli a před 11:30 jsme stáli připravený, on tam měl pianino, já tam stál, že půl hodiny budeme zpívat ty naše pošetilé písničky. Tím chtěli překvapit národ, no taky ho překvapili. Najednou už nahlásili, za minutu to začíná a odpočítávali a Šlitr mě z nepochopitelných důvodů povzbudil slovy, říkal, blbče, teď se na tebe dívá 500 000 lidí. A teď se rozsvítila ta červená a já měl začít stremovaný strach ze všeho. Teď jsme začali zpívat ty písničky, které v té redutě jsme zpívali rozverně, že jo, tam o nic nešlo. A teď tady jsem tak velice jako decentně zpíval jednu tu písničku za druhou, Malý blbý psíček a takový tyhle ty. Půlnoc to už to převzal někdo jiný. My jsme ho tam tady vypadli. V následujících dnech smrč dopisu, co jste to tam pozvali za chuligány, proč jste nám zkazili Silvestra takovýhle nějakýma dvouma uličníkama. No strašná síla dopisu a odezva, velmi negativní. A takže jsme si v televizi tak půl druhého roku nevrzli vůbec tam, ty už se nás báli. Až teprve, když ten semafor chytil zase, tak jsme se tam dostali, no a pak už to šlo. Semafor tedy už šel na připravenou půdu, poněvadž ta reduta a zábradlí udělalo své, takže než jsme začali, tak tam stála už asi týden předtím neskutečná fronta po těch smečkách. A bylo to vyprodaný celý měsíc dopředu a bylo to nesmírně úspěšný, ten člověk z půdy. Teďka, když se na něj dívám, na ten televizní záznam, tak si říkám, dneska, kdybychom s tím vyrukovali, tak by nás asi hnali, poněvadž to bylo velice takový naivňoučký a amatérský, akorát ten Miroslav Horníček nebo ten Miloš Kopecký, ty tam zářili. Pro mnoho lidí bylo to úplně jiný divadlo, než jaký se kde hrálo v těch kamenných divadlech, a tím jsme si získali tu pozici, kterou jsme potom měli a kterou už dneska nemáme, poněvadž dneska už jsou tady zase progresivnější trendy a muzikály světový a tak, že jo. Ale tenkrát jsme byli vlastně jediný, který vnesli sem něco úplně novýho. No a už jsme chystali další hru a abychom zatím nezaháleli, tak jsme sestavili takový jednoduchý pásmo písniček, to se jmenovalo Zuzana je sama doma. Horníček k tomu namluvil jakýsi komentář. Tam došlo k takovému trošku napětí mezi mnou a Horníčkem, poněvadž on ho napsal takový velmi lirický, křehký komentář a já jsem věděl z Reduty, že, nebo i ze Zábradlí, že lidi prahnou po humoru. A v tom Horníčkově komentáři toho humoru moc nebylo. Tak já jsem ho přepsal. Použil jsem jako celou řadu jeho věcí, ale narval jsem tam jako vtipy. No ne, že anekdoty, jako humor jsem tam prostě dodal. Jemu se to moc nelíbilo, ale v podstatě to mezi nás nevneslo nějaký rozkol. No ostatně o něco asi o 3 roky později, co už u nás hrál hlavní roli ve hře 6 žen. To pásmo Zuzana je sama doma, to mělo veliký úspěch. Tam se objevily tváře Valdemara Matušky, Evy Pilarové, Karla Štědrýho. To už byly potom najednou velký hvězdy. Během 2 měsíců je znala celá republika. To už to letělo i na gramofonových deskách a i v televizi, v rozhlase to hráli od rána do večera. No, tak to už jsme měli vyhráno. No a chystali jsme se na hru Taková ztráta krve. Byla to taková podivná hra. Já jsem to nazval detektivka s hudbou. No, nebyla to moc detektivka. Byla to taková podivná hra, která zbudila nevoli úřadů. Úřady totiž prostě nějak před tím náporem, který jsme vedli potom Zábradlí a tak kapitulovali, aspoň dočasně, poněvadž viděli, že už se to ta vlna nedá zastavit, že ta obliba toho divadla u lidí jako celostátně vlastně, poněvadž rozhlas hrál ty písničky a tak, že to je vlna, která se nedá zastavit, ale nesli to velmi nelibě tu svou prohru. No a tak, když jsme vyrukovali se hrou Taková ztráta krve, jednak kritiky v tisku, který byl tehdy vesměs kontrolovaný ideologicky, tak ty byly zdrcující. Samozřejmě zase nepravdivý, třeba já nevím, Dušan Havlíček, to byl kritik, který nás z ideologických důvodů jaksi diskriminoval a všelijakým způsobem postihoval, poněvadž měl prsty i na těch nejvyšších úřadech, potom emigroval a žil ve Švýcarsku, to už je jiná věc. Tak ten o nás napsal třeba o téhle hře, že Šlitrovi došla už invence, že tam není jediná píseň, která by se dala zapamatovat, nebo která by nějak mohla zapustit kořeny. Bylo tam Měla vlasy, Samou loknu, bylo tam Po babičce klokočí a pod městrach, bylo tam Sedla si stará žlůva na vykotlanej dub, bylo tam Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko, prostě jeden hit za druhým, jo. A tenhle ten člověk napsal, že Šlitrovi došla invence. No a tak prostě do nás šili a jednoho dne přišli a tuhle tu hru zakázali z ideových důvodů. Já jsem říkal, když předělám Konec, on se jim nelíbil, že Konec je pesimistický takovej, kde školník se nechá holit u jistého holiče, který je jako vynášen v té hře svými pedagogy, jakože vypěstovali skvělého člověka, příkladného, a on ten holič podřízne toho školníka. No, takže to končilo tak trošičku. Musel jsem uznat, že opravdu asi pro Semafor to bylo trochu tvrdý. A proto jsem docela ochotně nabít, že to předělám. Tak jsme to předělali a v takové mírnější verzi, kde jsem udělal optimistický konec, tak se to potom hrálo a byla to velice úspěšná hra.
1: Až jednou lehl jsem si na koleje, neb jsem měl v duši zas nějaký zmatek. Ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel a pražce tlačili mě do lopatek. Do bičí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení, byl všední den a přece svátek, kdo by čí vlak měl zpoždění.
3: Mezitím nás postihlo to, že ty úřady, když viděli, že jako to prohrávají, tak se utekli k takové podlosti, což jim nakonec tenkrát nevadilo, to byly jejich postupy. Přišli velice s příjemnou nabídkou, že to divadlo přes prázdniny, to divadlo ve Smečkách, že provedou takovou malou rekonstrukci, aby, že je trochu zanedbaný a takže ho dají do pořádku. No tak já jsem si říkal, no konečně už se nad námi slitovali. Po prázdninách jsme přišli, tam byly rozvalené stěny, všade cihly, drť, hromady, no prostě zdemolované divadlo, polorozbouraný. A teď my jsme měli za týden začít hrát, tak jsem letěl na ten národní výbor, říkal jsem, prosím vás, vy jste nám slíbili, že to divadlo, že dáte do pořádku a to je zdemolovaný. Oni říkali, no my vám musíme oznámit, že tam už se divadlo hrát nebude, víte, už požárníci a tak jako rozhodli, že to je nevyhovující a tak tam už se divadlo nebude hrát. Že to není pravda, tak to svědčí o tom, že za 2 roky tam byl činoherní klub, že to, ale oni se nás chtěli zbavit. Já jsem říkal, no a kde budeme hrát my? To nevíme, no ale hejte, na okrajích města. Praha je divadelně překrvená, mě říkal ten úředník. Takže jděte někam na kraj města. Do Kobylis třeba. Já jsem říkal, no jo, ale za námi jezdí lidi z celé Prahy. Takže to centrum bylo docela výhodné. Tam měli všichni stejně. Do Kobylis to, říkal, to nás nezajímá, to prostě takhle to je. Oni byli přesvědčeni, že tím pádem jako nějak zanikneme. Já jsem udělal tedy to, že jsme se rozhodli a našli jsme si, měli jsme 14 adres, kde jsme hráli, domluvili jsme se vždycky s vedením toho, kterého divadla, kdy má volný den, každý divadlo mělo jeden volný den týdně a to nám pronajímali a my jsme hráli a skutečně lidi za námi jezdili tu do Modřan, tu do Vysočan, tu do Kobylistu, prostě na nejrůznější místa Prahy na 14 adres a vždycky se nás našli, takže 2 roky jsme takhle pendlovali a ku podivu jsme si udrželi tu návštěvnickou obec a to už ty úřady viděli, že je zlé, že prostě to prohráli totálně. A tak jednou, když jsme obsadili na čas divadlo na Slupy, krásný dřevěný divadlo, který už dneska není, to zbourali, takový starobělý divadlo, překrásný. Tak jednoho dne tam jsme uvedli komedii Jonáš a Tingle Tangle. O ty budu ještě moc povídat, ale teď bych měl říct spíš tu historii toho našeho snažení. Jednoho dne se ohlásil ústřední výbor Komunistické strany Československa, že chtějí 14 míst. Tak jsme si říkali, aha, sem vyšlou nějaký takový špehy, aby jim řekli co a jak. A najednou přišli Hendrich, Koucký, prostě ty největší špičky tehdy, který hejbali národem, tak přišli se podívat na Slupy na toho Jonáše. A když to skončilo, tak si nás zavolali, tedy mě speciálně, a položili mě otázku, která mě uzemnila. Oni, kteří nás prostě ničili, jak se to dalo, tak říkali, prosím vás, co proti vám mají? To si pamatuju, tohle to řekl, já nevím, jestli ten Koucký, nebo ten Hendrich, nebo jeden z nich, říká, co proti vám mají, teď to je jako, je to veselý, optimistický, co proti vám mají? No já jsem říkal, já nevím, kdo proti nám, co má, ale máme to těžký a tak. Říkal, vy musíte mít přece nějaký divadlo, tady to není divadlo pro vás, víte o nějakým divadle, kde by se mohl ten semafor, najednou jsem pochopil, že oni se rozhodli, když už nás nemohli zničit, takže nás si vezmou jako za svý a že se svezou vlastně se slávou toho semaforu. No, pravda je, že možná, že mě hrdost měla říct, s vámi soudruzi nikdy, no ale to by nás druhý den zavřeli a asi národ by nám to vyčítal ještě do dneška, poněvadž tenkrát to byla doba těch nekonečných front. Diváci stáli frontu i přes noc. No dokonce v letě jsem si spací pytle svali v té frontě a chodili a se střídat vždycky ve 2 hodiny v noci, vystřídal ten, tu svou tetu nebo tak. Tak jsme věděli, že musíme pokračovat, no a oni nám nabídli divadlo. Tak jsem říkal, na Václavském náměstí je divadlo Loutka. To už jsme měli zjištěn, to hraje 2x týdně dopoledne pro školy. a má v centru města, velkoměsta, hlavního města republiky, má divadlo, který prostě nehraje. Já myslím, že by mohli hrát v nějakým sálku mimo tenhle ten střed. A oni říkají, to je pravda, to jo. No a skutečně našli náhradní sál pro tu loutku a nám věnovali tohleto divadlo, který kdysi sebrali Oldřichu Novému.

Oldřich Nový mě vyprávěl z svého času, jak o to divadlo vlastně přišel. Po únoru 1948 se hrstka jeho spolupracovníků, satiriků většinou a tak, kteří tam byli zaměstnáni a uvažovali o tom, že si založejí taky divadlo, tak se rozhodli, že ho vypudějí a jakožto soukromého kapitalistu ho skutečně odtamtud vyštvali a udělali z toho divadlo satiry. Takové. To divadlo fungovalo jednu sezonu a vůbec tam nikdo nechodil, tak to museli zrušit, ale Oldřich Nový už od té doby byl bez divadla. Říkal, poněvadž on byl gentleman, tak říkal, já jsem jim tam všechno nechal, to, co jsem nakoupil za svý peníze, reflektory a tak, jak jsem to zařídil, tak to jsem tam prostě nechal, o nic jsem se nehandrkoval, i svoje osobní věci a odešel jsem. Takže to byl takový smutný. Pak se stal spoluředitelem s Janem Verichem divadla Umění lidu v Karlíně. Kdysi Varieté, dneska je to Karlínské divadlo, tenkrát se jmenovalo Umění lidu, to nazvali. Se říkalo, jdeme do Umění lidu. Blbost na druhou. Tak v tom divadle v Alfě tam jsme se zabydleli, přenesli jsme tam naší nejúspěšnější hru Jonáš a Tingle Tangle, která měla premiéru ještě v divadle na Slupy, v tom dřevěném divadle. No a hráli jsme tam potom jednu hru za druhou a to byly vlastně nejúspěšnější léta Semaforu. Tam se stála fronta před divadlem přes noc. Bylo to upřímně řečeno podle rčení mezi slepými jednooký králem, že jo. Tady nebylo divadlo, který by poskytovalo lidem humor, písničky, no prostě všechno takový to neoficiální. Takže my jsme byli jediní vlastně v tomhletom. No tak nebyl, byl tady ještě Rokoko, taky to je pravda, tam taky se chodilo. Bylo to údobí, kdy jsem byl jasně slavnej, kde mě lidi na ulici okukovali, zastavovali. Nejdřív to člověku lichotilo, pak to šlo na nervy. Mě šly na nervy takový, když mě zastaví třeba paní a teďka mě začne 10 minut na Václaváku vysvětlovat, že její vnučka zpívá Malé kotě a teď mě to předzpívává, jak ona to zpívá a tak. A já vím, že to myslí hezky, tak musím říkat, je, to je, no to je nádherný, to mám radost a tak. A už jsem měl být zatím někde jinde, že jo. To byly okamžiky, kdy jako jsem nebyl příliš z té popularity šťastný. Dneska mě zase zastavují lidi a to taky miluju, když mě zastaví někdo a říká, pane Suchý, já jsem takovej váš fanda, já jsem viděl Jonáše 8krát a když říkám, a teď něco jste viděl poslední dobou? No, já teďka už nechodím takhle do divadla, nebo jedna paní mě dokonce říkala, já už teď k vám nechodím, já si nechci kazit vzpomínky. A přitom řekla, že byla fandan, tak co s takovým fandou, jo? To nemám rád. Pro mě je fanda ten, kdo se jednou čapnul v tom Semaforu a už ho to nepustilo. A je takových dost, no dost. Už to nejsou statisíce, ale jsou to tisíce a tak je to dobrý. Ta 60. léta to byla zvláštní doba, poněvadž v Sovětském svazu díky Nikitovi Chruščovovi nastala taková obleva jakási, která se doblila až k nám a oblila nás taky, že jo. A tady ty úřady prostě už začaly být benevolentní takový vůči nám, už nás tak nepostihovali, nevěděli vlastně, kam se kola dějin rozjela, že jo, trochu je to zaskočilo. My na to vzpomínáme, na ta léta, jako na dobu, kdy nastalo takový nějaký uvolnění a kdy i v tom socialismu se dalo jakž takž dejchat. Samozřejmě dneska se to jeví ještě krásnější, než to bylo. Ono zase tak úplně ideální to nebylo, ale proti těm 50. letům to byla prostě oáza. My jsme se dostali dokonce i za hranice a divadlo začalo jezdit ven, jako byli jsme ve Francii, v Holandsku, v Německu, do obou Němeček jsme jezdili. V Polsku jsme byli, v Jugoslávii, no prostě projeli jsme toho hodně. V televizi jsme byli pečení, vaření, dokonce jsme natočili potom televizní dobře placenou procházku, to byl film televizní podle naší hry. Točil to Miloš Forman s Janem Roháčem. My jsme tomu říkali opera, ona to byla jazzová opera, protože tam se zpívalo všechno. No. Potom se ta doba začala tak uvolňovat, že se trochu vymkla
tomu režimu a šla si už svou cestou a už se to řídilo k tomu 68. roku a to už se nedalo zarazit. A oni se to už ani nesnažili zarazit, poněvadž opravdu netušili, co přijde. Jako jestli Stalin padl, že dokonce ho museli zbourat, jedva ho dostavili, tak ho zbourali. Například nejenom v televizi, ale v rozhlase. Já jsem měl svůj program, jmenoval se Gramotingle Tangle a to jsem vysílal každý den, kromě neděle. Jsem měl před zprávama večerníma půl hodinu a byl to velice poslouchaný program, byť byl jenom na VKV, na velmi krátkých vlnách, ale já jsem dostal několik dopisů od lidí, kteří mě psali, že si kvůli tomu koupili rádio. Jedna paní mě lehce vyčetla, že si chtěla koupit kožich, ale když se dověděla, že budu vysílat na těch VKV, takže dala přednost pořádnému rádiu.

95. narozeniny slaví herec Jiří Suchý. My jsme slyšeli čtvrtou epizodu jeho osudu. Pořad připravil Ondřej Vaculík v technické spolupráci s Tomášem Gzelhofrem.

0: Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Sněmovna by dnes mohla hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Na Ukrajině ode dneška začnou odstávky proudu. Před 100 lety vznikl symfonický orchestr Českého rozhlasu. A bude jasno až polojasno, teploty až 25 stupňů. Třetí den projednávání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě by mohlo dojít i na samotné hlasování. Na mimořádné schůzi mají vystoupit ještě desítky poslanců, hlavně opozičních. Ti se dostali ke slovu po řadě vystoupení jednotlivých ministrů a koaličních zástupců s přednostním právem. Opozice nechala schůzi svolat kvůli tomu, že podle ní vláda neplní své sliby a své programové prohlášení. Samuel Volpe z Pirátů dodává, že kabinet nemyslí na mladé lidi.
2: Co říkalo třeba například hnutí ANO o tom, že budou 75% slevy na jízdné, no nebude to. O tom, že hnutí ANO slibovalo, že budou levnější hypotéky, teď nenajdete menší jak 5% úrokovou sazbu, do budoucna opět od ekonomických expertů slýcháme, že to poroste.
0: Opozice pravděpodobně nebude mít dostatek hlasů na vyslovení nedůvěry vládě. Koalice má totiž ve sněmovně většinu v podobě 108 poslanců. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát měla vyjít na 24 miliard 700 milionů korun. Rezort nákup vozů zrušil mimo jiné z ekonomických důvodů. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické ženýni nebo průzkumné vozy. O plánu nakoupit až 185 vozidel informovala loni v červnu tehdejší vláda Petra Fialy z ODS. Ta záměr zařadila mezi strategické projekty České

0: kybernetických útoků na elektrárny a sítě mohou nastat i mimořádné odstávky elektřiny mimo harmonogram. Největší soukromá elektrárenská společnost DTEK k omezení dodávek přistoupila už včera. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Izraelský nejvyšší soud se dnes bude zabývat rozhodnutím o vyřazení arabských stran z blížících se parlamentních voleb. Ústřední volební komise před týdnem hlasovala pro vyloučení dvou hlavních stran s arabskou většinou. Komise tak reagovala na stížnosti několika subjektů, včetně strany Likud premiéra Benjamina Netanyahua. Ta nařkla arabské strany z rasismu a podpory ozbrojeného boje proti Izraeli. Vyloučené strany obvinění odmítají. Přesně před 100 lety vznikl orchestr Radiožurnálu, předchůdce Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na počátku měl pouhých 20 členů, dnes jich v těle se hraje bezmála 100.
2: Od začátku rozhlasového vysílání bylo důležité, aby se hrála živě hudba. A v určitém okamžiku došlo k rozhodnutí, že se nebudou jednorázově zvát muzikanti z jiných orchestrů, ale založí se vlastní rozhlasové těleso.
3: Naživo hráli hudebníci i dlouhé hodiny, jak vypráví hudební publicista Českého rozhlasu Jindřich Bálek. Taktovku tehdy držel Joška Charvát.
2: Bezchybně ovládal takovou tu praktickou stránku věci.
3: Hned 2. října orchestr odehrál v Radiopaláci svůj první koncert. Návštěvníci vyslechli díla Zdeňka Fibicha, Antonína Dvořáka, Beethovenovu romanci a předehru ke Smetanově Prodané nevěstě. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: Počasí.
1: Bude polojasno až jasno. Během odpoledne bude ale oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů. Povane mírný jihovýchodní vítr. V oblasti Českomoravské vrchoviny a severu Čech zpočátku čerstvý s nárazy kolem 55 km v hodině. A více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den vám od mikrofonu přeje Dagmar Kopečková. Po zprávách se opět vracíme k vltavskému programu a následující půl hodinu věnujeme filmu a také jedné hollywoodské hvězdě, která ráda pokouší vlastní limity. Konkrétně už na další minuty našeho vysílání naláká filmová publicistka webu i rozhlas.cz Kristýna Roháčková. Hezký den.
2: Hezký den. Budeme mluvit o herci, kterého budou posluchači znát asi jako člověka, co pro film a dobro kinematografie klidně sleze nejvyšší budovu světa, skočí na motorce do propasti nebo se při vzletu přichytí na křídlo letadla. Řeč je pochopitelně o Tomu Cruiseovi, protagonistovi osmidílné akční série Mission Impossible, dvoudílném Top Gunovi, ale také herci, který spolupracoval se Stanleym Kubrickem, Stevenem Spielbergem nebo Michaelem Mannem. Dnes jde do kin jeho nový film Digger a pokud byste od něj měli něco očekávat, pak to není nic z toho, co jsem před chvílí vyjmenovala.
1: Jak už si zmínila, jedním z nejznámějších filmů s Tomem Cruisem je bez pochyby Top Gun a abychom se na povídání s Kristýnou Roháčkovou, jak se patří, naladili, poslechneme si píseň z tohoto snímku Take My Breath Away.

0: píseň Take My Breath Away z filmu Top Gun. Povídáme si o Tomu Cruiseovi a já si myslím, že osobnost Toma Cruise asi nemusíme představovat nikomu z našich posluchačů. Známý hollywoodský herec si vysloužil přes dívku Mr. Movies a ve svém novém filmu ale riskuje zase trošku jinak než kaskadérským skokem na motorce do propasti. Tady je krátká ukázka.
1: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
2: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
1: Models estimate casualties in the hundreds of thousands.
3: Now Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
0: Digger, nový snímek s Tomem Cruisem a nejen o něm mluvíme s filmovou publicistkou Kristýnou Roháčkovou. A jak bys, Kristýno, tento film přiblížila našim posluchačům?
4: Velmi obtížně, ale pokusím se o to. Začněme u toho úplně nejzákladnějšího. Diggera natočil mexický režisér Alejandro González Iñárritu, oscarový režisér Revenant z mrtvých vstání a Birdmana. Je to film už na první pohled vysokorozpočtový a grandiózní, satirický, ale ne zrovna vtipný. Teatrální, fraškovitý, apokalyptický, místy krutý a nechutný, absurdní, divný i cynický, ukazuje na společenskou letargii, alibismus mocných i jejich naprostou bezostyžnost a utahuje si tak jak z lidí, kteří rozhodují o budoucnosti naší planety, tak ze samotných diváků. Agentura AP ho v odkazu na Kubrickovu satiru z roku 1964 nazývá doktorem divnou láskou pro éru klimatické krize. Tom Cruise tu stvárňuje titulní postavu ropného magnáta Diggera Rockwella, což je takový pupkatý muž s řídnoucími vlasy, co asi má na světě rád jenom jednu věc, což je jeho 30-letá kočka, která se mermomocí snaží už zemřít, ale on jí to nedovolí, protože je velmi sobecký a ta jeho sobecko se projevuje i tím, jak vůbec reaguje na okolí své i třeba na svoji sestru, kterou hraje výborná německá herečka Sandra Hiller. Dojde ke katastrofě na ropném
0: ropné plošině.
4: Plošině, to je hezké slovo. Na ropné plošině v Grónsku. Digger Rockwell ignoruje tuto katastrofu, ta ale přeroste v opravdu katastrofu světového měřítka, protože se odlomí část ledové kry, která dostane jméno Lucy a začne mířit na Evropu. V tu chvíli začne Digger Rockwell přemýšlet, jak se z role toho hlavního nepřítele toho všeho, stát hrdinou toho vlastního příběhu. A ta teatrálnost, kterou tam pociťujeme už od začátku, se začne ukazovat v těch svých opravdových rovinách. Rockwell, my jsme to v tom traileru možná neslyšeli úplně dobře, takže já bych ráda ještě pustila kousek toho, jak zní v tom filmu.
5: When all else fails, you hit him with the truth. You know, the hard truth. Just bang, bang, bang. Woo!
4: Opravdu, Tom Cruise hraje takovou karikaturu texaského kovboje. Nejblíže tomu asi postava úlisného filmového producenta Lese Grossmana z Tropické bouře z roku 2009. Sam Cruise o Diggeru Rockwellovi říká, že to je opravdu bláznivá role, že nikdy nečetl vůbec takovou roli a nikdy neviděl podobný film. Dokonce média mluví o tom, že Tomu Cruise je 64 a tohle je první role asi vůbec kdy musel strávit hodiny v maskerně, aby vypadal na svůj věk. Vedle něj teda tam hraje Riz Ahmed, takového ustaraného vědce. John Goodman je prezident, který věří, že by planeta měla zemřít spolu s ním. A všechno má takový formaldehydový lesk. Všichni jsou tam velmi vybledilí. Je nejvíce to vidět ve scéně, kdy má Cruiseův Digger Rockwell dramatický proslov a takovou performance před radou OSN, kdy mají na sobě všichni takové vybledlé barvy a působí to jako stará vybledlá fotografie.
0: A jaké zatím Digger sbírá reakce u diváků?
4: Já bych řekla, diváci ještě neviděli, protože se teprve ten film dostává do kin, ale kritici, tam bych řekla, že když si představíte škálu od naprostého odpadu po mistrovské dílo, tak najdete zastoupení pro asi kterýkoliv názor. LA tam spíše Cruise už visel ze skal, mrakodrapů i letadel, ale tohle je jeho nejodvážnější role. Variety k tomu přidává, soudě podle toho, z jaké projekce zrovna jdete, je to buď nejodvážnější kousek Cruiseovy kariéry, nebo jeho největší přešlap. Kritici jsou rozděleni stejně jako publikum, to obvykle bývá problém. Dohromady s Cruiseovým jménem, to ale možná právě to, co film potřeboval pro svou promokampaň. Poprvé za velmi dlouhou dobu totiž Cruise hraje v něčem, na čím se mohou v branži dohadovat a ne to jenom obdivovat, což je ta narážka právě na ty jeho asi nejznámější akční role. Promokampaň už si s tímto rozporem pohrává, dělá z toho velké lákadlo toho filmu. Ale ještě k reakcím. Variety o Diggerovi píše jako o nabubřelém maximalistickém filmu, který zneužívá vizuálního fetišismu, zdůrazňuje přitom jeho obří rozpočet, mluvíme o 125 milionech dolarů. Podle serveru The Wrap je Digger tím snímkem o zlých miliardářích, který jde na ruku zlým miliardářům, což z něj dělá ten nejhorší druh filmu o zlých miliardářích. Podle IndieWire je Digger brechtovská pouťová atrakce, co vypadá jako bazilika, ale její konstrukce je ve skutečnosti stejně rafinovaná jako špatný komediální sketch. Recenze agentury AP zase namítá, že na Iñárrituovi filmy nechodíte pro jejich subtilnost, ale naopak pro jejich určitou chvástavost a pompéznost. Já sama se hodně zosobňuji s názorem amerického kritika Bilge Ebriho v magazínu Vulture, který píše o tom, jak je Digger ubíjející, často i nezamýšleně. Podle mě má pocitově asi o hodinu víc, než jeho reálná stopáž, což je něco málo přes 2 hodiny. A je to ten druh filmu, kterému nemusíte nutně fandit, ale který potřebujete, aby vidělo co nejvíce lidí, abyste ho se všemi mohli rozebrat, což by se tedy určitě přál i Tom Cruise.
0: Říká filmová publicistka Kristýna Roháčková a my se k Tomu Cruiseovi vrátíme zase po hudební přestávce. The way you wear your hat.

0: Billie Holiday ve čtvrteční polední Vltavě s datem 1. října je 12 hodin 21 minut. Vracíme se k tématu našeho filmového poledního vysílání, které dnes věnujeme americkému herci Tomu Cruisovi. Ten je ve své nejnovější roli skoro k nepoznání. Jak ale postava teatrálního magnáta s řídnoucími šedivými vlasy zapadá do Cruisovy početné filmografie a jakou má Tom Cruise v současnosti v Hollywoodu pověst, na to se zeptám filmové publicistky Kristýny Roháčkové. Kristýno, zmínila si pupkáč s řídnoucími vlasy. To mě osobně k Tomu Cruisovi prostě nesedí.
1: Já myslím, že to je pro něj docela odbočka. Vůbec komedie jsou pro něj v té jeho filmografii takovou odbočkou. Dokonce jsem našla profil v Guardianu z roku 2012, kde mluví o tom, že pro Cruise jsou komedie odbočky, jako pro jiné herce jsou reklamy na kolínskou nebo na nějaké oblečení. A vlastně, já už jsem zmiňovala Lese Grossmana z Tropické bouře, pak bychom asi mohli zmínit Risky Business, ale pro něj je opravdu už samozřejmá taková nějaká fyzičnost, že vlastně ta jeho postava a to jeho tělo se stalo součástí toho, jak ho vnímáme. Vlastně i sám někde teďka zmiňoval v rozhovoru, že se mu často stává, že když přijde do nějaké budovy, když si najímá nějaké byty nebo navštívil zrovna Empire State Building v New Yorku, tak ho prosili, ať prosím, prosím, neleze po té budově, protože to nemají pojištěné. Takže asi tohle je něco, co bychom nečekali a možná i to, ten neočekávaný krok je součástí toho, jak on by chtěl, abychom vnímali tu jeho současnou pozici v Hollywoodu a uvidíme, kam to bude směřovat dál.
0: A jakou tedy pozici v tom Hollywoodu má?
1: On už se stal takovým stělesněným symbolem samotné kinematografie, podobně asi jako režisér Steven Spielberg. Je součástí toho mytosu, té mytologie, někdo, kdo velmi hlasitě miluje filmy a miluje tu kulturu kolem filmu, miluje slávu, rád se vidí s fanoušky, mluví s nimi, rád si dá k filmu velký popcorn. Vlastně velmi často na sociálních sítích můžeme vidět, že buď teda vyleze na nějaké kino, na jeho střechu, nebo se vyfotí před plakátem toho asi nejočekávanějšího filmu. Viděli jsme takhle, že propagoval Odysseu, viděli jsme takhle, že propagoval velké snímky, kromě Paula Thomas Andersona, se který má prý osobní šarvátku. Takže bohužel. Ale v té éře herců, kdy někteří herci se hlasitě přiznávají k tomu, že nesledují filmy, tak je velmi hezké vidět a slyšet jako ten velký hlas někoho, kdo tak silně propaguje to, aby filmy zůstaly lidské, aby tam byla vidět ta lidská práce, obzvlášť ještě teda v éře, kdy nastupuje AI a hodně filmařů si s tím pomáhá. Takže on je velkým hlasem pro to řemeslo poctivé, ale hlavně proto, aby filmy šly do kin. On byl velkým pomocníkem toho, že během pandemie přišli diváci zpátky do kinosálu, bylo to i díky jeho filmu Top Gun Maverick, který vlastně byl odsouván v té premiéře asi 2 roky a on nikdy nechtěl souhlasit s tím, aby to šlo třeba na streamovací platformy nebo VOD. Zároveň je to člověk, který vždycky, když někde veřejně mluví, tak zdůrazňuje zásluhy svých spolupracovníků, jako třeba když loni přebíral čestného Oscara.
2: Making films is not what I do, it is who I am. And I also appreciate and I respect and
1: understand. On říká, že filmy nejsou jenom věci, které dělá, ale filmy jsou jeho život a ocenil, že filmy nejsou výtvorem jedince, ale právě kolektivním úsilím, výsledkem společného snažení řemeslníků a umělců, kteří si své know-how předávají z jednoho filmového setu na druhý, z generace na generaci. Mně se taky líbí citát, který měl předat režisérovi Cameronu Crowe'ovi Clint Eastwood, velká hollywoodská legenda, o tom, že na kariéru Toma Cruise budeme za 100 let koukat s velkým úžasem a fascinací a bude to někdo, kdo by měl tak jako určovat to, kam by Hollywood a vůbec jeho představitelé měli směřovat. Hodně média zmiňují, že ta jeho role, do které se pasoval, kterou získal v průběhu těch 10 let, co už v Hollywoodu působí, pomáhá překonat i nějaké jeho osobní věci, jako třeba jeho účinkování, nebo jak to říct, to, že působí ve scientologické církvi, slovo, které nedokážu vyslovit, a nebo nějaké jeho osobní vztahové problémy, a že to je vždycky něco, co se daří omluvit, že právě je to ta akční velká postava, která hlavně přináší do toho filmu hodně peněz, takže mu dokážeme prominout.
0: Cruise je nicméně jedním z těch velkých hollywoodských jmen 90. let, která stále čekají na svého Oscara. Loni tedy získal aspoň čestného Oscara za celoživotní dílo. Nicméně teď v rámci snímku Digger spolupracoval s režisérem, kterým je Alejandro González Iñárritu, který stojí za snímkem Revenant, za kterého získal vysněného Oscara Leonardo DiCaprio. Myslíš, že by Digger mohl Tomu Cruiseovi přinést tohleto ocenění?
1: Je tam příznivý trend. Myslím si, že Tom Cruise by si velmi přál, aby konečně to vyšlo tím opravdovým, ne tedy jenom čestným Oscarem. Letos má ale velmi silnou konkurenci. My už jsme zmínili Odysseu, takže tam velkým tím favoritem je zatím Matt Damon v té titulní roli. Připomeňme, že Tom Cruise má na svém kontě 4 nominace na Oscara, 3 jako herec, to za snímky Narozen 4. července, Jerry Maguire a Magnolia. Pak trvalo 23 let, než přišla nominace pro něj jako producenta, a to už za zmíněný Top Gun Maverick, který byl nominovaný na nejlepší film roku. Nicméně není nemožné, že by mohl takhle rychle po získání toho čestného Oscara získat i toho regulérního hereckého Oscara. Variety připomíná, že Paul Newman získal v roce 1986 Oscara za sportovní drama Barva peněz, a to pouhý rok poté, co převzal právě toho čestného Oscara za celoživotní dílo.
0: Já nechci říkat, že Tom Cruise stárne, on podle mě nestárne, nicméně čas prostě nezastavíme. Myslíš si, že má Tom Cruise nějaké následovníky? Následníky?
1: Tom Cruise stárne jenom díky maskám, velmi dlouhému nanášenému make-upu. Podle mě jsou tam někteří kandidáti možní, ale zároveň s Tomem Cruisem, kromě toho, že se mu teda říká Mr. Movies, tak se mu často přezdívá i poslední movie star, že opravdu zvládnete postavit ten film jenom na něm, spolu s ním se takhle zmiňuje Brad Pitt nebo Julia Roberts. Sám Tom Cruise vypadá to, že si vyvolil nebo vypřál takového svého následníka, což je jeho herecký kolega z Top Gun Maverick, Glenn Powell, kterému už tak trochu předává to své vědění a nějakou tu svoji mantru. Je to vidět třeba i v tom, jak mluví s médií, ale i v tom, jak přistupuje k poctivosti té profese, že on byl součástí toho tréninkového kempu na to, aby v Top Gunu všichni opravdu měli i to letecké know-how, aby prošli si opravdu tím, že si zalétali a nemusí teda třeba mít tu leteckou
0: licenci.
1: Děkuju. Myslím si, že v tomhle ohledu se dá trošku mluvit i o Tomu Hollandovi, což je současný Spider-Man, protože ten opravdu letos vydělal velké peníze, on kromě toho Spider-Mana, který je nejvýdělečnějším filmem letošního roku a zároveň už se propisuje do těch historických tabulek, tak byl i v té zmíněné Odysseu, takže stále ještě potřebujeme vidět, jak dál by se s tím dalo nakládat, protože součástí nějakého toho étosu Toma Cruise je i nějaký šarm, velmi takový jednoduchý média, ale co mě ještě zaujalo, zmiňují i takového anti-Toma Cruise, který se začíná objevovat v těch filmech, přisuzují tuto roli Robertu Pattinsonovi, který ano, vždycky má velmi osobitě bizarní přítomnost na plátně, hraje Batmana, víme, že začínal ve Stmívání jako upír, ale to bylo ve 4 filmech, drama, Odyssea, Primetime, a ještě čekáme na 3. část Duny. Variety píše, že jeho hvězdná poloha se odvíjí od toho, jak daleko je ochotný se vzdálit jakémukoliv ideálu, což je ten anti-cruisovský přístup, tak uvidíme, jestli toto bude smrt movie stars, nebo jestli najdeme jejich novou podobu.
0: S Kristýnou Roháčkovou, filmovou publicistkou webu i rozhlas.cz, jsme mluvili o kariéře amerického herce a producenta Toma Cruise a také o jeho novém snímku Digger, který ode dneška hrají kina. Hezký den, děkujeme.
1: Já taky děkuju.

0: Na Vltavě dozněla pátá část symfoniety A dur Sergeje Prokofjeva a naším tématem teď bude nová inscenace hry Václava Havla Audience, kterou na Vltavě vysíláme už tuto sobotu. Aktovka Audience vznikla začátkem roku 1975, původně hlavně pro pobavení Havlových přátel. Jedna ze dvou postav, Ferdinand Vaněk, disident, zaměstnaný jako pomocný dělník v pivovaru, je předvolán ke svému nadřízenému Sládkovi. Ukáže se, že důvodem této v uvozovkách audience je Sládkova neschopnost psát neustálá hlášení o Vaňkově v podstatě nevinném životě. Proto ho požádá, aby výměnou za poskytnutí ochranné ruky a dokonce snad teplého místa ve skladu psal udání sám na sebe.
1: Jestli vám můžu radit, tak se tu moc nikým nebratřičkujte. Já to nevěřím nikomu. Víte, oni lidi jsou velký svině, velký. A v tom mi můžete věřit. Dělejte si svou práci a s nikým se radši moc nevybavujte. To fakt nemá cenu. Zvlášť ve vašem případě.
2: Chápu.
1: Co vy jste to vlastně psal, jestli se teda můžu zeptat?
2: Divadelní hry.
1: Divadelní hry? A to se hrálo někde, jako na divadle?
2: Ano.
1: No jo. No tak divadelní hry, říkáte, poslyšte, to byste mohl napsat něco o našem pivováře, třeba o takovým Burešovi. Znáte ho?
2: Ano.
1: To je číslo, co?
2: Ano.
1: A nebuďte smutný.
2: Já nejsem smutný.
1: Ale stejně to jste si nemyslel, co?
2: Co jsem si nemyslel?
1: No, že budete jednou koulet sudy v pivováře. Mm-hmm. To jsou paradoxy, co? Mm-hmm. To vám teda řeknu.
0: To byla ukázka z Havlovy audience, která se po téměř 50 letech vrací v nové rozhlasové inscenaci. Režisér Lukáš Hlavica do rolí Sládka a Ferdinanda Vaňka obsadil Ivana Trojana a Martina Mišičku. Oba herci se přitom nad Havlovým textem v rozhlase potkali už před lety, v roce 2013 ve Vyrozumění. O tom, proč má audience co říct i dnes, jak nová inscenace vznikala a co v ní může posluchač objevit, budeme teď mluvit s naším rozhlasovým kolegou, dramaturgem Martinem Velíškem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Jaký je tedy kontext vzniku této asi vlastně nejpopulárnější Havlovy hry?
3: To říkáte správně, zřejmě je to nejpopulárnější Havlová hra. On s tím byl sám až zaskočen tím úspěchem, nebo taky z toho byl rozpačitý, protože, jak jste zmiňovala, on tu hru původně napsal spíš pro svoje pobavení a pro pobavení svých přátel a i kritika pak najednou začala psát, že to je jeho nová tvář jeho tvorby, se kterou může vykročit z toho jaksi klece divadla, které psal předtím, toho absurdního divadla. A jinak ten kontext je takový, že on se nechal zaměstnat skutečně v pivovaře, v Trutnovském pivovaře v roce 74, vydržel tam skoro rok, získal si tam zřejmě nějaký respekt jak mezi kolegy, tak mezi nadřízenými, zejména pro svoji pracovitost, protože jinak ten pivovar byla taková poslední štace pro všechny možné zkrachovalé existence a tím pádem mohli zaměstnat i jeho. A ty důvody, proč se nechal zaměstnat, byly několikery. Jednak se bál, že by na něj byl uplatněn paragraf o příživnictví, jednak mu docházely peníze a jednak si chtěl dokázat, že se umí uživit prakticky jakkoliv. Takže po roce z toho pivovaru odešel a napsal tuto hru na začátkem roku 75.
0: Audience má ale ve své historii uloženu jednu zvláštnost, je to tak?
3: Je to tak, je to vlastně asi jediná divadelní hra, která vstoupila ve známost především díky své audioverzi, která vznikla v roce 77, na podzim roku 77. Režisér Luboš Pistorius ji natočil v takovém improvizovaném studiu Vladimíra Merty, hudebníka, kytaristy a taky filmaře. A který shodou okolností tou dobou dělal asistenta Pistoriovi v divadle a natočil ji za takových lehce dramatických okolností s Václavem Havlem, který se dlouho zdráhal tu roli přijmout, a s Pavlem Landovským. A ta podoba je pro tuto hru vlastně nadlouho se stala takovou, nebo možná do dneška se stala takovou velmi ikonickou podobou.
0: A my můžeme říct, že audience stála také u zrodu nezrovna obvyklého divadelního fenoménu.
3: Ano, jednak teda drobná, ještě drobná odbočka. Ferdinand Vaněk, ten hlavní hrdina, se pak stal jaksi i předmětem takového toho slavného žertu, kdy v Rudém právu přáli Ferdinandu Vaňkovi k narozeninám s datem narození Václava Havla. Ale hlavně se Ferdinand Vaněk stal hrdinou několika dalších her, jak Václava Havla, aktovek, tak i dalších autorů, Pavla Kohouta, Pavla Landovského, Jiřího Dinsbíra, a objevil se i ve hře Toma Stoparda Rock'n'Roll.
0: O nové rozhlasové inscenaci hry Václava Havla Audience jsme mluvili s dramaturgem Martinem Velíškem. Děkujeme, hezký den.
3: Já děkuji za pozvání.
0: Hru si na Vltavě poslechněte tuto sobotu 3. října odpoledne. Od 15 hodin jí bude předcházet vzpomínkové vyprávění Vladimíra Merty na natáčení původní audience s Havlem a Landovským. Novou inscenaci audience s Ivanem Trojanem a Martinem Myšičkou najdete k poslechu také na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.
4: Právě teď je čas slyšet Havla. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla uvádí měsíc her, dokumentů, rozhovorů a vzpomínek. Slyšet Havla můžete v našem vysílání a na havel.rozhlas.cz.

0: Katarzia a píseň Neveríš si. Posloucháte čtvrteční vysílání Českého rozhlasu Vltava. Ve svém posledním divadelním textu Pět tet se Václav Havel po 35 letech vrátil k hrdinům své proslulé aktovky Vernisáž. Spisovatel Vaněk opět přichází na návštěvu k přátelům Michalovi a Věře. Jakou podobu má jejich svět na počátku 21. století? To je téma třetího a závěrečného dílu naší minisérie věnované méně známým hrám Václava Havla. Společně s literární vědkyní a teatroložkou Lenkou Jungmanovou z Akademie věd seriál připravila Veronika Jušková-Štefanová.
1: Ve své hře Vernisáž karikoval Václav Havel prázdný konzumní život a snobství doby normalizace. V Pěti tetách ukazuje stejné postavy na počátku 21. století v novém politickém a ekonomickém systému. Hra s ironií a kritickým odstupem reaguje na novou vlnu materialismu, na dravý kapitalismus, říká teatroložka Lenka Jungmanová.
2: Tahle ta hra byla pravděpodobně napsána pro režiséra Vladimíra Morávka, který v Klicperově divadle nastudoval v roce 2010. Pět tet je hra, která tematicky velmi úzce souvisí s aktovkou Vernisáž, potažmo jí předcházející aktovkou Audience, které Havel obě napsal v roce 75. Je to z literárního hlediska vzato taková variace na Vernisáž, akorát aktualizovaná, odehrává se to nikoli v roce 75, ale v roce 2010. A v obou případech je to návštěva spisovatele Vaňka, který byl v 70. letech zakázán, ale v roce 2010 už zakázán není. Avšak stojí mimo politiku, nepodílí se na společenském životě, ve skrytu své pracovny píše, což, jak víme, nebyl Havlův případ úplně, ale na druhou stranu jasný, že tohle by si byl výbal asi přál.
1: Na scéně je Michal, Věra a Vaněk. Ten stojí u dveří s kyticí v ruce. Podá jí Věře, která k ní přičichne.
3: Ach, ty jsou krásné. A jak voní. Ty nikdy nezapomeneš. Jsme tak rádi, že jsi konečně přišel.
4: Posaď se.
1: Věra někam odloží květinu, všichni usednou. Pauza. Vaněk zřejmě usedl na nějaký předmět, vstane, vezme ze své židle malý strojek a položí ho na stůl.
2: Ta dvojice, která Vaňka pozvala do svého bytu, mu předvádí už ne zařízení svého bytu a různé vymoženosti nebo spíše nevkusnosti a kýče v tomhle stylu, tak jako to bylo v té vernisáži. Tady to jsou nějaké elektronické digitální novinky.
5: Co to je?
4: Dálkový ovladač ledničky. Je v tom i malá televize, klíč od dveří, klíč od auta, internet a bleskové družicové spojení s mými ochránci. Šikovná věc, jen je třeba v zimě dávat pozor, aby to nezmrzlo. A v létě, aby se to neroztavilo.
2: Navíc se ukáže, že mají sluhu.
4: Bédo?
1: Přijde Béda v číšnickém úboru.
4: Můžeš?
1: Béda se ukloní a odejde.
3: Byli jste na dovolené?
6: Jo.
3: Kde?
6: V Jizerských horách.
4: Ty jsi nepoučitelný fakt. My byli letos na Woodpeak.
6: Kde?
4: Na Woodpeaku. To je takový krásný ostrůvek, kousek pod Crumble. Přesně uprostřed mezi Maledivy a Seychely.
2: Zajímavé je, že Havel nejenom držel ten půdorys vernisáže, ale taky tu hojně pracoval s autocitacemi, kdy cituje sám sebe z vernisáže. Ale čas mezi tím běží, takže třeba syn Péťa, jehož nějakými naivními postřehy v tom roce 75 ty manželé argumentovali, tak tady už je dospělý, ale bohužel je na drogách a ještě k tomu pije. To jako je posun v čase se vším všudy.
7: Začali jsme v 60. letech 20. století hovořit o skečích pro Autostop a teď jsme v závěru dramatické tvorby Václava Havla. Vy, která znáte jeho dílo, vnímáte tam posun?
2: To je relativní. On samozřejmě má dost typický rukopis, dramatický, myslím. To znamená, že ho asi z té hříčky poznáte. Na druhou stranu je to dobře napodobitelné, ale zároveň, alespoň bavíme-li se o těch velkých hrách, tak to není tak jednoduché, že bychom si říkali, že to je všechno stejné. V žádném případě liší se to pochopitelně taky tím, v jakém čase to bylo napsáno, jakou realitu to reflektuje. A zároveň bych řekla, že Havel právě v tom svém dramatickém jazyce, to znamená, jak stavěl ty repliky, ty promluvy a jak stavěl ty kompozice, tak se taky snažil vyvíjet. Všímal si nových věcí, koncipoval to jinak. Ta hříčka Pět tet už je vlastně takové pozdní dílo, kdy Havel přemýšlel vlastně i sám o sobě a o tom, co napsal, a tady z nějaké jako přátelské pravděpodobně atmosféry vzniklo tohle.
0: Literární vědkyně a teatroložka Lenka Jungmannová z Akademie věd se ve třetím a závěrečném díle nové rozhlasové minisérie zaměřila na poslední hru Václava Havla Pět tet z roku 2010. Seriál připravila redaktorka Veronika Jošková-Štefanová, která použila ukázky ze zmíněné jednoaktovky. Seriál najdete i na webu Českého rozhlasu Vltava.

0: Poetický rituál nabitý energií.
1: Festival Pri Bohemia Rádio a Vltava
0: vás zvou na koncert Moniky Načevy.
1: Úterý 20. října od 20 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci.
0: A chybět nebudou ani písně z kultovního alba Nebe je rudý.
1: Více na webu pribohemiaradio.cz
0: nebo na vltava.rozhlas.cz.
1: Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Předseda představenstva příbramské nemocnice Petr Honěk končí ve funkci. Dnes ho z ní odvolali středočeští radní. Kriminalisté minulý týden zasahovali v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a asi v 10 farmaceutických společnostech kvůli podezření z korupce. Zadrželi a následně propustili 3 lidi. Jedním z nich byl právě někdejší manažer VZP Petr Honěk. Vláda znovu reguluje ceny pohonných hmot. Za benzín řidiči dnes zaplatí maximálně 46 korun a 14 haléřů za litr, za naftu 48 korun a 72 haléřů. Stát tak reaguje na zdražování způsobené konfliktem na Blízkém východě. Agentura CzechTourism ode dneška přešla z Ministerstva pro místní rozvoj pod rezort průmyslu a obchodu. Vláda o tom rozhodla v srpnu. Organizace se zároveň stane součástí agentury CzechBusiness, která má podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO zajišťovat jednotnou ekonomickou prezentaci Česka. Spadají do ní taky CzechTrade a CzechInvest. Svaz obchodu a cestovního ruchu to uvítal. Pražská vila Pelé otevírá výstavu malíře Kamila Lhotáka. Přehlídka s názvem Krajina snů představuje jeho tvorbu od 30. do 80. let. Lhotákovy kresby doprovodily více než 400 knih, včetně příběhu Žila Verna nebo Marka Twaina. Výstava připomíná fascinaci umělce motocykly, vzducholoděmi a také českou krajinou. A počasí bude polojasno až jasno, během odpoledne bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 16 a na Šumavě až 20. A více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Před námi je další hodina plná zajímavých kulturních zastávek. Ze studia vás za celý tým Polední Vltavy zdraví Dagmar Kopečková. Máme aktuálně 2,5 minuty po 13. hodině.

Joseph Bologne de Saint-Georges, první část jeho symfonie G-dur nám zahrála Komorní filharmonie Pardubice. Současný šéf baletního souboru Národního divadla Brno Mário Radačovský se pomalu loučí se souborem. 25. září měla premiéru jeho poslední celovečerní inscenace pod názvem Maska. Na webu tanečních aktualit novinku hodnotí Ivana Kloubková. Projekt vznikl ve spolupráci s Janáčkovým kvartetem a s klavírním virtuózem Ivem Kahánkem a Mário Radačovský jako autor choreografie, libreta i režie vychází ve svém díle prioritně z hudební tvorby Frederika Chopina a Ference Lista. Filozofující téma masky je fascinující právě tím, že něco zakrývá a současně odhaluje. Člověk si ji nasazuje proto, aby nebyl tím, kým je, ale paradoxně právě skrze masku často ukáže svou hlubší, skrytou podobu. Skrze hudbu Radačovský koncipuje svou inscenaci jako sled obrazů spíše abstraktně pojímaného tance, který ale dramaturgicky spojuje průvodce a hybatel změn, duch masky. Radačovského poslední velký choreografický opus na scéně Janáčkova divadla podle recenzentky zúročil i přes několik výhrad jeho autorskou tvorbu na pozici šéfa baletu Národního divadla Brno. Potvrdil jeho pozici neoklasického choreografa, přemýšlivého režiséra a schopného šéfa, který dokázal vybudovat skvělý taneční soubor s brilantní technikou, plasticitou těl a obrovským nasazením. Podzimní premiéra se tak podle recenzentky stala symbolickým vyvrcholením jedné éry.

Beata Hlavenková a skladba Žena u klavíru, kterou najdete na vltavském albu Moderna. Je 13 hodin 12 minut a my už teď po čtvrté míříme do knihovny básníka, publicisty a překladatele z polštiny Bogdana Trojaka. I dnes se s námi podělí o své čtenářské vyznání.

0: První rok, dva v Brně byly čtenářsky a především spisovatelsky tak intenzivní, že by to vydalo na knihu. Ta kniha z prostředí brněnské literární bohémy nakonec skutečně vznikla a nese název Brněnské metro. Byla to ona nespoutaná, opojná 90. léta, kde jsem se nalokal poetického vína, jimž jsem opojen doposud. Nerad bych někdy vystřízlivil. Četl jsem tehdy především svoje básnické souputníky ze silné mladé generace, první generace, která mohla po dlouhých letech svobodně a bez cenzury debutovat. Devadesátkové básnické sbírky Martina Štéra, Milana Děžinského, Petra Maďary, Pavla Petra či Radka Friedricha a mnoha dalších jsou dnes již součástí českého literárního kánonu a já se k nim často vracím. Avšak skutečným zjevením pro mě tehdy byl básník a středoškolský učitel Vít Slíva. Jeho tvorbu jsem znal z časopisu Modrý květ, který vydávali v polovině 90. let bratři Petr a Ivan Motýlové. Mimochodem, řízná Ivanova sbírka Zloději ve sklenici stále čeká na vydání. Když Modrý květ zanikl, rozhodli jsme se s básníkem Vojtěchem Kučerou vydávat literární magazín Veles a přizvat Víta Slívu ke spolupráci. Věděli jsme, že Vít, ač rodilý Slezan z Hradce u Opavy, žije a učí v brněnském Králově poli. Jednou jsme jej vytáhli přímo z vyučování, kam se toho dne už nevrátil, a zahájili jsme několikaletou básnickou jízdu a doživotní přátelství. Mám privilegium oslovovat ho můj slezský tato, on mi říká můj slezský synku. V nakladatelství časopisu Veles vyšla Vítovi sbírka Bubnování na sudy, z níž jsou tyto nepokojné verše. Srdce v hrudi jak hřepa dřepí, krev teče jako melasa. Z lásky nezbude nic, jenom klepy šeptané na pohřbu starého mamlasa. Nějaká věc, opatrně přenášená. Kdo si ji trochu nalomil? Hebká je jako žena, přestože stará. Zpívá, až sadem víří pil a voní jídlem jak fara. Když jsem řekl, že jsem trvale usazen v haličské drohobyči Bruna Šulce, musím přiznat, že si často odskočím do Slívovska. V Haliči, přesněji v Huculských horách, na její jižní hranici byla jeskyně, s níž vedla chodba přímo do Jeruzaléma. Tohoto průchodu používal často zázračný chasidský rabín Baal Shem Tov. Nejsem kouzelný rabi, ale podobný tunel existuje i mezi mou drohobyčí a krajem Slívovsko. Jehož centrem je tvrdý hradec se zámkem, kde koncertoval Beethoven či Liszt. Ještě výš na kopci je však legendární Slívova bouda, kde vznikla řada jeho nejkrásnějších básní. Dá se říct, že zde již po desetiletí komponuje svoji boudní muziku, tu naléhavou celoživotní fugu. Kolem Víta Slívy vznikl jeho královopolský básnický okruh se sídlem v dnes již neexistující hospodě u Hloušků. Ludvík Kundera tuto skupinku označoval také jako Slezskou školu básnickou. Mezi její členy a moje oblíbené autory patřili tři lékaři. Robert Fajkus, Norbert Holub a Petr Hrbáč. Básníci, lékaři jsou zvláštní poetický kmen. Smrt, na kterou obyčejný poeta jenom často myslí, mají oni takřka denodenně před očima. Jistě se z toho dá zbláznit, jistě si na to člověk může zvyknout. Lze se z toho ale vypsat? Nevím. Vím však jistě, že básně lékaře Roberta Fajkuse by měly být slyšet víc. V prázdné tramvaji sněžně mlčenlivým městem, prořízlým občas slavnostním zařinčením, jakoby potřáslo zmrzlým hroznem. Procházím křišťálem ticha v zrcadle noci, pokrýván jemným popraškem, ke kolikátému už marnému přezimování, kde si stichlý dětský cupot.
1: O svých setkáních s knihami hovoří tento týden v knižním pólu básník, publicista a překladatel z polštiny Bogdan Trojak. Pořad připravil Petr Šrámek a další díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

dlouho pryč. O všech těch cestách v oblacích nad ránem hodně málo víš. Když dřív se zítra vzbudíš, to ještě bohatí i chudí budou spát. Natáhni dlaň a to, co ucítíš, to budu z veliký dálky já. Korunka v písni poslední nad tebou v noci drží stráž. Možná ti jednou ze všední už dneska

0: Adolf Loos, Nestav malebně.
1: Na prohlídku pražské Millerovy vily, která se znovu otevírá návštěvníkům, zve Michaela Vrchotová s historičkou umění a vedoucí Millerovy vily Eliškou Zlatohlávkovou a profesorem dějin umění a architektury Jindřichem Vybíralem.
0: V sobotní víkendové příloze 3. října a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: cyklus 4 houslových koncertů, to je čtveroročních období Antonia Vivaldiho, nebo čtveroročních dob. My jsme konkrétně slyšeli koncert číslo 3 F-dur s názvem Podzim.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Malíř Kordofán a pan učitel. Dva humoristické příběhy spisovatele Eduarda Basse, které vám za chvíli nabídneme pod společným titulem Někdo se vyzná. Malíř Kordofán je profesionální mámitel 20 korun, má tisíce přátel a známých, od kterých je velmi rád získává, ale nerad vrací. Postupně částku navyšuje na 50 korun a tak se vypravěč, jako jeden z jeho přátel, pokouší různými způsoby svou 50 korunu od něj získat nazpět. Druhá povídka nás zase zavede do vojenského lazaretu a vypráví o kurátorovi Matouškovi, kterému se dlouhou dobu nedaří sehnat spolehlivého ministranta. Následně se dozvídá o jakémsi panu učiteli, který leží nemocen na lůžku. Učitelské povolání je zárukou inteligence a tak na pozici ministranta nastoupí a postupně se zapracovává. Až po čase ale kurátor Matoušek zjišťuje, o jakého pana učitele se vlastně jedná. Dvě povídky Eduarda Basse vám nabídneme už za pár minut.

0: americký saxofonista a klarinetista Gary Mulligan ve vysílání Vltavy. Je půl druhé, což znamená jediné, na programu je povídka. Pod názvem Někdo se vyzná se skrývají dva příběhy spisovatele Eduarda Basse. Povídky byly nahrány roku 1967. V první propůjčil hlas vypravěči národní umělec Jaroslav Marvan. Druhou povídku interpretoval zasloužilý umělec Martin Růžek. Režie se ujal Oldřich Hoblík. Příjemný poslech.
1: Povídka.
2: Malíř Kordofán. Můj přítel malíř Kordofán nebyl nikdy tak spokojen s veřejnou zprávou jako onoho dne, kdy se v novinách dočetl, že také 20 koruny je považovati za drobné. To je konečně rozumný názor, prohlásil tehdy u Zlatého tygra uznale. Taková 20 koruna nestojí opravdu za to, aby se o ní mezi přáteli mluvilo. Popravdě se sám docela podle této zásady neřídil. Pokud šlo o něho, Kordofán to byl, který zpravidla zavedl řeč na 20 korunu, ale sotva ji na vás vymámil, výjimka potvrdila pravidlo a Kordofán si nepřál, aby se pak tuto maličkost vzpomínalo. Založil na 20 koruně celou svou veselou existenci. Jako malíř, zpěvák, improvizátor, kytarista, tanečník, recitátor, lehký atlet, pingpongista, vodák, plavec, rybář, šachista, fotograf, znalec rádia, kuchař, pijan a spolujezdec na čemkoliv, měl tisíce přátel a známých, mezi nimiž mu nebylo zatěžko najít denně 3, 4, 5 mužů s přebytečnou 20 korunou, o níž pak, jakmile se setkání skončilo, bylo zbytečno mluvit. Malý Kordofán byl člověk osobně navýsost skromný. Rád přijal pozvání i na hubený oběd a zasedl se večer k pití. Nikdy se nehnul k placení dřív, dokud nezjistil, že to opravdu nikdo za něho nezaplatil. Při tomto rošafném způsobu života se mu dařilo dokonce i ukládat přebytky 20 korun na zlé časy, takže mohl považovat svou existenci za zajištěnou. Z druhé strany to zase jeho přátelé přijímali už jako životní normu, jako jakýsi druh sociálního zdanění, jako desátek, jako velkoměstskou koblinu a rohovinu. Potkáš Kordofána a odevzdáš mu 20 korun. Jen ti, kteří měli své pražské stezičky vyšlapány ve stejných směrech jako on, brůčívali na tuto povinnost a na sociální řád, který neuspěl k tomu, aby vydržování malíře Kordofána rozvlhl na širší obec poplatníků. Kordofán sám to uznával a na svou omluvu ujišťoval, že se snaží každý den chodit jinudy, aby spravedlivě postihl všechny své přátele. Potvrdili pak přemnozí, že se jim Kordofán vynořil na místech někdy zcela netušených. V panorámě na Petříně například, nebo v Vinohradském viváriu. O jeho dobré vůli nemohlo být tedy pochybností. A o smyslu po pořádek svědčilo, že nároky jeho byly pevné a neměné. Setkání s ním stálo 20 korun. Byla to prostě taxa. Proto bylo výjimkou takřka historickou, když mě jednoho dne přepadl s požadavkem u něho zcela neslýchaným. Potřeboval tenkrát celých 50 korun. Nevím už, jaký krutý důvod ho k tomu doháněl, zda uhlíči domácí nebo exekutor. Nikdy jsem jeho důvodům nevěnoval pozornost, ač si ji pro svou důvtipnou rozmanitost zasloužili. Povšiml jsem si jen jeho naléhavého ujištění, že aspoň těch 30 korun, jimiž překročil taxu, považuje za mimořádně čestný závazek, jež vyrovná při první příležitosti. Upřímně řečeno, zamrzelo mne to a když jsem se pak rozloučil jednak s ním a jednak s 50 korunou, zbyla ve mně jakási hořkost, že je dovoleno takové nenadále zvyšování poplatnosti, když se hladina platu a mest nikterak nepohnula a že zrovna já jsem ten Hale, který si nenadálou zvůli Kordofánovu odskákal. Také jsem po různých úvahách dospěl k rozhodnutí, že to nenechám jen tak a že při té slíbené první příležitosti budu hájit svůj nárok už ze solidarity k širé obci přátel a známých malíře Kordofána. Na tu příležitost bylo mi tehdy čekat několik měsíců. Jednou konečně jsme se setkali. Bylo to ve větší společnosti, tak na 30 nás mohlo být. Malý Kordofán oplýval roztomilostí a bujarými nápady, takže každý se v dobré náladě připravoval na chvíli, kdy bude mu nenápadně vyklopiti povinnou 20 korunu. Jen já si pro ten okamžik schovával svůj tajný trumf. Několik přátel postřehlo, oč nakonec půjde a vytratilo se po Anglicku k nemalému pohoršení Kordofánovu. Zbylo nás přesně 20, když shledal, že ubývání spolustolovníků začíná být příliš nebezpečné. Přešel tedy hned k akci. Náhoda tomu chtěla, že první, k němuž přisedl, byl jsem já. Příteli, spustil, ale podíval se mi odaně do očí, shledal v nich patrně cosi jako advokátskou upomínku. Musím přiznat, že jeho paměť a vůbec bystrost ducha nikterak předchozím kvasem neutrpěla. S podivuhodnou ducha přítomností zůstal po pomlčce věren témuž vroucímu tónu, kterým začal. Příteli, drahý, nejdražší příteli, nikdy ti nezapomenu, co jsi pro mne posledně udělal. Dal jsem ti slovo a uvidíš, že mu po chvilce dostojím. Jen ještě okamžíček měj strpení. Kordofán ví, co je to čest. Stisknul mi obě ruce, potřásl jimi a podíval se na mě téměř v slzách. Načež vstal a požádal prvního náhodného souseda, aby s ním na minutku vyšel ven. Pak vyzval druhého, třetího. No, muž za mužem se vytrácel jako do zpovědnice. Pak už je přestal zvát ven, k 10. či 11. si přisedl. Pilo se mezi tím dál, zábava byla už docela hlučná, zpěvu a smíchu plno. Zapomínali jsme, co dělá Kordofán. Všiml jsem si ho asi tak až za hodinu, když zase usedl mé blízkosti a začal hučet do mého souseda po levici. Hodina už tak pokročila, že ani si příliš nedával pozor na šepot a já tady zřetelně slyšel aspoň úryvky. Můžeš se ho zeptat, sedí tu vedle tebe. 50 korun mi půjčil, je to znamenitý chlapec, ale teď je s ním zle. Já myslím, že ho vyhodili z místa, nebo prohrál žalobu na alimenty, nebo něco takového, no zkrátka, já mu musím těch 50 korun dnes vrátit, jinak je to s ním zoufalé. Zahlédl jsem u souseda pohyb ramenem, jak vytahuje tašku, aby Kordofánovi odevzal 50 korun na mou záchranu. Chtěl jsem tomu uniknout. Zvedl jsem se opatrně, kývl na číšníka, že zaplatím v šatně a zmizel jsem od stolu. Ale než jsem se oblékl, Kordofán už byl za mnou a objal mne oběma rukama. Příteli, drahý nejdražší příteli, slovo dělá muže, pomohl jsi mi a hle, já půjčené vracím. Dal jsi mi tehdy 50 korun. Ale 20 bys byl dal beze všeho, zbývá tedy 30. Dnes bys mi jistě byl neodepřel také svou přátelskou podporu, že ano? No to máme druhých 20 korun, takže zbývá 10, které ti podle svého slibu vracím. Pořádek je pořádek. Kordofáne, zvolal jsem upřímně řečeno, kolik jsi na tom vydělal? 990 korun, odpověděl prostě. 20krát po 50 bez těhle 10. Byl to krásný večer. Nazdar! Cestou domů teprve se mi rozleželo, že to všechno bylo vykoupeno 20. pomluvou mého života do uší 20 různých lidí. Nepochyboval jsem ani na chvíli, že fantazie Kordofánova si vymyslela nejméně 20 malérů, které mne domněle potkali. A řekl jsem si, dobře ti tak, proč jsi se chtěl spírat sudbě? Proč jsi chtěl zvrátit výsostné zařízení, kterým je malý Kordofán? Nejhorší však bylo na tom, že se tehdy Kordofán namlsal a začal opouštět zásadu drobných. Přátelé si začínali naříkat, že od toho dne je zatěžuje 50 korunami. Pravda, dalo se s ním smlouvat, že vzal i 30, ale tím vším byl prvotní pořádek porušen. A tehdy jsem, zas jménem všech spolutrpících, vešel pošetile v druhý souboj s Kordofánem. Seděli jsme téměř mezi samými malíři, když na mne zaútočil o 50 korun. Kordofáne, odpověděl jsem mu, nejde mi o těch 50 korun, ale o mravní závazky. Dávám ti tuto celou 100 korunu, ale s podmínkou, pro níž jsou svědci všichni přátelé kolem. Tato 100 koruna bude putovní. Zakládám ji jako věčnou výpůjčku pro všechny naše potřebné přátelé. Ty jsi první její uživatel. Za čtvrt roku máš povinnost, mravní povinnost, odevzdat jí malíři, kterému nejvíce přijde vhod. A ten po čtvrt roce učiní stejně. A tak dále. Řetěz na věky věkův, vykřikl Kordofán. Báječná myšlenka, jedinečný nápad. Celé generace malířů budou ti příteli žehnat. No, oslavilo se to mecenářské gesto znamenitě. Od těch dob jsem už o putovní 100 koruně neslyšel. Po roce jsem se setkal s Kordofánem. Kordofáne, povídal jsem mu, ty jsi, myslím, docela mizerný chlap. Převzal si nejvyšší mravní závazek solidarity. Počkej, příteli, mýlíš se, přerušil mě Kordofán. 100 koruna je tvoje a mravní závazek taky. Ale ať dělám, co dělám, po každém čtvrt roce ti shledám, že nenajdu malíře, který by více té 100 koruny potřeboval než já sám. A proto zcela ve smyslu darovacího statutu ji každý kvartál odevzdám zase sobě. Ujišťuji tě, že tvá nadace je tak v nejlepších rukou. V tak dobrých, že by bylo záhodno, abys k té první 100 koruně připojil nyní druhou.

0: Pan učitel, historka morální. Nelze říci, že by měl kurát Matoušek na ministranty štěstí. Od té doby, co ztratil pěšáka Kýzevetra, nevydržel mu ministrant déle než soudek Mešního. Infanterist Čkára kradl šikovateli Biningrovi přes časy, pobožný infanterist nevěřil, nakazil 4 ošetřovatelky, dragoun Vaca to přetáh o Velkonocích o 3 dny. Infanterist Kameník se jakž takž držel, ale uprostřed mše dostal terciánu a klepal se obden v posteli. Ale nejhorší ze všech byl ta svině Slivinský, který uštipoval z mináže pečení, olizoval dorty a nakonec vychlastal celou zásobu Mešního. Kurát Matoušek už si nevěděl rady. Na nakomandovaného ministranta se nezmohl a co mohlo ve špitále chodit, to byl samý nevěrec a darebák. Ležel jednou na 85. jeden ze zásobáren, náramně pozorně poslouchal kurátovi proslovy. Za svaté obrázky vlídně děkoval a i jinak byl milý a uctivý. Ale když na něj kurát udeřil, zda by mu nešel ministrovat, ukázalo se, že je to s odpuštěním žid. Toť se ví ze zásobáren. Kuráta Matouška ti vtehdy neranila mrtvice, když se ten Polický přiznal. Takové spousty svatých obrázků a on všecky posílal ženě do obchodu, aby je rozdávala dětem jako reklamu s vytlačeným vzadu razítkem firmy. Pak už nebyla s kurátem žádná řeč. Vypomáhal si, jak to šlo. Klení a sakrování ministrantům dávno odpustil, i na nějaké to víno jsem tam nekoukal, ale pořádku v bohoslužbě nedosáhl. A toho hrmoutilo, protože byl sice tlustý a takto veselý, ale před oltářem si připadal jako před nepřítelem a dbal nesmírně na vážnost situace. Jednou se přihnal do nemocnice rozezlen, protože mu ministrant zase nepřinesl kabát a čepici a on musel s biretkem a v rochetce od pohřbu do města. V koutě u schodou čekala na něho sestřička Heretúza. Velebný otče, zašveholila na něho, když viděla, že se mračí. Velebný otče, na 52 máme přírůstek, ischias, z toho by mohl být ministrant. Zas takové dřevo, sestřičko. Nikoliv velebný otče, je to prý inteligent, učitel. Kurát Matoušek se rázem schopil. Učitel. To byla jeho touha a sen. Učitel. To je přece něco jiného, ten už má přisluhování v krvi. Hrnul se tedy na 52, třetí postel vlevo. Tu ležel, trochu zkroucený, ale s očima měkkýma jako beránek. Kurát se hned dal do řeči. Učitel Chramosta se bránil, ukazoval na bolesti v noze a potíže při chůzi, ale čím déle mu kurát vysvětloval výhody ministranství, tím více ochabovalo jeho zdráhání. A když pak velebný pán promluvil mezi čtyřma očima s primářem a vrchním štábním, ukázalo se, že ischias učitele Chramosty je zatvrzelý případ, který sice okamžitě nepřekáží ve vykonávání lehčích služeb, ale přesto musí být delší dobu svěřen lékařskému ošetřování v nemocnici. Tento nález působil na zdravotní stav učitele Chramosty přímo zázračně. Od půl dne vybelhal se z postele, k večeru šoural se po chodbách a ráno již provázel kuráta do kostela. Jak živ neměl kurát Matoušek takové asistence, jako když se zapracoval učitel Chramosta. Latinář sice nebyl a tomu dělalo trochu potíže, ale vojenský pámbu se na latinu neohlíží. Za toto ostatní, to bylo vidět inteligenci. Vína vyšetřil na kapku a naléval ho vždy spíše víc nežli míň. Z jeho tváří při obřadu zářila důstojnost sama a kráčeli za kurátem při pohřbu. Byl vtělený zármutek i oddanost ve vůli páně. Jeho hlas se vznášel ke kostelní klenbě s vroucností žalmistů a do jeho pohledu dostala se i při raportu taková tklivost a křesťanská pokora, že mu dovolili nejen spát doma, ale i nosit večer civilní mundur. Nic platno, říkával kurát Matoušek v kasíně, Učitel je učitel, to je přec vidět inteligenci. Tak míjel měsíc za měsícem, regiment se po panu učiteli nescháněl a čím déle to trvalo, tím více stoupala jeho zbožnost, že byl hotov dáti Bohu i co bylo císařovo. Občas arci snesla se nad ním bouře náhlých přehlídek, ale to vždy navštívil pobožný kurát židovského primáře a protože si ti dva náramně rozuměli, Ischias učitelovo se zhoršilo a žádná komise s ním nemohla hnout. Po čase ovšem přišly chvíle těžší a horší. Učiteláčku, učiteláčku, poklepal mu jednou kurát starostlivě na rameno, jestli pak četli už dnešní rozkaz. Nečetl, důstojnosti. Kdybych já měl kdy na takové zábavy, monstranci jsem vyleštil a teď tuhle kaprálovi dezortovi domlouvám, aby zanechal hýření. No, to se tedy podívají, učiteláčku. Akurát Matoušek ukázal mu ve velké knize na jeden odstavec. Začínal se jako všechny ostatní. MKBF numero 14208/16 von 21.8.1916 ad KMR numero 27513 Abteilung římská 12 von 12.8.1916. Ale pak se tam cosi mluvilo o tom, že mnozí lehce nemocní zůstávají příliš dlouho v nemocnicích a že se tedy nejpřísněji nařizuje, aby po 4 měsících léčby byli buď předáni do oddělení pro rekonvalescenty nebo poslání k superarbitraci. A hned na to se vypočítávaly tresty a hrozilo soudním stíháním. Mravnost ve vojště poklesla, zakýval hlavou pan učitel. Měli by se uspořádat i exercicie ve velkém. Jak jsou tu dlouho, učiteláčku? 14 měsíců důstojnosti. A tak si myslím, že už dlouho nešli vojáci ke svaté zpovědi. Měl byste důstojnosti zase něco podniknouti pro povznesení mravnosti. Já sám na to nestačím. Kaprál Dezort například. Výsledek jeho úvah byl, že se pro mužstvo nařídila duchovní cvičení. Od rána do noci byl na nohou a o jeho propuštění z nemocnice nemohlo být ani řeči. Pak se zas nějak nahromadili pohřby, potom přišla všeobecná zpověď, pak se jali zřizovat nemocniční půjčovnu křesťanských knih a časopisů. Čekala se nějaká inspekce. Velitel byl poněkud nervózní, když si vzpomněl na učitelův případ, který se zatím protáhl na 16 měsíců. Ale pan učitel měl pořád plné ruce umravňovací práce, že s ním nebylo možno hnout. A když už všechno zase bylo v normálních kolejích, mimořádné pobožnosti odbyty a nic nového už nešlo vymyslit, stihla kuráta Matouška bolestná rána. Pan učitel Chramosta se v kostele nachladil a Ischias se mu obnovilo. Zrovna když přišla excelence na přehlídku, ležel tu Chramosta jako mučedník, nohu ne a ne ohnout. Slzy bolesti tekly mu z nábožných očí a ke všem svatým vzlikal, když ho primář stiskl v kloubu. Ještě tak kurát Matoušek dovedl mu vlíti trochu útěchy, jinak neměl smyslu ani pro všetečné otázky excelence, ani proto, že mu na tabulku namalovali S a v kanceláři psali vysvědčení k superarbitraci. S odevzdaností snášel nevýslovné bolesti. Kurát Matoušek vysedával u svého učiteláčka, jemuž nestačil odpovídat i na dotazy, co dělá jeho kostelíček a jakže ten nový ministrant. Po 6 nedělích přišlo vyřízení, pana učitele snesli v nosítkách k automobilu a odvezli k superarbitrační komisi. Kurát Matoušek rozběhl se do arcibiskupského sekretariátu urgovati záslužný kříž pro eklézia, který byl zbožnému učiteli vyprosil. K polednímu přivezli Chramostu zpět, odpoledne přišly jeho dokumenty a druhého dne odvážela si ho plačící žena jako invalidu s rentičkou domů na Žižkov. Učiteláčku, povídal mu kurát Matoušek, když se loučili. Říká se, že jsou učitelé nevěrci. Ale vy jste pravý poklad. Uchovejte si zbožnou víru našich předků a vštěpujte ji dítkám ve škole. Učitel a kněz mají jíti ruku v ruce. Kdyby všichni učitelé byli jako vy, jak vysoko by stála naše mravnost. Pan učitel Chramusta vypukl v slzy. Sestřičky se s ním loučily. I páni doktoři přišli mu stisknout ruku. Auto ho odvážilo z nemocnice, kde 19 měsíců sloužil Bohu a pomáhal upevňovat jí morálku. V sobotu na to se kurát Matoušek dověděl, že církevní vyznamenání je už na cestě. Našel si tedy v kanceláři Chramostovu adresu a v neděli se rozjel na Žižkov, aby ho potěšil. Našel ulici, našel i dům. V přízemí byla restaurace, jejíž okna byla polepena velkými plakáty. Za jedním oknem byly i nějaké fotografie. V místnosti břinkalo piano. Zamyšlený kurát mimoděk pohlédl na fotografie a zůstal jako přimrazen. Podíval se zblízka. Ne, nebylo pochyby. Byla to celá série podobenek učiteláčka Chramosty, ale s načesanou patkou, ve fraku a v bílé vestě. A k tomu ještě nebyl sám, nýbrž na každé fotografii objímal jakousi naparáděnou ženštinu s nápadnou frizurou a strašlivým výstřihem. A to ještě nestačilo, ještě měla sukni po pravé straně prostřiženou, že bylo vidět baculaté lýtko až skoro k podvazkům. Zaražený kurát nechápal. Pomalu zvedl oči až k plakátům, ale jakmile přelétl první tři řádky, odplivl si, otočil se a rovnou zpátky k tramvaji. Ale ať pospíchal seberychleji, do uší mu stále dorážel houpavý rytmus klavíru a před očima skákaly mu řvavé litery plakátů. Dnes zahájení Ferda Chramosta, první pražský učitel tanga a Bostonu.
1: Někdo se vyzná. Název, pod kterým se skrývají hned dva příběhy. Humoristické povídky Eduarda Basse Malíř Kordofán a pan učitel v roce 1967 načetli Jaroslav Marvan a Martin Růžek, které režijně vedl Oldřich Hoblík. K tvorbě Eduarda Basse se vrátíme opět zítra.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Červencová autonehoda poslance Filipa Turka za motoristy s řidičem nemocničního vozu v centru Prahy nebyla trestným činem. Výsledek prověřování oznámila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Podle ní policie věc postoupila k projednání možného přestupku, a to v případě obou řidičů. Státy Evropské unie schválily zpřísnění migrační politiky, včetně možnosti zřízení návratových center pro nelegální migranty v třetích zemích. Informovala o tom Rada Evropské unie. Nové návratové nařízení doplňuje už dřív schválený migrační a azylový pakt. Celá reforma má urychlit navrácení neúspěšných žadatelů o azyl do země jejich původu. Německo znovu zavedlo daňovou úlevu na pohonné hmoty. Litr benzínu a nafty u čerpacích stanic tak může zlevnit v přepočtu až o 4 koruny. Sleva potrvá do konce roku. Stát vyjde v přepočtu zhruba na 80 miliard korun. Italský prezident Sergio Mattarella podepsal školský dekret, který zakazuje nošení burek i nikábů ve školách. Omezuje také počty cizinců ve třídách. Parlament má 60 dnů na jeho schválení. Zatímco vláda si od dekretu slibuje lepší integraci cizinců, podle opozice může prohloubit diskriminaci. Letiště Václava Havla otevírá výstavu fotografií prvního českého prezidenta. Vybrané snímky předních českých fotografů připomínají v prostorech terminálu 2 historické události nebo osobní okamžiky z života Václava Havla. Snímky vybral za společnost Czech Photo Dan Materna. 90. výročí od narození Václava Havla připomenou na pražském dopravním letišti ještě dvě další výstavy. A počasí bude polojasno až jasno, během odpoledne bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 16 a na Šumavě až 20. Více zpráv najdete na webu irozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je Odpolední Vltava s Davidem Hamrem.
2: Socher slaví 100 let.
3: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi planety, Ivesovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemica pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů. socher.rozhlas.cz
4: Byt či nebyt, to je oč nám běží. Byt nebo nebyt, otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz

Slovenská spievačka, skladatelka, multiinstrumentalistka Cissa Ferrer, původem z Košic, otevírá první říjnovou odpolední Vltavu letošního roku, roku 2026. No a dnes, tedy 1. října, také slaví své 95. narozeniny divadelník, herec, hudebník, básník, jazzman Jiří Suchý.

A my jej také v odpolední Vltavě připomeneme třetí části cyklu věnovaného právě této všestranné osobnosti, to ovšem až po 16. hodině. Krátce po 14. hodině příjemný poslech přeje David Hamr a ještě tuto hodinu jiná připomínka jiného výročí, totiž je tomu přesně 100 let, co se poprvé představil orchestr Radiožurnálu, tedy předchůdce Symfonického orchestru Českého rozhlasu, a právě o oslavách Sočuru bude ve vltavském vysílání řeč, stejně tak jako v nadcházejících dnech o 90. nedožitých 90. Václava Havla. Pořad Hovory z Lán, který se začínal vysílat v březnu 1990, patří k jednomu z vůbec nejpopulárnějších a nejvlivnějších rozhlasových pořadů. Budeme mluvit o odkazu i o repríze jakési novodobé tohoto fenoménu. A to s Robertem Tamchinou, jedním z těch, kteří se Václava Havla v Lánech měli možnost ptát. Jinak budeme nabízet hudbu třeba klasickou z pera Gioachina Rossiniho. Příjemný poslech přeje od mikrofonu David Hamr.

0: Paolo Giacometti nabídl jednu ze skladeb cyklu pro klavír Gioachina Rossiniho znící 14 minut po 14. hodině v odpolední Vltavě. 22 představení, 7 míst, 8 dní od 4. do 11. října můžete v Brně poprvé navštívit festival brněnských nezávislých divadel. Profesionální nezávislá divadelní scéna města se představí najednou v inscenacích, které jinde běžně k vidění nejsou, v prostorách, které možná divadelní publikum ještě nezná. Jaký program nabídne a jaký je vůbec cíl takové akce? Tak to už se ptám ředitelky festivalu Evy Lietavové právě teď s námi v odpolední Vltavě. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Festival je vyvrcholením mnohaletého úsilí brněnské nezávislé scény. Jak dlouho myšlenka takového festivalu zrála a co bylo tím posledním impulzem, který rozhodl, že se tady letos uskutečnil?
1: Myslím si, že tady ta myšlenka zrála vlastně od vzniku toho spolku Brněnská nezávislá divadla, který ta nezávislá divadla združuje, což budou 4-5 let. A myslím si, že posledním impulzem bylo hlavně dokončení kulturního kreativního centra Kolaps, který bylo dlouho v rekonstrukci. A protože právě divadelní infrastruktura v Brně není úplně velká, tak pro takovouhle velkou akci bylo potřeba tohohle velkého centra. Přestože se to neodehrává jenom tam, ale určitě je to výraznou oporou. A taky důležitým aspektem byla podpora od města Brna.
0: Takže centrum to je centrální prvek, řekněme spíš v topografickém slova smyslu. Ovšem program je záměrně bez nějaké hierarchie nebo highlightu a každý soubor si vybral, čím se chce prezentovat. Jak náročné vlastně bylo takovouto dramaturgii poskládat?
1: Vlastně myslím si, že to nebylo úplně náročné, bylo to, možná to bylo spíš náročné pro jednotlivá divadla, protože vlastně měli vybrat to, čím se chtějí na tomhletom festivalu prezentovat a pak vlastně bylo spíš otázkou, jako jak to poskládat i termínově a vlastně prostorově, aby to bylo nějakým způsobem kompaktní, takže jsme pak řešili to, aby byly věci v jeden den na jednom místě, aby dávaly nějaký smysl po sobě, ale vlastně se to dost hezky poskládalo.
0: Kompaktní a přitom vykazující značnou diverzitu, pokud jde o formy, protože propojuje skutečně mnoho různých forem. Co vlastně nabídne?
1: Tak, když začnu třeba od těch, dejme tomu, méně tradičních forem, tak je tam loutkové divadlo. Například jedno je přímo v karavanu pro jednoho diváka na 10 minut, to si myslím, že je krásný intimní zážitek. Taky je tam loutkový divadlo pak už v sálu na téma vyloučených lidí ze společnosti. Pak je tam taky komorní opera třeba, divadlo Kyogen, což je taková speciální, to je vlastně tradiční japonská forma frašky, která se tady v Brně pěstuje, je to docela unikát. A pak je tam docela široká nabídka činoherních inscenací, které jsou ale jako i žánrově velmi rozrůzněné.
0: Pokud jde o divácký program, je zřejmé, že divák skutečně dostane pestrou nabídku, ovšem vy chystáte i odbornou sekci pro profesionály z celé České republiky. Co bude tématem setkání, co bude tématem těch debat?
1: Myslím si, že hlavním a nejdůležitějším tématem je spolupráce, protože celý tenhle festival vlastně vychází jako ze spolupráce mnoha subjektů. Myslím si, že tím je velmi unikátní. A taky se tam bude táhnout jako taková červená nit něčeho, jako té regionálnosti, protože kultura je samozřejmě velmi jako zaměřená a koncentrovaná v Praze a regiony mají své vlastní problémy a nejenom Brno, ale i další. Takže vlastně budeme diskutovat právě hodně o spolupráci v regionech, ale taky o spolupráci se studentstvem nebo napříč kulturními sektory, nejenom vlastně tím divadelním.
0: A když jsme u té diskuze, tak mi závěrem dovolte možná sugestivní otázku, kterou lze vyvrátit. Co myslíte, že bránilo brněnské a možná nejen brněnské veřejnosti nezávislou divadelní scénu dosud plně vnímat? Protože třeba mi řeknete, že je vnímána zcela plnohodnotně. A mimochodem, jak si myslíte, že to dokáže festival změnit nebo k tomu přispět, aby to bylo jinak?
1: Já můžu říct, co určitě bránilo, to je Myslím si, že ta nezřizovaná divadla samozřejmě bojují se svým rozpočtem. A taky je tam, takže vlastně pak není ten rozpočet na ten marketing tak velký, takže je není tolik vidět. Taky je tam určitě aspekt toho, že většina těch divadel nemají vlastní prostor. Takže nemáte někde barák, kam si můžete vyvěsit banner a všichni lidi to vidí kolem a nějak si to zapamatujou, že tam můžou chodit. A taky jsou to fakt malá divadla. Často některá z nich hrajou párkrát do roka, některé samozřejmě hrajou častěji, ale vlastně se k tomu divadlu jako nedostanete, pokud vám to někdo třeba nedoporučí. Že si to jenom tak jakoby nevyhledáte, když si zadáte do Google divadla Brno. Nebo teďka už jo, protože vznikl vlastně náš společný web. A ta druhá část otázky, ten festival. No, my v to velmi doufáme. Brno je takový město festivalu, takže i cítíme jakoby velkou podporu od města. Taky vlastně zase ten rozpočet na marketing je mnohem větší, takže máme vlastně radost z toho, že je ten festival vidět i ve veřejném prostoru, že má nějaký mediální ohlas a že když člověk, divák, divačka podívá na ten program, tak uvidí třeba své oblíbené nezávislé divadlo, do kterého už chodí, ale uvidí jména i dalších 13, 14 a třeba objeví něco nového.
0: Děkujeme, těšíme se. Děkujeme ředitelce Festivalu brněnských nezávislých divadel Evě Lietavové, která nás tedy pozvala na jeho první ročník. Ať se vydaří. A já jen připomenu, že v Brně začíná tuto neděli a potrvá až do 11. října. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.

0: Hana Gregušová, jiná výrazná slovenská jazzmenka na vlnách Vltavy 23 minut po 14. hodině. A my budeme ladit jazzově i podvečer, konec konců to je pravidelný programový prvek. A dnes v jazzovém podvečeru na Vltavě nabídne Václav Vraný interview s oceňovaným saxofonistou a skladatelem Lubošem Soukupem, tedy k jeho novému CD Amber Rails. Hudebník, usazený od roku 2010 v Kodani, je jednou z nejvýraznějších osobností českého moderního jazzu. Nyní se po více než 15 letech stěhuje zpět do České republiky. Toto album podle něj otevírá velká témata, jako například otázku, co je to česká hudba. Tady je ukázka.
1: Když ještě chvilku zůstaneme u těch událostí, které jsou na tvém albu Amber Rails, co všechno se tehdy u nahrávání dělo? Jednalo se tehdy spíš o flow a všechno šlapalo podle tvých not? Nebo nastávaly i dobrodružné chvilky, kdy třeba někdo udělal něco nečekaně odvážného a ostatní na to museli bleskově zareagovat, ale nakonec to dopadlo dobře nebo ještě líp? Mohli bychom to demonstrovat na nějaké skladbě?
2: Já si myslím, že to se dá demonstrovat na všech skladbách. Já jsem spokojený vlastně s tím, jak to nakonec dopadlo. My jsme měli taky toho materiálu hodně, takže jsme vybrali vlastně jen ty nejlepší kusy. Jako jazz sám o sobě o tom, že člověk musí reagovat na situaci, která třeba vzniká a třeba někdy nemusí být ani příjemná. Je tam taky určité množství volnosti, což tam musí být, takže pak člověk může být překvapený, když například groove nebo rytmus v bicích je třeba jiný, než si myslel, nebo než by třeba člověk zrovna v ten moment chtěl. A pak vzniká právě ta situace, nějaké napětí, třeba souboj vlastně s představami, jo. To je opravdu disciplína, pro mě disciplína, která mě pořád fascinuje i mým věku, vlastně je mi 41 a vlastně pořád mě to baví, pořád mě to fascinuje ještě víc a vůbec ten kreativní proces v tom studiu je vlastně úžasný a fascinující, protože někdy člověk musí třeba pochopit, proč nějaká věc nejde v ten daný moment. A na to člověk musí fakt jako zapojit všechny své buňky v hlavě, i ty, co nemá intuici, i všechno, a rozklíčovat, jestli to je jakoby únavou psychika, jestli je potřeba něco říct, jestli se musí změnit něco v hudbě, jestli prostě se to má nechat uležet, nebo jestli se tom člověk má vrtat víc a tak dále a tak dále. Na to samozřejmě přichází potom se zkušenostma a zároveň samozřejmě v některých sestavách je ten proces jednodušší, jako v této sestavě, v které myslím, že to celkem fungovalo. Nebylo to jednoduché samozřejmě udělat ty takey. Zajímavé je, že vlastně u těch jednoduchých i u balad, aby to mělo ten feel a tu atmosféru, tak to je taky jako vyžaduje to velké soustředění a člověk by si myslel, že třeba tam, kde je hodně not, že tam je to těžší. Každá má prostě něco, no. Ale myslím si, že třeba to Fate Maybe, vlastně ta, která otevírá to CD, ta je samozřejmě nejtěžší technicky, ale jinak jako všechny v podstatě vyžadují hlubokou koncentraci, a aby tam člověk byl, aby vytvořil ten správný feel.
0: Rozhovor s Lubošem Soukupem nabídne dnešní jazzový podvečer v 18 hodin. Už teď si lze ale na adrese vltava.rozhlas.cz poslechnout i bonusovou část rozhovoru, která se do pořadu nevešla. No a my vám v odpolední Vltavě dlužíme poslech skladby, o níž se mluví v rozhovoru, tedy Fate Maybe právě teď.

0: Oceňovaný saxofonista a skladatel Luboš Soukup a jeho skladba Fate Maybe zní odpoledním vysíláním Vltavy. Vy je můžete slyšet také v jazzovém podvečeru. Teď ovšem jiná připomínka, přesně v půl třetí na Vltavě. Je tomu právě 100 let, co vznikl fenomén, jenž je s námi dodnes. Symfonický orchestr Českého rozhlasu vstoupil do té sezony. Minulý týden ji slavnostně zahájil koncertem z Dvořákovy síně pražského Rudolfina, který vedl nový šéf-dirigent Elias Grandi. A jak už jsme zmínili, dnes je to přesně 100 let, co se poprvé představil orchestr Radiožurnálu, předchůdce Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Socher teď vyhlíží své nejbližší koncerty. Například provedení Planet Gustava Holsta nebo válečného Requiem Benjamina Britena. V ranní mozaice přivítali redaktoři, moderátoři Naděžda Hávová a František Šedivý dalšího kmenového hráče orchestru, dlouholetého flétnistu Mária Messaniho.
1: Vy jste se k rozhlasovým symfonikům dostal ještě jako student, máte rád historické nástroje, starou hudbu, působíte také jako učitel a bude to neuvěřitelná 40. sezóna, co působíte v Socheru. Nastupoval jste za éry šéf-dirigenta Vladimíra Válka, tak jaké byly ty začátky?
2: Jako každé začátky, člověk je nervózní, vstupuje do nového prostředí mezi nové kolegy, kteří ho samozřejmě pochopitelně neberou takzvaně, takže člověk si musel vybudovat nějaké místo sociální mezi těmi staršími zkušenými kolegy, takže bylo to tvrdé. Ve mnoha směrech to prostě bylo náročné, plus člověk musel vlastně dostat tomu, proč tady v tom orchestru hraje, to znamená, že musel všechny ty party honem umět, že jo, nemohl vlastně dělat žádné chyby, protože když nováček dělá chyby, tak tam asi nemá co dělat, že jo, takže bylo to asi jako v každém oboru, když člověk nastupuje jako nový, tak je to náročné.
3: A jaké důvody potom drží hráče, který je v Socheru 4 dekády tak dlouho?
2: No, to je asi vlastně složitá otázka, nicméně jednoduchá odpověď je, že mě to pořád baví. Muzika je prostě to, co jsem vždycky chtěl dělat už od malička a asi si těžko dokážu představit svůj život i zpětně, i do budoucna bez hudby. Neříkám, že musím stále do ní aktivně vstupovat, jako doteď, ale hudba je součástí mého života. Jakákoliv hudba.
1: Ono během té kariéry, a je to i přirozené, že jste zažil řadu adrenalinových situací i mimo pódium, že vám třeba v cizím městě ujel autobus s orchestrem, nebo jste před generální zkouškou zjistil, že v pouzdře nemáte flétnu. Máte nějaké další příhody, které vám třeba spolehlivě zvednou tep?
2: To máte dobré informace. Těch příhod bylo mnoho a jak jste zmínil takový ten odjezd autobusu, o kterém se dozvíte až 10 minut po tom, co odjel, protože jste měl špatné informace o odjezdu, nebo že člověk otevře futrál na zkoušce, to byl zrovna, myslím, že generálka na Pražské roz s panem mistrem Herbie Hancockem, kdy jsme vlastně doprovázeli jeho trio jazzové a já jsem potom za ním musel jít a vysvětlit mu, že prostě bohužel musím ještě domů.
3: Jak to Herbie Hancock přijal?
2: On říkal, že jako v klidu, že tak ty jazzmeni jsou většinou že velice, velice pohodoví lidé, takže říkal, jak bydlíš daleko? Já jsem říkal, na Vinohradech to stihnu. Říkal, tak pijánko, v pohodě. Tak já jsem že vůbec v pohodě nebyl, nicméně jsem to skutečně stihnul. Tenkrát první hobojistka dávala Ačko a já jsem přiběh prostě do toho Rudolfína, sednul jsem si a Hancock na mě jako palcem nahoru říkal, dobrý, super.
3: No vidíte, tak jste i sportovec, ale kromě toho hraní v orchestru, učíte ještě na konzervatoři, učíte na HAMU. Co je pro vás na práci s mladými muzikanty třeba nejtěžší?
2: Myslím si, že to, že jsem schopný s nima hrát, to, že mám vlastní praxi dlouholetou, tak mi to strašně pomáhá. Já s nima pořád hraju. Jo? Já nejsem teoretický učitel, já vlastně, když něco nemůžou zahrát, tak já jim se jim to snažím předvíst. Někdy to taky nemůžu zahrát na poprvý, samozřejmě, ale oni mají pochopení. A nejtěžší je možná je motivovat speciálně tu dnešní generaci k tomu, aby opravdu prostě se snažili jít za tím, co chtějí dělat. Je to jako vrcholový sport, jako stovky, tisíce lidí prostě dělají, hrajou dobře tenis, ale jenom pár se jich dostane na to výsluní a bohužel v té muzice je to úplně stejné. Neříkám, že je tam rovnítko mezi tréninkem a hraním na jakýkoliv nástroj, ale ten trénink tam prostě potřeba je a jeho potřeba prostě hodně. A to, že je někdo talentovaný, ale nepracuje, tak to bohužel se potom v budoucnu o něm nikdo nedoví. No.
1: Mario Messene si přivezl, teda přinesl, respektive svůj nástroj flétnu k nám do studia Vltavy a nejlépe prý z něj flétny ze zlata. I z něj je váš nástroj. Proč to tak je?
2: To je dobrá otázka. Je to tradice, dřív byly flétny ze dřeva, do nějakého přelomu vlastně 19. a 20. století bylo běžné, proto se taky flétna řadí do dechových dřevěných nástrojů. Ale postupně se experimentovalo s různými materiály. Velice časté jsou stříbrné flétny, to je opravdu pravé stříbro, plus zlaté flétny nebo kombinace zlaté hlavice plus stříbrného těla. Každý preferuje něco jiného, nicméně ty zlaté flétny opravdu se ukazuje, že mají nejnosnější a nejkulatější tón, který jako ten nástroj dokáže vytvořit, respektive ten hráč dokáže na ten nástroj vytvořit. Takže bohužel je to trošku finančně náročná záležitost, jo, protože ten materiál pořád jde nahoru, cena toho materiálu. Nicméně ty zlaté flétny jsou prostě takový etalon. Prostě.
3: Kolik karátů má vaše zlatá flétna?
2: Tato flétna je kombinací 10 až 14 karátového zlata a má stříbrnou mechaniku a myslím si, že takové slušné auto by za to určitě bylo, jenže auto máte na pár let, když to takováhle flétna vydrží desítky let.
3: Tak si pojďme poslechnout, jak tahle vaše nádherná zlatá flétna zní. Co nám zahrajete, Mario?
2: To nevím vlastně, já vám zahraju nějakou improvizaci.

0: Mário Mesány, Mraní mozaice na Vltavě. Než se rozloučíme a poděkujeme vám, máte nějakou oblíbenou nebo naopak obávanou pasáž flétny v té symfonické literatuře? Prý se o Brahmsovi a jeho první symfonii v téhle souvislosti často mluví. O sólu flétny.
1: Všichni flétnisté a samozřejmě dechaři jako takový mají speciální party, speciální noty, soubor partů, kde jsou právě shromážděny jako ty nejobtížnější sóla, v tom našem případě na flétnu. Těch sešitů je asi 20, v každém je asi 50 těch sól. Takže vypíchnout jedno solo, které je obávané a nejobtížnější, nemohu. Nicméně každý hráč má takzvanou svoji parketu a pak má spoustu věcí, které mu úplně nesedí. Takže nebudu teď mluvit o jednom sole, protože bych třeba odradil nějaké flétnisty, pro které to naopak je oblíbená věc. Ale mně se jedna známá nedávno zeptala, ty seš tam už tak dlouho v tom rádiu, tak to vlastně stane se ti někdy, že by si hrál něco, co si v životě neviděl? Já jsem jí odpověděl po každé. Pořád je to něco nového.
2: V Raní mozaice byl hostem další člen Symfonického orchestru Českého rozhlasu, flétnista Mario Mesány. No a já připomínám, že Socher slaví 100 let jubilejní výročí, připravá právě na dnešek, tedy na 1. říjen 2026.

0: Paul Simon zní vysíláním odpolední Vltavy. Je 1. října, 5. října by Václav Havel oslavil 90. narozeniny. Český rozhlas připomíná toto výročí sérii různých pořadů a archivních materiálů, které jsou prvnímu českému prezidentovi věnované. Tuto neděli, tedy 4. října, se můžete vydat na zámek Dolán, odkud připomene výročí Radiožurnál. Od 10. dopoledne budou vzpomínat na Václava Havla jeho spolupracovníci a stanice tak připomene pořad Hovory z Lán, který vysílal pravidelně v 90. letech. Za 10 let vysílání se Hovory z Lán zařadili mezi vůbec nejslavnější rozhlasové pořady. Po 11 let pořad připravovali zejména redaktoři Ota Nuc, Jiří Vejvoda, Stanislava Duvková, Eva Hulková, Vlastimil Ježek a Robert Tamchina. A právě Robert Tamchina je nyní hostem Vltavy. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Vám bylo 21 let, když jste poprvé usedl proti Václavu Havlovi s mikrofonem a ze zkušebního rozhovoru se stalo téměř 8 let pravidelného vysílání. Co jste tehdy očekával a co vás překvapilo při setkání s Havlem?
1: Tak já se neočekával asi nic. Já jsem tam šel s tím, dokonce někdy říkám, že jsem, a teď to tady zazní možná po dlouhé době poprvé, že jsem ty rozhovory ani dělat nechtěl, protože já jsem opravdu věděl, že to bude pravidelná zpravodajská v nejlepším slova smyslu rutina, že to nebude hraní si s příspěvky, zvukem, tak jak jsem byl zvyklý, nějaké rozhlasové koláže, publicistika. Je to prostě příjemná povinnost. Takže s tím jsem na ty první hovory šel a to se v podstatě potvrdilo. Bylo to několik let zajímavých setkání, naslouchání prezidentovi toho, co mnohdy spadlo pod stůl, co se nenatočilo nebo natočilo a vystřihlo. To všechno k tomu patřilo a dneska už je to skutečně až nadužívané slovo legendární, ale je to tak, je to důležitá kapitola v mém životě a velká kapitola v rozhlasové historii. Malý krok pro člověka, velký krok pro lidstvo, takže malý krok pro mě, velký krok pro rádio.
0: Jaký byl Havel při osobním setkání?
1: Tak, jak jste ho znali asi všichni. Já jsem nebyl nikdy přítomen těm zákulisním oslavám narozenin, nebo tak, i když jsem pozván byl, tak ano, asi jednou nebo dvakrát. Ale jinak to byl skutečně profesionální vystupování, setkání novináře se svým protějškem, byl to v podstatě ten náš přínos tam byl takový psychologický. Ono poslouchat každou neděli čtvrt hodiny prezidenta v celku bez přerušení, tak to by byl vlastně projev. My jsme tam byli ti, já někdy říkám, přerušovači prezidentových myšlenek. To nebyl rozhovor, kde byly nějaké podotázky, kde se očekávalo, pane prezidente, ale takhle to nebylo, pojďme se na to podívat ještě z jiného úhlu pohledu. Bylo to v podstatě, na nás bylo, abychom kladli otázky, otevírali témata, na která prezident odpovídal a bylo to takové shrnutí, ohlednutí za tím týdnem jeho očima.
0: Přestože jste zmínili s tou asymetrii v dobrém tedy v té komunikaci, měl jste pocit po těch 8 letech, že se váš vztah nějak proměňuje, vyvíjí, že Havel třeba, i Havel třeba, že se mění?
1: No, tak samozřejmě došlo tam k těm situacím toho, že když potká běžného novináře a nezná ho, tak jako se seznamují, otrkávají. My jsme se znali, takže často tak jako, že tam bylo nějaké gesto, když jsem stál mezi novináři a čekali jsme na jeho vystoupení. A nebo tam byly takové zajímavé momenty, můžu připomenout jeden z těch úsměvných. Nedávno jsme o něm mluvili s kolegyní Evou Hulkovou také do týdeníku Reflex. Tam šlo třeba o to, že pan prezident vždycky chtěl, aby to bylo střiženo tak jako, že aby to plynulo. On měl přívlastky v apozici, neříkal nové domy, ale domy nové třeba. Že jo. A vůbec se mu nelíbilo, když se to potom v češtině nějak opravovalo nebo přestřihávalo. No a vždycky říkal, musíme to jako střihnout tak, aby to bylo jako když Lukasky čte Šaldu. Jo. No a pak došlo na toho 28. října, kde byl pan profesor Lukasky na hradě přítomen oslava státního svátku. Prezident mě tak jako chytnul za ruku a říkal, pojď, půjdem to říct panu Lukavskému. Tak jsme běželi a on říkal, no, teď mu to všechno vylíčil a pan profesor Lukasky se moc jako nezasmál. Tak pan prezident utek, nechal mě v tom a pan profesor říká, Roberte, co to bylo? A já říkám, no pane profesore, to je taková říkánka, taková věta, aby se ty hovory správně jako temporitmicky srovnaly, tak pan prezident vždycky k tomu přidává, aby to bylo, jako když Radovan čte Šaldu.
0: To je usměvná drobná historka, která ilustruje povahu prezidenta Václava Havla.
1: Šibalský pohled.
0: Existuje něco, odpověď, situace, kterou bychom podle vás třeba v rámci archivního snímku měli nabídnout i dnešnímu posluchači, protože je přiléhavá, stále dobře funguje?
1: Já myslím, že bych si ji našlo víc, ale pojďme si připomenout jednu, která je právě spojena s těmi prvními hovory, takže uslyšíme Václava Havla v roce 1993 a mladého redaktora s dnes už téměř nepoznatelným hlasem.
2: Rád bych se na závěr zastavil u jednoho z tragických momentů evropské politické scény. Ve Francii zemřel její bývalý premiér Pierre Bergoglio. Jak vnímáte sebevraždu tohoto muže očima, které jednou hodnotili politiku jako praktikovanou mravnost a službu pravdě? A nad to ve chvíli, kdy se i u nás diskutují otázky kolem mravní čistoty politika a především vědomí jeho velké osobní odpovědnosti.
3: Já se přiznám, že mnou ta zpráva dost otřásla, protože jsem jako člověk, který též se v politice už nějaký čas ocitá, jsem se uměl možná lépe než někdo jiný vžít do jeho situace. Zřejmě to byl citlivý člověk, který neunesl tíhu určitého osočování, neúspěchů, kampaní a podobně. A na jedné straně si myslím, že to je dokladem takové lidské opravdovosti a čistoty. Na druhé straně si ale myslím, že k té politice opravdu patří schopnost mít trošku horší kůži. I kdyby člověk opravdu bral všechno úplně vážně, tak by musel myslet na sebevraždu nebo na rezignaci několikrát denně. Zdá se mi, že problém naší politické kultury zatím není v tom, že by nám hrozily sebevraždy přecitlivělých politiků, ale spíš v tom, že až příliš jakoby mnohým politikům bylo lecos jedno a přes lecos se až příliš snadno přenášeli.
0: Tolik Václav Havel v hovorech z Lán z roku 1993, 9. května s Robertem Tamchinou. Co podle vás z hovorů z Lán dnešní posluchač třeba slyší jinak než v těch 90. letech?
1: Já bych byl rád ne, aby to slyšel jinak, ale aby si třeba právě u téhleté vzpomínky uvědomil, o čem se v politice mluvilo, že to téma třeba odpovědnosti politiků, to byl ten politický program a ne jenom ty každodenní věci, tak jak jsme toho dneska svědkem.
0: Tolik Robert Tamchina, jeden z tazatelů legendárních rozhlasových rozhovorů z Lán, který bude jedním z hostů nedělního vysílání Radiožurnálu na Václava Havla. Tam budou vzpomínat jeho spolupracovníci, například Ladislav Špaček, Tomky Němec nebo editorka díla Václava Havla Anna Frajmanová, redaktoři pořadu Hovory z Lán a mnozí další. Moderovat budou Jan Pokorný a Libor Bouček. No a my osobnost prezidenta Václava Havla při příležitosti 90. výročí jeho narození připomínáme na Vltavě také mimo jiné projektem Promysl Let Havla, to už za chvíli, a rovnou vás můžeme i pozvat k poslechu rozhlasové premiéry hry Audience v sobotu. Díky i Robertu Tamchinovi, že se s námi podělil.
1: Díky, naslyšenou.
4: Právě teď je čas slyšet Havla. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla uvádí měsíc her, dokumentů, rozhovorů a vzpomínek. Slyšet Havla můžete v našem vysílání a na havel.rozhlas.cz.

0: Benevicovo kvarteto a smyčcový kvartet S-dur, tedy jeho druhá část Josefa Haydna, právě doznívá 54 minut po 14. hodině, ještě chvilka do 15., ještě chvilka vzpomínky na Václava Havla, zmiňovaného již několikrát dnes. Na téma hrdinství a odvahy se zaměřuje čtvrtá epizoda série Promyslet Havla, kterou publikuje a vysílá Český rozhlas Vltava. Poslechněte si krátkou ukázku, hostem je Anna Šabatová, moderuje Karolina Koubová.
1: Dobrý den, paní Šabatová.
2: Dobrý den.
1: Ahoj, Tomáši.
3: Dobrý den, moc zdravím.
1: Jednou větou, kdybyste měli říct, co je pro vás dnes hrdinství?
3: Já to chápu jako riskovat kvůli něčemu, co má nějakou hodnotu nebo nějaký smysl. Není to jakékoliv riskování.
1: Anna Šabatová, co pro ní znamená hrdinství?
2: Vůbec to po mně nechtějte slyšet. Nebudu se k tomu vyjadřovat, je to kontextuální a chtěla bych mluvit potom vždycky o konkrétní situaci, jestli ji považuji nebo nepovažuji za hrdinství.
1: Koncem 70. let proběhla v rámci Charty 77 polemika právě o tématu hrdinství a statečnosti ve vztahu k totalitní moci. Paní Šabatová, co bylo podstatou sporu? Jaká to byla polemika?
2: Podstatou sporu bylo hrdinství, jak jste už předeslala, ale debata byla odstartovaná provokativním fejetonem Ludvíka Vaculíka, který se jmenoval Poznámky o statečnosti. Věnoval to Karlu Peckovi k 50. narozeninám. U příležitosti to napsal, tak to tam formuloval. A o Karlu Peckovi se zmínil, že probendil mládí v kriminále. Třeba říci, že to byli dobří přátelé, aby to nevypadalo zle. Vaculík byl člověk, který poentoval rád a provokoval. Nicméně tento fejeton se velmi dotkl mnoha lidí a on tam například říká, přemýšlím někdy, jsem-li už dostatečně vyspělý pro vězení. Mám z něho strach. Je zlé být zavřen za věc, která za dobu kratší, než je trest, už nikoho nezajímá. Z kontextu je zřejmé, že má na mysli letákovou akci začátku 70. let.
1: Které jste byla účastná.
2: Které jsem byla účastná.
1: Čili to mířilo trochu na vás.
2: Ano. On samozřejmě nemířil na mě osobně, ale na ty lidi, kteří se toho účastnili a získali dlouhé tresty. Byl mezi nimi můj otec 6,5, Jiří Miller 5,5. A ještě tam byla věta, která se mě osobně dotkla. Vůbec není dobré, když ve sporu dvou stran jedna vyprovokuje druhou ke kroku, který se nedá odvolat bez ztráty cti, prestiže či autority. A tou dobou můj táta už seděl po druhé, za to žral políček policistovi v situaci, kdy ho extrémně ponižoval. Takže bohužel musím přiznat, že nejsem nezúčastněný hodnotitel té debaty dokonce ani po těch letech.
4: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
0: Na webu Vltavy a v aplikacích najdete celou sérii s názvem Promyslet Havla už teď. Ve vysílání má nový díl premiéru vždy v sobotu od 17 hodin. Zároveň zveme na debatu Promyslet Havla live, a to na 22. října v jízdárně Pražského hradu. Tématem bude demokracie a budoucnost Evropy. Více informací na webu Vltavy.

0: Co kdybyste věděli, kdy zemřete? Obyčejný let. 6 cestujících. Jedna děsivá předpověď. Liane Moriarty s novým románem Ještě jeden okamžik. Nyní v Luxoru a na luxor.cz.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Schodek státního rozpočtu vzrostl koncem září ze srpnových zhruba 186 miliard korun na 194,5 miliardy korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Deficit na konci třetího čtvrtletí je čtvrtý největší od vzniku samostatného Česka. Loni ve stejném období stát hospodařil se schodkem zhruba 154 miliard korun. Největší položkou dál zůstávají výplaty důchodů a sociální dávky. Státy Evropské unie schválily zpřísnění migrační politiky, včetně možnosti zřízení návratových center pro nelegální migranty v třetích zemích. Informovala o tom Rada Evropské unie. Nové návratové nařízení doplňuje už dřív schválený migrační a azylový pakt. Celá reforma má urychlit navracení neúspěšných žadatelů o azyl do země jejich původu. Pražská Vila Pele otevírá výstavu malíře Kamila Lhotáka. Přehlídka s názvem Krajina snů představuje jeho tvorbu od 30. do 80. let. Lhotákovy kresby doprovodily více než 400 knih, včetně příběhu Žila Verna nebo Marka Twaina. Výstava připomíná fascinující umělce, motocykly, vzducholoděmi a také českou krajinou. Počasí. Bude polojasno až jasno, během odpoledne bude oblačnost částečně přibývat, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Na první říjnový den bude Odpolední Vltavou mimo jiné znít hudba Dvořákova, Verdiho, anebo právě teď hlas Kurta Ellinga.

Hlas Kurta Ellinga zní odpoledním vysíláním Vltavy 6 minut po 15. hodině. Je první říjnový den a my v rámci říjnového programu taky připomínáme fenomén architektonických cen a budeme i otevírat téma nedávno oceňované stavby, kterou navrhli architekti ze studia Čtyřstěn, kteří do svého návrhu propsali celou řadu emocí. Řeč o tom bude mezi 15. a půl čtvrtou na Vltavě. Stejně tak jako o literatuře původem z Dálného severu, knižním titulu, který je charakterizován třemi slovy. Více prozradí náš spolupracovník Josef Straka. Budeme ovšem se také toulat odpolední podzimní přírodou s Ninou Rutovou, která v nás společně s Vltavou vezme na mykologickou vycházku. To všechno mezi 15. a 16. Příjemné odpoledne.

0: První část filharmonických tanců Jana Nováka v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu, dnes slavícího, řízeného Tomášem Netopilem, je za námi 12 minut po 15. hodině a před námi nabitých několik dní věnovaných architektuře. Právě první říjnový týden je věnován Dnům architektury a my se také oceňovaným architektonickým fenoménům budeme věnovat nyní v odpolední Vltavě. Získal hlavní cenu i cenu veřejnosti České ceny za architekturu 2025 a také titul Stavba roku. Brněnský dům pro Julii je první dětský hospic v Česku. Jeho vnitřní prostory ale nejsou přístupné veřejnosti běžně. Festival Den architektury ale nabízí komentovanou prohlídku objektu s architektem Tomášem Págem ze studia Čtyřstěn. A to v pondělí 5. října. Jak se navrhuje místo, které má nevyléčitelně nemocným dětem a jejich rodinám připomínat radost a život? I o to se v Brně zajímala Alena Rokosová.
1: S Tomášem Págem ze studia Čtyřstěn stojíme před domem pro Julii. Jsme na severu Brna, na Kociánce, což je taková kopcovitá lokalita plná zeleně. Jak moc tohle místo předurčilo podobu domu pro Julii?
2: Naprosto zásadně. Ten dům je šitej přímo a jenom pro toto místo, nejde použít nikde jinde. Ten terén určil vlastně tvar, velikost i celkový členění toho domu.
1: Je to třípodlažní dům, zapuštěný do terénu a na první pohled nás zaujmou ty tři hlavní materiály. A to je modřínové dřevo, sklo a beton.
2: Beton je zvolen s ohledem na ten terén, na zapuštění do terénu, vzhledem k únosnosti a odolnosti vodě. Dřevo jsme použili kvůli jeho teplýmu vizuálu a charakteru, takovému příjemnému. A sklo je tady, aby ten dům byl co nejvíc otevřený, prosvětlený a propojený s krajinou.
1: Tady jsme vstoupili do hlavní recepce, do toho centrálního příjmu.
2: Je tady dominantní schodiště, takový vlastně rozcestník. Hnedka u vstupu po pravé straně je společenská místnost, po levé straně místnosti denních aktivit, rovně klidová lůžková část, nahoře rodiče a dole administrativa. Je tady malé atrium, které sem pouští denní světlo.
1: Když bychom zahnuli doleva, to je jaká část?
2: Část denních aktivit, je tam muzikoterapie, arteterapie, kinosál, vatsuterapie.
3: Je tady spoustu aktivit, které děti můžou zažít, například rezonanční kolébka, která je velmi oblíbená pro svůj krásný různý zvuk a vibrační efekt, protože některým dětem opravdu stačí drobné vzruchy a je to pro ně hrozně důležité.
1: Ukazuje Pavel Kachlík z domu pro Julii.
2: Hlavní společenská místnost je prosklená na obě strany. Vlevo se otvírá do vnitřního chráněného atria a vpravo je vlastně ta hlavní fasáda domu a je tam výhled na Brno.
1: To atrium je takovým centrem, srdcem celého objektu.
2: Všechny místnosti jsou do něj orientovány, všechny pokoje, i tady ta společenská místnost. Z každého pokoje se do toho atria dá vyjít. Je to místo pro setkávání, pro pobyt venku a je to taková ta oáza, klidová přírodní část.
1: Ačkoliv se tu rodiny setkávají s velmi těžkými situacemi, je to objekt určený dětem nevyléčitelně nemocným, tak jste chtěli, aby to byl vzdušný, radostný prostor plný života? Protože vím, že vy jste si v rámci vašeho studia udělali takovou interní soutěž a každý jste přišli s vlastním návrhem. Tak mě zajímá, jestli jste měli všichni tu stejnou vizi.
2: Naopak, měli jsme každý úplně jinou vizi. Někdo dělal velmi otevřený dům, někdo naopak velmi komorní a intimní. Měli jsme 5-6 návrhů, z každého z nich jsme si chtěli vybrat to nejlepší a to tady aplikovat. Tady přes ty prosklené dveře vcházíme do klidové části lůžkové pobytového křídla pro děti. Je tady 10 jednolůžkových pokojů.
1: Jste otevřel dveře do pokoje číslo 1.
2: Všechny ty pokoje jsou stejný. Přímo se otvírá výhled ven do atria. Je tady vložena přespávací nika nebo takový jako gauč, který zároveň může sloužit jako na přespání rodiče, když by tady chtěl spát. Navazuje terasa, která je přestřešená a vlastně zeleň tady vytváří nějakou částečnou optickou bariéru od toho veřejného nebo otevřeného atria. Veškerý nábytek je tady na míru. Pracovali jsme na stropě s pohledovým betonem, aby se dítě, které leží na lůžku, nekoukalo do bílého lezdí, ale aspoň do něčeho, co má strukturu.
1: Takže vy jste od začátku věděli, že nechcete navrhnout objekt, který by připomínal klasické zdravotnické zařízení.
2: To jsme si zakázali hned na začátku, že netvoříme instituci, ale domácnost.
0: Říká architekt Tomáš Págo, s nímž budeme za chvíli v prohlídce pokračovat. A dozvíme se, proč jsou pokoje pro rodiče jinde než ty dětské, a dojdeme i do apartmánu posledního rozloučení.

0: Tolik vzpomínka na melancholického amerického písničkáře Eliota Smise, zpívajícího 20 minut po 15. hodině v odpolední Vltavě. Jsme tu pro neviditelné rodiny, kterých je v Česku podle odhadů až 15 tisíc, říká Pavel Kachlík z brněnského domu pro Julii, prvního dětského hospicu v Česku. Oceňovanou stavbu navrhli architekti ze studia Čtyřstěn, kteří do svého návrhu propsali vnitřní klid, vyrovnanost, pokoru a harmonii. Pokračujeme v prohlídce brněnského domu pro Julii, do kterého se s architektem Tomášem Págem ze studia Čtyřstěn vypravila Alena Rokosová.
1: Vy jste navrhli první dětský hospic v Česku, pro který tím pádem nebyl žádný architektonický vzor. Nicméně pro inspiraci jste jeli do britského Sheffieldu.
2: Dověděli jsme se tam právě spoustu zajímavých věcí, spoustu provozů, které by tady měly být, které jsme si předtím ani nedovedli představit. Zároveň nás tam upozornili, že třeba rodiče je lepší, když mají svůj vlastní pokoj a nejsou s dítětem na pokoji, aby se nebudili 3x, 10x, 20x za noc, ale odpočali si.
3: To téma smrti tady není tak přítomné, tady je to opravdu pro život, oáza klidu, protože dětské hospice nerovnají se dospělé hospice.
1: Popisuje Pavel Kachlík z domu pro Julii.
3: Dětské hospice opravdu pečují dlouhodobě, řadu let a pomáhají rodině na té jejich, řekněme, náročné a štrnité cestě, kdy většinou vědí, že přežijí své vlastní dítě, ale neví, kdy to přesně nastane. A jsou to, dá se říct, neviditelné rodiny, o které pečujeme. Takováto zařízení by v Česku stačila 4.
2: Tady je sesterna na rožku mezi dvěma křídlama těch dětských pokojů. Přicházíme do spojovacího krčku, odkud je přístupný apartmán posledního rozloučení. Taková atypická místnost. To je místnost pro rodiče, když vlastně dojde k nejhoršímu, tak se semka můžou přestěhovat rodiče a strávit tady čas, který k tomu rozloučení potřebují.
1: Takže v apartmánu jsou vlastně dvě místnosti, ta jedna působí jako takový obývák s kuchyní. Můžeme se podívat i naproti do toho pokoje. Ten má úplně samostatnou terasu.
2: Úplně samostatný vstup brankou, kterou potom může přijet pohřební služba.
1: Tady v té místnosti je postel, křeslo. Jak dlouho tu rodiny můžou být?
3: Tohle je jedna z těch služeb, kam teprve směřujeme. Nemůžeme nic uspěchat, musíme mít dostatek kvalitního personálu. Tady ten apartmán posledního rozloučení byl přejat po vzoru právě ze zmiňovaného Bluebell Wood Children Hospice, kousek od Sheffieldu, kde měli dvě takovéto jednotky.
2: Právě procházíme z klidové části spojovacím krčkem zpět do společenské místnosti.
1: Takže my jsme vlastně dokola obešli celý objekt a vracíme se zpátky do toho místa, kde jsme začali.
3: Dokážeme i suchou nohou dělat výlety po domě.
1: A tady jsou právě ty pokoje pro rodiny klientů.
2: Je to tak, je to všechno koncipované okolo malého atria, které je navázáno na vstup. A po schodech nahoru, když vyjdeme, tak je tady 8 prakticky stejných pokojů, každý s jiným výhledem kolem dokola. Je to vlastně taková korunka na střeše toho objektu. Každý pokoj má vlastní balkón.
1: Z tohoto patra je možné vstoupit i na tu střešní terasu.
3: Nejkrásnější je přes společnou jídelnu pro rodiče.
2: A z ní se dá vystoupit ven na střechu a po dřevěném chodníčku vlastně se dostat dál do parku.
1: Jak důležitá pro vás byla spolupráce s krajinářským architektem Markem Holánem?
2: Velmi od začátku jsme spolu komunikovali, navrhovali, zkoušeli různé varianty. Myslím si, že to jako jedna ze zásadních věcí, která se tady povedla, že jako krásně propojený dům a venek. Tím, že všechny pokoje jsou otevřený do atria a do okolí, tak to okolí je velmi důležitý pro ten dům.
1: Jsou tady ty zelené pochozí střechy, zároveň je to tady podstatný i funkční prvek celého domu.
2: Je to zelená střecha, která zároveň částečně ochlazuje nejbližší prostředí, zároveň nedovoluje tolik přehřívání spodku do vlastně většiny místností. Je přesah střechy, který vytváří pasivní stínění, aby se nemuselo používat klimatizace nebo něco podobného, ale zároveň ve všech stropech je integrovaný vytápění a chlazení. Většina dětí leží na posteli a ten strop je přímo nad nima, takže na ně to teplo sála. Není to jako, když ze spodu třeba podlahový topení, tak by topilo do postele. To jako sálavý teplo z celého stropu vlastně přímo na to dítě.
0: A jen doplním, že komentovanou prohlídku domu pro Julii má Den architektury na programu v pondělí 5. října ve 14:30.

0: Betonoví lidi. Nová série Českého rozhlasu Vltava, věnovaná sídlištím a kultuře, která na nich vyrostla.
1: Autorem je rapper, umělec a fanoušek architektury Vladimír 518.
0: Nový díl vždy ve středu po 17. hodině.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: třetí část symfonie F-dur Ignáce Josefa Pleyla, třetí část menuetu, tedy právě dozněla 34 minut po 15. hodině v odpolední Vltavě.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: Ideální čas na literaturu, která má také v odpoledním vysílání Vltavy místo. Člověk je někdy vržen do svého života, aniž by se ho někdo zeptal, zda chce žít tak, jak mu skoro doslova narýsovali. A pokud ano, tak počas se zjistí, že si třeba vybral špatně. Takový je i případ hlavní hrdinky knihy Sakra, sakra, norské spisovatelky Linn Strömborg. A o knize my teď budeme mluvit s naším spolupracovníkem Josefem Strakou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Románu Sakra, sakra, sakra, třikrát to tam je, teď jsem to řekl správně. Předcházel titul, taky tři slova, Nikdy, nikdy, nikdy, který u nás i v zahraničí vzbudil velkou pozornost. Tak v čem na předchozí navazuje a dá se čekat třeba i podobně příznivá reakce, pane Strako?
2: Tak asi bude navazovat příběhem ženy, tam to bylo příběh ženy, která se nechtěla být matkou z různých důvodů. Tady si myslím, že je to zase silný příběh ženy, která prostě ve svém životě má mnoho rolí, které ale má pocit, jakoby někdo přisoudil, ona sama si ten život takhle nevybrala, nebo ta trajektorie jeho života se posunula někam, kde najednou má pocit, že chce utéct ze svého života, takže si myslím, že ta kniha může rezonovat právě tímhle, že nastalo otázku, které se možná pokládá nejenom ženy, ale samozřejmě i muži.
0: Bezesporu sdělná životní situace. Jaká témata jsou podle vás v románu akcentována dál a proč si myslíte, že rezonují ve společnosti?
2: Tak myslím si, že vůbec edice Hlas na nakladatelství Švihrad přináší nová témata, prostě témata, která rezonují ve společnosti a nebo která rezonovat ještě budou více akcentované. Tady si myslím, že to je právě tohle z toho, že najednou si člověk uvědomí, že žije život, který žít vlastně nechce a že s tím musí něco udělat, nebo už to s tím takhle potáhne a myslím si, že to je to silné téma, kolem kterého ta autorka a ústy hrdinky neustále vypráví a ona to nakonec tady udělá, ale víc neřeknu.
0: Už jsme zmínili, to snad říci můžeme a budeme to opakovat, že hrdinkou je tedy žena. Otázka receptivní, tedy pro koho si myslíte, že Linn Strömborg vlastně píše?
2: Myslím si, že nepíše jenom pro ženy. Já si myslím, že píše pro všechny, pro každého, kdo nějakým způsobem žije v tomto světě a pokládá si mnoho otázek. A mnoho otázek si myslím klademe všichni a v některých momentech svého života si klademe víc než jindy. A takže si myslím, že může psát pro kohokoliv, kdo se nějak jako výrazně chce zajímat o svůj život a chce ho nějakým způsobem naplnit.
0: A kým je Linn Strömborg? Co říci o autorce knihy?
2: Je to norská prozaička, která žije v Oslu a pracuje v nezávislém knihkupectví. Debutovala v roce 2009 románem Roskilde, což je o tom slavném hudebním festivalu. Román se jí dočkal pozitivních ohlasů, ale prosadila se až tím čtvrtým, Nikdy, nikdy, nikdy, který vyšel v Norsku 2019 a byl přeložen do mnoha jazyků a získal též nominaci na cenu norských knihkupců. A zarezervoval i u nás v České republice, objevil se v nominacích na Magnesiu Literu nebo na cenu Josefa Jungmana.
0: Tak pojďme jen krátce nabídnout textovou ochutnávku, která dokumentuje rozpoložení hlavní hrdinky.
2: Nikdy by mě nenapadlo, že budu jednou tak strašně moc naštvaná, kdybych si mohla vybrat, samozřejmě bych volala jinak. Za všech okolností by byla radši veselá, zvědavá, otevřená, smutná, překvapená a spokojená. Možnost volby jsem ale nikdy nedostala. Dostala jsem jenom tehle život a ten by mě vyvolal akorát zklamání a zlost.
0: Tak náladu jsme asi nacítili i díky té krátké ukázce. Možná na závěr opravdu už jen krátce, lakonicky, čím kniha Linn Strömborg oslovila vás?
2: Tak ta kniha vyvolá mnoho otázek, ale nejsilnější otázka po otázce samotné. Ptejme se více lidí v naší blízkosti, zda jsou ve svém životě spokojeni a rádi, zda jim něco nechybí a co by se dalo změnit a dělat to jinak. a co bychom mohli udělat pro ně my, aby svou cestu zas našli, protože jsme zde jen jednou a náš život by mělo nás naplňovat. A pokud tomu to není, tak to prostě říct. Mít tu možnost to říct.
0: O knize Sakra, Sakra, Sakra norské spisovatelky Lynn Stremsburg, který do češtiny přeložila Jitka Jindříšková a vyšla v edici Hlas nakladatelství Vyšehrad, mluvil básník a publicista Josef Straka. Díky.
2: Děkuji. In a way, I really don't know much at all.

0: Nowhere with Love, tedy Nikde s láskou, zpívá Harry Connick Jr. na Vltavě. No, naopak místa, kde se dokonce konkrétně fyzická láska provozuje, tak taková místa jsou mimo jiné předmětem úvahy editorky a redaktorky Niny Rútové. Nese název Hadovka smrdutá.
1: Až někdo z vědců rozluští, za jakých podmínek se houbové zárodky mění v plodnice, dostane Nobelovu cenu. Já zatím žádné teorie nepíšu, jen chodím po lipnických lesích a pozoruji. Vědec by řekl, že schromažďují data. Já říkám, že jen koukám pod nohy a poslouchám, co se kde šustne. Houby jsou totiž neuvěřitelně citlivé na životní prostředí. A vztah mezi lidmi a houbami? Někdy je skrytý jako ten nejvzácnější lanýž, jindy je až trapně přímočarý. Moje nejoblíbenější skrýš leží ve smíšeném lese vysoko nad lomem. Vede k ní neviditelná pěšina, po níž se dojde k obřím kamenům. Nejsou holé a studené, pokrývá je sametový povlak z hustého, stále zeleného mechu. Je tam místo pro rozjímání pod nebesy i trůn pro královský pár. Nebo pro milence. Na jaře si mé místo vyhlédla dvojice čtyřicátníků. Ona vdaná za jiného, on ženatý s jinou. Byli, řekněme, živočišní. Vyvrcholilo to 30. dubna. Šla jsem se po čarodějnickém reji na Lipnickém hradě vykoupat do lomu a jejich milostný křik, řev, ryk, se nesl na kilometry daleko. Jako čtenářka odborné literatury o starých Keltech jsem jim to přála. Keltové věřili, že milostný akt o magické noci zúrodňuje půdu. A Keltové měli pravdu. Půda zapracovala. Přesně o 40 dní později, 9. června, po 40 dnech absolutního sucha, přicházím na své zamilované místo a co vidím? Celá mítina je obsypaná houbami. Byla to hadovka smrdutá, odborně Phallus impudicus, neboli penis nestoudný. Příroda má očividně smysl pro humor a žádné metafory nepoužívá. Tam, kde proběhla bezbřehá vášeň, vyrostla armáda botanických erekcí. V některých krajích těmto houbám říkají trefně oplzáci. A když se k tomu přidá jejich typický, doslova nezapomenutelný zápach, je keltská magie dokonána. Takže až budete příště v lese přemýšlet, proč někde z ničeho nic vyrostly zrovna tyto nebo jiné houby, neptejte se vědců. Ti ještě nerozluštili, za jakých podmínek se zárodky mění v plodnice. Já bych věděla, ale Nobelovu cenu za to asi nedostanu.

0: Jazz žije na Vltavě každý den.
1: Mimo jiné s Davidem Bradou, Ondřejem Pivcem či Ondřejem Konrádem.
0: Poslouchejte pravidelný jazzový podvečer a nalaďte se s námi na současné hudební umění.
1: Vždy v 18 hodin na Vltavě.
0: Kdo tady mluví o donášení?
2: Už jste byl na svačině?
0: Proslulá audience Václava Havla.
2: Tentokrát s Ivanem Trojanem a Martinem Mišičkou.
0: Poslouchejte v premiéře v sobotu 3. října na Vltavě.
2: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Poetický rituál nabitý energií.
1: Festival Pri Bohemia Radio a Vltava
0: vás zvou na koncert Moniky Načevy.
1: Úterý 20. října od 20 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci.
0: A chybět nebudou ani písně z kultovního alba Nebe je rudý.
1: Více na webu pribohemiaradio.cz
0: nebo na vltava.rozhlas.cz.
1: Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Rusko vyhostí blíže neurčený počet maďarských diplomatů, informovalo o tom ministerstvo zahraničí v Moskvě. Reaguje tak na zářijové vykázání 10 ruských diplomatů z Maďarska kvůli podezření ze špionáže. Zaměstnanci ambasády a konzulátů mají na opuštění země 2 týdny. Maďarské ministerstvo zahraničí reagovalo oznámením, že nemá zájem o další zvyšování diplomatického napětí. Lavina o víkendu zasáhla základní tábor v nepálské části Himalájí a zabila nejméně 15 lidí. Dnes to oznámili záchranáři. Jeden člověk je stále pohřešovaný a 11 lidí se podařilo zachránit. Nepálští dělníci v táboře u 7000 hory Himlung Himal stavěli stany a upevňovali lana pro zahraniční horolezce. Ti se do oblasti ještě nedostali. Je to zatím nejtragičtější incident letošní podzimní horolezecké sezony v Nepálu. Sněmovní výbor pro média a kulturu dnes jednomyslně doporučil sněmovně schválit výroční zprávu o činnosti a hospodaření České televize za loňský rok. Pro doporučení hlasovalo všech 15 přítomných poslanců. Zprávu předložila Rada ČT, která na televizi dohlíží. Ve zprávě kromě jiného konstatuje, že Česká televize odpovídajícím způsobem plní všechny zákonné povinnosti média veřejné služby a její činnost odpovídá i standardům v Evropské unii. Počasí. Bude polojasno až jasno, během odpoledne bude oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 25, v tisíci metrech na horách kolem 16. Na Šumavě až 20 stupňů Celsia, v noci bude většinou polojasno až oblačno, v západní polovině Čech postupně až zataženo. Nejnižší teploty 13 až 8 stupňů Celsia, při déle trvající malé oblačnosti a uklidnění větru kolem 6 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách kolem 7. Více zpráv na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Stefan Grappelli, Nora Jones, ale také hudba Štěpánky Balcarové právě nyní v Odpolední Vltavě po 16. hodině.

0: Life and Happiness of Julian Tuvim, tak se jmenuje album Štěpánky Balcarové, které znělo vysíláním Odpolední Vltavy 7 minut po 16. hodině. Ve studiu už Saša Michailidis a my vyhlížíme Akcent.
1: Dobré odpoledne. No, já bych byl hrozně rád, kdyby Štěpánka Balcarová hrála se Stingem, protože myslím, že by si vlastně dobře sedli. Oni mají oba dva takový vlastně hebký způsob přenosu, ale i poměrně dost ostrých myšlenek a nebo textů. A to si myslím, že by jako dobře fungovalo. No prostě téma dnešní je Sting.
0: Tak Sting je fenomén, který překročil žánrové i popkulturní hranice. Tak mě napadá, kdo je dostatečně kompetentní se ke Stingovi vyjádřit?
1: No právě, že naštěstí tady máme kolegy a kolegyně v Českém rozhlase Vltava, protože přijde Ondřej Konrád, publicista a spolupracovník a společně s ním vltavská redaktorka Anna Marie Šorm a podíváme se právě na Stinga z hlediska jeho vlivu a především možná s připomenutím toho, jak ohromně pestrý je ten jeho repertoár. Od těch punkových začátků, punk reggae začátků s The Police kapelou, po jeho solovou dráhu, která opravdu míchá jazz, world music, rock. Je potřeba připomnout, že on začínal jako jazzový muzikant, takže to je celkem pochopitelné. Ale opravdu je to vlastně neuvěřitelná kariéra, která je protchnutá vlastně vším. To znamená, že on vlastně je otázka, jestli vlastně má ještě co dokazovat komu.
0: Tak možná i taková otázka padne od Saši Michailidise v Akcentu za chvíli. Díky.
1: Díky.

Federico Moreno Toroba stojí za hudbou, která doznívá právě nyní 13 minut po 16. hodině. Je první říjnový den, těch výročí jsme zmínili několik a jedno důležité ještě zdůrazníme právě teď. Jiřímu Suchému je 95 let, právě dnes. K významnému jubileu divadelníka, písničkáře, básníka a výtvarníka znovu uvádíme cyklus, který mapuje šíři jeho uměleckého záběru. A dnes se zaměříme na Suchého výtvarnou a taky sběratelskou činnost. Seriál připravil Tomáš Pilát.

0: Jiří Suchý, výtvarník. Na poli výtvarného umění začínal Jiří Suchý po válce jako reklamní grafik. Posléze se dal na divadlo a výtvarničina je mu dnes koníčkem. Zajímá ho figurální kresba a že prý vlastně ani pořádně neví proč, hlavně ženy. Jak říká, když člověk kreslí figuru, je to skoro jako kdyby je hladil. Podle svých slov na klasickou malbu nemá čas.
1: Já dneska teď posledních dobrých 20 let dělám jenom litografie. No a potom dělám výpravy a scenografii pro naše divadlo a kostýmy navrhuju. Takže pořád jsem v tom, ale tyhle ty tři žánry, ty mě drží. Ty litografie, ty docela teďka poslední dobou si to začínají lidé objevovat. Už mám přes 80 výstav za sebou, takže tam už to začíná být docela zajímavý pro mě, poněvadž mám pocit, že si to nedělám jen tak pro sebe do šuplete. No a to, že dělám výtvarníka divadlu, tak kromě toho, že mě to baví, tak to taky dělám, protože většinou to dělám jaksi zadarmo a divadlu to ušetří práci. Já si kolikrát říkám, že mě tyhle věci tak baví, že bych já měl platit za to, že to smím dělat pro to divadlo.
0: Jak u Jiřího Suchého doplňuje výtvarničina jeho divadelnictví a písničkářství? Slovo má Vladimír Just.
2: Suchý je, abych tak řekl, takový malý český současný Richard Wagner. To je prostě Gesamtkunstwerk, jo? Takže výtvarno nelze vůbec odpojit od jeho poetična, od jeho básnictví, od jeho divadelnictví, od jeho komedianství, kabaretierství a tak dále. Od jeho témat. To jsou ty družičky, které provázejí třeba i tu Kytici Erbenovu Suchého, že jo? Největší hit, jaký Semafor kdy udělal. Blíží se tisící repríze dneska už, jo. A to bez těch výtvarných postaviček, těch, dejme tomu, družiček a hodníků a těch fantaskních bytostí, jo, je nemyslitelný. A já bych řekl, že existuje jenom jeden výtvarník, který je trošičku podobný v té poetice, groteskní, hravý, ale ne nějaký laskavý, jo. Ono je to často jako velice jako jízlivý skoro. A to je Jiří Šalamoun. Oni s tím Suchým mají hodně. To jsou ty nekonečné figurky drobný, které jsou jakoby jenom naznačený, to ten Suchý dělá taky, jakoby jenom naznačený a on jde od toho. Nebo jako kdyby přišel vítr a rozfoukal mu ty původně pečlivě skládané figurky, jo, jako koráb do lahve a najednou přijde vichra, celý to rozhází, tak to je poetika Suchýho i toho Šalamouna. A samozřejmě, že ten Šalamoun dělal pro Semafor taky mnohokrát a tak, do programu a podobně. A Suchý má tuhle poetiku. Jako když si hraje dítě trošku, jo? To je dítě školou povinné, když on kreslí, nebo když on dělá grafiky, když on dělá nějaký groteskní zkratky svých vizí, ale scenografii, kostýmy, celou tu výtvarnou stránku, dřív to dělala často Běla Suchá, že jo? Ještě v dobách teda největší slávy Semaforu. Dneska už je to ten Richard Wagner, dneska opravdu on dělá celý svůj tvar, režie, dramaturgie, texty, hlavní většinou úloha, že jo, a tak dále, a kostýmy, a výtvarná podoba, a samozřejmě i ta hudební podoba, do té se vtiskuje taky. Prakticky neznám obor, který nějak souvisí s divadlem, o plakátech jsme ještě nemluvili třeba, o programech, karikaturách, kresbách, vtipech, že jo, kreslených vtipech. Všechno jsou to obory, kde by se věnoval jenom jim a vůbec neskládal písně a vůbec nedělal divadlo, tak si myslím, že by měl celkem slušně vystaráno.
0: Já v té volné tvorbě vidím možná trošku poetiku Marka Chagalla.
2: Ano, ta výtvarná inspirace, ten Chagall je tam bezpečně, samozřejmě. Už ten vichr, to lítání. Pan Chesterton rozsvítil mou hlavu jako lampu na plyn, v tom světle jsem pochopil, že je to taky Charlie Chaplin a pan Chagall nakreslil v povětří lítající holku, jo, člen toho spolku. Takže to je prostě Suchýho poetika v kostce a ten Chagall tam hraje čestné místo. Právě v tom lítání, v tom větru, jak jsem tady mluvil i o tom Jiřím Šalamounovi. Jo. To je velmi společný.
3: Byl jsem si knot, snad mi přijde vhod.

0: Výtvarné cítění a smysl pro krásu se u Jiřího Suchého projevují i skrze jeho sběratelství. Pan Suchý sbírá vášnivě a kde co.
1: Díky válce vlastně sbírám i přilby. A to je docela zajímavé. Já jsem poznal, když v roce 1938 byla mobilizace a do školy se nám nastěhovala naše armáda. A já jsem pozoroval, že to je jejich taková ta olivově zelená uniforma najednou střih a v téže škole byla německá armáda, ty měli zase tu polní šeť a pak přišli Rusové, pak přišli Američani do Plzně a pak přišli naši vojáci z Anglie a já jsem to pořád sledoval a ta změna těch uniform a ty přilby a tak to mě velice fascinovalo a jednou bylo mě asi 18 let, jsem šel takhle po Praze a vidím v nějakém starožitnictví bylo několik přilep těch různých armád. A já jsem se na ně koukal a říkal jsem si, je to bych si chtěl koupit, abych tak měl. Ale neměl jsem peníze. No a pak, když jsem se zmohl a měl jsem peníze, tak jsem začal ty přilby si kupovat. Chtěl jsem si nakoupit pouze ty, co pamatuju z té války. No ale když potom za vámi přijde někdo a říká, čověče, mám tady švýcarskou přilbu nebo holandskou, nechceš? Tak jsem neodolal, koupil jsem švýcarskou, koupil jsem holandskou a tak a najednou se mi to, nebo ruskou předválečnou ještě z 30. let a nebo potom a najednou jsem koupil dragounskou přilbu z roku 1825 a tak a už tady byla prostě sbírka. No a mě velice často se stává, že někdo říká, jak můžete vy, který jste napsal Tulipán, nebo Kdyby tisíc klarinetů, takový pacifistický vyloženě věci, jak můžete sbírat zrovna takovýhle militaristický artikl. A já říkám, pozor, ta přilba z tý se nestřílí, ta chrání lidský životy, že jo. To je vlastně velice pacifistická věc, poněvadž ty lidi, kteří musí na tu frontu, já myslím, že se tam někomu nechce, tak ty mají ještě šanci, že když to koupí do hlavy, takže nemusí je to zabít. No. Takže proto sbírám přilby a nesbírám zbraně. Mám akorát jednu zbraň, mám lehký kulomet, který jsem koupil divadlu do hry Kdyby tisíc klarinetů a ten si, až to dohrajeme, tak ten si nechám. To bude asi jediná zbraň, poněvadž zase se mi líbí, jak vypadá, že? Ale jinak zbraně sbírat nebudu. Přilby jo.

Český divadelník, herec, hudebník, texař, zpěvák, básník, skladatel, spisovatel, filmař, grafik, výtvarník, režisér, komik a taky sběratel Jiří Suchý slaví právě dnes 95. A my jsme ho připomněli v třetí části cyklu věnovaného všestranné osobnosti Jiřího Suchého.

Americká písničkářka Nora Jones zpívala 24 minut po 16. hodině. Akcent se show Michailidisem bude věnován Stingovi. Od mikrofonu vám dobrý poslech dalšího programu Vltavy přeje David Hamr. Za techniku také Viktor Láně a editorka dnešního vydání Odpolední Vltavy Lucie Malušková. A večer můžete poslouchat, nebo v podvečer, Art Café věnované slovenské kultuře nebo radiodokument s Arnoštem Goldflamem. Dobré odpoledne.

0: Kterou z 10 houslových sonát Ludwiga van Beethovena máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfina a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Radioservis vás zve na křest knihy Jak to bylo doopravdy. Společně s autorkou Ivanou Denčevovou pokřtí knihu kněz Zbigněv Čendlik, ombudsman Českého rozhlasu Milan Pokorný a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Těšíme se na vás v úterý 6. října v 17 hodin v Radiokafé Vinohradská 12 v Praze.

0: Nehraje snad jen metal. Jinak už Sting za svou více než 50letou kariéru vyzkoušel leccos. Punk, reggae, jazz, pop, world music, klasickou hudbu. Zítra Sting oslaví 75 let. Začínal s kapelou The Police, napsal hodně písní, které už dávno žijí vlastním životem a zároveň se nikdy úplně nespokojil s tím, co už uměl a co se od něj čekalo. Co tedy vlastně dělá Stinga Stingem? O tom bude dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi maximálně připravení, ještě doteď se připravující vltavská redaktorka Anna-Marie Šhorm. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A publicista a spolupracovník Vltavy Ondřej Kondrá. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Kdybychom odečetli z toho výčtu všechny samostatné skladby, tak v čem je pro vás Sting výjimečný? Ano.
1: Tak pro mě hlavně tím způsobem, jakým se chová ke svým skladbám na koncertech, protože když jdete na jeho vystoupení, tak Sting většinou si dá tu práci a pro každý nový setup svých nových muzikantů a novou spolupráci a dříve pro každé turné dělal nové aranže skladeb, takže člověk se tam skutečně nenudil a jako muzikant nebo muzikantka mohl procházet tím dobrodružstvím, kam se ta skladba vydá, jestli tam bude třeba přidané nějaké solo a tak podobně, takže to nejsou žádné formy stejné jako známe ze studiových alb.
0: S tou nudou to je trošku diskutabilní, ale k tomu se ještě dostaneme. Nicméně Ondřej, který je fanoušek a byl opravdu snad skoro na všech koncertech, nebo na mnoha koncertech, které Sting tady měl, tak ale předpokládám, že to není jenom ta jeho koncertní část, kterou fascinuje.
2: Ne, určitě ne, protože samozřejmě mně se líbily ohromně už Police, který jsem nemohl vidět, nemohl, protože mě nikam nepouštěli vidět naživo, tedy vlastně viděl jsem živý koncert na tom Rock Palastu německém v té první polovině 80. let, ale Stinga jsem viděl ještě tedy v 80. letech na tom velkém koncertu Amnesty Tour v Budapešti v roce 88, kde byl zároveň Springsteen a Peter Gabriel a Tracy Chapman, takže to bylo právě
0: Štvete
2: to období
0: mě,
2: po albu Nothing Like the Sun, čili Manu Katché, Ubicích, to byla skvělá kapela, tak tam jsem viděl Stinga poprvé. Ale zcela určitě, protože on sem nepřijížděl přece jenom, teď to je něco trochu jiného, v posledních, řekněme, 10-15 letech, ale v těch 90. on sem tak často nejezdil, čili přicházela deska a dlouho to trvalo, než třeba Sting dorazil, takže hodně jsme žili samozřejmě z těch desek, takže já to mám podobně jako Marie, nebo Anna teda, Anna Marie, je to zábavné, co s těma písničkama dělá na těch koncertech, ale zároveň já mám všechny ty věci tak naposlouchané z těch desek a obdivuji na tom tu důslednost, se kterou je to děláno a zároveň vlastně je to poměrně dost složitá hudba. Jsou to sice písničky, dokonce s velkým dopadem posluchačským, ale přitom to zdaleka není, některé ty věci speciálně zdaleka nejsou jednoduché, ale přitom ta aranžma jsou strašně efektivně vymyšlená, takže ta hudba působí hrozně hřitce. Mnohdy se tam téměř jakoby nic neděje, skoro žádné nástroje nehrají, ale pořád se to někam pohybuje. To je strašně rafinovaná, taková hodně už vysoká škola, na kterou většina té běžné populární hudby vůbec nemá šanci.
0: Mimochodem, jenom abychom časově zařadili Stingovu kariéru roky 77 až 1984, kapela The Police s jedním takovým návratem v roce 2007 až 2008 na turné, kdy spolu byli, a od roku 1985 tedy solová dráha. A když se vrátíme k tomu, ano, co říkal teďko Ondřej, on je experimentátor, ale zároveň je to takový vlastně velmi chytrý mainstreamový skladatel a producent. Není asi moc lidí vlastně, kteří tohleto dokáží skloubit dohromady a přitom prodat 100 milionů desek.
1: Já si myslím, že těch umělců, kteří to umí a čím nenápadněji to umí, tím méně se jich potom si je vybavíme, když si je chceme uvědomit, kdo to vlastně je, že jich je víc. Ale když zůstanu u toho Stinga, tak on vždycky říká, že vůbec se tím netají, že si vybírá prostě skvělé spoluhráče. Teď jsme se tady s Ondřejem dělali takovou hit parádu, jestli umíme vyjmenovat všechny bubeníky, s kterými spolupracoval, takový ten name dropping small talkový. Ale zkrátka, on se tím netají, umí si vybrat lepší spoluhráč a zároveň jeho kytarista Dominic Miller nezapomíná vždycky dodat samozřejmě, že Sting je sám skvělý basista. To je mimochodem strašně důležité jako u jeho osobnosti, že on se i na pódiu zkrátka nechová jako nějaký frontman, který tam má za sebou spoustu už předpřipravené hudby, ale skutečně vy můžete pozorovat, jak tu hudbu vytvářit a tady a teď, a to je to, co mě na tom baví. Vlastně se zase vracím k tomu tématu, které jsem už načala v první odpovědi.
0: Ondřej, skutečně je Sting tak originální, anebo je jenom mimořádně dobrý v kombinování věcí, které už existují? On totiž sám o sobě, možná, že to byla trošku falešná skromnost, ale říkal, že si nemyslí, že by zase byl tak originální.
2: Tak tohle je otázka, co to je být originální. Originální byl naposled možná Igor Stravinsky. Nevím, to je skutečně...
0: To je otázka na hudebního kritika.
1: Vítězslav Novák.
2: Dost obtížné. On samozřejmě čerpá ze všeho možného, co vnímá. On měl poměrně dost silný vztah k jazzu už jako teenager. Dokonce vlastně, když začínali Police, tak byli tam v tom týmu produkčním takové řeči, že je to možná dobrý jazzový zpěvák, ale když chtějí dělat rockovou kapelu, takže to není úplně to pravé, což se samozřejmě potom nepotvrdilo, ale on měl vlastně ten sklon, on má to jazzové frázování, má i takovou vlastně trochu barvu, čili z toho čerpá do značné míry, také rád zpívá i jazzové standardy a přistupuje k ním dost originálně, no ale zároveň samozřejmě vnímal všechno to, co se dělo za jeho dětství a dospívání v té hudbě, to je ten velký kvas v těch 60. letech, Beatles, Jimi Hendrix a tak dále a tak dále. No a notabene se zajímal právě o jazz, ten vrcholný, moderní, čili všechno se to kloubilo dohromady, rozhodně se mu neošklivý ani vážná hudba, ty jsi zmiňoval v tom úvodu, on sice nehraje nebo nikdy nehrál nějakou soudobou vážnou hudbu, ale věnoval se například té renesanční, těm loutnovým záležitostem.
1: Ano.
3: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
0: Zítra oslaví Sting, kterému říkáme Sting, protože sám si říká Sting, svým občanským jménem se vůbec nepředstavuje, ani na něj neslyší, tak zítra oslaví Sting 75. a proto se mu věnujeme v Akcentu s vltavskou redaktorkou Annou Marie Šorm a s publicistou Ondřejem Konrádem. Ano, vlastně není jeden z těch krásných rozporů Stinga v tom, že valná většina lidí, když si nějak nepřečte nebo nepochopí text té nejslavnější skladby Every Breath You Take, tak si myslí, že to je milostná píseň, ale ono to je vlastně dost takové drama.
1: Ano, tak on to často vysvětluje a myslím si, že Every Breath You Take je pro ně něco jako pro Rolling Stones Satisfaction. Je to prostě skladba, kterou vždycky musí hrát, většinou ji hraje na konci, pak zahraje Fragile a jdeme všichni domů, když se hraje Fragile. Je
2: Roxanne,
1: jasné.
2: Roxanne ještě.
0: Jo, Roxanne, ano,
1: myslím,
0: přesně.
1: Myslím, že když přijde s tou akustickou kytarou a zahraje Fragile, tak to víme, že to je poslední přídavek. Ale abych se vrátila k té otázce. Every Breath You Take je skladba o toxickém vztahu, o sledování a žárlivosti, ale spousta lidí si nechává hrát na svatbách, takže tolik bych k tomu asi řekla a mimochodem je to přesně to, jak říkal Ondřej. Ta skladba vypadá průzračně, protože tam jsou minimalistická bicí, ale já jsem viděla nedávno jedno reelsko na Facebooku, kde bylo vidět, jak moc je tam vrstiv, jak je to neuvěřitelný overdub a je to udělané tak, aby ty jednotlivé doby do sebe zapadaly, takže ve výsledku ten overdub vytváří hlavně barvu, která je unikátní, ale běžnému posluchači se zdá, že ta skladba vlastně je jaksi prázdná, protože jsou mezi těmi dobami ty mezery, ale je to skutečně vysoká produkční práce.
0: Ale když se člověk... Ano, Ondřej.
2: Jenom na to navážu, to jsou právě ty věci, třeba když přišel v počátku 90. let do té kapely Vinnie Colaiuta, americký bubeník špičkový, tak ten vlastně To byl samozřejmě jeho přínos, ale Sting ho také proto si bral a chtěl to od něj. On například tam v několika nahrávkách otáčí tu hlavní dobu. Čili to vůbec, běžný posluchač to vůbec nepostřehne a neví, proč ta nahrávka je tak sugestivní, ale ona je právě těmi takovými podprahovými věcmi, že tam vlastně není akcentovaná ta druhá čtvrtá, ale on ji zahraje na ten malý bubínek vlastně na jinou dobu. To tomu dává obrovské napětí. Čili takovýchhle věcí je právě na těch nahrávkách spousta a to je velké kouzlo Stingovy hudby.
1: Zároveň, pardon, ještě k tomu musím dodat k těm bubeníkům, že myslím, že v tomhle byl expert Stuart Copeland, protože já snad neznám jak hyperaktivnějšího bubeníka, který by používal tolik drobných podhodnot na tolik barevná bicí. Na tom Copelandovi je to prostě vidět a já teda si přihřeju...
2: To mluvíme ovšem o Police.
1: Mluvíme o Police, o té éře s kapelou do roku 84. Se slavnou kapelou, ale já se tedy musím se pochlubit, že jsem v roce 2008 navštívila koncert Police v Katovicích, ten reunion
0: a
1: ten, mám z toho tady jizvu na ruce, protože při běhu do první řady jsem zakopla a měla jsem pak krvavý koncert, ale to za to stojí samozřejmě a ten Copeland byl ve svém věku tehdy stále tak energický. Andy Summers, třetí člen do Police, je trošku už je o 10 let starší a tam bylo prostě znát, že to není už takové, jako to bývalo, a ten zase nádherně pracuje s efekty kytarovými a s barvou, takže ano, stál za to vidět Police i v reunionu v roce 2008.
0: Mimochodem, ale právě když zmiňujeme skladbu Every Breath You Take, je vlastně další z paradoxů, že je z roku 1983, pochází z alba Synchronicity, které je naprosto vynikající a je mimo jiné vynikající v tom, jak pestré zase žánrově je. Ono vlastně do určité míry to Every Breath You Take z toho tak trošku vyčnívá, protože pak tam máme i skladby, které jsou vyloženě řezavé. Nechybí nám vlastně v té tvorbě potom, nebo nechybí možná i samotnému Stingovi potom po éře, po Police, právě ta určitá, jak to říct, taková punkovost.
2: Tak Dominic Miller vždycky říká, že Sting je punkáč, tak jak hraje na tu basu, že to tím myslel, to, že je tak jako malinko vlastně by před dobou, to je takový punkový rys, ale já nevím, těžko říct, asi už přece jenom ta solová dráha byla dost daleko za tím punkovým obdobím, které přímo ani Sting jako nikdy vlastně neměl. On tak jako na to samozřejmě do jisté míry reagoval, ale takové ty ikony punkové jako Sex Pistols ho myslím skutečně nezajímaly, protože on byl vždycky důsledný muzikant, snažil se být co nejlepší a obklopovat se co nejlepšími a to zrovna u toho punku nehrálo moc roli, jestli někdo hraje trošku líp na nástroj nebo hůř, tam šlo spíš o ten výraz a jiné věci. Takže já tohle to si nemyslím a navíc považuji ty desky z toho jeho asi vrcholného období, to znamená z toho začátku začátku 90. let, ty mám asi možná vůbec nejradši, to, tím myslím ten Summoner's Tales 93 a Mercury Falling 95. To mě ty alba připadají hodně pestrá, je tam spousty věcí, že tam není punk, no možná, že tam někde schovaný je, ale no, rozhodně ne prvoplánový.
0: Ne, já jsem tím nemyslím punk jako styl, ale spíš takové ty trošku úlety, jako třeba právě na Synchronicity, i když to myslím, že není jeho skladba, jako skladba Mother, která je prostě absolutní psychedelí, ale dotváří to vlastně krásnou takovou barevnou koláž právě toho samotného alba, kdy v těch solových albech Stinga my dostáváme takovou opravdu neuvěřitelnou produkci, která je, a to je možná to, co se mu někdy vyčítá, je možná někdy až moc promyšlená.
1: No, tak já si myslím, že hlavně byl třeba možná měl chuť nebo byl čas na nějaké zjemnění po tom, co odešel od Police, udělal prostě Nothing Like the Sun, první solovku, do toho měl takové hodně jazzové techtle mechtle ještě s Jillem Evansem, mají takové album Last Session, nebo tak nějak se to jmenuje, ani se to většinou v té diskografii neuvádí, jo, takže a do toho vlastně udělal první živák, který byl taky jazzový a tam vlastně si myslím, že bylo vidět, že od punku k jazzu není tak daleko, co se týče energie, jo, protože vlastně, jak jsem mluvila o Stuartu Copelandovi, že je energický bubeník, tak Sting, když se podíváte na třeba živák alba Synchronicity, toho jejich posledního polísovského společného, já nechápu, jak tam zvládá takhle skotačit na tom pódiu, zároveň být tak přesný, možná, že to tělesné cvičení, yoga a já nevím, ten zdravý životní styl má nějaké opodstatnění.
0: Ono to tady vypadá, že nemám rád Stinga, ale opak je pravdou. Já spíš tady dělám trošku ďáblova advokáta a vytáhl jsem si schválně něco, co Guardian napsal v roce 2022. Kdy o Stingovi napsali, že jeho hudební řemeslo je mimořádné, ale že je až příliš zřejmé, jak dobře si je Sting vědom vlastní kvality.
1: No a nemá to tak být? Je jako, že hudebník si nemá být vědom své kvality. Mně zase přijde, že on se chová dost vlastně skromně už tím, jak mluví i o svých kolezích, kolegyních, včetně třeba back vokalisty, které mají i v těch třeba dokumentech o vzniku alb a živých session.
0: Asi je tím spíš myšleno na to, co, jakým způsobem vlastně na nás mohou působit ty skladby. Jestli třeba jste se nesetkali, Ondřej, s Vítkou, že je to vlastně... Tak skvělé, až je to příliš dokonalé.
2: Já to, na tohle to nehraju, musím říct. Já myslím, že prostě to bychom museli mluvit například o některých deskách Franka Zappy téměř v negativním, protože ty jsou super dokonalé. A jak jsou zahrané neuvěřitelným způsobem, je to zase mnohem ještě komplikovanější hudba než ta Stingova. To je vlastně pop music do značné míry. Takže to si myslím, že moc ne. A já si myslím, že on samozřejmě si je vědom své kvality, ale z toho právě naopak zase vyplývají i ty autorské bloky, ve kterém on se nachází podle mého už vlastně prakticky 20 let.
0: Mm-hmm. Já z čeho myslím, tak že, soudíte?
2: No ano, tak to vidím já myslím, že to Sacred Love, to album, které bylo vlastně elektronické, bez živé rytmiky, že tam to začalo, tam vlastně není prakticky skoro žádná věc, vyjma toho jednoho duetu s Mary J. Blige, tak tam prostě nastala ta autorská krize, která spočívá hlavně v jeho případě v tom, že on by chtěl překonávat pořád sám sebe, tak jako vlastně každý tvůrce, ale to se mu prostě hold nedaří, protože ta raťka je strašně vysoko nasazená a stejně tak, jako to měli všichni možní světoví spisovatelé, Hemingwayem počínaje, že prostě ty první silné prózy a ty sbírky povídek už potom se mu nedařilo překonat, což je přirozené, to je prostě ty autorské limity takovéhle jsou, aspoň v 99% tvůrců a on od té doby tak právě utíká všelijak. Natočí desku z těch Dowlandových starých loutnových písní, natočí desku vánoční, dělá všelijak přearanžované svoje věci se symfonickým orchestrem a tak podobně. Mezitím tu a tam tedy vydá autorské album, ale oni se moc ty písničky nehrají v rádiích, on právě z nich hraje velmi málo na koncertech tím pádem a samozřejmě ty desky taky nejsou zdaleka tak dobré, jako právě ty těch prvních, řekněme, pět na té solové kariéry.
0: V Akcentu se dnes bavíme o Stingovi, kterému bude zítra 75 let, společně se vltavskou redaktorkou Annou Marie Šorm a s naším spolupracovníkem Ondřejem Konrádem, aby to teďko nebylo jenom nápor kritiky směrem ke Stingovi a vrátili jsme se právě k tomu, co on umí nejlépe. Tak co je to pro Annu Marie Šorm?
1: Já se to budu asi opakovat. Pro mě jsou to samozřejmě ty živáky, o kterých jsem mluvila už z kraje dnešního povídání.
0: Já teda tady musím trošku oponovat. Já mám strašně rád jeho desky, jak jeho solové, tak spolu. Viděl jsem ale dva koncerty a oba dva byly trošku nudné.
1: A čím vás nudili?
0: Nemělo to vůbec tu energii, kterou vlastně mají ty samotné nahrávky a bylo to vlastně za mě takové trošku odehrané.
1: A které to byly koncerty? Teďka jak má ten...
0: Naposledy Metronom a před mnoha lety ještě v koncert ve sportovní hale.
1: A to byl, podle mě to byl ten koncert právě k albu Sacred Love, na který jsem nesměla jít, protože mi bylo 17 a maminka mi nedala 800 korun na lístek a mě došlo kapesné. Ano, tak to bylo.
0: Tím jsme si prošli všichni.
1: Jo, takže tam jsem nebyla a doma jsem koukala, jak se nad Holešovicemi rozsvěcí a Sting určitě začíná hrát. Ale to mohlo být pro vás nudné taky, protože jak Ondřej to album teďka trošku strhal, tak já myslím, že tam prostě spoustě z nás, kdo jsme měli, tak já jsem taky ten tým 90-ková, potažmo 80-ková soulová alba, a ještě je tam skvělé album Soul Cages roku 91, které reflektuje odchod jeho rodičů, je to krásná deska, opravdu.
0: To je překrásná deska.
1: Jo, takže všichni z ní známe akorát All This Time písničku, ale tam jsou nádherné songy. Tak jenom chci říct, že vlastně tohleto album, o kterém tady Ondřej mluvil, ano, já si myslím, že to naživo nemusí tak dobře fungovat. Byl tam ten producent řečený Kypr, který prostě udělal tu elektroniku a nevím, teď jsem koukala na dokument jak se to jmenuje? Inside the Songs of Sacred Love a je to studiová session, podobně jako třeba dneska.
2: Tam je to ale krásný.
1: Ano, to dneska dělají kapely běžně, nevím, jestli to bylo tak běžné v těch nultých letech a je to nádherná studiová session, kde je tak strašně hezky vidět právě ta hra s tím hudebním materiálem, že bych to viděla radši než koncert, takže mě mrzí, že vás to nudilo.
0: Ne, mě to nevadí, já se poslechnu jeho desky.
2: Jestli mluvíme o tom samém koncertu, tak já jsem na něm byl, ona tam mimochodem zněl ten duet, který na desce je s Mary J. Blige, to Whatever I Saw Your Name, tam to zpívala s ním ta jedna z těch vokalistek, ale to byl koncert samozřejmě jako plnohodnotný, mě se líbil ohromně, já jsem byl nadšený. Já jsem ani jednou nezažil, že by ten Sting dělal dojem, že není v tom nasazení. To vám naopak vidím úplně od začátku, naprosto jednoznačné, ale jako já vám to samozřejmě, Sašo, neberu, že jste se trošku nudil, že máte radši ty desky. Já mám rád ty koncerty právě pro tu energii, která ze Stinga pro mě jde.
0: Tak a tím to uzavřeme, když už to Anna Marie trošku zmiňovala, protože zmínila desku Soul Cages, což jsem moc rád, protože to je opravdu nádherná. Ondřej zmiňoval Mercury Falling, ale když byste teď si vlastně jakoby chtěli pustit dvě, tři desky za sebou právě proto, abyste zítra oslavili společně se Stingem jeho narozeniny, tak které by to byly, Ondřej?
2: Tak já jsem jmenoval ty dvě, které mám hodně rád, to znamená tedy Ten Summoner Stales a Mercury Falling, ale do toho patří vlastně prakticky všechny. Od toho, já teď mluvím o těch tady solových, nemluvím o Police, prakticky všechny od toho Dream of the Blue Turtles, což bylo to první album, na které si pozval muzikanty z tu jazzovou super extra ligu basistu, který hrál v té doby s Milesem Davisem, Daryl Jones, Branford Marsalis na saxofon, Kenny Kirkland, fantastický pianista, Omar Hakim's Weather Report, to prostě byla sestava snů a tam teda také té energie je hodně a mimochodem to potvrzuje i ten živý koncert, který z toho je to DVDčko, existuje. Takže já bych udělal si takový průřez asi všeho možného. Já si ho ostatně dělám velmi často, do sluchátek mi hraje nějaký Sting a mám radost, když se mu podaří i jako v pozdějších letech udělat pěkné písničky, například na tom jednom albu, které právě patří mezi ty slabší, to 57s and 9s, tam je krásná věc o těch uprchlících, ten inšalách. Úžasná, úplně jako dneska bych řekl už standard, taky některý jazzový zpěváci se k tomu vrací, je z toho muzikálu Last Chip, je ten Practical Arrangement, se to jmenuje. To jsou prostě na jednu písničky, které hned tak nikdo nenapíše.
0: Ano, Marie.
1: Já bych si pustila znova Nothing Like the Sun, určitě celé. Protože tam je třeba skvělý cover písničky Little Wing, já jsem ho znala dřív než Hendrixův originále, takže se přiznávám k takovýmhle pokleskům, ale zároveň tak díky Stingu, že jsem mě s ním seznámil. A pak bych si pustila asi z každého alba bych si pustila kousek. Já to mám, ono to je opravdu tak pestré, až to nevyhovuje každému celá ta deska v kuse. Asi bych si pustila, zrovna teď mám chuť na ty Soul Cages, protože to se dá zrovna poslouchat celé od začátku. A pak bych si pustila album, kterým jsem kdysi se Stingem seznámila jinak než v éteru a to je All This Time živák z roku 2001.
0: Sting zítra oslaví 75 let a my jsme mu věnovali dnešní akcent. Ve studiu s námi byly vltavská redaktorka Anna Marie Šorm. Moc děkujeme.
1: Díky, hezký večer.
0: A publicista a spolupracovník Vltavy Ondřej Konrád. Díky moc.
2: Taky děkuju.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michalidis.
3: To byl akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Co kdybyste věděli, kdy zemřete? Obyčejný let. 6 cestujících. Jedna děsivá předpověď. Liane Moriarty s novým románem Ještě jeden okamžik. Nyní v Luxoru a na luxor.cz.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Nehoda poslance Filipa Turka za motoristy podle policie nebyla trestným činem. Úřady budou případ dál řešit jako přestupek. Filip Turek napsal, že bude dál pracovat pro Česko, reagoval tak na dotaz, jestli se vrátí do funkce vládního zmocněnce. V polovině července se v Praze jeho auto srazilo s nemocničním vozem. Turek po nehodě uvedl, že pokud se prokáže jeho vina, odstoupí z funkce vládního zmocněnce pro klimatickou politiku. Nové satelitní snímky služby Google Maps odhalily rozsah zkázy v pásmu Gazy. I přes podepsané příměří z loňska Izrael pokračuje v útocích na toto území. Podle britského Guardianu jsou nejnovější snímky z letošního června. Ukazují další ničení domů, podniků, mešit i infrastruktury. Je na nich také vidět, že většina volného prostoru v Gaze je plná provizorních chatrčí nebo stanů. V nich žijí více než 2 miliony lidí. Na jihu Gazy izraelské síly také vyčistily široký pás podél hranice s Egyptem, ve městě Rafah zůstaly jen trosky. Končí hudební festival Metronom Prague. Pořadatelé se tak rozhodli kvůli nedostatku strategických partnerů a diváků. Oznámil to na svých sociálních sítích. Organizaci komplikovaly také stížnosti na rušení nočního klidu. Za 10 let vystoupila na festivalu Metronom Prague řada hvězd, včetně Stinga, Alany Morissettové nebo Iggyho Popa. Počasí. V noci bude většinou polojasno až oblačno, v západní polovině Čech postupně až zataženo. Nejnižší teploty 13 až 8 stupňů Celsia, při déle trvající malé oblačnosti a uklidnění větru kolem 6 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 7. Více zpráv na webu irozhlas.cz.

0: Art Café. Dobrý den, u poslechu Art Café vás vítá Hana Slívová. Letos na sklonku zimy zabydlela prostory domu fotografie při galerii hlavního města Prahy dokumentární výstava s názvem Svobodná národná galerie – popis jedného zápasu, která skrz pracovně osobní dokumenty, fotografie či novinové články reflektovala odpor zaměstnanců Slovenské národní galerie proti politickým zásahům ministryně kultury Martiny Šimkovičové. O půl roku později se ke klimatu, ve kterém vše živé i neživé, včetně kultury, silně ovlivňuje vláda Roberta Fica, vyjadřuje velká výstava v brněnském domě umění. Jmenuje se A žádná jiná, auditorium slovenské scény, přičemž název odkazuje k vyjádření ministryně Šimkovičové o tom, že kultura slovenského lidu má být slovenská a žádná jiná. Přehlídka vznikla ve spolupráci se slovenskými kurátory a umělci a sleduje téma identity, slovenskosti, všímá si veřejných politických gest a připomíná také kořeny spolupráce domu umění se slovenskou scénou. K výstavě vyšly speciální noviny, na kterých se podílely i kurátorky výstavy Marika Svobodová a Julia Bútorová, které vítám v brněnském rozhlasovém studiu. Díky, že jste přišli. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A o jejich sběru slovenských zkušeností, ohlasů i historických kontextů, rozprostřených ve dvou galerijních budovách Domu umění, budeme mluvit po první písni z dnešního slovenského playlistu. Tohle je bratislavská legenda, kapela Živé kvety a jejich 20 let starý a pořád aktuální hit Sloboda.

0: Tématem dnešního Art Café jsou souvislosti výstavy A žádná jiná, auditorium slovenské scény v Brněnském domě umění. Výstava potrvá až do února roku 2027. A začnu trošku ze široka. Martina Šimkovičová je v čele Ministerstva kultury v podstatě přesně 3 roky. Od října roku 2023. Hned z kraje roku 2024 odvolala v podstatě bezdůvodně ředitelku Mezinárodního domu umění pro děti Bibiana. A pak přišla další odvolání ředitelů a ředitelek různých důležitých kulturních institucí. Jak se podle vás odbornic na vizuální umění na Slovensku za ty 3 roky proměnila prostředí, v němž kultura vzniká anebo by vznikat měla?
1: Tak já bych možná řekla, že opravdu ty podmínky, ve kterých slovenské umění v těch posledních 3 letech vzniká, se opravdu změnilo poměrně zásadně. V obecné rovině si myslím, že se dá říct, že to prostředí slovenské kultury se výrazně politizovalo, že vlastně kultura se stala takovým předmětem nějakého politického střetu a čelí vlastně nějakým dlouhodobým zásahům do autonomie svého fungování. To, co určuje to vstupování politiky do kulturní sféry, je vlastně záměr a zaměření nebo zájem Ministerstva kultury definovat a vstupovat do toho, jak to slovenské umění má vypadat a co to vlastně je to slovenské umění, které pojmenovávají skrze nějaké národní kulturní dědictví, skrze tradiční hodnoty, ke kterým se hlásí a které od umění očekávají a požadují. A to jsou poměrně výrazné kroky nebo výrazné vstupy, které ovlivňují ten svobodný prostor kultury.
0: Julie, když jste v kontaktu třeba s někým právě z Bratislavy, ze Slovenska, tak jak vy osobně vnímáte takto zprostředkovaně tu situaci?
2: Tak určitě se má dotýká možno ještě trošičku jiným způsobem. To dění na Slovensku, i keď v České republice žijem prakticky víc než polovicu svého života. Keď vlastne prichádzam na Slovensko, tak so známymi alebo s tou nejakou mojou bublinou o tom komunikujeme. A je to celkom ako náročné vlastne vidieť to, počúvať vlastne skôr akoby tie osobné príbehy, ktorých je obrovské množstvo. Mám trošku pocit, že občas sa akoby o tom, čo sa na Slovensku v rámci kultúry alebo výtvarného umenia deje, takže je to hodne stiahnuté na priestor, ktorý sa popisuje ako, že vlastne to progresívne nejaké ako umenie je iba zasiahnuté, že je to iba nejaká časť, ale je dôležité povedať, že tá zmena alebo ovládnutie verejnoprávnej podpory, napríklad Fondu na podporu umenia, vlastne veľký zásah do transparentnosti médií, taktiež vlastne naprieč spektrum od rozhlasu, televízie a tak ďalej. A vlastne marginalizácia alebo také akoby zostrenie vlastne nejakej ako necitlivosti voči menšinám akéhokoľvek smeru, tak je ako citeľné od výtvarného umenia cez hudbu, divadlo, tanec, ale aj folklór, jo, folklórnu sféru, ktorú si ako vlastne myslíme, že ako sa vlastne toho vizuálneho umenia úplne ako nedotýka, ale skutočne tá situácia je tak široká, že sa s ňou potýka akoby celé Slovensko a není to iba Slovenská národná galéria, sú to priestory, ktoré sú zriaďované štátom, mestom, krajom, alebo potom aj priestory samozrejme tej nezriaďovanej off-spaceovej scény.
0: Kdy tedy přišel ten moment, když jste si v Domě umění řekli, že je čas nějak tu situaci umělecky uchopit a zpracovat, ukázat

0: ty kontexty a kořeny. A možná ještě doplňující otázka, mělo to nějakou souvislost právě i s tou pražskou výstavou o Slovenské národní galerii, nebo to byly projekty, které vznikly nějak paralelně? Marika Svoborová.
1: Ta představa vlastně zabývat se slovenským uměním a slovenskou kulturou v Domě umění vlastně už nějakou dobu existovala, nějakou dobu jsme se k ní obraceli a vlastně měla své místo v dramaturgii, o které jsme přemýšleli. A to, co se v těch posledních letech děje, bylo určitě důležitým a velmi jakoby silným impulzem se k tomu nějakým způsobem stáhnout. Vnímali jsme potřebu vlastně vyjádřit nějakou formu podpory nebo solidarity a najít nějaký způsob, jak spolupracovat a přinést toto téma vlastně do českého prostředí. Celkově ten proces trval nejméně rok, takže určitě příprava pražské výstavy probíhala vlastně průběžně, nebyla vyloženě inspirativním momentem. I když jsme samozřejmě výstavu potom navštívili a vnímali jsme její nastavení, které bylo hodně vlastně politicky až aktivistické a záměrně jsme přitom vlastně chtěli naši výstavu pojmout trošku jiným způsobem, i když samozřejmě také se dotýká politických témat a v těch různých příspěvcích se vztahuje k různým konkrétním událostem, tak jsme se chtěli zaměřit víc na nějakou obecnější formulaci problémů a témat, které se dotýkají jak slovenské kultury, ale potažmo i českého nebo obecně i evropského prostoru současnosti.
0: Přijde mi pro tuhletu dobu i situace vlastně docela příznačné, že se teda nejedná o žádný jako výstavní monolit, ale o desetidílnou koláž. Každá ta část se zaměřuje na konkrétní střípek toho celkového problému. Budeme o tom mluvit za chvíli, ale ráda bych se ještě na chviličku zastavila u jedné z vašich výzkumných otázek, která zní, jak dlouho dokáže kulturní prostředí fungovat jako otevřený prostor pro nesouhlas, experiment a různorodost názorů. Přijde mi, že dokud je jenom v uvozovkách jeden takový společný nepřítel, tak to jde vlastně docela dobře. Ale jakmile se to trošku jako rozdrobí do nějakých dalších vnitřních konfliktů, jako je ku příkladu v aktuální době různý pohled na izraelsko-palestinský konflikt, jak to potom s tou různorodostí názorů je? Jak si na tuhletu otázku o tom fungování otevřeného prostoru pro nesouhlas a experiment odpovídáte po té výstavě?
2: Tak já si myslím, že ta různorodost má zostať, jo? Že to je jakoby v poriadku, že tu vlastně nehovoríme o tom, že máme zjednotit svoje hlasy, ale že máme se pokoušet, a to je jedno teraz, o jaké sfére hovoríme, vytvárať ten priestor, kde vieme viesť nejaký rešpektujúci, otvorený dialog, aby sme mohli dochádzať k nejakým ako spoločným záverom, tak aby došlo k nejakému vlastne tomu väčšinovému konsenzu, povedzme. Jo. A teraz ako mám na mysli vlastne, o čo išlo teda nám, keď to vzťahnem teda na priestor tej výstavy, tak áno, otvoriť vlastne rozhovor o tých všetkých témach, ktoré tvoria nejaké akoby podhubie a to, čo vidíme vlastne akoby navonok. Lebo my navonok vidíme nejakú ako deštrukciu, ale čo všetko sa skladá alebo čo všetko vyviera pod tým, čo ako pomenúvávame ako nejaký rozklad alebo cenzúra alebo nejaká ako nesloboda, tak tam je ako veľké množstvo akoby tém, ktoré vlastne sú povedzme akoby aj dlhodobé. Jo? Majú nejaký ako počiatok a my vlastne ako by sme aj podľa mňa chceli prísť práve s výstavou a to súvisí práve s tým, že sme oslovili k spolupráci také veľké množstvo kurátorov umeleckých iniciatív, aby tá výstava mohla aspoň čiastočne byť trošku ako sebereflexívnom, ako takým sebereflexívnym pohľadom tej slovenskej kultúrnej scény do seba a potom ten náš inštitucionálny pohľad taký trošku akoby sa díva na seba, že čo sme za inštitúciu, čo môžeme urobiť, prečo až v tejto chvíli prichádzame s touto témou, až v čase nejakej krízy, povedzme, dávame nejaký veľký priestor tomuto dialogu. Takže možno nejakou okľukou sa vrátim teda, alebo uzavriem tú odpovedie, že nejde o to zjednotiť, ale proste snažiť sa ďalej akoby nepoukazovať, že sme my a oni, ale že je to úplne v poriadku, keď máme proste nejaké rôznorodé ako spektrum. V tej kultúre sa nemusíme zjednotiť na otázkach Izraela a Palestíny, ale skúsme proste začať nejak rešpektujúco spolu proste komunikovať. To je podľa mňa ten najväčší ako princíp pro toho celého, že my si vlastne akoby ani nedokážeme porozumieť mnohokrát.
0: Hypotetická otázka, kdyby se vám teď po zhlédnutí té výstavy někdo ze slovenské reprezentace z Ministerstva kultury třeba ozval, že by chtěl přijet udělat nějakou diskuzi, debatu s návštěvníky, typicky auditorium. Předpokládám, že byste řekli ano, byl byste rádi.
2: Určitě, samozřejmě.
1: Určitě. Jakoby je to opravdu prostor, který má být otevřený, který právě v rámci té kulturní instituce může nabídnout ten prostor, kde je možné diskutovat a mít různé názory, na kterých se nemusí všichni shodnout.
0: Ve Vltavském Art Café nyní dáme prostor opět hudbě. Zahraje slovenská skupina Corben Dallas a ta skladba se bude jmenovat Slovenská.

0: Vltavské Art Café dnes věnujeme výstavě A žádná jiná, auditorium slovenské scény. Se mnou v brněnském studiu Českého rozhlasu sedí kurátorky z Domu umění města Brna, Marika Svobodová a Julia Butorová. Pojďme se teď po té výstavě, o které mluvíme, virtuálně projít. V tom prvním patře Domu umění je k vidění velká instalace, která vypadá vlastně i trošku jako počítačová hra na téma identita. A už na první pohled zaujme slovenskými atributy. Jsou tu Tatry, slovenské pivo a hospoda, ale také takové gerilové odkazy k aktuálním slovenským kauzám napříč ministerství. Jsou tu postřílení plyšoví medvíci, absurdní přání lidu od dnes už odvolaného tajemníka Lukáše Machaly, anebo omalovánky, kterými jejich autor Marcel Korec reagoval jednak na omalovánkové umění, jimž se prezentuje sama Martina Šimkovičová, a jednak na situaci, kdy Robert Fico byl spolu s dalšími politiky a právníky zachycen kamerou, jak pomlouvá a spřádá plány na jedné myslivecké chatě. Julie, jak tahle ta instalace vznikala?
1: Instalace je výsledkem otvorené výzvy, kterou jsme formulovali na tému identita, slovenskost. A je to právě reakce možná i o tom, o čom sme sa bavili v tej predchádzajúcej otázke, že pokiaľ nám je aktuálne v rámci tej slovenskej kultúrnej scény predkladané, že slovenská kultúra, umenie má byť slovenské a žiadne iné, tak ma zaujímalo, aké to je to slovenské. Či vieme teda definovať, ale úplne vážne, ja to teraz ako naozaj neironizujem, čo je to slovenskosť, ako si to predstavujeme, aké sú hranice toho pojmu. Je táto kategória relevantná? Čo sa s ňou pojí? Takže vlastne na základe nejakých žiadostí sme vybrali štvoricu autorov, ktorú tvorí Marcel Korec, Lukáš Svoboda, Erik Ždila a Kristián Šmelko. A oni teda veľmi takým ako unikátnym, autentickým spôsobom zareagovali na túto tému s tým, že oni všetci štyria samostatne vo svojich ako individuálnych autorských dielach sa zaujímajú dlhodobo o túto tému. A každý samozrejme ju spracúva iným médium, iným spôsobom. No a teda prišli s niečím, ako hovoríte, áno, čo čiastočne vyzerá ako nejaké prostredie nejakej virtuálnej hry. Zároveň to navodzuje nejaký dojem festivalu, nejakého možno stretnutia niekde na dedine pod nejakým pivným stanom. Sú tam motívy hry. A zároveň samozrejme tá inštalácia je kritická, ale je predovšetkým akoby citlivá alebo unikátna v tej reinterpretácii použitia symbolov národných, folklórnych a nabúravania toho, čo môžeme označiť ako nejakým ako národným mýtom, alebo tú predstavu toho, že na základe vzťahu k nejakému symbolu, trikolore, dvojkrížu a tak ďalej, si budujeme svoj vzťah k vlasti.
0: Když som si četla s týmito autory rozhovor v tých vašich novinách, ktoré ste vydali k výstavě, tak mi práve prišlo typické, že niekto z nich se necítil být hrdým Slovákem skrz ten slovenský mýtus. A práve mě taky zaujalo, že oni sú narození v rozpětí let 86 až 2001, což je vlastne jedna generace. Přijde vám, že ten mýtus, tu slovenskost vnímají stejně?
1: Určitě se odlišuje v nějaké míře odvahy alebo tom spôsobe jednak nejaké možno ironizácie alebo toho, kde vlastne vyrastali. Jo, to samozrejme niekto pochádza z mesta, niekto naopak ako z východného Slovenska. Majú samozrejme v niečom odlišné skúsenosti, ale v niečom naopak ako veľmi podobné. A Lukáš Sobota pracuje predovšetkým skrze nové médiá, využíva nejakú estetiku sociálnych sietí, počítačových hier, odkazuje k aktuálnym memom a k tomu, že vlastne tá realita je akoby mediovaná alebo vzniká pre ten mediálny priestor a ako vlastne tie symboly fungujú práve už v tom digitálnom svete a ako jednoducho vlastne my sklzneme do toho, že to, čo je v tom digitálnom priestore, sa nám zdá byť reálnejšie než to, čo vlastne skutočne akoby prežívame.
0: Když jsme v úvodu mluvili o tom vlastně zadání té otevřené výzvy, kdy jste zkoumali, co je ta slovenskost, co je tady vlastně to slovenské umění, co je ta slovenská identita, odpověděli jste si na to i pro sebe nějakým způsobem? Mariko, vy jako Češka vlastně, která to vidí tak trošku zprostředkovaně?
2: Ono to je téma, který se nedá úplně, nebo otázka, která se nedá jakoby jednoduše odpovědět, a myslím si, že to je vlastně součástí řady realizací, které i na té výstavě se objevují i v jiných částech, že je to téma, které vlastně je otvírané z různých perspektiv a které vlastně nejde úplně jednoznačně odpovědět, protože je to... Co to definuje, jo? Tam těch možností toho, jestli to je spojené vlastně s tím, že se někdo narodí na Slovensku, že tam žije, že tam pracuje, že používá určitý motivy, to všechno jsou nějaká vodítka, která ale můžeme překračovat nebo můžou být velice vlastně otevřená, fluidní. Jo? Není to, je to spíš vlastně konstrukt nějaké národní identity, který je přítomný vlastně v, nejenom v tom slovenském prostoru, ale i v jiných zemích a v jiných kulturách.
0: Julie, jak to vidíte vy?
1: Já možná urobím taky mostík. Včera jsem byla v teréně, čo je vlastně Centrum experimentálního divadla tu v Brně. A tato platforma přišla minulý rok s projektem, který se vzťahuje, alebo který je nazvaný Státky. Takže tematizuje štátne sviatky Českej republiky. No a zrovna včera teda bol sviatok, že 28. septembra. A bola to vlastne veľmi, veľmi krásny akoby program podnetný, ktorý práve hovoril o tom, čo pre nás znamená tá štátnosť, čo pre českého diváka, českých obyvateľov znamená vzťah českej štátnosti, štátotvornosti. Bolo tam podľa skutočného protokolu českého vstyčovanie vlajky za zvuku českej hymny a diskusie vlastne k tomu, akým spôsobom sme schopní sa vzťahnuť vlastne k tým štátnym symbolom. Padli tam slova vlastne o tom niekto z publika i, že vlastne mnohým ľuďom je vlastne nepríjemné dotýkať sa českej vlajky alebo stať u hymny a tak ďalej. A že ja vlastne mierím k tomu, že ja mám akoby pocit, že myslím to, čo sa akoby aj deje, že sú tam ako dve polohy, že my na základe nejakých štátnych v podstate symbolov, čo týka Slovenska, na základe dvojkríža, trojvršia a tak ďalej, a hovoríme o tom, že to je naša identita, lebo to sú tie symboly, ktoré reprezentujú našu štátnosť, ale predsa národ a štát a identita, to sú ako, ešte ako úplne rozdielne akoby pojmy. A ja mám pocit, že niekedy vlastne teda, pokiaľ hovoríme o nejakom ako tej nejakej krajnej pravici alebo populistickej časti politického spektra, tak sa toto akoby pretína a je potreba nejak ako toto všetko zjednotiť do jedného. A teda, že dvojkríž je moja identita, ja sa s tým musím stotožniť. A teda, keď nemám vlajočku na aute, keď prebiehajú majstrovstvá sveta v hokeji, tak nie som dostatočnou Slovenkou. No a toto je ako chybný úzus, ktorý ako vnímam.
0: Myslím si, že tá časť výstavy nazvaná identita je opravdu ako veľmi signifikantní a veľmi to doporučujú, pretože když to človek uvidí, jak to celé svítí, bliká, sú tam tie obrovské slovenské symboly, tak to človek opravdu ako donutí zamyslet sa nad tým, co to je identita a slovenskosť. Posunula bych se k další části té výstavy, kterou můžeme vidět v Domě pánů z Kunštátu. A ta část je nazvaná projektový idealismus a je sestavená z ukázek, které byly Slovenským fondem na podporu umění zamítnuty. Fond, o kterém česká spisovatelka a kulturní manažerka Anna Štíčková v rozhovoru, který jsem s ní vedla na festivalu Knížní lázně, říkala, že ho Slovensku v minulosti záviděla, je nyní v podstatě v rozkladu. K nám o tom fungování, respektive nefungování, dopadají střípky informací skrz platformu Otvorená kultura. Co to dělá s klimatem na kulturní scéně na Slovensku, ten rozklad fondu na podporu umění, Julie?
1: Je to skutečně velký zásah v tom smysle, že de facto celá kulturná obec přišla o podporu. Týká se to vizuálního umění, týká se to nakladatelstiev, knižných festivalů, folklorných různých jako podujatí, divadiel, hudby. Ano, to, co bylo skutečně jako funkčné, to, co se v podstatě dlhé roky budovalo, tak je nefunkčné. Ta rada Fondu na podporu umění je vlastně dosaděná ministerstvom, chýbají tam odborníci a hlavně chýbají jako teda kritéria. Většinou teďka se iba dozvedáme ty výsledky grantových žádostí a víme, aké projekty jsou nepodporené, ale neprichádza vyjadrenie, prečo. Prečo je ten, který projekt nedostatočný?
2: Čili to znamená, že i ti umělci, kteří se prezentují na výstavě právě s těmi svými nepodpořenými projekty, tak ani nemají zpětnou vazbu a nevědí, co by měli zlepšit, aby měli šanci na tu podporu.
1: Ano, ne, tam to vlastně jakoby nepřichádza nějaká jako zpětná vazba, ale zajímavé je, že se vlastně děje kludně i to, že přijde nějaké bodové hodnotení v rámci teda jako těch hodnotiacích tabuliek a kludně projekt, který má. To sa skutočne stalo teraz pred nedávnom. Najväčšie bodové ohodnotenie nezíska podporu. I keď dojde k tomu, že komisia treba ohodnotí projekty, spustu projektov kladne, doporučí ich podpore, tak autorita, nejaká akoby výkonná moc v rámci ministerstva kultúry projekt nepodporí. A podporí kľudne ten, ktorý je pod nejakou hranicou bodového ohodnotenia. To sa deje.
2: Tam vlastně, jestli můžu doplnit, došlo k takovým jako strukturálním změnám fungování toho fondu, kde opravdu ta odborná komise má vlastně jen poradní hlas. Zároveň tam došlo vlastně k velkému odchodu těch odborníků, protože nesouhlasili vlastně s postupy a se změnami, které v tom fungování fondu probíhaly, ale stále tam existuje vlastně ten odborný orgán, který má ale jenom poradní hlas. Takže i když oni ohodnotí velmi vysoko ten navržený projekt, tak to rozhodnutí potom závisí na radě, která opravdu je politicky vlastně určená a která například tím kritériem toho nepřidělení financování nebo dostatečného množství bodů argumentuje nedostatečnou uměleckou kvalitou.
3: Jaký toto má vliv na vznik nového umění na Slovensku? Samozřejmě jako leckdo by mohl argumentovat tím, že ta podpora fondu je nenároková a že kdo chce dělat umění, tak ať si ho dělá, že mu někdo nebrání, ale takhle jednoduché to samozřejmě není.
1: Ty data, které skoro máme, které víme odmerat, tak jsou skoro data kulturních pracovníků, pracovníčok, kteří fungují v rámci institucí, kde vlastně vidíme ty hromadné odchody, kdy zaměstnanectvo je skutečně jako deprimované z toho, co se děje v těch daných institucích, nechcou pracovat pod tlakom. Ty, kteří zůstávají, tak hovorí o velké autocenzuře. To se například vlastně děje i už v rámci galerijní sféry v tom smysle, že dochází jakoby někde k autocenzúre v tom smysle, že skúsime formulovať výstavný projekt tak, aby teda nevypadal ako nejaký ako kritický, aby nebol teda, aby ho nemohlo akoby ministerstvo, aby ho nenabúralo nejakým spôsobom alebo nezatrhlo. A myslím, že to sa deje i pri formulácii vlastne tých grantových žiadostí, že zrazu umelectvo trošku akoby lavíruje a to je samozřejmě jako nebezpečné, jo, sám sebe jako cenzurovat, sám svou jakoby koncepci.
2: Tam vlastně jde o to, že v tom fondu není menší rozpočet, ale jde tam o nějaké přerozdělování těch financí a právě nezřizovaná kultura nebo víceleté projekty, které úplně ztratily vlastně nárok na financování nebo byly zrušené tady ty víceleté projekty, tak se ocitají opravdu v takovém jakoby provizoriu, kde si myslím, že do určité míry pořád převládá nějaká imobilizace té kulturní a umělecké scény a nějaké vlastně, nějaká vytrvalost v tom vlastně pokračovat i přes tyto podmínky, i přes vlastně nedostatek financí v tom dosavadním fungování, i když samozřejmě už se děje i to, že některé menší organizace nebo menší iniciativy musely přerušit činnost nebo ji dokonce ukončit.
3: Hned vedle je část nazvaná depozitář traumy, což jsou sebrané zkušenosti 30 kulturně činných lidí, které současná vláda buď odvolala z funkcí, zažalovala je, nebo je nějakým způsobem prostě zastrašovala. Je mezi nimi třeba spisovatel Michal Hvorecký, světově úspěšný malíř Andrej Dubravský, někdejší ředitel Slovenského národního divadla Matěj Drlička nebo folkloristka Lucia Nogová. Jak tento soubor těch hlasů vnímáte? Je to pro vás i tak trošku jako kronika doby? Na jednom malém prostoru tolik rozlišných zkušeností, které všechny mají nějaký represivní tón?
2: Myslím si, že to opravdu vlastně v tom množství je tam zhruba 30 vlastně příspěvků nebo 30 předmětů kulturních osobností z různých oblastí, že vlastně se násobí v tom množství, v tom celkovém vyznění opravdu pocitu nějaké frustrace a nějakého traumatu, které jsou spojené s konkrétními událostmi a ty osobní záznamy vlastně jednotlivých zúčastněných nesou velmi emotivní a velmi silnou vlastně výpověď o zkušenostech, kterými procházejí. Takže myslím si, že i v tom celku, vlastně v tom množství těch jednotlivých hlasů opravdu narůstá ten pocit, který je vlastně nějakou sdílenou zkušeností té slovenské kulturní scény.
3: Říká Marika Svoborová z Domu umění města Brna a další hudba, kterou teď uslyšíme, bude píseň košické kapely Kolovrat a jmenuje se Mikado. Pochází z desky Slnko jebo věži z roku 2009.

0: Další část dnešního Art Café začneme hlasem multimediálního umělce Erika Sikory, který je v Domě umění zastoupený krátkým videem o průzkumu podezřelé díry.
1: Dura, okolo ktorej som chodil roky a bal som sa do nej pozrieť, veď či tam náhodou nebude medveď. Potom som sa pozrel, zistil som, že dura je ľudského pôvodu a medveď je viac vo mne, jak v tej dure. Na oslavu posledného snehu, lebo prvý sneh oslavuje každý, ale posledný nikto, som chcel zhmotniť medveďa po zimnom spánku. Ale jak zhmotniť medveďa? Vypchatý medveď není medveď, socha medveďa není medveď, video medveďa není medveď, projekcia medveďa není medveď, maľba medveďa není medveď, kresba medveďa není medveď, umenie nevie byť medveď. Mám chabú predstavu o medveďovi. Viem o medveďovi veľa, ale veľa o plyšovom, rozprávkovom a takom brum brum. Chcem naplniť džuru nie medveďom, ale predstavou medveďa, a preto som zaliezol do džury a robil brum brum brum, ale nie ako robí medveď, ale ako robí tá predstava medveďa. Brum, brum, brum, brum, brum, brum. Medveď sa ti bude kláňať, ale chrbát bude tvoj. Je to krásne, že som vlastne dostal objednávku od štátu vysporiadať sa s džurou. Prešiel som všetkými slepými uličkami a to sa dá povedať, že za tie vaše peniaze sa už nikdy vy nemusíte zamýšľať nad tým, čo urobiť s džurou a s predstavou medveďa, ktorú v sebe nosíte.
0: Co jsme to právě teď, Mariko, slyšeli a kam tuto ukázku můžeme na výstavě zařadit?
2: Jedná se o videodílo významného nebo výrazného slovenského umělce, performera Erika Sikory, která se jmenuje Brum Brum vysvětleně. Vznikla už v roce 2024 a je to dílo, které takovým jako performativním způsobem ohledává téma, které vlastně se stalo nějakým politickým tématem v současném Slovensku, a autor k němu přistupuje vlastně způsobem, který je mu vlastní, to znamená z nějakého humorného, ironického, absurdního přístupu, a zároveň vlastně propojuje se současnou kritikou tématu, které se obecně dostalo do nějakého povědomí. A je to součást vlastně výstavního příspěvku, který se jmenuje Reexistence, rezistence a rezilience v Domě pánů z Kunštátu, která vychází ze sbírek Východoslovenské galerie v Košicích. Připravili vlastně Dorota Kenderová a Zuzana Janečková, ředitelka a kurátorky této galerie, které vlastně přichází s tématem odolnosti různých organismů i nelidských bytostí nebo organismů k tomu, jakým způsobem se vyrovnávat vlastně s tlakem a s nějakými nepříznivými podmínkami ve svém okolí, kde se vlastně můžeme učit vzájemně od mezi sebou, jak těmi uměleckými díly, různými entitami a lidmi navzájem.
0: Myslím si, že ta ironie Erika Sikory je velmi osvěžující, ale ještě řekněte, proč jste si pro tuto výstavu vybrali právě tu košickou sbírku?
2: Nebylo to naše rozhodnutí, je to opravdu vlastně kurátorský příspěvek Doroty Kenderové a Zuzany Janečkové, které jsou vlastně jedním z těch kurátorských týmů, které jsme oslovili. Oni vlastně v té výstavě zastupují pozici institucionální vrstvy, která není centrálně umístěná v Bratislavě, ale v Košicích, a oni zde navázali na koncepci té stálé expozice v Košicích, která se týká nějakých podob umění, které vlastně čelí různým tlakům a různým společenským proměnám v průběhu celého 20. století. A tady ten příspěvek je vlastně takovou další kapitolou té stálé expozice a rozvíjí ho směrem k tomu tématu odolnosti.
0: V té vedlejší místnosti potom je možné vidět vizuálně i hudebně krásný bakalářský film s názvem Zavretou pestou hladím tě po tváři od Paulíny Pinkové, který je takovou nenásilnou, ale přesto dost čitelnou reakcí na politické směřování Slovenska. Je to film, který pracuje s lidovými motivy, tancem, zdvojeným ženským hlasem a celkově takovou snovou atmosférou. Je tento film podle vás něčím typický právě pro tu mladou generaci, která se musí srovnávat s tím, co se kolem ní děje, co vůbec jako nedává prostor nějaké jinakosti?
2: Myslím, že to je téma, které zase se vlastně vrací k té identitě, k tomu, co už zaznělo vlastně na začátku, že to je téma, které opravdu je velmi silně přítomné napříč i mezigeneračně, vlastně mezi slovenskými umělci a umělkyněmi. A Paulina Pinková ten film pojímá jako takovou velmi osobní příběh, který je zároveň ale politický a zkoumá vlastně, co se děje v momentě, kdy ta citová vazba k domovu, k nějakým kořenům té slovenské kultury se ocitá v napětí s nějakou nenávistí, s nějakým politickým tlakem a v momentě, kdy vlastně i ta tradice se může stát nějakou překážkou nebo omezením. Myslím si, že co pro mě je velmi zajímavé, že to dílo vlastně pracuje opravdu formou takového nenásilného protestu a má podobu velmi vlastně vizuálně silného, poutavého filmového díla. A to si myslím, že je i možná něco, co právě pro tu mladou nebo nejsoučasnější generaci uměleckou může být něčem příznačné. Slyšela jsem, že i filmový jazyk, který autorka používá, inspirovaný nějakou slovenskou novou filmovou vlnou, vlastně způsobem, jak tady ta silná témata přítomná v tom prostoru vyprávět jako velmi silné vizuální autorské dílo.
0: Já ještě dodám, že k tomu i krásná hudební složka, je tam taková velmi pěkná melodie, taková jemně elektronická hudba. Doporučuji ten film dokoukat celý, budete-li na výstavě, není dlouhý. Julie, ráda bych se ještě zastavila u další součástky výstavy, a ta se jmenuje Gesta moci. A je tam nejen na příkladě tajemníka KSČ Alexandra Dubčeka, kterého kdysi zachytil fotograf, jak skáče ze skokanského můstku a pak se baví s mladými lidmi, tak nejen na této jaksi fotografii je ukázáno, jak se ve slovenské politické komunikaci uhnízdila gesta a akce. Mohla byste přiblížit, z jakého úhlu pohledu jste na toto se zaměřili?
3: Je tam fotografia, ako hovoríte, áno, Alexandra Dubčeka, ktorá je vlastne takým ilustračným momentom, ktorý sa udial v 68. roku, kedy on neplánovane, bez akejkoľvek ako politickej kampane, alebo vlastne nebolo to plánované, mal, volá sa to myslím, nedelné popoludnie Dubčeka na Santovke, tak vlastne to bolo akoby, je to poprvýkrát u nás vlastne v tom československom akoby kontexte zachytený ako politik s tou ľudskou tvárou, jo? Že vlastne bol ako medzi tými ľuďmi bez uniformy, bez nejakých ako ďalších ako okolností. A mňa vlastne zaujímajú tieto formy akoby politického prejavu z toho dôvodu, že politici častokrát hovoria o tom, že umelecký jazyk je vlastne niečím tak akoby symbolickým, čomu väčšinová spoločnosť nemôže porozumieť. Jo? Že vlastne umenie používa nejaký ako, niekedy dokonca ho písal ako nejaký ako elitársky jazyk, niečo, čo je vlastne akoby vzdialené tej všeobecnej ako ľudskej predstave alebo porozumeniu. A teda, že to umenie vlastne de facto ako nepotrebujeme, pretože mu nikto nerozumie. No a ja vlastne si myslím ako úplný opak, respektíve som mu chcela trošku ukázať to, že politika je tiež práve priestorom, ktorý veľmi výrazne používa práve veľmi podobný symbolický jazyk, ktorý je podobný akoby práve jazyku performatívneho umenia. A teda, že netvrdím, že samozrejme, že politici sú umelci, ale naopak, že ten ich jazyk, ktorý používajú v momentoch, keď im tak povediac dochádzajú slova, alebo keď veľmi jasne vedia, čo chcú napríklad prekryť, alebo na čo chcú poukázať, tak použijú vlastne nejaké symbolické gesto. Jo, ponúknu nám guláš, prinesú kvetiny, gemdéžet, ukážu nejakú ako svoju treba silu svojho tela, predvedú sa, koľko klikov dokážu urobiť, že sú jednými z nás, žijú nás život, vlastne sú súčasťou tej spoločnosti vlastne tak ako my v úvodzovkách bežní ľudia. A tak som vlastne prišla s nejakými ako vybranými situáciami, kedy politici sú skutočne akoby v role performatívnych akoby gest, jo? Že napríklad niektorý z nich príde, neviem, s oslom pred Národnú radu, jo, a s nejakým
0: transparentom. Máte pocit, když ste si dělali průzkum před touto výstavou, že ta gesta performativní se týkají spíše jako populistických stran, nebo to jde napříč spektrem?
3: Jde to napříč spektrem, jo. Jsou tam právě i politici napříč spektrum, jo. Tam vlastně jako nebyli vybraní podle nějakého jako mojho názorového přesvědčení. Samozřejmě rozdíl je v použití toho jazyka v různých jako situacích. Jsou tam samozřejmě politici, kteří ty jednotlivé jakoby gesta zneužívají právě k prekrytí nějakých jako důležitých kauz, jo, například momentu, kdy velmi náročná situace, která alebo závažná situace, která se na Slovensku udiala, vzpomínám příklad vražda novinára Jana Kuciaka a jeho priateľky a moment, kdy vlastně premiér přišel s tím, že položil na stůl reálně 1 000 000 eur jako s nějakou odmenou. Jo. To bylo jako velké gesto, které jako nebylo zapotřebí, jo, ale malo jako demonstrovat nějakou silu, nějakou jako velkou autoritu a tak dále. Ale potom vlastně jsou tam aj iní politici, kteří naopak ukazují na nějakou neprávost, na nějakou korupci, na nějaké jako zneužívání třeba z té opozice jinou formou gesta.
0: V rozhovoru budeme zase za chviličku pokračovat. Teď si pustíme písničku Ruksak od projektu Mňau Lau.

0: Úvod výstavy a žiadna iná auditorium slovenské scény, o které se dnes Hana Slívová baví v Art Café s kurátorkami Marikou Svobodovou a Julií Butorovou, obstarává exkurs do historických vztahů na trase Dům umění města Brna Slovensko. Mariko, jak velkou roli v těchto vztazích hrál básník, překladatel a dlouholetý ředitel Domu umění Adolf Kroupa, který studoval ve Francii a měl tak docela silný vztah k avantgardě?
1: Adolf Kroupa byl opravdu mimořádnou osobností, která iniciovala vlastně tady tu spojitost brněnského domu umění a jeho dramaturgie a zaměření na slovenské umění. Adolf Kroupa nastoupil do domu umění v roce 54. Hnedka v tom též roce vlastně připravil jednu z prvních výstav nebo spolupracoval na uvedení jedné z výstav věnované slovenskému umění a slovenské umění potom bylo pravidelnou a velmi intenzivní vlastně součástí toho výstavního plánu. Nejednalo se přitom vlastně o nějaké dobové, běžné dobové souvislosti nebo nějak politicky řízenou oficiální prezentaci slovenského umění, ale jednalo se především o výstavy, které vlastně dokládaly nebo byly uskutečněny díky opravdu osobním vazbám, přátelstvím a velkým organizačním schopnostem Adolfa Kroupy. Během toho jeho působení právě Dům umění se stal vlastně partnerskou organizací Slovenské národní galerie. Ve spolupráci vzájemně připravili vlastně celou řadu výstav a Adolf Kroupa inicioval celou řadu vlastně spojení, spoluprací napříč vlastně Slovenskem a jeho prezentací v Domě umění.
0: Vy jste zmiňovala roky 54 až 70. Musel Adolf Kroupa tehdy čelit nějakým tlakům ze strany československé vlády?
1: Bylo to období opravdu vlastně nesvobodné doby, ve kterých instituce podléhaly nějakým pravidlům, nějakým cenzurám a to působení Adolfa Kroupy a jeho způsob vedení Domu umění ukazuje, že i v tomto prostředí a v těchto podmínkách dokázal vlastně přinášet i poměrně progresivní, zajímavé, výtvarné a umělecké počiny do Domu umění.
0: Můžete zmínit ještě jednu nebo dvě další výstavy, které podle vás stály za to a možná to může být i takové vodítko, koho si můžou posluchači najít nebo na koho se podívat?
1: Tak je to určitě definované i tím, v jakém období Adolf Kroupa působil v Domě umění. Když bych měla říct něco z těch 50. let, tak to byly určitě třeba autorské výstavy takových zakladatelů slovenského moderního umění, což byl například Miloš Alexander Bazovský nebo Janko Alexi, Ludovít Fula a celá řada dalších, což z dnešního pohledu nepůsobí nějak závratně, ale vlastně jednalo se opravdu o polovinu 50. let, kdy prezentace třeba českého moderního umění nebyla vůbec myslitelná. Taková velmi významná výstava zakladatele českého moderního umění byla v Domě umění představena až v roce 58 a jednalo se tehdy o velmi takový progresivní počin. A tady ty výstavy těch slovenských zakladatelů slovenského moderní umění jim ještě vlastně o několik let předcházely. A když bychom se podívali potom na to období 60. let, tak tam byla celá řada vlastně autorských výstav. Bylo to období, kdy Dům umění také fungoval na bázi několika výstavních prostor a kabinetů, takže pravidelně prezentoval vlastně tvorbu fotografickou, grafickou, architektonickou, ale i samozřejmě výtvarnou a sochařskou. A z takových větších skupinových projektů to byla například výstava Mladí slovenští výtvarníci v roce 1966, která předcházela potom společné výstavě Mladých v Brně, která se konala při příležitosti sjezdu AIKA, což je organizace pro výtvarnou kritiku, která probíhala v Praze a v Bratislavě a na které se vlastně představily velmi aktuální projevy současného slovenského umění. Byla to tvorba například Stanofilka, Josefa Jankoviče, Milana Laluhy, Rudolfa Fili a celé řady dalších.
0: Marika Svobodová a Julia Butorová, kurátorky z Domu umění města Brna a autorky výstavy, která se jmenuje A žádná iná auditorium slovenské scény, byly hostkami dnešního vltavského Art Café. Díky moc, že jste přišli, ať se vám i výstavě, i Domu umění města Brna daří.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme.
0: A na závěr si pustíme skladbu Ostrov od hudebníka, který se říká Zabit Františka. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších vltavských pořadů přeje Hana Slívová.

0: V souvislosti s výstavou, kterou uspořádal Brněnský dům umění, jsme vysílali to Art Café o kulturně společenské situaci na Slovensku i o záměrech brněnské přehlídky. Hana Slívová si povídala s organizátory této výstavy. Jak to jenom říct, to je podtitul Art Café zítřejšího po 17. hodině Art Café o inventuře osobních, rodinných i kolektivních historií. Tak například novinářka Barbora Postránecká představuje svůj nový knižní rozhovor s psychoterapeutkou a disidentkou Věrou Roubalovou a divadelník Roman Poljak popisuje sebeironický divadelní paradokument Inventura, který je pokusem o participativní zpracování historie skupiny Unkulunkulu. Tak to je téma a to je náplň zítřejšího Art Café, které můžete poslouchat po 17. hodině. Dnes 1. října vám krásný podvečer přeje Daniela Čermáková. Před námi tradičně trojice podvečerních zastavení, jazzový podvečer, dále četba na pokračování a Sedmé nebe. Bráno od konce, Sedmé nebe dnes připravuje Pavel Klusák. Z rozhlasového studia vás pozdraví za hodinu. Druhá část biografického románu francouzského prozaika Juliena Greena, líčícího životní dráhu asi největší postavy středověkého mnišství svatého Františka, je připravena, tedy druhá část této četby je připravena na 18.30. A Václav Vraný pro vás teď má rozhovor s Lubošem Soukupem.
1: Jazzový podvečer.
2: Významný český saxofonista Luboš Soukup na konci léta 2026 vydal a pokřtil album Amber Rails. Od mikrofonu zdraví Václav Vraný a u mikrofonu vítám právě Luboše Soukupa s velkým přáním, aby nám ke své nové desce řekl víc. Vítej, Luboši, po čase u nás.
3: Děkuji za pozvání.
2: Kdybys zkusil najít tu úplně první skladbu, kterou si pro Amber Rails napsal, hodila by se jako úvodní skladba tohoto pořadu?
3: Tak já myslím, že jsem napsal nejspíš Pink Taxi, to už je starší trošičku věc, a hodila by se určitě na začátek, takže proč ne?

0: My jsme se ve studiu naposledy potkali někdy v období po covidu, když si představoval svoje album Machina Mundi. Co se od té doby změnilo až po okamžik vydání Amber Rails?
1: Co se změnilo? Já myslím, že celý svět se změnil, že jo? To si všichni můžou všimnout. To znamená, že protože umělci reflektují svět, takže jsme samozřejmě úplně diametrálně někde jinde, že jo, dnes. A v mém životě jsem udělal ještě nějaké projekty. Jeden z těch velkých projektů to byly Skandinávské imprese, deska se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a s jazzovou sekcí a hosty. Tak to byla jedna z velikých věcí a možná, že Amber Rails vlastně reaguje trochu na ty skandinávské imprese, kde jsem musel všechno nebo většinu věcí vypsat do noty, tak Amber Rails vznikalo trošičku i jako experiment a samozřejmě, že je řada věcí vypsaných, ale taky něco vznikalo spontánně na zkouškách i ve studiu.
0: Na tvojí desce se objevili noví hudebníci. Podle jakého klíče jsi vybíral sestavu své kapely?
1: Takže na desce hraje například Jaromír Honzák, basista, který se mnou už hrál a natáčel album Points Septet. A to rozhodně není žádná nová tvář na české scéně, to je vlastně legenda, úžasný hráč a veliký profík, takže to jsem moc rád, že přijal teda on pozvání do toho projektu. Potom tam je Jiří Levíček, kterého už taky asi člověk nemusí představovat,

0: protože už na české scéně taky udělal spoustu práce.
1: Ale ty s Jiřím Lvíčkem ještě žádný svůj vlastní projekt nevytvořil, nebo se pletu?
0: Nevytvořil, je to vlastně nová spolupráce, ale myslím si, že docela funkční a myslím si, že máme hodně společného, protože Jirka taky žil vlastně v zahraničí a myslím si, že to je jedna z věcí, které nás spojují, tenhle ten určitý nadhled.
1: A pak je tam taky hráč na bicí nástroje, taktéž asi nová tvář ve tvých sestavách?
0: Ano, Jakub Švejnár, bubeník, ten je taková vlastně třeštíčka na dortu, bych řekl. Je to hráč, který vlastně funguje spíš na jiných scénách než na jazzových. Zabývá se jak vlastně elektronickou hudbou, tak i free improvizovanou hudbou, takže mně se to líbilo, že to je takové zajímavé netradiční spojení, což vlastně dává možnost, aby vzniklo něco originálního a zajímavého.
1: Na základě jakého projektu oslovil právě Jakuba Švejnara?
0: Tak já samozřejmě, když mám čas, tak chodím večer ven se dívat a poslouchat, co se vlastně děje, jak lidi hrajou, takže mě už se Kuba líbil už dávno vlastně. A jednou vlastně s námi vystupoval, byl na Záskok během covidu, když naši dánští spoluhráči nemohli přiletět, takže hrál s kapelou Freetown Quartet. A teď vlastně v posledních letech taky byl párkrát na Záskok, takže se mi vlastně líbilo, jak k těm věcem přistupoval, takže asi tak.
1: Při poslechu tvojí desky jsem si všimnul Jaromíra Honzáka a jeho typických kvázi perotínovských renesančních basových linií. Vypisoval si basové party nebo si je vymyslel sám Jaromír?
0: Vypisoval jsem řadu těch partů. A vlastně je pravda, že když jsem připravoval muziku pro to album, tak jsem toho Jaromíra měl vlastně v hlavě, myslel jsem na něj a přál jsem si, abych mohl vytvořit takové linky, které by mu seděly. Přál bych si samozřejmě, abych těch linek vymyslel ještě daleko víc. To by byl můj sen, ale to by už pak bylo zase na tři alba, ne na jedno, že? Takže je to tak, jak to je.
1: Já jsem si nejdřív myslel, že ti tu otázku nepoložím, ale jak tě tak poslouchám, tak si přeci jenom zeptám. Já jsem měl dokonce pocit, jako bych slyšel ne tvoji desku, ale desku Jaromíra Honzáka.
0: Aha, já jsem si vlastně taky říkal, že částečně tam ten vliv hudby Jaromíra Honzáka je. Jak kompozičně, tak vlastně i co se mixu týče, protože si myslím, že tentokrát jsem si dal trošku víc záležet na tom, aby třeba ta basa víc jakoby vynikla i v mixu. A zároveň vlastně můj cíl byl, vlastně chtěl jsem udělat českou desku, chtěl jsem, aby tam ta esence byla. A pro mě jako Jaromír reprezentuje v podstatě osobu, která nastolila určitý směr českého jazzu, takže si myslím, že když částečně tam je takhle slyšet, tak to je asi dobře.
1: Dalo by se mluvit o nějakém honzákovštění české scény? Všiml jsi s něčeho podobného i u dalších muzikantů, kteří napsali svoji vlastní desku, jakoby na tělo Jaromíru Honzákovi. Já jsem se snažil najít něco podobného, ale z lenosti jsem nehledal tak hluboce. Ale možná něco takového existuje. Mám ten pocit.
0: Víš co, když tam máš muzikanta vlastně v projektu, tak vždycky ten člověk má svůj vlastní sound. A když to je vlastně basista, basa vytváří zvuk kapely. Ten spodek vlastně, to jak zní. Takže si myslím, že se to prostě projeví taky. No.
1: Vyber prosím další skladbu.
0: Tak co třeba Raindrops.
1: A proč tě napadla právě tato skladba?
0: Tak je taková klidnější zase v kontrastu s tou první.

0: A teď jsem si uvědomil, že jsme vlastně nevysvětlili název tvého alba. Co znamená Amber Rails?
1: Amber Rails znamená v překladu jantarové koleje. A ten název se mi líbil vlastně, neodkazuje v podstatě na nic, přestože by mohl, ale líbilo se mi vlastně, ty koleje znamenají určitou cestu, určitý proud vlastně, což mě až samotného překvapilo, že i věci, které byly vlastně balady nebo i volnější plochy, pořád vlastně je tam dost silné směřování, pořád ta hudba jakoby někam teče. Takže to se mi líbilo, a protože řada těch věcí má i takový poetický nádech, tak se mi líbilo to Amber jako jantar, takže proto.
0: Teď se přesuneme k jinému tématu. Ty jsi učitel na jazzové katedře HAMU a taky učíš na konzervatoři Jaroslava Ježka. Jaké zajímavé hudební impulzy letos přinášejí mladí lidé?
1: No tak mladí lidé, samozřejmě nejúžasnější na nich je ta pozitivní energie, ta síla, že jo, s kterou přichází. Na konzervatoři hodně poslouchají groovové věci a spíš jdou tímhletím směrem jako Louis Cole a nebo Snarky Puppy, že jo. A zase na té HAMU si myslím, že už jsou, co se estetiky týče, vyzrálejší a hledají jinde. Takže poslouchají třeba více prostě moderní jazz, jak evropský, tak i americký.
0: Moderní jazz myšleno současný jazz.
1: Současný jazz, například Immanuel Wilkins a takovéhle lidi.
0: A co konkrétně tebe v poslední době umělecky inspiruje?
1: No tak například ten Immanuel Wilkins je určitě úkaz. Je to saxofonista moderní, který mu je dneska 29 let a vytvořil vlastně svůj vlastní sound vlastně toho bandu, což je vždycky zajímavé, když někdo přijde s něčím, co zní zase trošku jinak než jeho předchůdci. A poslouchám vlastně Joshua Redman, prostě Melissa Aldana, všechny saxofonisty samozřejmě, když někdo vydá něco nového, Joe Lovano, má krásnou novou desku a tak dále, takže.
0: Blížíme se pomalu k závěru tohoto pořadu. Dokázal bys vybrat nějakou skladbu, která by se vztáhla k inspiracím, které jsi zmiňoval?
1: To by asi šlo, ale to už jsme hráli vlastně.
0: Tak vyber nějakou jinou.
1: Já bych vybral na závěr, pokud bys mi dovolil, skladbu, která zavírá celý album, Sumra 2, která je v podstatě inspirovaná myšlenkou, kterou mi dal Oldřich Janota, když přišel na náš koncert, kdy on mi říkal, Luboši, víte, co je na vaší hudbě to nejkrásnější? A já říkám, no, nevím, povězte. A on říká, mně se nejvíc líbí ty vaše outra. Jako když je protáhnete tam 2-3 minuty, si hrajeme, to znamená na jeden akord nebo na 2 akordy. A je tam taková jako improvizace volna. A vlastně na to konto jsem vytvořil vlastně tohleto outro ve skladbě Sumra, což je teda Sumra 2. A zajímavé je vlastně, že jsem si hrál s novým přístupem, vlastně je to taková koláž, která vznikala, možná čistého času mi to trvalo týden to všechno dát dokupy. Tam bylo vlastně spousta nástrojů, které mi natočili overdubem přes ten track hlavní. A vlastně mě to bavilo, je to takový minimalismus, co se týče toho groovu, ale zároveň taky to má jako vystavený vývoj a tak dále. Takže to bych, myslím, že bylo zajímavé pustit.
0: A jak se pak takováto skladba hraje naživo?
1: Ta se hraje stejně, samozřejmě, že není tak vyprodukovaná, ale jako divil by ses, jaký to má efekt. A vlastně myslím si, že tady ta plocha je možná u publika to nejoblíbenější z celého koncertu. Takže v podstatě ten princip je stejný. Pracuje se vlastně s tím groovem, který je živý. Že dneska lidi si myslí, že groove vlastně musí být statický. A mně se líbí, když je organický. Když se může i lehoučce přetvářet, může se trošku rozbít a pak se zase spojit nebo pak zase být pevnější. Jo? Tam je spousta detailů, které vlastně umí udělat jenom člověk. Tak proto taky ta hudba má ohromnou budoucnost v době přicházejícího AI.
0: A ještě jedna důležitá otázka. Jaké máš aktuálně umělecké plány?
1: Plánuje hodně, samozřejmě. Mám novou kapelu ve Skandinávii, která se jmenuje Alu Momo s úžasnými muzikanty, tak teďka vlastně pracuju na tom připravit materiály. Máme videa, které vyjdou brzy. Jinak budeme vystupovat nadále s Freetown kvartetem, s Vojtou Procházkou a s dánskou sekcí. Rád bych začal zase psát víc muziku ve škole, teďka učím big band, tak doufám, že najdu čas ještě na psání víc big bandů. Jinak jsem pracoval na uměleckých etídách, velice pokročilých, takže to by jsem rád dodělal vlastně a vydal. A to je jenom zlomek to, o čem přemýšlím. A samozřejmě chci vystupovat s touto kapelou, že jo, s kvartetem českým.
0: Tolik z dnešního pořadu. Od mikrofonu vám děkuji za pozornost. Václav Vraný, mějte se hezky. A velký dík také patří zde přítomnému skvělému saxofonistovi a skladateli Luboši Soukupovi. Díky moc, Luboši, a ať se ti daří.
1: Děkuji moc za pozvání a mějte se pěkně všichni.

0: Nad novou deskou Amber Rails se sešel Luboš Soukup s Václavem Vraným. S Lubošem Soukupem tedy mluvil náš kolega redaktor o této nové desce. A Václav Vraný připravil také jazzový podvečer, jazzový velký koncert pro dnešní večer pro 21. hodinu, kdy se vypravíme do proslulého Village Vanguard klubu, což je nejstarší dosud fungující jazzový klub v New Yorku. No a vybírá nahrávky, které zde pořídil John Coltrane. My si tudíž připomínáme 100 let od narození této věhlasné osobnosti. John Coltrane, 100 let. A my vám tento koncert jazzový nabídneme dnes v 21 hodin.
1: Pri Bohemia Radio. Audio festival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas. Kterou z 10 houslových sonát Ludwiga van Beethovena máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfina a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
2: Četba na pokračování.
0: I ta aktuální souvisí s výročím, je to 800 let od úmrtí svatého Františka z Assisi a román Bratr František z pera francouzského romanopisce amerického původu Juliana Greena je víc než jen dalším beletrizovaným životopisem tohoto světce. Je knihou plnou horoucího zaujetí, příběhem protchnutým vnitřním souzněním s předmětem spisovatelova zájmu. Ocitáme se na konci 12. století v umbrijské Assisi. Julian Green, na rozdíl od mnoha jiných františkových životopisců, neskrývá nic z poživačného života plného pozemských radovánek, kterým žil mladý František do svých 25 let.

0: Když bylo Františkovi 14 let, nastoupil do otcova krámu. Otec si přál, aby se syn oblékal vkusně a elegantně a brzy zjistil, že chlapec jeho přání nadšeně plní. Nejnovější francouzská móda, to byl nejžádanější ideál. Mladý muž s vemlouvavým a živým hlasem rozprostíral obratně na pult jemné barevné sukno, něžné hedvábné látky nebo samet a nalézal se svým nenapodobitelným taktem vždycky to správné slovo. Mladíci z vynikajících rodin, s nimiž mluvil úmyslně zvlášť uctivým tónem, se cítili trochu rozpačití před tímto prodavačem, který byl tisíckrát elegantněji oblečen než oni.
1: Posloucháte čtení z životopisného románu francouzského spisovatele Juliena Greena Bratr František. Část druhá.
0: Mladý František byl rozený obchodník. Co na tom, že se lidé ve městě začínali pozastavovat nad velkopanskými manýrami, které soukenníkův syn předváděl? Kdykoliv slyšela matka Pika tyto pomluvy od svých sousedek, odpovídala svým mírným hlasem, že její František bude synem božím. A od toho neustoupila. Je-li krám jeho otce téměř jevištěm, na němž se pokouší oslnit lidi, pak je město jako opravdové divadlo. V Itálii se žije na ulici. V roce je neméně než 150 svátečních dnů, a to znamená spoustu volna. Jakmile nastane krásné počasí, stačí, aby se František někde objevil a se svými provancálskými písněmi hrál trubadúra a již přiběhnou jeho přátelé. Je jich neuvěřitelně mnoho. Jakoby všechnu mládež očaroval. V jeho společnosti není nikdy nuda. Dovede výborně připravit slavnost, objednat jídlo v dobrém hostinci a vybrat to nejlepší z nejlepšího. Má již vystupování a navíc jeho kapsy jsou vždy báječně plné. Vůči svým druhům pociťuje zcela přirozenou převahu, takže bez nesnází řídí, co se bude podnikat. Jsou to v prvé řadě noční a většinou hlučné podniky. Ty jsi náš dominus, křičí na něho veselá společnost, která pila notně přes míru. Ale proč ne, vždyť malý soukeník je častuje. Po vybraných hostinách se běží k tanci. Pozdě k ránu se otvírají okenice a probuzení měšťané protestují. Zas už ten čertovský František, který táhne se svou farandolou do středu spícího města. Lidé křičí, že je to ostuda, ale když vidí, že viníkem je ten zvláštní chlapec, kterého má kdekdo rád, je brzo vše odpuštěno a jde se zas do postele. A bezuzná farandola víří bezcílně dál. Nikdo neví, kam to vede. Ze všech nejméně František. Co pak tak pozoruhodného vidí na tomto chlapci, na tomto 15-letém muži jeho přátelé, kteří přicházejí ze všech stran a jsou ochotni všude ho následovat? Jak tedy vlastně vypadal, když se jim všichni nechali oslnit? Vždyť konec konců i vzhled má svůj význam. Byl skoro střední postavy, štíhlý a půvabný. A ačkoliv nebyl žádný krasavec, nebylo možno na něho zapomenout. Hlavu měl kulatou, čelo nízké, nos rovný a úměrný, uši malé, jakoby nastražené k naslouchání, zuby pravidelné, rovné a bílé, jemné ruce s dlouhými prsty a hebkou pleť. Ale obzvlášť poutali jeho velké, měnivé oči. Můžeme jen tušit, co se nedá popsat. Jeho osoba vyzařovala něco, čím už tehdy působil na velké množství lidí. Tajemstvím jeho úspěchu byla bez pochyby jakási nepostihnutelná radost. Nikoli pouhá radost ze života, ale radost jiná, mnohem hlubší. Jejíž nejvnitřnější podstatu sám nechápal, stejně jako nechápal nesmírnost milosti, která se ho zmocnila hned po narození. Někdo ho nesmírně miloval. A on to musel nějakým nejasným způsobem cítit. Vyjádřit se to však nedalo jinak než stálým radostným smíchem a žerty. Každý den byl pro něho svátek. Jeho kamarádi v tom nevidí nic tajemného. Copak nemá všechno, co chce? Je mu 15 a má kapsy plné peněz. Člověk by mu mohl závidět jeho bohatství, kdyby nebylo provázeno bláznivou štědrostí, jaká odzbrojí i největší závistivce. Nikdy k němu nevstáhl žádný chudák ruku, aby neobdržel trpitivou almužnu. Františkův otec Pietro Bernardo nebyl nesmírně bohatý, neboť byl geniálním obchodníkem. Jeho državy, trpělivě získávané po dlouhá léta, se rozprostíraly téměř po celém území, jež patřilo k Assisi. Lesy, louky, dvorce, stinné zahrady, kus pohoří a potoky bohaté na pstruhy. To vše přímo vybízelo ke krásným dlouhým projížďkám. Rozsáhlé pozemky skýtaly ochranu před letním parnem a také před hrozícím morem, který mohl z nenadání se vší hrůzou vypuknout, a tak se cválalo od jednoho statku k druhému. František to dělal s troškou okázalosti. K jeho oblíbenému rybníku se muselo jet kolem budovy, jejíž samotné jméno Ospedale, nemocnice, vyvolávalo strach. Byl to lazaret pro malomocné. Chlapci si zacpávají nos a tvrdí, že cítí strašlivý puch a beze studu se na místě obrátí zpět. A František? Nepříjemné pachy mu dělají zle víc, než si kdo umí představit. Také on, který bude jednou největším světcem křesťanstva, si zacpe nos a pobídne svého koně oběma ostruhami. Ve své závěti se nám z této slabosti sám vyspovídal.

Všechno v tomto světě konce 12. století jen kypí. A žádné město v celé Itálii není žádostivější novinek nežli císařské Assisi. Téměř všude kolují nejneuvěřitelnější náboženské názory. Hodně se mluvilo o Petru Zvo, veskrze rozumném člověku, který, když uslyšel legendu o svatém Alexiovi, okamžitě pojal úmysl, že bude činit vše jako tento světec, že bude žít jako chudák mezi chudáky, jako by nebylo na světě už tak dost chudých. Ještě horší však je to, že se za ním táhne celý zástup odvážlivců, kteří věří, jako on, že jednoho dne budou podobni Kristu. Co je tohle za nápady, ptají se lidé v Soukeníkově krámě. František poslouchá. Jakoby byly tyto ideje nakažlivé, vynořují se také chudáci boží, kteří se všeho zříkají a haní nádherně oblečená církevní knížata, protože přece chudý Kristus Pán vůbec nic neměl. Můžete je potkat všude, ve Francii, podél Rýna a dokonce i v Itálii. František poslouchá. Jaké to bláznovství posadlo svět? Mnich z Kalábrie, Gioacchino da Fiore, jde ještě dál. Opovažuje se tvrdit, že království otcovo už končí, aby udělalo místo království synovu, které však také pomine před třetím královstvím, královstvím svatého ducha, královstvím lásky. Tato smělá proroctví popletla hlavu mnoha lidem. Naštěstí je tu církev, která bdí. Přesto však nemůže zabránit, aby se tyto bludy nešířily plácáním žvanilů s extaticky rozšířenýma očima. Jakým pak právem čtou tito lidé písmo svaté v hovorové řeči, když to církev zakazuje? Čemu ti lidé věří, co vůbec vědí? Stále jen opakují, že přijde láska, přinese člověku štěstí a svět, že bude obnoven. A mladý František poslouchá, snaží se pochopit, ale sám sní o něčem docela jiném. Třetí království, nač se tu vyvolává jakési strašidlo, aby rušilo křesťanský mír? Co pak nestačí věrně dodržovat církevní přikázání? Kolika si stojí brnění? Bude potřebovat ještě koně, výzbroj pro koně a potom také zbrojnoše a zbraně, jinak se do šlechtického stavu nedostane. V rozhovorech, které se vedou kolem něho, kráčí po cestách století jeden nový druh věřících za druhým. Kataři tvrdí, že svět je špatný, že člověk se musí osvobodit od hmoty a povznést k Bohu. Bogomilové věří, že svět je dílem satanovým, že pouze pokání a chudoba jej mohou zachránit a vytvářejí novou církev oproti církvi staré. Bratři svobodného ducha nežádají více ani méně, o hrůzo, než aby se člověk rozdělil o své jmění. V evangeliu totiž můžeme najít všechno, co chceme, jakmile vyklouzne z rukou církve. Zdálo by se, že všichni tito vzbouřenci, přicházející ze všech konců světa, procházejí tudy, tímto krámem jako pohlavní silnici a v mystickém nadšení volají na pomoc někoho, koho ztratili. František toto volání slyší, aniž cokoliv řekne.

Málo kdy byl konec století tak zmatený. Během 12 měsíců převrátil osud všechno vzhůru nohama, jako by chtěl pro budoucnost smést ze stolu všechno staré. Německý císař Jindřich VI. Náhle zemřel, což Itálie přivítala radostnými výkřiky. Assisi jásá, ale nahoře nad městem v pevnosti Rocca Alta se musí starý guvernér Konrád z Urslingen, vévoda ze Spoleta, nebo Štíkův člověk, rozhodnout pro jednoho ze dvou nových císařů. Staví se po bok Otty VI., kterému je nakloněn také nový papež Innocent III. Konrád nabídne jeho svatosti 200 ozbrojených mužů, skutečné vojsko. Innocent pozve Konráda, vévodu ze Spoleta, k sobě do Narny, aby mu tam Konrád složil hold a při té příležitosti předal klíče od asijské citadely. Jestli pak se dají překlonit na papežskou stranu občané z Assisi, kteří se až posud museli smířovat s německou nadvládou. Jaro je v plném květu a hlavy se rozpalují. Opustit pevnost se zbraněmi a se vším všudy rozhodně není podnik, který by se dal provést po tajmu. Příliš mnoho lidí v Assisi upírá den co den oči na tuto pyšnou pevnost s mohutnými kulatými věžemi, která jim neustále připomíná cizí nadvládu. Starý vévoda připravuje něco, co vypadá docela jako kamuflovaný odchod vojska. Assisi se dostává do varu. Tady se nabízí neslýchaná příležitost. Kolik pak ozbrojených mužů tam nahoře asi nechá? Jistě hodně, ale budou bez svého vůdce. A to odhadli správně. V každém italském městě, které je zvyklé na šarvátky se svými sousedy, bývá dostatek zbraní. Lid je okamžitě na nohou, mezi pány se však váhá a rozhoduje. Ti, kteří stranili Němcům, jsou drženi zcela stranou, člověk nikdy neví. Je třeba jednat rychle. Zasvítání je dáno zvoněním všech městských zvonů znamení k útoku. Bude to nemilosrdné a poteče krev. Assisi má dost bojovníků a divokou touhu po svobodě. František je mezi prvními, kteří zlézají hradby. Jako budoucí rytíř přece nesmí propást takovou příležitost, kdy může dokázat svou chrabrost. Kéž by tam byl, nikoho nezabil, ale vyloučit se to nedá, vždyť pevnost se konec konců nedobývá holýma rukama. Posádka je proti rozuřenému davu bezmocná, milost se neudílí. Němci jsou pobiti, vyhazováni okny a metáni přes hradby. Lid zvítězil. I když František bojuje po boku lidu a za svobodu, jeho náklonnost k urozenému stavu se může těšit z přítomnosti šlechticů, kteří se rozhodli pro věc lidu a bojují jako on. Když pevnost padla, jistý Bombarone ustavil neprodleně městskou správu. Není jisto, byl-li tento Bombarone pozdější bratr Eliáš z Františkovy družiny nebo jeho otec. Nenáviděnou pevnost je třeba zničit. Při bourání se pracuje rychle a pilně, každý pomáhá. A František patří k nejhorlivějším. Aby dodal ostatním dobré nálady a chuti k práci, zpívá. Za neustálého zpěvu staví se všemi lidmi z Assisi pevné zdi, které by bezpečně ochránily město před každým přepadením. Jsou to tytéž zdi, které můžeme vidět ještě dnes. Kameny, jichž bylo při stavbě použito, pocházejí ze zbořené pevnosti. Co pak asi dělal v té době otec Bernardone? Skupoval statky od šlechticů, kteří chtěli za každou cenu opustit město. Assisi se nemá čeho obávat ze strany císaře, protože mírová ustanovení z Kostnice platí pro všechna italská města, ale musí ještě skoncovat s vládou malých feudálů, kteří posud žijí ve stínu svaté říše. Je to spíš osvobozovací boj celého města proti znamením moci, proti hradům a pyšným domům, než občanská válka. Někteří z těchto pánů se přizpůsobí a přidají na stranu města. Jiní stojí tvrdohlavě na svém a opevňují se ve svých hradech.
Jednoho po druhém pak roztrpčení povstalci oblehnou, majitele podřežou a jejich nádherná obydlí zapálí. A ještě jiní, kteří byli chytřejší nebo méně stateční, utekli zavčas hledat záchranu v Perugii, jež byla vůči Assisi odjakživa nepřátelská. Mezi uprchlíky je též rodina Offreducciů, kterým se podařilo včas opustit město. Jedním z nejzuřivějších mužů, kteří plenili jejich dům na Piazza San Rufino, byl František. Neměl ani potuchy, že pustoší dům Klářin. Dům té, která bude jednou jeho duchovní dcerou. Boje skončily a znova se tančilo, zpívalo a oslavovala se láska. Také Františka strhl tento vír zábav. A právě tady hledají životopisci zoufale co možná nejslušnější slova, aby řekli pravdu, aniž ji vůbec řekli. Celé generace moudrých spisovatelů si předávali termín farandola, což je starý provansalský tanec. Františkovo špatné chování se tedy v pozdějších komentářích omezovalo jen na farandoli. Tím vlastně tančíme farandolu okolo pravdy. A potom se s klidným svědomím přejde k jednotlivým etapám obrácení. Sám Františkův současník Tomas z Čelána zanechal tyto přitěžující věty. František politování hodně promarnil a utrácel svůj čas až asi do 25 let. Předčil lehkomyslností všechny své přátele a dělal jim šprýmaře, popouzel je ke zlému a závodil s nimi v hloupostech. Jinak to byl klapec výtečný, jenž přitahoval celý průvod mladých lidí, kteří se oddávali špatnosti a uvykli nepravostem. Bývalo ho vidět, jak obklopen svou darebnou tlupou, nádherně oblečen a s vysoko vztyčenou hlavou, kráčí po velikých náměstích Babylonu. Tolik Františkův současník. Františka budeme napříště vidět, jak bojuje s andělem nejtvrdší myslitelný zápas. Ale teď je mu 16, osvědčil se v boji, je mužem. Se syny šlechticů, kteří zůstali v Assisi a podrobili se novému režimu, se znova utvoří veselá banda flamendrů. František se zase ujímá své oblíbené role. Vede všechny hry. Každý ho má rád, každý podléhá jeho šarmu. Dovede být štědrý, umí si velkoryse poradit s otcovými tolary. Má už svůj způsob, s trochou schovývavosti k narozeznání od aristokrata. Tento malý plebejec s krásnýma očima není nikdy vulgární a jeho elegance se už stala mezi mladými příslovečnou. A stejně příslovečným se stalo také jeho nevyčerpatelné veselí a jeho žerty, které vyvolávají salvy smíchu. Je jasné, že mu to stoupá do hlavy, když je pořád obdivován pro svou vtipnost, pro své stále nové nápadné hedvábné pláště, pro své umění, jak objednat tak rafinovaně vybrané diné, že by mu to i kníže mohl závidět. Chce oslňovat, ale chce také, aby se u něho všichni dobře bavili. Za krásných jarních nocí se stoluje venku. Do jídla se každý pouští živelně a s celou nenasytností mládí, protože i sebeurozenější mladík má obrovskou chuť k jídlu a v panských domech se musí v těchto zlých časech šetřit. Hodně se pije a zpívá. K tomu se také zvou nejhezčí ženy z města, ačkoliv městské předpisy zakazují, aby se ženy zúčastňovaly nočních banketů, které přímo vybízejí k různým výstřelkům. Po hostině vpadne celá společnost do ulic záhlasitého zpěvu a to je ta pravá chvíle pro Františka. Má neobyčejný hlas. Podle svědectví současníka zároveň vemlouvavý i sladký, jasný a zvučný. A napodobuje dokonalé řeč trubadůrů, od nichž se těmto písním naučil. Jsou to písně o lásce. Jednou je naplněná, jindy tajemně nenaplněná a nešťastná.

písních znějí zvláštní slova o zamilovaných, kteří jsou zamilováni do lásky. O dámě, která je milována neochvějnou láskou, aniž se jí milující člověk kdy dotkne. A hlas mladého muže jásá tak hlasitě, že ho snad poslouchají i hvězdy na nočním nebi. Tenhle František však mívá někdy i velmi podivné okamžiky. Jeho obličej září radostí a velmi dobře vidí, jak má dobrým vínem rozpálený člověk blízko k objímání, což pak to kvůli tomu nedělal. Tu ale najednou úplně zvážní. Uslyšili nějaké hrubé slovo, hned s výsadou pána přiměje pohledem viníka k mlčení. Co ho to napadá? A nedoporučil konec konců sám svým kumpánům, aby si pozvali své krásné přítelkyně? A teď by se zříkal dokonce i pohledu na ně? Když už tak tuze dbá o svou ctnost, proč se tedy vydává do takových nebezpečí? Jeho nálada je úžasně proměnlivá. Nikdo se však nedovede tvářit tak hluboce znechuceně jako on. A jak skončila tahle farandola? Točila se a točila nekonečně po náměstí, pak se stáhla do tmavých uliček, až se konečně zmateně ztratila ve smyslných banalitách.

Františka napadlo, že založí partu tripudiantů. Tripudium byl totiž tanec, při němž se hodně dupalo. Jeho začátky sahaly do tak dávné minulosti, že už se nikdo nepamatoval na jeho původ. V Perugii, městě rozvernosti a skandálu, byl tento tanec náramně v módě a byl bez pochyby památkou na posvátný tanec bratří Arválů, kteří prý založili náboženské bratrstvo a každý rok pořádali v květnu slavnost na počest bohyně rolnictví. Zpěvy byly už za dob Horácových nesrozumitelné, ale o vlastním tanci, proslulém posvátném tripudiu, se předpokládá, že bylo na tři takty, přičemž první takt se silně zdůrazňoval úderem podpatku. Tvrdilo se, že se tento rytmus zachoval v téměř celém indoevropském básnictví, což by znamenalo, že původ tance sahá mnohem dále do minulosti, nežli k založení Říma. Družina tripudiantů z Assisi, nadšeně podněcována svým vůdcem her, tančila s vervou tripudium na slavnosti svatého Herkulána a František, to se ví, tančil v čele a zpíval k tomu svým dodaleka se rozléhajícím hlasem. V tom bušícím rytmu byla divoká, úděsná radost. Rytmus sloužil ve skutečnosti jenom za záminku k sotva popsatelným rozpustilostem obou pohlaví, a to dokonce i v kostelích, kam davové šílenství vedlo mládež. Jestli pak měla tato pohanská slavnost stejný charakter ještě v době, kdy ji vedl František? Je těžko na tuto otázku odpovědět, protože František byl vždy dalek vší vulgarity. Obraz, který nám podává tradice, se rozhodně neshoduje s určitými výstřelky. Zdá se víc než pravděpodobné, že na něm bylo něco, co se cudně označuje jako slabosti. Ale budiž znovu zdůrazněno, byl jiný než ostatní. Když zpíval milostné písně, často se do nich mísil odlišný mystický smysl, srozumitelný jen zasvěceným. Nepominutelná trubadúry opěvovaná dáma byl vlastně nedosažitelný ideál vzletu duše. Sňatek by byl zakalil tuto krásnou lásku, která nalézá naplnění až ve smrti. Smyslné projevy jsou z ní vypovězeny. Když občas udělal narážku na tajemnou milovanou, všichni kolem něho se usmívali. Tušili něco mnohem méně éterického za tou přízračnou dámou, jejíž jméno nikdy neprozradil.

0: Konec druhé části.
1: Raně středověká Itálie je dějištěm tohoto příběhu, který právě čteme, příběhu asi největší postavy středověkého mnišství. Život svatého Františka sleduje francouzský romanopisec Julien Green od světcova narození přes jeho bezstarostný život v blahobytu až po onen okamžik, kdy František našel víru a stal se legendou. Celkem 15-dílná je tato četba, kterou z překladu Anděly Janouškové připravila Alena Heroutová a režie Jany Kofránkové účinkuje Jan Hartl. Třetí částí bude pokračovat zase zítra v 18 hodin a 30 minut. Teď je 19 hodin a my vás zveme do 7. nebe.

0: Sedmé nebe.
1: Tady Sedmé nebe. Příjemný poslech vám přeje Pavel Klusák. Dnešní hodinu budeme poslouchat skupinu Ty si čáci. Petr Váša je na scéně už od 80. let. Sičáci debutovali v roce 2000 a právě teď vydali nový titul Dlouhá, široká a bystrozraká. Je to pro mě důvod zaposlouchat se do nových úmyslů Petra Váši, Petra Zavadila a Tomáše Frélicha a zároveň se vrátit k nejrozsáhlejším opusům těch sičáků, dvěma operám, které vytvořili a nahráli v 0. letech. Teď už ale aktuální album podle ústředního autora feministické a zároveň zasvěcené hledání identity.

divadla, na představení léto, odkládají si v šatně všechno zimomřivé. Stromy jdou do divadla, na představení

S Petrem Vášou mi jako posluchači plynula druhá polovina 80. let zábavněji i přemýšlivěji. Zvěst o kapele nazvané Skopce, která hraje nejednoduše, nervně a diagnostikuje dobře přítomnost, přišla k nám, pražským teenagerům, od někud z Moravy. Myslím, že z kruhu kolem festivalu Valašský špalíček. Naživo jsem je uviděl poprvé, když několik tisíc mladých lidí oskvotovalo Palác kultury v roce 1986 v rámci prvního ročníku festivalu Rockfest. Takže jsem už věděl, o koho jde, když se zanedlouho v Mladém světě objevila fotka obří afrokšticí obrostlého Petra Váši, který v rozhovoru říkal, že jeho pojetí roku ovlivňují Jimi Hendrix a Stravinsky, což při poslechu tehdejšího repertoáru zcela odpovídalo. Jde to se mnou nějak z kopce, kam jdeš, kdo si, co to děláš, co chceš, zpívali a křičeli z kopce v písni Z kopce. A těch otázek, kdo jsme a o co vlastně jde, se Petr Váša už nikdy nevzdal. Vzdal se ale rockové kapely. V roce 1991 začal vystupovat úplně sám, performoval jen se svým hlasem a tělem. V ikonickém rudém tričku se svým fyzickým básnictvím dával najevo, že rock'n'rollovou energii můžeme předávat i bez elektrické kytary, ba bez jakýchkoliv nástrojů a rekvizit. Bylo a pořád je to důležité gesto a můžeme být velmi rádi, že se ho na české scéně někdo dopustil. Fyzický básník Petr konec konců jako performer obcestoval svět. Ale koncem 90. let se už Vášovi zastesklo

0: rozmáchlou operu s titulem SSSS, čili Samota, sláva, smrt a spása. Je to příběh kluka rockera povýšený do mýtických rozměrů, odhalující nadšení z tvorby, past egocentrismu a slávy, výšiny i propady a nakonec snad smíření. S řadou hostů vyšlo na dvojalbu v roce 2002 a dodnes prokazuje, že Váša měl tehdy silné autorské ambice, ovšem většinou je dokázal naplnit.
1: Jestli jsi někdy u daňku, jak na ka, u daňku, jak na kan.

0: klavíru, pod podobiznou Bedřicha Smetany, v základní umělecké škole Brně, Žabovřeskách.
1: Žárlivost!
2: Na toho si posvítíme, holoubku. Dáme mu co proto, co je pravda. Naložíme v skutku do zoubku.

terénu. Semelem skoro svý zkomolený, samizdaty samotáři, sumy svých soužení, samolibí, samohybe, samopaly samců, sumců, sušících se stvoli smrdů, sprčených, strm sne, slis slupni spořádaně.

0: Sám!
1: Texty i performance Petra Váši a spol. Dokážou být plné paradoxů a groteskní, ale taky je to dílo vzdělance plné symbolů, odkazů, narážek a citátů z mnoha zdrojů. Teoretik, antropolog, praktik, šaman. Platí to i pro operu Samota, sláva, smrt a spása, ze které posloucháme ukázky. Takhle je formulovaný obsah opery. Poslechněte si aspoň část. Druhé jednání. Skupina SSSS svými prorockými písněmi rychle získává status kultu a zvolna propadá dekadenci. Ona, je to stále ta stejná ona, otazník, se stává dívkou pro všechny. Chemie a vyčerpání hrají nezanedbatelnou roli. Náznaky apokalypsy. Třetí jednání. Stáňa na smrt onemocní krachující láskou ke světu. Opouští jej. V závorce nehoda? Rituální sebezničení? Mazaný únik z reality s vykradenou pokladnou? Přelud? Sen? Prochází pod světím, uvízne v pekle banality, pátrací eso je mu na stopě, bezúspěšně. Záhadné pásky, faxy, je Stáňa živ a zdráv někde jinde? A tady je druhá část ukázek z téhle opery, nahrávky z roku 2002. Zdvíhá se k velkým symbolům, ovšem každou chvíli je tu taky narážka na něco brněnského a moravského. Konec konců jedna z posledních slov v rozsáhlé opeře znějí Moře v Brně.
2: Prosím, pozor. Nastupujte do osobního vlaku číslo 4.
3: Pán v modrém, herr Spitze Bodřice, pop v ráji, pop.

0: Buona!
1: Ježišmarja!
0: Buona!
2: Černá, černá krev mi teče z přecitlivělýho pisátka na tyhle ty texty, to jest na papír. Špatný, špatný texty, ty se těžko píšou, pak zase tak lehko, právě že až moc.
3: Co to prosím tě může znamenat troglodit?
2: Jakože vydržel pohled dračích očí, propálil se tím pohledem až na druhé.

0: Nevěsta jde z ruky do ruky, z náruče do náruče, z rukávu do rukávu.
1: Nevěstě panuje šulový úsměv a zvíře zježené v polštářích.
0: Papínek, papež, papá. Ministr varuje kouření.
2: Ministr poškozuje zdraví.
3: Ministr kouření varuje zdraví.
0: Ministr zdraví kouření.
2: Ministr vážně poškozuje.
3: Ministr způsobuje kouření.
0: Ministr vážně varuje zdraví.
2: Zdraví poškozuje ministra.
4: Můj milý, dívej se dobře, co ti tví kamarádi dělají. A přesně to prosím nedělej, jako svedená pavutna.
1: Byla svína mě milovat, tak líná, jak líná lína. Byla jsi tak líná mě milovat, ach, líná, líná.
0: Český buchty, a žvali, a žvali, a žvali.
5: Eleonořina prsa fosforeskovala, když se zaslo, mohl jsi sáhnout.
6: Mám černý jazyk, prošel jsem včelím rojem, jsem tím pádem vosím králem, protože vydržím zvíře na spodní mrtu.
1: Můžu, co nemusím, jako filozof.
3: Specialitu, smažené tvarůžky, studená jídla, sírovou bouli, sírový talíř, svíčkou na smetaně, smažená kuřecí prsa, smažená játra, smažené rybí filé, smažený sírový špíš, smažený sír se šunkou, smažený hermelín plněný, smažené žampiony, smažený květák, smažené bramborové hranolky, smažené krokety.
0: A žvali, a žvali, a žvali.
7: Jestliže se teď milovat začneme, tak si piš, že už nepřestaneme. Nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, ani kdyby, nikdy, ne.
8: Ani kdyby,
7: jenom kdyby,
8: Ani kdyby,
9: ani kdyby,
7: ani kdyby, nikdy, ne.
10: Ty jednou budeš moje smrt, přijdu snad z tebe oplíce.
11: Slávku, neblázni, Slávku, šílej.
0: Ahrvali, ahrvali, ahrvali.
12: Na cestě kolem světa jedna krajina tě pohltí, jiná krajina tě vyplivne, pak se ptají, kdy už tam budem, pak se unaví.
5: Cesta čaruje, frajeři krouží, kondoři, div si nevykrouží, věčný večírek, šelma.
11: Šílej!
12: Svať, svatava, světla, světluši.
11: Pro pána nežeň se.
13: Radši se změň.
11: Nikam se nežeň.
13: Pro pána změň se.
11: Zůstaň si třeba sám sebou, to radši než.
5: Změň, pane bože, toto zlo na zlato.
11: Minus katastrofa.
12: Zdálo se mi, že sedím ve vypuštěné vaně a nemůžu vstát a vylézt ven, protože jsem strčil palec na pravé noze do díry. Ta mě jakože vcucává a mám tam už celou nohu až po lítko a teď až po koleno a já z té vany ne a ne.
14: Tak to je tedy samota, sláva, smrt a spása. Zanedlouho se Petr Váša rozhodl pustit se s kapelou do dalšího velkého díla. Ne LPčka, ne koncertního programu, ale zase svébytně pojaté opery. Na podruhé můžeme v pojetí slyšet posun. Víc se tu využívá možností a kouzel nahrávacího studia. Titul zní Lišák je lišák. A je to Vášova velká a důstojná parafráze na janáčkovský motiv Lišky Bystroušky. Silně tu ale rezonuje i barokní myšlenka. člověka, který se k přírodě chová jako lovec, aby byl nakonec sám uloven jako kořist života běhu a smrti, která měří všem stejně. Jedná se o operu o čtyřech jednáních a epilogu s podtitulem Hra o bolestné nápravě člověka, který se strašně mýlil. Text napsal Petr Váša už v roce 1997 jako rozsáhlé veršované drama na janáčkovské motivy. Od roku 1999 hrál Váša Lišáka s velkým úspěchem jako solovou one-man operu, ale kompletní libretto zhudebnila v letech 2002 až 2005 celá skupina. Váša Frélich Zavadil. Od svého počátku byl projekt Lišák koncipovaný jako parafráze slavné opery Leoše Janáčka nejenom strukturálně, ale i na řadě dalších úrovní. Lišák je Lišák nikdy neměl na Lišku Bystroušku navazovat pouze tematicky, celou strukturou parafráze. Kresby Petra Váši spolupůsobily při vzniku libreta, které potom inspirovalo hudebníky podílející se na jeho přeměně. Existovaly plány na divadelní inscenaci a dokonce na sfilmování, k těm však, pokud vím, nedošlo. Jmenujme aspoň některé hosty. Rozhlasová režisérka a dramaturgyně Alena Blažejovská a pak herci z komunity kolem Hadivadla. Minach, Jan Sedal, Tomáš Frgala, Michal Zavadil, Marie Ludvíková, Lenka Zogatová, Marie Cichá, Naďa Kovářová, Jaroslav Ludvík Šimako a další. Za zmínku stojí seznam zdrojů, odkud Váša v libretu cituje nebo se přímo inspiroval. Čtu aspoň něco. Poznáváme naše ptáky, příručka 1972. Myslivecké zvyky a tradice, z těch je citováno hojně. Učte se mluvit, příručka vyslovování. Pták Ohnivák Eliška Ryška, Karel Jarmír Erben, autentické výroky z brněnských předměstských hospod, to asi nebude písemný pramen, naše souhvězdí, příhody Lišky Bystroušky, těsnohlídek Janáček, Ezopovy bajky, psaní na stroji všemi deseti, kolektiv autorů, zlaté stránky Brno 1997, pasáže z různých novin, světem zvířat díl třetí, Káma sutra, úřední hantýrka Vysokého učení technického v Brně 90. léta 20. století. Špalíček her, ABC hudebních forem, lékařství staré Indie, Rusalka, libreto Kvapilovo, Správně snadně tančit, R. Trojan, Brno 1946, Rusky rychle a přehledně, agitační materiál Československé lidové armády a tak dál, až po Ztracený svět autora Augusty a Exuperyho Malého prince. Tady je prosím dvojí ukázka z opery Lišák je Lišák.
9: Výstup v lese, v krajině, ve městě. Velký hon.
15: Hojno! Joho, joho, joho! Tajo, valo, haro, dino! Horido! Hou, hou, hou, vary!
16: Kakra!
17: Honem, honem, žeň se kupředu, žeň se tamhle, žeň se tu.

0: jsi neuhnal nějakej úhyn, chudinko. To je mi panečku Hasník. V Čechách by řekli celý říčný pozor, kandelábr. Tu máš tramvaj, autobus, trolejbus, kolo horské, kolo kolečkové, brusle, lyže, letadlo, taxík, vrtulník, parník. Stáhni se, loďo. Zamluv si chůdy, trumpetu, do telete, z Líšňa do Kuřima a přes Koholtky zpátky do Líšňa. Ty to ale bereš hopem. V 7 v Mejdle, v 9 před Artem. Nehoň se tolik, natáhni se. Tu máš náměstí Svobody. Tady si kdo chce, myslí, co chce. Vytráví ti v 10 na Kavkaze. Hrome, ženšen, nežer, nadběhni si, nehoupej. Žeň se, chlape, o půl uronda. Stříhni to zákazem za mnou, jak za ženou. Strhe.
1: O, bestio, víslo to jedna.
2: Kapáču zhnilý, sirovče, siroviš.

0: špik nehoří, tak pojď a aspoň mi ukáž zmužilost a nebuď plachý jako jehně ze stáda.
1: Horido! Joho! Joho! Joho! Tajovalo! Haro! Tyro!
2: Pravda, jen aby ti to nebe nespadlo na hlavu. Aby ti nebylo malé to všechno nebe. Aby ti nezvadl plamen, abys nenarazil, aby ses nespálil. Troufalý chlapec, zoufalý plavec, aby ti pak to křídlo neulítlo. Aby ses při tom úletu nezapletl s těmi všemi dráty. Máš krásnou peruť, bystré oko havrané, máš

cože náš hafan, tak hafán. Co se ten čukl tak čílí, on by ten pes na mě asi rád vles. Že ale funí fena jeden, jak do mě rijete

jenom, ať ti ten elán vydrží, aby ti to éro nekleklo, aby tě nekleplo, aby sis nepomačkala důležitost, když budeš padat vzhůru, aby sis nenaboural nesmrtelnost, když narazíš hlavou do slunce, do konkurence, aby ti nespadl hřebínek z úst, když se budeš smát naposled, aby sis nedostal do liščích řečí. Nehoň se tolik, nehoří. Přihoří.

0: Chtěl člověk strestat lišku, starou škůdnici svých rév a zahrad, nějak obzvlášť potupně. I zapálí jí ohon, ovázaný lnem, a pak ji pustí. Tu však Bůh, vše vidoucí, tu lišku s ohněm zaved k polím trapiče, kde krásné slibné klasy jen se vlnily. I splakal člověk nad zmarem své námahy a jeho sýpky nespatřily zrnečka.
1: Kach, kach, kach! Chytrý chachar se chechtá! Belech hořel, na prach zhořel!

0: Výstup na náměstí Svobody. Lišák řídí parodii na politické shromáždění. Poset má dojem, že se mu to jen zdá. Lišák je Lišák.
1: Myslivec se žene za liškou, liška se žene za slepicí, slepice se žene za žížalou, žížala se žene do neznáma, neznámo se žene na myslivce. Mysli. Slepice se zmocní žížaly, liška se zmocní slepice, myslivec se zmocní lišky. Zmocní se žížala neznámá a myslivec?

0: neznámo se říkí na myslivce. Mysli, mysli více. Liška podlehne myslivci, slepice podlehne lišce, žížala podlehne slepici, podlehne neznámo žížale a myslivé.
1: Lišák je lišák, je lišák, je lišák, je lišák, je lišák, je lišák.
2: Nadlesní náhle sní, podlesný podles spí. Lesník nesní,
3: nemrod je marot.
4: Hajný máš to marný.
0: Hošt, bu.

0: znepokojujte se meteorologickými proroctvími.
1: To pluralitní klima se bipolarizuje.
0: Evaluováno nezávislými evaluátory.

0: Měli slepice blízko žížaly, přesune se na pozici žížaly a žížalu sežere. Jeli liška vedle slepice, přesune se na pozici slepice a sežere ji. V každém stádiu hry snese slepice s určitou pravděpodobností vejce. Liška, která po několik tahů nežrala, chcípne.
1: Pluralitní systémy.
2: Já rád játra, ty rád játra.
3: Vývěva je ve vodě, vývěva je ve vodě.
4: Jak dlouho se lišky udrží ve hře, nezáleží ani tak na obratnosti hráče, který je vede, jako na důvtipu toho, kdo po herním plánu posunuje myslivce. Někdy se štvanice protahuje do nekonečna. Věčně unikající lišky dovádějí člověka k zoufalství a bezradný vodič myslivců začne tvrdit, že dostal nesplnitelný úkol. A přitom stačí jen trochu přemýšlet, zkusit jiný způsob lovu.

0: Schnuffi, Spinnerbüche.
1: Hon pokračuje.

0: touhle ukázkou jsme připomněli operu Petra Váši a kapely Tysičáci Lišák je lišák. Nahrávka vznikla před 21 lety v roce 2005 a předtím to byla předchozí první jejich nekonvenční rocková opera Samota, sláva, smrt a spása. Chtěl jsem obojí připomenout ve chvíli, kdy se skupina vrací s novým repertoárem na albu, které má mimo jiné feministický podtón a název Dlouhá, široká a bystrozraká. Petr Váša oslavil v loni 60. a píše se 40letou zkušeností na scéně. Čtu vám z anotace vydavatele, kterým je tentokrát poprvé sama kapela. Devátá řadová deska brněnské skupiny kolem Petra Váši navazuje na jeho knihu Idealisti a sleduje tři performerky, které s pomocí humoru, poezie, světeckých legend a českých mýtů hledají tvořivou odpověď na otázky osobní, kolektivní a nakonec i národní identity. Album kapela pokřtí 14. října v Brně, 20. října v Plzni a 21. října v Praze. Po cestovatelsko-dějinném diptychu albech Eldorado a The Tramp se Tysičáci vracejí k češtině, příběhu a postavám. Místo předchozího sičáckého etna, translatiny a hravé angličtiny se tentokrát do popředí dostává písňový cyklus s vypravěčkou, ženskými hrdinkami a proměněným kapelním zvukem. Kytarami, sadou perkusí místo klasické bicí soupravy a výraznou prací s vokály. V centru příběhu tohoto albového příběhu stojí Michaela Novotná. Postava, která prochází osobním vztahovým peklíčkem, seznamuje se se dvěma kouzelnými divadelnicemi a společně s nimi zakládá lehce feministickou hudebně divadelní skupinu. V písňovém cyklu se skutečné události potkávají s knihami Sestup k bohyni a Tisíc tváří hrdiny, hlubinou psychologií se spirituálním zaměřením i typicky českou ironií. No a já dodávám, že hudební vyprávění propojují vypravěčské vstupy, které namluvila Kateřina Císařová z divadla Na zábradlí. Album procházejí i ženské vokály Marty Svobodové z buduáru Staré dámy a trio Voice Babes. Jdeme poslouchat Dlouhá, široká a bystrozraká. Následuje už jen hudba, takže díky, že posloucháte se mnou. Pokud jste spokojení, pak podporujte veřejnoprávní média, slovy i činy. Loučí se Pavel Klusák. Naschledanou příště.
1: Takže naší první hrdinkou vzdorující bezohlednému agresivnímu patriarchátu je Barbora. Původně Barbara. Slovem barbar označovali staří Řekové cizince, kteří podle nich jakoby brblali. Barbar. A ona, patronka horníků a vězněných a umírajících, se stala cizinkou z jiného světa. Milosrdnou průvodkyní. Naše národní spisovatelka Božena, původním jménem Barbora, popsala ve třech svých dílech Barunku, Barušku a Báru jako různé možnosti, jak strávit život se jménem tak nabitým emocemi.

0: still.
1: Markéta je perla z jiného světa, kterou pokoušel ďábel v podobě draka, a ona mu vzdorovala zvláštním způsobem. Nebojovala s ním jako svatý Jiří. Nechala se jim pohltit a zůstala přitom pevná ve svém přesvědčení, což netvor nestrávil, pukl zraněnou pýchou, splasknul a skrotl. Markétě potom mohl sloužit jako domácí mazlíček nebo užitkové zvíře. K tomu lumen přidávají magické latinské heslo řádu benediktínů o světle a drakovi.

A nakonec tady máme Kateřinu. Čistou. Tak jako podle filozofa Aristotela přichází katarze. Očista duše diváka na konci dramatu po expozici, kolizi, krizi, peripetii a katastrofě. Moudrou nezávislou myslitelku, schopnou vymanit se z mučícího kola, bludného kruhu přežitých zvyků. Osvobodit se. Očistit.

Šumec a Kanec, Labe a Radobíl, dům plný ryb, na zahradě houseboat, jezírko. Kapr tu žere, souká do sebe, hltá a poliká celý rohlík. Idyla na obzoru říp, kosmodrom pro UFO z planety Čechů. Porta Bohemie, brána jejich nového domova, země bojů bohémů, jakože bohatě bohabojných. Čeče vážně, Čech vážně znamená člověk? Poprvé v dějinách viděli UFO tady na konci druhé světové. Zemský raj to na pohled, zpívá slepý mládenec, slyší hučet vodu, šumět stromy, to další už vidí, tvrdí. Naše velepíseň začíná opakovanou otázkou po domově a končí oslavou rajské zahrady, vnímané mimo jiné vnitřním zrakem uvnitř člověka. Jako domov, opakuje vizionář v naší písni písní. Takže domov, skrytý v zahradě, skryté v písni, skryté v srdci.

0: Skupina Tisíčáci v čele s Petrem Vášou vydává nové album Dlouhá, široká a bystrozraká a k této příležitosti Pavel Klusák Sedmé nebe využil k ohlédnutí se za dosavadní činností tohoto fenoménu brněnské alternativní scény. S brněnskou kulturní scénou je celoživotně zpět také protagonista radiodokumentu, herec, dramatik, režisér, pedagog a spisovatel, autor knížek pro děti Arnošt Goldflam, který 22. září oslavil 80. narozeniny. My za okamžik nabídneme radiodokument, jemu věnovaný, a s výročím narození souvisí také jazzový koncert, který nabídneme hned poté. Začíná první říjnový večer a my jsme rádi, že jste si za společnici vybrali Český rozhlas stanici Vltava. Od jejíhož mikrofonu vás zdraví Daniela Čermáková.
1: Český rozhlas Vltava.

Tedy před 100 lety se narodil John Coltrane a my vám v jazzovém koncertu mezi 21. a 23. nabídneme výběr z koncertních snímků, které byly pořízeny a natočeny slavným afroamerickým saxofonistou a skladatelem ve vyhlasném newyorském klubu Village Vanguard. 95. narozeniny zítra oslaví herec, zpěvák, spisovatel, textař a zakladatel i obnovitel divadla Semafor Jiří Suchý, a tak k této příležitosti se vracíme k jeho osudům, které byly natočeny v roce 2007. Čtvrtou část vám nabídneme v půl hodince před půlnocí. No a teď k slibovanému radiodokumentu. Je to portrét režiséra, dramatika, prozaika, herce a profesora divadelní fakulty JAMU Arnošta Goldflama, který v září oslavil ony 80. narozeniny. A radiodokument natočila Alena Blažijovská. Oba se v roce 2017 stali účastníky výzkumu Holocaust Survivors. On jako příslušník druhé generace po holokaustu, ona jako součást kontrolní skupiny. Co je tím vzkazem, který přeživší holokaustu zanechali svým dětem a nás všem, a jak se s tím vypořádat, na to možná nabídne radiodokument odpověď.

0: Radiodokument.
1: Slyšíme se?
2: To.
1: Jestli je všechno v pořádku?
2: Nerozumím.
1: Jestli je všechno v pořádku?
2: Jo, oči můžu zavřít?
1: Můžete, teďka záleží na vás, jak je vám to příjemnější.
2: Cože?
1: Záleží na vás, jak je vám to příjemnější. Můžete mít oči otevřené i zavřené, jak chcete.
3: Teď ještě zapíše jméno.
4: No.
3: Goldflam.
4: Ano, Gold, Goldflam.
3: Jak dál?
4: Prosím?
3: Jak dál?
4: Arnošt.
3: Rok narození?
4: 1946.
0: Vzkaz. Dokument Aleny Blažejovské.
1: Pro tu naši skupinu vy jste teďka druhá generace.
4: Ano.
1: My považujeme vlastně tu první, ty přímé přeživší, a potom zkoumáme druhou a tu třetí.
5: Kolikrát se mě ptáš, zda miluji tě. Mě tak málo znáš, mé velké dítě.
4: Tak jestli mě ještě nějaká krev v těle zbyla. Tomu se říká, krve by se v něm nedořezal.
0: Výzkumné centrum CEJTEC, univerzitní kampus v Brně-Bohunicích. S Arnoštem Goldflamem jsme sem přišli jako pokusné osoby. On jako dítě židovských rodičů, já jako součást kontrolní skupiny. Musela jsem myslet na jeho rozhlasovou hru Budou vyvoláni jménem, vyprávějící příběh z terezínského geta.
3: Už se můžete tady posadit tady na tu židličku. Já vám to trochu předložím, aby vám to nebylo. Posadit. A my spolu tady napíšem krátký paměťový test.
4: Ano.
3: Já vám tady nakreslím takový kolečko. A vy byste do toho kolečka nakreslil hodiny. Ciferník, jak to na hodinách je.
4: Jo.
6: Rudy, nemáš ty někoho jiného? Nějakou?
7: Ale ty můj myšáčku.
6: Nech toho a přiznej se.
7: Plišáčku.
6: Neuhýbej.
7: Miláčku.
6: Tak dobře. Ale něco s tebou je.
8: Co si od toho slibujete?
4: Já vlastně, abych pravdu řekl, jsem spíš zvědavej, co si oni od toho slibujou, jo? Mm-hmm. To by mě zajímalo. Tady je výtah. Je to svým způsobem téma, který já nějak zpracovávám, nebo kterým trošku jsou posedli od dětství, protože u nás hodně se o té válce a o dědictví té války se mluvilo. Jo? Třeba náš otec vždycky říkal, kdyby nebyl ten Hitler, no tak budeme velká rodina. A takže vždycky na těch dědicích to leželo. A když jsem pak jednou četl takovou knížku, respektive zrovna shodou okolností dvě knížky zároveň, jedna se jmenovala Hitlerovi děti a druhá se jmenovala Děti holokaustu. A ty Hitlerovi děti, to bylo o dětech, a tak tady to je, o dětech funkcionářů nacistických, a to druhý bylo o dětech vlastně té druhé generace holokaustu. Jo? A to byla taková zajímavá konfrontace.
7: Máš pravdu, něco se mnou je.
6: Co se děje?
7: Já jsem tě tím nechtěl trápit. Možná to ještě nebude tak zlé.
6: Co se stalo?
7: Mám se dostavit v 9 hodin do transportu, do Terezína.
6: Už zítra?
7: Ne, příští týden. V úterý.
8: Jo, tady.
4: Tady.
0: Profesor Ivan Rektor, vedoucí výzkumu, sídlí v areálu brněnské fakultní nemocnice u svaté Anny. Vydali jsme se za ním.
9: Dobrý den, ahoj.
4: Nazdar.
8: Dobrý den, Alena Blažejovská.
9: Ahoj.
4: Nazdar.
9: Ahoj, ahoj, promiň. Promiň. Ty máš krásně stylový baťoch ke triku, koukám, že tě takhle
4: to je náhoda.
9: Ladí. Tak jo, pojďte si sednout a co vám nabídnu, kafe?
4: Mně vodu.
9: Voda z vodovodu.
4: Odtečená trošku.
9: Odtečená.
4: Jo.
9: Tak se posadte. Takže tady je voda.
4: Já jednak z toho důvodu, že jsme se dlouho neviděli, jednak

0: o tomto tématu a dokonce jedna z mých posledních her a povídek se jmenuje Posedlost. A to je o tom, jak takový hoch, což vlastně jsem tak trochu já, je od dětství posedlej tím, co by podnikl, kdyby přišla zas válka. Jak by se zachránil.
1: Si myslím, že není jenom tvůj problém.
0: No
1: tohleto.
0: Právě, to je jako, že jo. A on o tom ale přemýšlí, ten hrdina, tak dětsky. Jo, že by si třeba z kyblu udělal takovou jako ponorku a dýchal stéblem trávy jako vinetu, jo, nebo podobně. A vlastně celý ten text je tady o tomhle, nemluvě o tom, že jsou tam takové žertovné blbosti, jako například chodí si hrát za synem sousedky, která teda není židovka, a ona říká, ale prosím tě, ty s tím naděláš, my jsme si kolikrát ani nemohli uvařit vajíčko, proč nebyl plyn a pro vás židy bylo plynu dost, jo? Takže vždycky jsem četl knihy o těch koncentrácích a tak dále, vlastně jakoby s takovou podvědomou úvahou, abych byl připraven. Čili jednak jsem chtěl vlastně vědět, jestli je to nějaký trauma pro ty generace následující, jestli to nevadí, že člověk na takové věci myslí, nebo že se mu honí hlavou. A jednak jestli je vlastně dobře, že o tom píšu a že mě to nějakým způsobem pronásleduje. No a zároveň, jaký je vlastně teda smysl tohoto projektu.
1: V podstatě vychází z toho, co sám říkáš, ten můj projekt. Já jsem si uvědomil, že to je obecně známý problém. To je takzvaný Holocaust Survivor Children Syndrome. To znamená, že děti těch, kdo přežili přeživších, v našem pojetí druhá generace, naše generace, takže tato generace v podstatě je jakýmsi způsobem postižena. Může a nemusí. A že reaguje trochu jinak.
2: On je katastrofista, že si myslí, že se všechno pokazí nebo co, takže se bojí radovat z něčeho, což se ale v poslední době trošku učí. Na druhou stranu po svým tatínkovi má takový, že nás trošku někdy vychovává, aby jsme jako úplně nezakrněli, tak na nás dává pozor a je strašně hodnej.
3: Říká Petra Goldflamová Štětinová, Arnoštova manželka.
1: To, co tam vyšetřujeme, je, že vyšetřujeme jednak hladinu stresu, traumatický stres aktuální, jaký je u těchto vyšetřovaných a jaký je posttraumatický růst. To totiž existuje taky. Někteří lidi reagují na stres růstem, posilují. Co tě nezabije, to tě posílí. A pak vyšetřujeme genetiku. A to jsou dva genetické faktory. Jeden vyšetřujeme v Brně a náš projekt vzbudil zájem i v cizině, takže nás oslovila na laboratoř v Cambridge, která vyšetřuje taky mitochondriální DNA, to znamená zase něco genetického. A my se snažíme prokázat, že ten přenos na tu druhou, respektive na třetí generaci, je jenom tím povídáním nebo chováním, možná i nevědomým chováním té první, respektive druhé generace, anebo zde je ten přenos taky genetický. My si myslíme, že je. A to, co hledáme, jsou biologické markery. A pokud je najdeme, pak je třeba můžeme aplikovat na uprchlíky nebo lidi, kteří přežili válku v Sýrii. A podívat se na to, zda jsou postiženi stresem, zda mají být nějak léčeni. To je takový vzdálený cíl, to je trošku ale science fiction. Tak daleko zdaleka nejsme. Zatím sbíráme data.
3: V tomto případě je sbírá magistra Monika Fňašková.
4: Tak teďka se budeme vlastně zabývat tím obdobím té druhé světové války. Byl za války někdo z vašich rodičů ukrývaný? Musel se skrývat?
0: Ano. Moje maminka s babičkou a s tetou se skrývali u jedné polské rodiny v nějakém výklenku za skříní.
4: Uh-huh. A víte k tomu něco podrobnějšího, jak dlouho to trvalo?
0: No nevím. Vím jako, že to byla část Polska, kterou když Němci obsadili Polsko, tak zabrali Rusové. Mm. Takže Tam to bylo dobrý, to dělala maminka v nějaký kuchyni, ji zaměstnali, dostala vyznamenání atlí.

0: obyčejný robotník, jo. Ale potom, když Němci vtrhli do Ruska, tak asi to ještě nějakou dobu trvalo.
1: Jo.
0: A pak, já nevím, no mohlo to být no rok určitě, možná dva roky třeba.
1: Teďka se zeptám, byl někdo z vašich rodičů v koncentračním táboře?
0: Z mých rodičů přímo ne, ale z rodiny jo.
1: A víte, o koho se jednalo, nebo zhruba?
0: No to bylo asi 13 lidí, kteří tam teda zemřeli všichni.
1: A jakým způsobem vlastně prožíval to období holokaustu nebo období té války váš tatínek?
0: Oni je zavřeli na Špilberku, napřed v Kaunicových kolejích, pak na Špilberku. Jich totiž bylo 9 dětí.
1: Aha.
0: A on a ještě další bratři byli zavřeni na tom Špilberku a pak je odvezli takzvaným nízkotransportem do koncentračního tábora v Nisku, do Polska. Jenomže to byl koncentrák, který se teprve budoval. A oni tam zjistili, že tam navezli moc chovanců a pracovníků. A tak část těch mužů, mezi nimi právě i mýho tatu a některý ty bratry, zahnali střelbou přes teda nově vzniklé ruské hranice. A tak náš tata se octl v tehdejším Sovětském svazu. A když pak putoval tím Sovětským svazem, seznámil se teda s tou maminkou, která ještě teda nebyla v tom skrytu. A pak pracoval někde v Kazachstánu a kdo ví co. A pak všichni ti bratři a on taky nastoupili do té Svobodovy, generála Svobody armády při teda Rudé armádě takzvaně. Takže on potom táhl přes Kyjev, Sokolovo, Duklu a tak dále, až sem, přičemž byl dvakrát zraněn. A já taky na to myslívám občas i z toho důvodu, že mě pronásledují občas nějaké traumatizující sny. Třeba v noci jo, na nějakém Appellplatzu prostě jsem vyvolávaný nebo něco takového. A nebo třeba těžko zvládatelný pocit úzkosti. Myslím si, že já sám se toho relativně zdárně zbavuju tím psaním. Samozřejmě nechtěl bych, aby to zasáhlo tu další generaci, to znamená ty moje děti.
2: Určitě nás to zasáhlo. Tebe to zasáhlo tak, jak to líčíš, ale mě to zasáhlo opačným způsobem. To znamená, já nemůžu číst nic z koncentráku. Já se nemůžu dívat na ty filmy. Já nemůžu jet do Osvětimi na výlet. Já bych prostě nespal.
0: Já teda taky jsem nenašel sílu vydat se do té Osvětimi. Ale nicméně jsem například napsal hru Sladký Terezienstadt.
2: Jsem viděl.
0: Kvůli které jsem měl nastudovat nějaký materiály, protože to mě nechtěli půjčit. Tak mě divadlo vyslalo na týden do Terezína, kde mě řekli, že teda můžu studovat ty materiály tam a že tam můžu i bydlet. S tím, že mě kladli několik věcí na mysl. Že v 6 hodin se zavírá brána. Čili tam teda se dostanu, to mám od toho klíče, ale kladli mě na mysl, abych v 9 hodin byl na ubytovně, protože se pouští psi. Tak to mě tak trošičku jaksi ťuklo, že jestli si mě tam nenechají. A teď jsem tam teda chodil dokola každý den, na popravišti jsem byl všude. Jo? A s takovou posedlostí, protože jsem pak zjistil, že když jsem v tom archivu tam bádal, že vlastně tam prošlo moje příbuzenstvo, taky babička, a taky jsem tam zjistil, co se s ní stalo, že ji odvezli do koncentračního tábora Písky, kde zahynula.
2: A ty jsi napsal hru.
0: A já jsem napsal hru Písek. Ale nevěděl jsem o tom, jo. Takže to byly takové zvláštnosti, které jsem se tam dozvěděl. A říkal jsem si, já to tady všecko budu obcházet, že třeba jestli mě nenechali nějaký ta rodina, nějaký vzkaz mezi těma prknama, nebo něco takového, jo, papírek, jestli nenajdu něco, nějakou památku, nebo něco určeného právě tady té další generaci, ne-li přímo osobního, no.

0: Když byl v létě čas a pan Arnošt byl zrovna v Brně, vydali jsme se na obchůzku do míst jeho dětství. Možná jsme taky hledali nějaký vzkaz.
1: No tady vlastně, když jdeme kolem té dětské nemocnice, tak tady, že jo, jsem vlastně se často pohyboval, protože tady byl tatův kamarád, primář pan doktor Saxl, a ten o mě vlastně pečoval, takže když něco bylo, tak jsme šli za ním tady do nemocnice. Jak teď ke stáru najednou si stěžuju, že mám nějakou alergii na starý kolena, tak teď si uvědomuju, že za nás to nebylo. My jsme neměli alergie, to se ani neznalo možná tady to slovo, ale měl jsem takzvanou chronickou rýmu a to on mě léčil inhalacema a nějakým prodýcháváním a tak dále, takže jak se i ty nemoci mění. A to jsem teda tady byl relativně často, když mě něco bylo. A tady toto je vlastně čtvrt Černá pole, kde jsem prožil celé moje dětství na různých místech.
0: A už tady nikoho neznáte z těch, co
1: to
0: tady
1: bydlí? To se podívám, jestli tady někoho znám. Tady Jindrovi tady bydleli, to jsem měl kamaráda Petra, který byl o maličko starší. Nikdo se nehlásí. Pak tady bydleli Procházkovi, ty měli dvě holčičky. Já jsem k ním chodíval, taky nás zvali děti a pan Procházka pro nás hrál Loutkovi divadlo. No a pak tady bydleli Dvořákovi a ty měli dceru Alenku, do které jsem byl jako děcko zamilovaný. Nicméně Alenka byla taky moje pak později první láska.
0: Tatáž Alenka, ta stejná?
1: Ne, úplně jiná. A potom, to vám musím říct, se stala Alenka mým osudovým jménem. Takže když mě ta první láska Alenka opustila, potom stačilo jenom, když se tak jmenovala a pak jsem byl zamilován a chodil jsem, případně i žil, s pěti dalšíma Alenkama.
0: Tak proto vy jste souhlasil, že budeme natáčet ten dokument.
1: Proto jsem souhlasil, paní Alenko, ano, s natáčením tohoto dokumentu o mém bídném životě.
0: No a jaké to teď je stát před zavřenými vraty svého dětství? Už nemůžeme dovnitř.
1: No, k tomu bych řekl jednu věc. Víte, já netrpím velkou nostalgii. Jo, co se týká třeba maminky nebo taty, to jo, ale já se na místa nevážu, já se vážu na lidi. Takže jestli mě někdo se ptá, jestli se mě moc nestýská po Brně nebo tak, tak já musím říct, já sem jedu rád. Jdu rád na hřbitov, kde jsou pochovaní maminka, tata, příbuzenstvo a pak jsou tam napsaný další lidi z rodiny, kteří zemřeli v koncentráku a tak dále, tak tam jdu rád. Tam si postěžuju vždycky. Teď se blížíme k premiéře toho mýho kusu Hruza v Brně, tak ještě než to skončí, tak se tam chystám teda pozdravit jaksi rodiče a předky. Pojďme. Jo, projdíte, tak já jsem měl první kavárny. Jo, tak to vypadalo. A i vypadá si.
0: Nejvíc Arnoštových vzpomínek se váže k rodinnému domu na Zemědělské 58, ale i ten už má jiné obyvatele. A tak jsme si sedli do kavárny Era. No a kdybyste si teďka ve dveřích toho domku, kolem kterého jsme šli, představil maminku, jak tam stojí, jak vypadá?
1: Moje maminka, já fyzicky trošku jsem po ní. Ona byla baculatá, takže já jsem jí vždycky rád dával pusinky na předloktí, protože ona měla takový baculatý ruce. To za prvé, byla baculatá, takže já jsem ji rád objímal, na tváře pusinkovala, na ty předlokti, na ruce. Potom, co mě se vždycky líbilo, protože tata celkem byl víceméně v práci a přišel jenom odpoledne později z doma, by nás tak trošku porovnal, zbuzeroval, ale ten můj hlavní život přes den jsem trávil s maminkou. Já myslím, že taky ona měla ten vliv na to, že já jsem se přiklonil k té literatuře a k těmto věcem. Ona teda byla v domácnosti, ale ráda četla, takže ona mě v tom velice podporovala. Zatímco já jsem četl tajně na záchodě, když tata byl doma, a ze záchodu jsem tajně pašoval knížky, aby to tata neviděl. On někdy vartoval před záchodem a hlídal, abych já se nevěnoval tady těmto zbytečným činnostem, ale byl užitečný v domácnosti. Ta maminka, ona mě neřekla nikdy křivý slovo, jo? Jestli se dá říct, jako popsat láska, tak prostě její jednání se mnou bylo naplněné láskou. Teď o tom mluvím, vlastně mě to až dojímá, že ona nikdy neřekla mě křivý slovo, až měla veliký bolesti, umírala a já jsem něco se jí ptal, protože mě to ještě nedošlo, že je to, tak jsem něco jí říkal nebo s něčím jsem jí tam otravoval a ona mě řekla, a to bylo to nejostřejší, co mě kdy řekla, mě řekla, nech mě teď.

0: brněnském Mahenově památníku přišlo na besedu s Arnoštem Goldflamem početné publikum. Převážně ženy, starší ženy.
1: Chtěl jsem vám dát na výběr, ale úplně nemůžu, poněvadž vidím, že tady je seriózní sestava, jo, a jedna z variant bylo, že budu číst ze své nové hry, kterou zkouším teď v divadle Polka Polívky, ale to nemůžu, poněvadž to je fakt moc prostý a jsou tady dámy a není to vhodná lektura pro dámy. Řadoví Brňáci, pro ně nějaký hovno není problém, jo. Jo. Tady v té hře, která se jmenuje Hrůza v Brně, jo, tam jsou taky policajti a toto, tak já vám kousíček přečtu, úryveček, jo. Policajti vrazí do dveří a tam je mrtvola. Jo? No furt, u mě je mrtvola všude. Já jsem zabil víc lidí, než je tady v Brně. Jo? Takže vrazí do těch dveří a teď vidí tu mrtvolu. Ruda, ty vole. Jara, to jsou překvapené. Ruda, toto jsem teda nečekal. Jo? Jara, ani omylem. Já jsem myslel, že tady někdo něco čoruje, televizu nebo tak, ale že tady nande mrtvolu, no to leda ve snu. Ani omylem jsem to nečekal, vole, ani náhodou. Já se musím něčeho napít, jináč mě bude blbě nebo se poblíju. Nemáš něco? A Ruda říká, mám tady v placačce domácí meruňkovicu. Teďka jsme pálili minulé týden. No, vokoštuj. Jara vokoštuj a říká, dobrá, fakt dobrá. A kde jste pálili, v nějaké pálenici? Ruda, seš na palicu doma. Tata vyrobil takový ten přístroj destilační, a jak jsou méruňky, švestky nebo tak, hned nakládáme a pálíme.
2: No, ovocné bombonu, bombary, z řepy, kukuřice, vole, a jednou aj z tého, z ananasu. Však znáš to, ne? Ole, ole, ole, kupte si zas. Ole, ole, ole, náš ananas.
3: Jo, to se zpívalo, když jsem byl malý. Tam, kde...

0: Já jsem vždycky, vole, myslel, že tam je muž jménem Petrožil. Rozumíš, jako že se jmenoval Petrožil.
1: Co pak tak se nejdou jmenuje?
0: Tak já jsem si to tak myslel, no.
1: Vlastně o chlastu, že máš tu palicu komplet vymoglovanou.
2: Zkouška divadle Bolka Polívky.
3: Prosím tě, Leošu, tu první boušku, jo, pust víc, ať přehluší to ten výstřel, jako, jo? Tak pojďte sem. No, co si budeme říkat, jo? Ta první půlka vlastně byla jak pod zvonem, jo? Utahaná, pomalá, nuda jak svině, jo? Až bych si skoro myslel, že jsem napsal nevtipnou hru, jo? Ono by to chtělo taky nasazení šťávu, ať je vidět, že se to hraje jakoby s gustem, jo? Dneska první půlka byla mizerná, druhá o malinko lepší, jo, ale taky tam byly takový kiksy a toto, jo.
4: Vidoucí potok, příští zastávka, divoká šarka. Upozornění pro cestující. Tento autobus končí
2: v létě i na podzim toho roku bylo pěkně horko. Přesto jsem využila pozvání a rozjela se do Prahy.
3: Tak pojďte.
5: Kde teďka jsme?
3: No teď jsme 5 minut od baráku.
5: Zastávka Litovický potok, nějaký
3: zastávka
5: potok tam asi je?
3: Litovický potok, tam je nejenom potok, ale kousek dál i rybník. Takový, kde se někdy i lidi koupou dokonce, ale ono to, ta voda není moc lákavá. Ale tak je tady divoká šárka kousek a tam je bazén s průtokovou vodou, studenou hodně, takže ku podivu a džbán koupaliště teda, jo. A to taky ta voda je někdy lepší, někdy horší, no ale tak chodí se tam lidi koupat a i rybáři tam jsou a děti to mají rády. Takže jsem i dcerce slíbil, že možná zítra se půjdem koupat.
5: Je příznačné, že v tom horkém počasí mluvíte hlavně o vodních plochách.
3: Jo.
5: Ale je to trošku lepší dneska, přece jenom, ne, než včera.
3: No tak byla bouška v noci, hromy duněly a blesky křižovaly oblohu, jak se říká. Ale přežili jsme to všecko, osvěžilo se to na chvílečku.
5: A bojíte se, nebo rád pozorujete blesky?
3: No, díval jsem se na to, pak mě to vzbudilo. Tak to bylo dobrý, no já vždycky mám strach, aby se něco nestalo, ale to ani nevypadalo, že by se mělo něco stát, jo. No a tady, jak vidíte tento bílý domek, tak tady my přebýváme.
5: Ten vypadá celkem dost moderně.
3: No my jsme to opravovali, respektive vedoucí té přestavby byla moje paní, která je, že jo, vytvarnice i scénografka, tak trochu i architektka, takže ona to opravovala. 3 firmy jsme vyhodili, nebo sami odpadli, až nakonec náš kamarád ty dodělávky udělal sám. No ale tak nějak jsme to přežili. Tady vidíte, co se mě podařilo zachránit z mého takzvaně výtvarného díla, keramické figury, ve kterých rostou ty netřesky,
5: no, to je krásné.
3: Což je moje oblíbená rostlina.
2: Mm-hmm.
3: Toto je zajímavý obraz, který vlastně znázorňuje hořící vesnici. A mně se líbilo, že větší část toho obrazu je takový těžký dým. A to je zajímavý, že to dělal malíř, který se jmenoval Malovaný. To je vlastně jediný obraz plnokrevně, který jsem koupil a který já mám teda ve velké oblíbě.
5: Opravdu se vám chce doma se dívat na vlastně ano, takový symbolický ano. výjev?
3: Já mám rád, dýmu? Já mám rád vlastně, nevím proč, ale mám rád takový morbidní témata.
5: Nejste masochista?
3: Jsou masochista, docela dost bych řekl. Jak já říkám, že jsou masochista, defétista a pesimista. No a tady mám svou kancelář. To už mě malovala má žena tady s celou naší rodinou. Toto zasmaloval můj syn. Takový můj portrét velice, bych řekl, zdařilý. A tak dále. Toto je taková kresba japonská.
5: No vidím, že to není jediná věc taky japonská nebo východní na okně. Jsou sošky
3: ano,
5: takových.
3: Takový malý, ačkoliv jsou žid, mám malý buddhistický oltářík, který mě tak uklidňuje trošku. Tady mám, co jsem koupil v antikvariátě, hvězdu židovskou z Terezína, co měli přišity na oděvech. Tady vlastně tvořím je velký slovo, řekl bych, že tady teda pracuju. Já taky, když jdu sem, tak dole rodině hlásím, jdu do kanceláře. Jo, takže...
5: Úřadovat.
3: Úřadovat, toto je moje kancelář. A jdeme?
6: Co ti řekl?
3: Tak zpět navážeme, rychle.
7: Hovorí k vám plukovník Hrůza z Interpolu, FBI, CIA, OSN, UNICEF, ze sekce ACTA I.
3: Já bych to tak rozdělil na třetiny. Třetina jsou věci inspirované tou rodinou, třetina jsou věci čistě vymyšlené a třetina jsou takový rozmary, co mě napadne, že by to bylo třeba legrační nebo bizární, já nevím, třeba typu biletářka nebo doma u Hitleru nebo hrůza v Brně a tak dále. Čili to jsou takový vlastně smyšlený grotesky, anekdoty, metafory, takové věci. A ještě to jsou ty pohádky moje, které teda píšu od té doby, co mám teď malé děti.
5: Já se chci jenom ještě zeptat, že jste zmínil tu hrůzu v Brně. Tak zpětně teďka, jak to subjektivně hodnotíte? Jak to představení v Brně dopadlo?
3: No, já bych řekl tak, přece jenom je to u Bolka v divadle, oni dělají hlavně teda ty Bolkovy představení a nemají soubor, takže to je vlastně divadlo, kde se schází ti aktéři jako ad hoc. Taky není tam v divadle ten servis, jak bývá v regulérních divadlech. Čili řekl bych, že jsem to tak dal dohromady a teď se to musí usadit.
5: Musím přiznat, že jsem včera ráno na stanici Vltava v Mozaice slyšela Luboše Marečka a neměl teda dobrá slova pro tohle představení. Říkal, že to je hrůza v Brně.
3: No jo, no tak k tomu bych řekl jednu věc. Ono je to vlastně neusazený. Na druhou stranu, oni ty kritici o tom mnoho neví. Jo, oni se nezajímají o okolnosti, za jakých to vzniklo, oni to posuzují jako hotový definitivní tvar, čili já bych řekl, je někdy hrůza to číst, ty jejich reflexe. Já jsem poznal asi za celý můj divadelní život 2-3 kritiky, jejich hodnocení nebo reflexe mě něco řekli. Posunuli mě někam dál. A to byl Zdeněk Hořínek nebo Kerber, ale takový kritici, byť osobně ho mám rád, jako je třeba, já nevím, právě pan Mareček nebo Soukupová Jana, jo. To jsou takový novinářský kvandy, to mě nic neřekne. Jen zvesela.

0: té oficiální části, abych vás pozval na takové neformální posezení u vínečka. Račte, máme to tady připravené. Dovolte, abych vám připil na vaše úspěchy a samozřejmě, jak se u nás říká, hlavně na to zdraví.
1: Na zdraví. Na zdraví.
2: Tak já se nechci vymlouvat, jo, ale vlastně jsem byl aj nemocný, jo, že jsem spadl v zimě, rameno jsem si namohl, pak jsem ještě se tady chystal zrovna do Brna na zkoušku, tady na těch schodech jsem zakopl a vší silou jsem s tím ramenem narazil do zdi, tak já aj v noci mě to budí, bolí mě to neustále, měl jsem být doma. A teď chodím na různé rehabilitace, i na jógu jsem začal, baňky jsem dostal, všecko možný. No ale nejsou teda, abych tak řekl, v dobrý kondici, nebo nebyl jsem a nejsou.
3: Přišlo to až s věkem, ty potíže? Vy jste byl jinak junák, který se nepotýkal se zdravotními problémy v průběhu života.
2: No tak potýkal vždycky a jako kluk jsem byl dokonce v lázních dvakrát, jsem měl 12 vředy, pak když jsem dělal dělníka, tak jsem si nachladil záda, tak mě meziobratlový disk vypadával. Všecko možný, nebyl jsem úplně junák.
3: Fakt je, že mladá rodina, děcka teprve dorůstající, svědčí pro to junáctví.
2: Ano, tak já jinak jsem junák, ale tento rok je zdravotně komplikovaný.
4: Je autorem asi 80 her a dramatizací, napsal pro děti knížky Blbá Veruna, Tatínek není k zahození nebo Dědečku vyprávěj. Hrál v řadě filmů jako Lotrando a Zubejda či Dědictví a neb kurva hoši guten tag. V televizi měl pořad Za dveřmi je AG. Má nezaměnitelný hlas a ve čtvrtek 22. září slaví celý den 70. narozeniny. Dobrý poslech dnešního interview přeje Jan Bumba.
5: Interview plus.
4: Já jsem se chtěl zeptat i na jednu jistě nepříjemnou věc, a to sice 70. leta, kdy jste se ocitl na seznamech STB a jakkoliv znalci archivů říkají, že jste komunistickým tajným nikdy nic neřekl, nikdy nic neprozradil, tak určitě vám to lidé připomínali nebo připomínali?
2: No, to jsem byl teda, musím říct, překvapen, protože řekli, že to bude k mému jubileu. A pak překvapivě mě položili tuto otázku, co já už dávno jsem jako zahodil. Ono je to teda dlouhá řada různých souvislostí. Jo? Tak vy víte, že jsem byl v tom divadle a tak dále, že jsme dělali divadlo, které nebylo zrovna v oblibě. Taky mě volali na různé výslechy. Jednou mě zavezli tam, co je dneska Bohunická nemocnice, tam do polí, tak jsem se bál, že mě namlátí nebo něco. Samozřejmě, když to vylezlo, ale nic jsem nepodepsal, jo, musím říct, jo, to má žena klade na to důraz, řekni, že jsi nic nepodepsal, já říkám vždycky, tak podepsal a mě to je jedno, důležitý je, jestli jsem něco provedl nebo někoho udal, jo, ale pak byl takový článek v časopise, který psal náš odborník na tyto otázky z toho ústru, pan Schovánek. A ten tam napsal, že se tím zabýval a zjistil, že jsem tam veden, ačkoliv jsem nic neudělal. Tak pak ještě mě ukazoval můj kamarád, dlouholetý i dnes, přes to všechno, že jo, Jolyon Negley, který hlásil vždycky na Hlasu Ameriky a s kterým jsem se kamarádil i v těch proskribovaných dobách, jediný záznam, protože on byl teda tvrdě sledovaný, kde jsem byl jmenován v té souvislosti a tam se říkalo, že teda jsem ve styku s podezřelými živly a sám, že jsou taky podezřelý živel, jo. A já jsem si říkal, no přece nejsou blbej, protože vím, co jsem dělal a budu se dožadovat nějakého papíru, kdo mě znal tehdy a kdo ví, co dělám a na kom mě záleží, tak ten celou tu věc zná. A ať si jinak myslí každej, co chce, A druhá věc, že já jsem v rozporu s tím principem, že já bych měl dokazovat, že jsem něco neudělal. To má dokázat ten, kdo mě obvinuje. Proč bych já měl najednou jenom kvůli tomu, že v nějakém seznamu se to objeví, proč bych já měl najednou chodit, dělat toho vinného, tvářit se provinile a chodit po ulici a volat lidi, kdy já jsem nic neudělal, jo, nebo něco. Ne, já to prostě odmítám a nebudu to dělat. Ono je mě to vlastně protivný. Už se furt jakoby vysvětlovat nebo hájit, jo. A říká, tu vinu musí někdo tomu dotyčnému teda doložit. Tak chytrej jsem já taky, že o někom něco řeknu a už to ze sebe nesmije. Jo? Jaký chcete čaj?
3: Černý?
2: Může Nic být i černý.
3: A co je na výběr? Nebo jaký černý máte?
2: Všelijaký.
3: Tak mě něco doporučte. V krásných krabičkách to je.
2: To má žena, propaguje tento výtečný čaj.
6: Mně bylo 23, když jsme se seznámili. A on byl taky relativně mladý, že jo? Jemu bylo, kolik ti bylo? 47. Jako mě teď.
2: No, vidíš to.
6: No, úplně. Tak byl ve středním věku, nejlepším věku, to se teď tak cítím. My jsme se seznámili, já jsem byla ještě na škole. Jako jeho studentka mě ho přidělili, nebo mě ho přenechala moje kolegyně z ročníku Bára Lhotáková, která už s ním dělala dvě inscenace a už nechtěla. Ale taky má nakonec staršího manžela, jo, takže... Ale Arnošta teda nechtěla ho jako... Ne, ona byla z nás nejšikovnější a furt jí dávali nějakou práci, takže ona už si chtěla dělat něco svýho. Takže já jsem díky tomu získala tu inscenaci Kvas krále Vondry, takže to byla naše vlastně první spolupráce a tam jsme se seznámili, ale tu jsme spolu ještě nechodili. Až při druhý nebo během druhý spolupráce.
2: No ale my jsme vlastně začali si přitom vykládat, pak jsme chodili na procházky, pak já jsem pojal...
6: Jakože to trvalo.
2: No, trvalo to. Pak já jsem pojal nečestný úmysly s ní, ale ona je taková důsledná a poctívka, no tak se to krystalizovalo, až jsme se dali teda dohromady a pak jsme začali uvažovat i o dětech a já jsem říkal, a to ne, ty mě opustí, to nemá cenu pro tebe se mnou trávit svůj život. To se i potvrdilo, ale pak Petruška dostala boreliózu, tak ještě o rok se to oddálilo všecko, no a pak už nebylo zbytí.
6: Tak já už se asi nechám, no. On říká, že už to není na dlouho, ale já doufám, že ještě jo.

0: Já jsem si vždycky, víte, myslel, že moje maminka, moje teta v poměrně mladém věku umřeli na rakovinu. A já jsem si myslel, že to bude i můj případ. A to se teda nestalo. Já jsem je přežil, dokonce
1: ten věk si přežil,
0: jejich věk jsem přežil a zatím ještě i žiju a držím se jakž takž. Takže já všechno, co mamince bylo 48, když zemřela, všechno, co od té doby je, tak já už to považuji za takový bonus. Za něco, co jsem dostal navíc, i ty děti, i Petru jako moju. Takže měl bych mít jistý zadosti učinění, že jsem tohle dostal všecko navíc a že už bych neměl moc brblat. No ale někdy se neudržím, víte? Někdy mě to nedá, no.

Herec, režisér, dramatik, spisovatel a nepřehlédnutelná osobnost české kulturní scény. To je Arnošt Goldflam, který se narodil před 80 lety, 22. září. Narodil se tedy v Brně, kde také vystudoval JAMU a kde začala jeho dlouhá a mimořádně pestrá umělecká cesta. Jeho tvorba je prosycená specifickým humorem, absurditou i hlubokým lidským porozuměním, ať už stojí na divadelních prknech před kamerou a nebo za psacím stolem. Goldflamova divadelní kariéra je neodmyslitelně spjatá s hudebním skladatelem Jiřím Bulisem, blízkým přítelem a dvorním skladatelem Hadivadla. Je společenský tvor, elegán, milovník dortíků a šampaňského, kamarád. A také proklatec, komplikátor a hlavně výjimečný skladatel. Takto na Jiřího Bulise vzpomínal Arnošt Goldflam v jednom z rozhlasových pořadů, který mimochodem najdete stále na rozhlasovém webu. Jiří Bulis je podepsán pod množstvím kompozic pro divadelní představení, film, televizi a složil také velké množství písní. Jeho písně se nikdy nestaly hity, majetkem milionů, jak říkal sám Jiří, připouští Arnošt Goldflam, jednak proto, že se nejednalo o prvoplánově líbivé melodie a snadné texty. Ale on hlavně nebyl obchodník, který by uměl svůj talent prodat. Nejvíce mi k němu sedí německé slovo langsam. On byl prostě takovej pomalej, říká Arnošt Goldflam a my si teď po radiodokumentu věnovaném právě brněnské osobnosti kulturní Arnoštu Goldflamovi pustíme pár písní Jiřího Bulise.

snad i tebe slunce navštíví a tak oklikou přes nebe propojí mě s tebou, moje nenápadná krásko. Snad i slunce tebe navštíví a tak oklikou

stůj, můj anděli.

mě v život navrací. Tvých očí lesk je spásy záblesk, anděli radosti. V této bláznivé době přiměstuj, v této bláznivé době přiměstuj.

vždy pohotové svítí.

0: Tak pokud Arnošt Goldflam poslouchal dnešní vysílání, tak jsme mu snad udělali radost, když jsme připomněli jeho dvorního skladatele a hlavně blízkého přítele Jiřího Bulise. A ještě k radiodokumentu, který byl portrétem Arnošta Goldflama. Ten připravila v roce 2018 Alena Blažejovská, nadepsala její vzkaz a na pořadu spolupracoval režisér Radim Nejedlý, dramaturgii měl Dan Moravec. A za týden ve čtvrtek 8. října to vám nabídneme pořad z cyklu Radiostop, který se věnuje vysílání pro dělníky, které za první republiky provozoval Radiožurnál. Archivních záznamy relací, které měly pracující vzdělávat jak v otázkách politických, tak třeba výhod zdravého stravování, do kontextu uvedeme za týden v tomto radiodokumentu, který můžete poslouchat u nás na Vltavě, tedy ve čtvrtek po 20. hodině. A navzdory tomu, že Jiří Bulis před chvílí dospíval o svítání, my postupujeme do noci a sestupujeme také po schodech dolů. Konkrétně to bude do jednoho legendárního jazzového klubu, který najdete na Manhattanu, Village Vanguard. Je to nejstarší fungující jazzový klub v New Yorku. No a právě tam míří naše kroky, protože tady koncertoval legendární John Coltrane a my vám v souvislosti se s tím výročím narození tohoto slavného afroamerického saxofonisty nabízíme výběr z koncertních snímků natočených právě v tomto legendárním jazzovém klubu.
1: Koncert jazz. Hudbě zdar a jazzu zvlášť. Ze stanice Vltava vás zdraví Jiří Starý.

John William Coltrane, známý také pod muzikantskou přezdívkou Train, se narodil 23. září 1926 v Severní Karolíně na východním pobřeží Spojených států amerických. Zcela po právu je považován za jednu z nejvýznamnějších postav progresivně orientovaného moderního jazzu bláznivé druhé poloviny 20. století. K celosvětovým oslavám Coltraneova zcela mimořádného tvůrčího odkazu se u příležitosti jeho nedávného životního jubilea připojil rovněž Český rozhlas. Na stanici Vltava vám nabízíme takřka dvouhodinový výběr tímto slavným afroamerickým saxofonistou a skladatelem živě natočených snímků. Vznikly při jeho koncertních vystoupeních ve věhlasném newyorském klubu Village Vanguard v průběhu 60. let minulého století. Coltraneův úvodní majestátně vyznívající originál Spiritual zazněl v kvintetním obsazení s hostujícím basklarinetistou Ericem Dolphym. Následující jazzový standard A Softly as the Morning Sunrise si vyslechnete v úspornějším obsazení Coltraneova klasického kvarteta. Po boku výhradně na soprán saxofonu preludujícího kapelníka se vám tedy znovu připomenou z hardbopového idiomu vyrůstající výjimečně talentovaný pianista McCoy Tyner, naprosto spolehlivý kontrabasista Reggie Workman a rovněž po všech stránkách excelentní bubeník Elvin Jones. Tak ať se vám i nadále hezky poslouchá.

Technicky i výrazově brilantní provedení známého jazzového titulu Softly as in a Morning Sunrise potvrdilo neobvyklou kompaktnost Coltraneova generačně spřízněného souboru, jehož věkový průměr se v době vzniku nahrávky pohyboval kolem necelých 30 let. V ještě o poznání komornějším uchopení dobově oblíbeného saxofonového tria, tedy pouze s basistou Jimmy Garrisonem a bubeníkem Alvinem Jonesem, vám obdivuhodně rozjetý tenor saxofonista John Coltrane naservíruje svůj další energický originál. Chasing the Train.

V modálním jazzu pevně ukotvené a improvizačně takřka do poslední noty vyždímané téma Chasing the Train už naznačilo budoucí směřování Johna Coltrana k abstraktním free jazzovým výbojům. K takto zásadnímu stylovému posunu jeho postupně se radikalizujícího muzikantského projevu ale v roce 1961 ještě nedošlo. Další koncertní snímek dnešního výběru, konkrétně sextetně zpracovaný melodicko-motivický groove, nese signifikantní pojmenování India a dokumentuje Coltranův tehdejší zájem o východoasijský hudební materiál. Pozoruhodností této opět v dlouhých plochách gradované autorské ukázky je zapojení hned dvojice špičkových kontrabasistů. A nutno zdůraznit, že Jimmy Garrison i Reggie Workman si svoje převážně repetitivní doprovodné party přizpůsobili tak říkajíc k obrazu svému. Prvotřídním solistickým výkonem se opět prezentoval hostující basklarinetista Eric Dolphy. Nad inspirativní polyrytmikou neobvykle střídmého pianisty McCoy Tynera a extatického bubeníka Elvina Jonese opět dominoval nápaditý soprán saxofon kapelníka Johna Coltrana.

Návštěvníkům newyorského klubu Village Vanguard se tenor saxofonista John Coltrane, pianista McCoy Tyner, basista Jimmy Garrison a bubeník Elvin Jones představili také 3. listopadu 1961. Jejich takřka 15-minutovou kreaci na Trainovo původní téma Impressions zachytil zvukový inženýr Rudy Van Gelder pro nahrávací a vydavatelskou společnost Impulse Records.

Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte pravidelný jazzový koncert, jehož protagonistou je světově proslulý americký saxofonista a skladatel John William Coltrane. Ve druhé části našeho večerního pořadu zazní ukázky z dalšího Trainova památného vystoupení. Uskutečnilo se 28. května 1966, tedy zhruba rok před Coltraneovou předčasnou smrtí, opět v legendárním hudebním klubu Village Vanguard v newyorské bohemské čtvrti Greenwich Village. Coltraneovo nově seskupené, tentokrát už jednoznačně avantgardně nasměrované akustické kvinteto vystoupilo ve hvězdném personálním obsazení. John Coltrane, sopran a tenor saxofony, bas klarinet, flétna, Farrow a Sanders, tenor saxofon, flétna, Alice Coltrane, piano, Jimmy Garrison, kontrabas a Rashid Ali, bicí nástroje. Hostujícím perkusionistou byl Emmanuel Abdul Rahim. Pro vaši informaci ještě dodávám, že postprodukčně upravené koncertní snímky vyšly pod Coltraneovým jménem na původně vinylové LP desce Live at the Village Vanguard Again v prosinci 1966.

Najma. Ikonický titul Coltraneova autorského repertoáru pomalu uzavírá dnešní nabídku sestavenou z koncertně natočených snímků Trainových komorních souborů. Posledním příspěvkem našeho jazzového koncertu bude Coltraneovým sextetem free jazzově akcentovaná vypalovačka My Favorite Things. Krajně expresivní provedení známého valčíkového tématu z dodnes populárního muzikálu The Sound of Music bude zběsile rychlé a taky poměrně dlouhé. Spolu s kontrabasovým intrem potrvá přibližně 27 minut. No a to bude z naší strany pro dnešek všechno.

Vltavského studia Českého rozhlasu v Praze se s vámi loučí mistr zvuku Václav Maršík a od mikrofonu také autor tohoto pořadu Jiří Starý. Děkujeme vám za pozornost, naslyšenou příště.

0: Pouhých 40 let se dožil John Coltrane, ale stačilo to na to, aby se stal legendou a někým, kdo je považován za jednu z nejvýznamnějších a nejvlivnějších postav moderního jazzu, který společně s tenor saxofonisty Colemanem Hawkinsem, Lesterem Youngem a Sonny Rollinsem od základu změnil hru na tento nástroj. Narodil se před 100 lety 23. září a my jsme se za ním vydali do minulosti a do podzemí, totiž do legendárního jazzového klubu Village Vanguard, kde byly pořízeny záznamy jeho vystoupení a jejich výběr jste právě teď mohli slyšet. Jazzový koncert pro dnešní večer připravil Jiří Starý. 95. narozeniny dnes slaví Jiří Suchý a my k této příležitosti vysíláme od pondělí jeho celkem desetidílné osudy, čtvrtou část na Vltavě vám nabídneme za půl hodiny, ale první část závěrečné hodiny 1. říjnového dne je záležitostí literární, i když i v tomto případě se jedná o vzpomínky. Za moment.
1: Přijďte zjistit, co hýbe světem médií, komunikace a marketingu na mezinárodní konferenci Forum Media. Dozvíte se mimo jiné, jak nás korporace ovládají přes data, jak si váleční zpravodajové udržují chladnou hlavu, proč Harry a Meghan dělají stále stejné chyby a jak chápe komunikaci nový pražský arcibiskup. V úterý 10. listopadu v Praze. Více na forummedia.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Četba s hvězdičkou.
0: Marie Zelbová si zažila undergroundové dětství se schizofrenní matkou, mnoha strýci a bezhraničním bratrem. Napsala o tom knihu Táňa Praha 3 Žižkov, která vzbudila obrovské a pro autorku nečekané nadšení. A vy máte možnost poslechnout si ji teď v audioverzi v premiéře v interpretaci Karolíny Knězů a v režii Jakuba Doubravy. Část 5.

Výchova odstrašujícím příkladem. Přelom 80. a 90. let. Smaženici jsme doma nikdy neměli a houby jsem jako dítě ráda neměla, protože mi přišly slizké. Máma je milovala, ale byla líná je sbírat. Když v roce 86 bouchnul Černobyl a houby v Evropě byly toho léta plná cézia z radioaktivního spadu, byla Táňa nadšená, že má od přátel najednou přísun hříbečků naložených vláku. Byla zřejmě jediná, komu to nevadilo. A těžké kovy neutralizovala jodem, který jsme polikali po lžičkách jako antidotum. Když jsme jednou na našem oblíbeném výletě k Unětickému potoku našli muchomůrku červenou, Máti ji neváhala ze syrova rovnou na místě skonzumovat. Účinek se dostavil na náměstí Jiřího z Poděbrad, když na zastávce MHD vyšplhala na pouliční lampu a rozjařeně povykovala na lidi čekající na autobus. V pozdějších dobách se u nás na podzim konaly houbové sklizně, jejichž hlavním organizátorem byl Wilhelm Heller, zvaný Wilda. Už jeho zjev byl pozoruhodný. Tento hubený charismatický týpek s velkým srdcem se jako zapřísáhlý punker nespokojil s obyčejným čírem a místo toho si každý den pomocí mýdla modeloval po celé hlavě bodliny. Táňa mu naordinovala kouření marihuany, takže se tenkrát zbavil závislostí na jiných, škodlivějších látkách. A celkově se postupně transformoval od punkové rebélie spíš ke studiu hermetismu a okultních věd. Kazety Sex Pistols vyměnil za indické mantry a knížky Táňina oblíbence Gustava Meyrinka. Uctívání Pavla Gregora, průkopníka výroby polozapomenutého metamfetaminu v tehdejším Československu, nahradil studiem samizdatových spisů děl Elifase Lévyho, které na stroji přepisovala přes kopírák jeho přítelkyně Janička. Samotné místo původu kouzelných houbiček bylo opředeno tajemstvím a bylo přísně střeženo Wildovým kamarádem Fandou Pánkem. Fanda za s postupem let metamorfoval z undergroundového básníka v hluboce věřícího katolíka, kterému houbičky pomáhaly k náboženským vytržením. Ve svém pokoji, zařízením připomínajícím františkánskou celu, se dával dlouhé hodiny na židli a zíral na obrázky svatých, které se mu rozhýbávaly před očima jako křesťanské animáky. Do Wildy byl platonicky zamilován. Zahrnoval ho pozornostmi a také mu prozradil, kde se skrývá onen svatý grál Vysočiny aneb mycelium lisohlávky české. Z výše uvedeného je zřejmé, že v době mářobraní a houbařské sezóny u nás býval dost provoz. Když jsem se jednou povídala s Wildou vedle v pokoji, vstoupil do místnosti opilý návštěvník v brýlích a začal močit na poličku v rohu místnosti, která mu zřejmě připomínala WC. Wilda zděšeně: prosím tě, to nemůžeš, jsou tam hračky. Neznámý pán zabručel něco jako: to je mi jedno. Mně to tedy úplně jedno nebylo a Wilda ho naštěstí pohotově odtáhnul na záchod. Když se pak za mnou Wilhelm vrátil, tak se omlouval, že Táně na podzim nosí trávu, i když ví, že kvůli tomu tohle roční období nesnáším. Bývala jak utržená ze řetězu a rozčilovala mě svým songem Maminka se zbláznila. Jednou mi v létě Wilda s Janičkou udělali velkou radost, když mi na tábor poslali balíček s čokoládami, dopisem a obrázkem kočičky. Dle přísných táborových regulí jsem se musela o čokolády rozdělit s celým oddílem, ale naštěstí se mi nenápadně podařilo narvat si předtím pár čtverečků do pusy. Wilda byl taky jeden z těch lidí, kteří s malým Krištofem hrávali dobrovolně pekseso. Když pak v 90. letech v 27 v psychóze tragicky vypadnul z balkónu svého bytu na Čechově náměstí, zanechal tu po sobě přítelkyni Hanku, syna Dominika a nám všem obrovskou díru v srdci. Wilda byl totiž člověk, který se potkává jenom jednou za život. Chudoba cti netratí. Osmdesátky. Jedno žižkovské přísloví říká, že chudoba cti netratí, ale žádná velká cnost to taky není. Tak o tom vím své. Nezapadat na žižkovskou základní školu náměstí Barikád nebylo příliš těžké. Doma jsme neměli televizi a tak jsem nesledovala kultovní seriály jako 30 případů majora Zemana, Bajného Sandokana, ba ani Klokánka Skipyho. Něco šlo sice pochytat u babičky Helenky, kam jsem se občas těšila na nedělní dopoledne strávené s dobrotivými juheláky a frustrovaným mufem disponujícím pouze dvěma končetinami. Reklamy pana Vajíčka byly neméně zajímavé. Jeste ovocné knedlíky, kdykoliv, dobré, čerstvé, zmražené. Na pondělní vášnivé hovory o seriálech v naší třídě to však nestačilo. Do toho si asi dokážete představit naprosto nemoderní ohozy od mé hippie matky.
Nemohla si dovolit kupovat nám oblečení v bílé labuti. Za to mi pletla krásné barevné svetry a přešívala darované šaty na staré šlapací singrovce od prababičky Eleonory z Lelekovic. Když jsem bývala někdy smutná, že se děti ve třídě smějí mým modelům, máma mi na to říkala, prosím tě, řekni těm pitomcům u vás ve třídě, že tohle zrovna frčí v Paříži. To by mi spolužáci nezbaštili. Táňa byla vůbec velmi kreativní. Když mi byly 4, vyrobila mi kočárek, který na mých procházkách vzbuzoval velkou pozornost. No, kočárek. Byla to spíš konstrukce z dřevěných lišt, v ní zavěšený vax pruhů sešitých z látek z řempa a jako kolečka sloužily 4 žluté umělohmotné koule s drobnými výčnělky. Když jsem s ním hrdě vyrazila koněvovkou na špacír, vydával tento vehikl silný rachtavý zvuk a nějaký manželský pár se mě na ulici vyptával, kde jsem k tomuto podivuhodnému vozíku přišla. Samostatná kapitola byly svačiny. Třeba o svačině premiantky Evičky Hlinovské, která měla každý den chléb se šunkovým salámem a k tomu jablko, jsem si mohla nechat jenom zdát. Šunkový salám jsem doma zažila jen jednou a to bylo stejně určitě nějakým nedopatřením. Já měla do školy každý den starší kus namazaný taveným sýrem s obrázkem podvedené vrány a chytré lišky, která na ní vyzrála, když jí namluvila, že umí hezky zpívat. To celé zabalené do igelitového sáčku od vaty skládané obvazové. Moc mi to nejelo, zejména když mi máti namazala sýr na chléb prsty, protože se jí nechtělo hledat nůž. Svačiny jsem každý den nenápadně vyhazovala do odpadkového koše ve třídě, či jsem je nechávala tlít v útrobách mého psacího stolu. Můj svačinový trouble se však nakonec podařilo definitivně vyřešit. Začala jsem totiž každé ráno dostávat 2 koruny, abych si cestou do školy v mléčném baru koupila 2 koblihy. Jarda Němec se mi sice smál, že jsem koblihová mařka a nikdy nemám pořádnou svačinu. Já na své koblížky však nedala dopustit. Do konce školní docházky jsem tím pádem spořádala něco kolem 2000 kusů kulaťoučkých koblih. Jednou jsem se ve škole mohla blízknout lepší sváčou, ale nosit ji tam bohužel nebylo žádoucí. Stalo se to takhle. Uprostřed noci mě vzbudila velká záře. V kuchyni šlehaly vysoké plameny, to když se Táňa pokoušela nacpat jakýsi obří proutěný koš do kamen a uprostřed kuchyně ležela neuvěřitelná hromada velkých žlutých grepů. Tolik ovoce pohromadě jsem do té doby nikdy neviděla. Maruš, kdyby se

Každopádně děkuji Davidovi za zpestření jídelníčku a doplnění potřebného vitamínu C. Jenom mi bylo dost líto toho proutěného koše, který jakožto předmět doličný musel být bez milosti zlikvidován.

Když nám občas před výplatou kručilo v břiše, tak jsme se pozvali k někomu na oběd. Většinou to byly hlavně máminy přátelé z Davids, kde žila od doby, než se přestěhovala na Žižkov. Vzpomínám zejména na malíře a restaurátorku Václava a Evu Matějíčkovi a jejich 4 dcery. Rovnou jsme se u nich většinou i vykoupali. V jednom z těchto nekonečných týdnů se na Žižkově u popelnic vyskytnul zabalený kus chleba. Ten den jsme shodou okolností měli k večeři chlebovou polévku, čili rozvařený chleba ve vodě s majoránkou. Bohužel jsme s bratrem vytušili původ hlavní ingredience pokrmu, takže atmosférou večeře připomínala spíš příděly ve varšavském ghettu. Já jsem se statečně a s velkým sebezapřením snažila vůbec nemyslet na popelnice a snědla jsem asi půl talíře, ale můj mladší bratr Krištof se v jídle stále jen nimral a nejedl. Dusno, které by se dalo krájet, prolomil až jeho medový hlásek. Mami, a ta polívka je z toho chleba od popelnice? Následovala rychlá odpověď v podobě hliněné sošky mrštěné jeho směrem, pak Krištofův rik a zalepování rány na čele cigaretovým papírkem. Můj bratr se sice svým zraněním z chlebové polévky vykoupil, ale šrám na čele už mu zůstal napořád.

Orloj stromů, srpen. Ze země vyrůstá i z nebe padá. Do sebe samé se hrouží. Boží láska věčně mladá. Potřebuji tě, jak matka dítě, jak dítě matku svou. Mé nepatrné srdce se do tvých rajských zahrad propadá.

Svět podle Burdy. Osmdesátky. Naše děti si, díky bohu, vůbec nedokážou představit, jaké to bylo žít se Sovětským svazem na věčné časy. Tu beznaděj, že to období temna nikdy neskončí a my budeme navždy uvězněni v bolševickém pekle. Na druhou stranu mě rozčiluje, že si dnešní mládež neváží takových hodnot, jako jsou například igelitové tašky či plechovky od nápojů. A dokonce je považují za odpadky. Jednou u nás nějaký dobrodinec nechal igelitovou tašku žluté barvy s francouzským nápisem Picum. Zachraňovala se mi jako velkou vzácnost a nosila v ní noty do hudebky. Igelitka se sice časem roztrhla, ale máma mi ji na šicím stroji sešila, takže jsem tento polyetylenový skvost mohla používat i dále, tedy do úplného roztrhání. Když mě v 5 letech začaly v botách tlačit palce u nohy, tak mi máma špičky prostě ustřihla, takže upcyklovala dávno předtím, než to začalo být moderní. Symbolem západního luxusu byly samozřejmě také plechovky, například od Coca-Coly, Fanty či piva. Ty u nás bohužel nikdo nenechával, takže jsem za nimi podnikala se svým bratrem dobrodružné výpravy na hlavní nádraží. V dnešním Sherwoodu, na zastávce autobusu, občas turisté nějakou tu plechovku odhodili do koše. Netuše, že obal je v některých částech Evropy více než samotný obsah. Bylo nám trapné hrabat se před lidmi v odpadcích, takže jsme si někdy museli nechat autobus ujet a vychytat chvilku, kdy jsme byli na zastávce sami. Samozřejmě nesmím opomenout slavné západoněmecké periodikum Burda, podle kterého socialistické ženy šily svým rodinám oblečení kapitalistického střihu. Teda až na mámu, která si zásadně všechny střihy vymýšlela sama. Jednou jsme s Táňou na Letné navštívili Vědmu, nějakou paní Ráčkovou. Byla to taková milejší verze Jeremiášky z Rychlých šípů, která jí dělala horoskop. Měla spoustu koček a hromadu lesklých západních časopisů a pár nám jich při odchodu věnovala. To Helena ze skautského oddílu Rychlé kuny zaslovila s kámoškou zahraniční časopisy na záchodech americké ambasády. Chtěla jsem se ve třídě blejsknout, tak jsem jeden výtisk Burdy vzala do školy. Časopis zaujal zejména spolužáky, kteří se však pochopitelně příliš nezajímali o módní trendy, ale o polonahou dívku na

straně 36, která si natírala prsa tělovým mlékem Nivea. Časopis si tou dobou už žil vlastním životem a koloval z lavice do lavice i během vyučování. Takže nám ho soudružka učitelka v tu dobu již bez stránky 36 nekompromisně zabavila. Nejen, že mi ho však nevrátila ani na konci školního roku, ale ještě jsem kvůli tomu o týden později musela jít na výslech do ředitelny. Paní ředitelka Žebrová dělala, že si něco zapisuje, ale já moc dobře věděla, že je ve skutečnosti jedno velké ucho. Policajt v civilu se mě vyptával, kde tyhle zahraniční časopisy bereme. A jestli k nám občas nechodí nějací divní týpci s dlouhými vlasy. Pobrekávala jsem, ale vyšetřovateli jsem odpověděla, že k nám žádné máničky nechodí.

V 7. třídě přišel převrat a Táňa se konečně dočkala své vysněné revoluce. Teodora alias Tin z našeho oddílu v galantérii koupila trikolóru, kterou cestou z družinovky nastříhala a všechny jsme si ji na stanici metra Julia Fučíka hrdě připnuli na kabát. Lucie Bratinková alias Robinson mi jednou říkala, že jako dítě nikdy nevěděla, jestli má ve škole do kolonky povolání otce uvádět topič nebo jaderný fyzik. Tak tenhle problém byl teď naštěstí vyřešen. Protože holky z disidentských rodin, které měly do této doby táty zaměstnané v kotelnách, měly ze dne na den otce ve vládě. Když jsme přišli v pondělí do školy, učitel matematiky Ilja Turek důstojně nakráčel do třídy a bez jediného slova sundal portrét Gustáva Husáka ze zdi a položil ho na zem. Ticho by se dalo krájet a myslím, že úplně všichni v 7. A pochopili, že se tu právě přepisují dějiny.

Červeňákovi. Osmdesátky, devadesátky. Jestli měla máma pro někoho slabost, tak pro všechny bytosti, které na tom byly nějakým způsobem hůř než my. Třeba lidé bez střechy nad hlavou, různí šílenci, polomrtví holuby či chudí Romové. Spřátelila se s romskou rodinou Červeňákových, která bydlela na Koněvovce kousek nad námi. Obývali přízemní dvoupokojový byt s okny do ulice. Pamatuji si, jak jejich malé děti nahoře do půl těla s dudlíkem v puse místo dveří vylézali ven oknem. Všichni používali slova, která jsem neznala, a v pekáči na stole mívali vepřová žebra. Nosila jsem k něm občas oblečení, které máma vytřídila, když jsme z něj s bratrem vyrostli. A jako malá jsem se kamarádila s jejich dcerou Markétkou. Táňa měla ráda jejich muziku, občas si s nimi zaspívala. A když jsem sekla s houslemi v Lidušce, za stovku jim je prodala. Můj učitel houslí Ládík Šmejkal se naštěstí zřejmě smířil s tím, že tento hudební nástroj původně majetku Lidové školy umění už nikdy neuvidí. Dodnes toho mám však provinělý pocit a bojím se, že se ozve. Červeňákovi měli velký temperament. A když jim máma jednou půjčila kytaru, lítaly z ní pak nejen struny, ale i třísky. Mé červené boby nám sice také poctivě vrátili ještě ten den, ale poté, co s nadšením sjížděli z Vítkova na Štěrk do Mažlické ulice, bylo skrz ně i vidět, takže jsme je museli stejně vyhodit. Měli jsme je ale rádi. Mladý Franta byl velmi pohotový muž. A když ho doma hledal příslušník veřejné bezpečnosti kvůli nějakým kabelům, ujistil ho. Ne, Franta Červeňák tady už nebydlí, toho už jsem tu hodně dlouho neviděl. Heroickým činem mé máti bylo, když se jí podařilo shromáždit po svých přátelích peníze na advokáta pro matku čtyř dětí Hermínu Červeňákovou, aby vysekala z nějakých kabelů. Mimochodem, nikdy jsem jako malá nechápala, proč Červeňákovi pořád řeší nějaké kabely. Peníze ze sbírky se však bohužel Táně nepodařilo doručit, protože samou radostí z úspěšné mise cestou stačila propít a Hermína šla nakonec opravdu sedět. Jednou o víkendu se máma vzbudila a básnila o nějakým úžasným mladým cigošovi, co je přímo andělský typ a se kterým si v noci v kuchyni hrozně rozuměla. Já jsem se obezřetně naklonila z palandy. Mami, a kde je ten novej kazeťák, co jsi přivezla z Vídně? V kuchyni se již tou dobou nenacházel ani andělský typ, ani kazeťák. A tak Táňa okamžitě nasupeně vtrhla k Červeňákům, aby od nich zjistila adresu. Bydlel hned vedle nákladového nádraží Žižkov a za zvuku rádia, který se linul z našeho kazeťáku, si spokojeně na dvoře přelakovával auto. Pani, já vás neznám, reagoval anděl zaskočeně. Táňa však bez diskuze popadla kazeťák a vítězoslavně jsme kráčeli vstříc sobotnímu slunci.

0: se koná!
1: Dětství na společenském okraji během normalizace a 90. let, zapomenutý svět undergroundských putyk, lidské pospolitosti, hledání mystiky i mnoha tragických osudů, dokumentuje Táňa Praha 3 Žižkov. Vzpomínková novela Marie Zelbové, kterou posloucháme v Českém rozhlase vůbec poprvé, v interpretaci Karolíny Knězu a v režii Jakuba Doubravy. Šestá část této celkem osmidílné četby bude na pořadu zítra, o 11:30 za pár minut, tedy osudy Jiřího Suchého. A do té doby nám budou hrát Charlie Hayden a Brett Meldau.

0: Osudy. Jsem notorický neslavič, říká o sobě Jiří Suchý, který tedy neslavil své dnešní 95. narozeniny, ale jiní tak činí, ať už jde o televizi, vydavatelství, nakladatelství anebo Český rozhlas. K příležitosti jeho 95. narozenin, tedy narozenin herce, zpěváka, spisovatele, textaře, zakladatele i obnovitele divadla Semafor, se vracíme k jeho rozhlasovým memoárům desetidílným z roku 2007, kdy je s Jiřím Suchým připravil Ondřej Vaculík, tak vás zvuk poslechu čtvrté části, zároveň tedy přeji klidnou noc, vydařený zítřek a těším se zase příště naslyšenou.
1: Život je pro mě obnošená vesta, vše, co se dalo, dávno už jsem prožil, teď už mi zbývá jenom jedna cesta, střiknu si trochu, jedu do žil. Pár kapek u trejchu jsem požil a zítra zas si pro změnu, v případě, že bych ještě ožil, kulí hlavu pro ženu.
2: Pro koho?
1: Pro ženu.
3: Ve škole jsem neprospíval a prolez jsem jenom proto, že jsem byl poměrně slušný chlapec a pánům učitelům se zželelo se mnou nakládat nějak extra tvrdě, tak mě vždycky nechali nějak jako... No, tak dobře, takže jsem jakž takž prolez. No a záhy jsem samozřejmě pocítil svoji nedokonalost, zvlášť vedle Ivana Vyskočila. Ivan Vyskočil byl člověk, se kterým se úplného mládí se tak trochu přátelil. Byli jsme oba ze Spořilova, on byl asi o 2 roky starší než já. Ale on byl asi o 2 roky starší než já, ale asi o 200% chytřejší a moudřejší. Takže když jsme se někde ocitali, tak s ním už ty dospělí, jemu bylo 16, mě 14, s ním už ty dospělí jednali jako rovný s rovným a on s nima diskutoval o věcech, o kterých jsem nevěděl ani, že jsou, jo, natož abych o nich měl přehled. Že jo. A já jsem byl takový ořezávátko, který jako nikdo kažej, jo, tam brali mě jako, že jsem takový hodný chlapec a tím to haslo. A já jsem cítil tu svou nedostatečnost. Dokonce jsem měl potom ještě kamaráda Miloše Lébra, spolužáka, a ten byl velice inteligentní. A vzpomínám se, jak jednou jsme se vloupali, nevloupali, prostě byli jsme ve sborovně naší školy, poněvadž jsme tam tiskli náš školní časopis. A shodou okolností tam byla taková kartotéka, kde byli, poněvadž jsme byli už v posledním ročníku, a tam byly údaje o nás všech žácích a tak. A takové tabulky to byly, kde se vyplňovaly různý, no kádrování to bylo vlastně. A tak on tam našel hned to svoje a tam bylo v rubrice inteligence nadprůměrná. A já jsem našel svoje, tam bylo inteligence průměrná. A to mě tenkrát hrozně vzalo. Já jsem před ním najednou si připadal tak jako nedostatečný. No a já jsem měl tedy asi veliký štěstí, že se mi začaly vytvářet takovýhle mindráky různý a ty byly obrovským motorem. A já, když jsem odešel ze školy, tak jsem se začal vzdělávat, ale prostě tak, že jsem vypustil všechno to, co nebudu potřebovat. Takže jsem o fyzice nebo prostě o takových věcech, tam jsem naprostej primitiv dodnes, ale upnul jsem se, začal jsem třeba se zajímat o literaturu. Ivan Vyskočil chodil po antikvariátech pořád a tak já jsem taky chodil po antikvariátech mnohdy s ním a když mi řekl, tohleto si přečti, tohleto si, tak jsem to okamžitě vzal. Od Miloše Lébra, který později se dostal na krátkou dobu naštěstí na takový scestí a začal uznávat takovou spíš proletářskou literaturu a tak, tak jsem odkoupil všechny knihy Nezvalovy a tak za pár halířů. On potom zase změnil názor a to byl takový jako v těch postpubertálních dobách takový záchyjev. Tak jsem začal číst a začal mě to zajímat a zajímavý, že já později komik jsem byl odchovanec dekadence. Já jsem miloval Karáska z Lvovic a začalo to vlastně Oscarem Wildem, kterýho jsem objevil a tam byl humor ještě, že jo, bylo to takový sice. A ten Karásek už byl bez humoru, nebo Karel Hlaváček, tak a to bylo takový v tmách, v hlíně vysvětlíš, jí sahni sem nyní, byl život cen hrob pravdou jest, nebo takový. A já jsem dokonce navštěvoval hřbitovy a tak, no, bylo to takový zvláštní. Vedle toho jsem vyznával Voskovce a Wericha. Začal jsem toužit být taky něčím takovým. Byly to takový dva póly ve mně a možná dneska, když se na to zpětně dívám, tak si říkám, možná, že díky právě těm dekadentům, který na mě působili stejně tak jako klauni a komici v té době, takže se mi podařilo, že ta moje komika nebyla taková úplně pliptká, rozesmát co největší počet lidí za jakoukoliv cenu. O to mi nešlo. Já jsem se snažil, aby to mělo svoji poetiku a svoji tvář zvláštní a za to vděčím zřejmě těm dekadentům. Poněvadž jsem byl grafik a pořád mě přitahovalo výtvarné umění a pořád jsem kreslil a zdokonaloval se v tom trošičku, tak jsem chodil na výstavy. A teď vám něco řeknu. Když jsem vstoupil tehdy do propagační tvorby, že se musím takhle vrátit nazpátek, tak tam samozřejmě ty výtvarníci chodili neustále po nějakých výstavách. Já do té doby s tím výstavám neholdoval nějak, ale tak když chodili všichni, tak jsem chodil taky. A přišel jsem na jednu věc, že když je člověk snob, takže to může mít někdy velmi pozitivní význam. Poněvadž já jsem tam chodil na ty výstavy, protože se mi líbilo, jak oni tam chodili a teď stáli před těma obrazama, teď si o nich povídali a o té kompozici a tak. No tak já jsem taky postával před obrazy a občas jsem k tomu něco řekl, většinou to byla asi strašná kravina, ale cítil jsem se tak dobře, jako že jsem trochu lepší člověk. No a když jsem šel už na 50. výstavu, tak už jsem to nešlo jinak, než že jsem skutečně začal rozlišovat a najednou něco na mě skutečně zapůsobilo. Čili já si říkám, být snob na počátku není zase tak špatná akvizice, poněvadž se dostanu do určitých souvislostí, do kterých bych se nedostal. Je to takový motor, chtít se vyrovnat těm, kteří opravdu o tom něco vědí. Samozřejmě musí nastat okamžik, kdy se člověk, takový zlom, kdy začne už myslet samostatně a kdy už nic nepředstírá a přizná si, tomu nerozumím a tomu bych chtěl rozumět a začne to brát vážně. Ale zpočátku jsem to bral opravdu, jako že jsem chtěl být jako oni, jak se tak říká.
1: To jsem si říkal, když mě bylo 20, když nevěděl jsem, kudy dál, až dobrý přítel vrazil mi pár facek a pak se všem se mnou smál.
3: První to bylo vystoupení v roce 1959 v televizi. Představte si, že nás pozvala Česká televize, Československá televize na Silvestra a protože ta reduta v těch lidech v Praze zbuzovala takový prostě jako, že něco novýho a strašně to milovali, ale neměli ještě zřejmě moc soudnost, nevěděli, jak třeba udělat televizní program, tak nás nasadili mezi 11:30 a 12:00, šli teda mě, jenom my dva. No Schlitter celkem už byl trochu otřískaný z toho kabaretu, ale já jsem byl ještě naprostej amatér a teď jsme tam tedy přišli do té televize a to se vysílalo živě, jo? To nebyly, že by se něco natáčelo nebo tak. Takže v 11 už jsme tam byli a před 11:30 jsme stáli připravený, on tam měl pianino, já tam stál, že půl hodiny budeme zpívat ty naše pošetilé písničky. Tím chtěli překvapit národ, no taky ho překvapili. Najednou už nám hlásili, za minutu to začíná a odpočítávali a Schlitter mě z nepochopitelných důvodů povzbudil slovy, říkal, Blbče, teď se na tebe dívá 500 000 lidí. A teď se rozsvítila ta červená a já měl začít stremovaný strach ze všeho. Teď jsme začali zpívat ty písničky, které v té redutě jsme zpívali rozverně, že jo, tam o nic nešlo a teď tady jsem tak velice jako decentně zpíval jednu tu písničku za druhou, Malý blbý psíček a takový tyhle ty. Půl noc to už to převzal někdo jiný. My jsme ho tam tady vypadli. V následujících dnech smrč dopisu, co jste to tam pozvali za chuligány, proč jste nám zkazili Silvestra takovýhle nějakýma dvouma uličníkama. No strašná síla dopisu a odezva, velmi negativní. A takže jsme si v televizi tak půl druhého roku nevrzli vůbec tam, ty už se nás báli. Až teprve, když ten semafor chytil zase, tak jsme se tam dostali, no a pak už to šlo. Semafor tedy už šel na připravenou půdu, poněvadž ta reduta a zábradlí udělalo své, takže než jsme začali, tak tam stála už asi týden předtím neskutečná fronta po těch smečkách. A bylo to vyprodaný celý měsíc dopředu a bylo to nesmírně úspěšný, ten člověk z půdy. Teďka, když se na něj dívám, na ten televizní záznam, tak si říkám, dneska, kdyby jsme s tím vyrukovali, tak by nás asi hnali, poněvadž to bylo velice takový naivňoučký a amatérský, akorát ten Miroslav Horníček nebo ten Miloš Kopecký, ty tam zářili. Pro mnoho lidí bylo to úplně jiný divadlo, než jaký se kde hrálo v těch kamenných divadlech a tím jsme si získali tu pozici, kterou jsme potom měli a kterou už dneska nemáme, poněvadž dneska už jsou tady zase progresivnější trendy a muzikály světový a tak, že jo. Ale tenkrát jsme byli vlastně jediní, kteří vnesli sem něco úplně novýho. No a už jsme chystali další hru a abychom zatím nezaháleli, tak jsme sestavili takový jednoduchý pásmo písniček, to se jmenovalo Zuzana je sama doma. Horníček k tomu namluvil jakýsi komentář. Tam došlo k takovému trošku napětí mezi mnou a Horníčkem, poněvadž on ho napsal takový velmi lirický, křehký komentář a já jsem věděl z Reduty, že, nebo i ze Zábradlí, že lidi prahnou po humoru. A v tom Horníčkově komentáři toho humoru moc nebylo. Tak já jsem ho přepsal. Použil jsem jako celou řadu jeho věcí, ale narval jsem tam jako vtipy. No ne, že anekdoty, jako humor jsem tam prostě dodal. Jemu se to moc nelíbilo, ale v podstatě to mezi nás nevneslo nějaký rozkol. No ostatně o něco asi o 3 roky později už u nás hrál hlavní roli ve hře 6 žen. To pásmo Zuzana je sama doma, to mělo veliký úspěch. Tam se objevily tváře Valdemara Matušky, Evy Pilarové, Karla Štědrýho. To už byly potom najednou velký hvězdy. Během 2 měsíců je znala celá republika. To už to letělo i na gramofonových deskách a i v televizi, v rozhlase to hráli od rána do večera. No, tak to už jsme měli vyhráno. No a chystali jsme se na hru Taková ztráta krve. Byla to taková podivná hra. Já jsem to nazval detektivka s hudbou. No nebyla to moc detektivka. Byla to taková podivná hra, která zbudila nevoli úřadů. Úřady totiž prostě nějak před tím náporem, který jsme vedli potom Zábradlí a tak kapitulovali, aspoň dočasně, poněvadž viděli, že už se to ta vlna nedá zastavit, že ta obliba toho divadla u lidí jako celostátně vlastně, poněvadž rozhlas hrál ty písničky a tak, že to je vlna, která se nedá zastavit, ale nesli to velmi nelibě tu svou prohru. No a tak, když jsme vyrukovali se hrou Taková ztráta krve, jednak kritiky v tisku, který byl tehdy vesměs kontrolovaný ideologicky, tak ty byly zdrcující. Samozřejmě zase nepravdivý, třeba já nevím, Dušan Havlíček, to byl kritik, který nás z ideologických důvodů jaksi diskriminoval a všelijakým způsobem postihoval, poněvadž měl prsty i na těch nejvyšších úřadech, potom emigroval a žil ve Švýcarsku, to už je jiná věc. Tak ten o nás napsal třeba o téhle hře, že Šlitrovi došla už invence, že tam není jediná píseň, která by se dala zapamatovat, nebo která by nějak mohla zapustit kořeny. Bylo tam Měla vlasy, Samou loknu, bylo tam Po babičce klokočí a pod městrach, bylo tam Sedla si stará žlůva na vykotlanej dub, bylo tam Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko, prostě jeden hit za druhým, jo. A tenhle ten člověk napsal, že Šlitrovi došla invence. No a tak prostě do nás šili a jednoho dne přišli a tuhle tu hru zakázali z ideových důvodů. Já jsem říkal, když předělám konec, on se jim nelíbil, že konec je pesimistický takovej, kde školník se nechá holit u jistého holiče, který jako vynášen v té hře svými pedagogy, jakože vypěstovali skvělého člověka, příkladného, a on ten holič podřízne toho školníka. No, takže to končilo tak trošičku. Musel jsem uznat, že opravdu asi pro Semafor to bylo trochu tvrdý. A proto jsem docela ochotně nabídl, že to předělám. Tak jsme to předělali v takové mírnější verzi, kde jsem udělal optimistický konec. Tak se to potom hrálo a byla to velice úspěšná hra.
1: Až jednou lehl jsem si na koleje, neb jsem měl v duši zas nějaký zmatek. Ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel, a Pražce tlačili mě do lopatek. Dobytčí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení, byl všední den a přece svátek, dobytčí vlak měl zpoždění.
3: Mezitím nás postihlo to, že ty úřady, když viděli, že jako to prohrávají, tak se utekli k takové podlosti, což jim nakonec tenkrát nevadilo, to byly jejich postupy. Přišli velice s příjemnou nabídkou, že to divadlo přes prázdniny, to divadlo ve Smyčkách, že provedou takovou malou rekonstrukci, aby, že je trochu zanedbaný a takže ho dají do pořádku. No tak já jsem si říkal, no konečně už se nad námi slitovali. Po prázdninách jsme přišli, tam byly rozvalené stěny, všade cihly, drť, hromady, no prostě zdemolované divadlo, polorozbouraný. A teď my jsme měli za týden začít hrát. Tak jsem letěl na ten národní výbor, říkal jsem, prosím vás, vy jste nám slíbili, že to divadlo, že dáte do pořádku a to je zdemolovaný. Oni říkali, no my vám musíme oznámit, že tam už se divadlo hrát nebude. Víte, už požárníci a tak jako rozhodli, že to je nevyhovující a tak tam už se divadlo nebude hrát. Že to není pravda, tak to svědčí o tom, že za 2 roky tam byl činoherní klub. Že to. Ale oni se nás chtěli zbavit. Já jsem říkal, no a kde budeme hrát my? To nevíme, no ale hejte, na okrajích města. Praha je divadelně překrvená, mě říkal ten úředník. Takže jděte někam na kraj města. Do Kobylis třeba. Já jsem říkal, no jo, ale za námi jezdí lidi z celé Prahy. Takže to centrum bylo docela výhodné. Tam měli všichni stejně. Do Kobylis to, říkal, to nás nezajímá. To prostě takhle to je. Oni byli přesvědčeni, že tím pádem jako nějak zanikneme. Já jsem udělal tedy to, že jsme se rozhodli a našli jsme si, měli jsme 14 adres, kde jsme hráli, domluvili jsme se vždycky s vedením toho, kterého divadla, kdy má volný den. Každý divadlo mělo jeden volný den týdně a to nám pronajímali a my jsme hráli a skutečně lidi za námi jezdili tu do Modřan, tu do Vysočan, tu do Kobylistu, prostě na nejrůznější místa Prahy na 14 adres a vždycky si nás našli, takže 2 roky jsme takhle pendlovali a ku podivu jsme si udrželi tu návštěvnickou obec a to už ty úřady viděli, že je zlé, že prostě to prohráli totálně. A tak jednou, když jsme obsadili na čas divadlo na Slupy, krásný dřevěný divadlo, který už dneska není, to zbourali, takový starobělý divadlo, překrásný. Tak jednoho dne tam jsme uvedli komedii Jonáš a Tingle Tangle. O tý budu ještě moc povídat, ale teď bych měl říct spíš tu historii toho našeho snažení. Jednoho dne se ohlásil ústřední výbor Komunistické strany Československa, že chtějí 14 míst. Tak jsme si říkali, aha, sem vyšlou nějaký takový špehy, aby jim řekli co a jak. A najednou přišli Hendrich, Koucký, prostě ty největší špičky tehdy, který hejbali národem, tak přišli se podívat na Slupy na toho Jonáše. A když to skončilo, tak si nás zavolali, tedy mě speciálně, a položili mě otázku, která mě uzemnila. Oni, kteří nás prostě ničili, jak se to dalo, tak říkali, prosím vás, co proti vám mají? To si pamatuju, tohle to řekl, já nevím, jestli ten Koucký, nebo ten Hendrich, nebo jeden z nich. Říká, co proti vám mají? Teď to je jako, je to veselý, optimistický. Co proti vám mají? No já jsem říkal, já nevím, kdo proti nám co má, ale máme to těžký a tak. Říká, vy musíte mít přece nějaký divadlo, tadyhle to není divadlo pro vás. Víte o nějakým divadle, kde by se mohl ten Semafor? Najednou jsem pochopil, že oni se rozhodli, když už nás nemohli zničit, takže nás si vezmou jako za svý a že se svezou vlastně se slávou toho semaforu. No, pravda je, že možná, že mě hrdost měla říct, s vámi soudruzi nikdy, no ale to by nás druhý den zavřeli a asi národ by nám to vyčítal ještě do dneška, poněvadž tenkrát to byla doba těch nekonečných front. Diváci stáli frontu i přes noc, no dokonce v Letěsinci spací pytle spali v té frontě a chodili se střídat vždycky ve 2 hodiny v noci, vystřídal ten tu svou tetu nebo tak. Tak jsme věděli, že musíme pokračovat, no a oni nám nabídli divadlo. Tak jsem říkal, na Václavském náměstí je divadlo Loutka. To už jsme měli zjištěn, to hraje 2x týdně dopoledne pro školy. A má v centru města, velkoměsta, hlavního města republiky, má divadlo, který prostě nehraje. Já myslím, že by mohli hrát v nějakým sálku mimo tenhle ten střed. A oni říkají, to je pravda, to jo. No a skutečně našli náhradní sál pro tu Loutku a nám věnovali tohleto divadlo, který kdysi sebrali Oldřichu Novému.

Oldřich Nový mě vyprávěl svého času, jak o to divadlo vlastně přišel. Po únoru 1948 se hrstka jeho spolupracovníků, satiriků většinou a tak, kteří tam byli zaměstnáni a uvažovali o tom, že si založejí taky divadlo, tak se rozhodli, že ho vypůjdějí a jakožto soukromého kapitalistu ho skutečně odtamtud vyštvali a udělali z toho divadlo satiry. Takové. To divadlo fungovalo jednu sezonu a vůbec tam nikdo nechodil, tak to museli zrušit, ale Oldřich Nový už od té doby byl bez divadla. Říkal, poněvadž on byl gentleman, tak říkal, já jsem jim tam všechno nechal, to, co jsem nakoupil za svý peníze, reflektory a tak, jak jsem to zařídil, tak to jsem tam prostě nechal, o nic jsem se nehandrkoval, i svoje osobní věci a odešel jsem. Takže to byl takový smutný. Pak se stal spoluředitelem s Janem Verichem divadla Umění lidu v Karlíně. Kdysi varieté, dneska je to karlínské divadlo, tenkrát se jmenovalo Umění lidu, to nazvali. Se říkalo, jdeme do Umění lidu. Blbost na druhou. Tak v tom divadle v Alfě, tam jsme se zabydleli, přenesli jsme tam naší nejúspěšnější hru Jonáš a Tingle Tangle, která měla premiéru ještě v divadle na Slupy, v tom dřevěném divadle. No a hráli jsme tam potom jednu hru za druhou a to byly vlastně nejúspěšnější léta Semaforu. Tam se stála fronta před divadlem přes noc. Bylo to upřímně řečeno, podle rčení mezi slepými jednooký králem, že jo? Tady nebylo divadlo, který by poskytovalo lidem humor, písničky, no prostě všechno takový to neoficiální. Takže my jsme byli jediní vlastně v tomhletom. No tak nebyl, byl tady ještě Rokoko, taky to je pravda, tam taky se chodilo. Bylo to údobí, kdy jsem byl děsně slavnej, kde mě lidi na ulici okukovali, zastavovali. Nejdřív to člověku lichotilo, pak to šlo na nervy. Mě šly na nervy takový, když mě zastaví třeba paní a teďka mě začne 10 minut na Václaváku vysvětlovat, že její vnučka zpívá Malé kotě a teď mě to předzpívává, jak ona to zpívá a tak. A já vím, že to myslí hezky, tak musím říkat, je, to je, no to je nádherný, to mám radost a tak. A už jsem měl být zatím někde jinde, že jo. To byly okamžiky, kdy jako jsem nebyl příliš z té popularity šťastný. Dneska mě zase zastavují lidi a to taky miluju, když mě zastaví někdo a říká, pane Suchý, já jsem takovej váš fanda, já jsem viděl Jonáše 8krát a když říkám, a teď něco jste viděl poslední dobou? No, já teďka už nechodím takhle do divadla, nebo jedna paní mě dokonce říkala, já už teď k vám nechodím, já si nechci kazit vzpomínky. A přitom řekla, že byla fandan, tak co s takovým fandou, jo? To nemám rád. Pro mě je fanda ten, kdo se jednou čapnul v tom Semaforu a už ho to nepustilo. A je takových dost, no dost. Už to nejsou statisíce, ale jsou to tisíce a tak je to dobrý. Ta 60. léta to byla zvláštní doba, poněvadž v Sovětském svazu díky Nikitovi Chruščovovi nastala taková obleva jakási, která se doblila až k nám a oblila nás taky, že jo. A tady ty úřady prostě už začaly být benevolentní takový vůči nám, už nás tak nepostihovali, nevěděli vlastně, kam se kola dějin rozjela, že jo, trochu je to zaskočilo. My na to vzpomínáme, na ta léta, jako na dobu, kdy nastalo takový nějaký uvolnění a kdy i v tom socialismu se dalo jakž tak ždejchat. Samozřejmě dneska se to jeví ještě krásnější, než to bylo. Ono zase tak úplně ideální to nebylo, ale proti těm 50. letům to byla prostě oáza. My jsme se dostali dokonce i za hranice a divadlo začalo jezdit ven, jako byli jsme ve Francii, v Holandsku, v Německu, do obou Němeček jsme jezdili. V Polsku jsme byli, v Jugoslávii, no prostě projeli jsme toho hodně. V televizi jsme byli pečení, vaření, dokonce jsme natočili potom televizní dobře placenou procházku, to byl film televizní podle naší hry, točil to Miloš Forman s Janem Roháčem, my jsme tomu říkali opera, ona to byla jazzová opera, protože tam se zpívalo všechno. No. Potom se ta doba začala tak uvolňovat, že se trochu vymkla
tomu režimu a šla si už svou cestou a už se to řídilo k tomu 68. roku a to už se nedalo zarazit. A oni se to už ani nesnažili zarazit, poněvadž opravdu netušili, co přijde. Jako jestli Stalin padl, že dokonce ho museli zbourat, jedva ho dostavili, tak ho zbourali. Například nejenom v televizi, ale v rozhlase, já jsem měl svůj program, jmenoval se Gramotingle Tangle a to jsem vysílal každý den, kromě neděle. Jsem měl před zprávama večerníma půl hodinu a byl to velice poslouchaný program, byť byl jenom na VKV, na velmi krátkých vlnách, ale já jsem dostal několik dopisů od lidí, kteří mě psali, že si kvůli tomu koupili rádio. Jedna paní mě lehce vyčetla, že si chtěla koupit kožich, ale když se dověděla, že budu vysílat na těch VKV, takže dala přednost pořádnému rádiu.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Na stanici Českého rozhlasu D-dur otevíráme další čtyřhodinový blok krásné hudby. Od mikrofonu zdraví Vanda Dobrovská a toto je moje nabídka. Skladby Johanna Sebastiana Bacha, Georga Filipa Telemana, Silvia Leopolda Weisse, Johanna Nepomuka Humla, Tomase Štolcera, Antona Brucknera a Jaroslava Ješka. Ze všeho nejdřív vás ale zvuk poslechu tria pro tři kytary od Antonia de Loyer. To byl francouzský skladatel z přelomu 18. a 19. století, takže pozdní klasicismus s výhledem do romantismu. V jeho odkazu dominují skladby pro kytaru, sám na ni samozřejmě hrál, a jeho trio číslo 2 C-dur pro tři kytary si poslechneme ve stvárnění trojice Jürgen Skogmo, Jens Franke a Oskar Werninge.

Trio pro tři kytary číslo 2 C-dur, 42. dílo Antonia Deloaye, přednesli Jörgen Skogmo, Jens Franke a Oskar Werninge. Thomas Stolzer byl německý renesanční skladatel, který se narodil v Polsku, respektive ve Slezsku, a jeho životní dráha se patrně uzavřela ve Znojmě. Jeho odkaz zahrnuje několik mší, ale hlavně moteta, ve kterých často pracoval s numerologickými významy. Moteto pro 5 hlasů na text žalmu 33. Benedicam Dominum in omni tempore, budu dobrořečit Hospodinu v každém čase, si poslechneme v nastudování Manfreda Cordese se členy souboru Weser Renaissance Bremen.

podání členů souboru Vesera Renaissance Bremen s uměleckým vedoucím Manfredem Cordesem doznělo pětihlasé moteto Thomase Stolzera Benedicam Dominum in omni tempore. Do odkazu Antona Brucknera teď sahám pro jeho třetí symfonii, kterou mám ze všech jeho symfonií nejradši, protože se vždycky těším na ten Lendlerový motivek ve čtvrté větě. Pořád se mi ještě nepodařilo přijít na to, čím je tak znepokojivě přitažlivý. Myslím, že by to mohlo být harmonickým vedením, ale nejsem si jistá a možná právě to je na něm to vábivé. Skladbu nabízím k poslechu z nahrávky vídeňských filharmoniků, které řídí Christian Thielemann.

Symfonii číslo 3 D-moll od Antona Brucknera hráli vídeňští filharmonikové, dirigoval Christian Thielemann. Autorem následující skladby je Johann Sebastian Bach. Poslechneme si jeho partitu pro sólovou flétnu A-moll v seznamu Bachových děl BWV 1013 v klasickém stvárnění Jeana Pierra Rampala.

0: podání Jean-Pierre Rampala dozněla partita pro solovou flétnu A-moll od Johanna Sebastiana Bacha, BWV 1013.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ze stylově drážděvého období přechodu baroka v klasicismus pochází sonáta pro loutnu číslo 16 G-dur od Silvia Leopolda Weisse. Ve skutečnosti má spíše formu svity, protože její věty jsou preludium, tokáta, fuga, courant, bourée, sarabanda, menuet a závěrečná věta má jen tempové označení allegro. Hraje Hopkinson Smith.